0: takže to docela hodně pobralo, ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řidítka.
1: Nejlepším z Čechů byl 83. Matias Vacek. Lídrem Tour de France je dál Slovenec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dana Vingegaarda pořád náskok 3 minuty a 36 sekund.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Benešovsku a nehody u Chebu a na Lounsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov stojí osobní auto. 36. kilometr vpravo u svodidel, místo je dobře označené. Průjezd omezují srážky aut se zvěří. Jedna na silnici 15 z Mostu do Lovosic za Lipčevsí. Havarovalo tam osobní auto. Na silnici 21 z Mariánských Lázních do Chebu srazila dodávka zvěř. Nehoda je u vodní nádrže Jesenice před nájezdem na D6 do Karlových Varů. Na obou místech čekejte omezený průjezd. Na Pražském okruhu východní části je ve směru z Černého na Barandovský most noční omezení. Uzavírka u sjezdu na Běchovice kilometry 62 až 63 zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo zpočátku, a to hlavně na západě, přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. To byly zprávy. A slovo má v nočním radiožurnálu Adam Carda.
4: 2:06 ladíte noční radiožurnál a nyní vás nečeká žádná reportáž, ale soutěž. Dnes a po zbytek týdne tu pro vás mám právě vyšlou knihu od legendy kriminálního žánru Michaela Robothema. Jedná se o psychologický román Bílá vrána, který vypráví příběh dcery gangstra, která zamíří do služeb metropolitní londýnské policie. Jestli se bude řídit zákonem a nebo pravidly rodiny, tak to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. Tak volejte právě teď, vy, co jste u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Slovenští No Name byli v nočním radiožurnálu. A teď soutěž.
1: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A pojďme tedy soutěžit, hlavně musíme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se, Jirka, dobrý večer, nebo dobrý ráno.
0: Jirko, já vás zdravím, asi slyším správně, že na cesty?
2: Ano, tak vracím se do Lanska.
0: A jak se jede bez problémů?
2: Jo, zatím jo, takže je to dobrý.
0: Tak to je fajn. Já pro vás budu mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to. Michael Robotham je australský spisovatel. To už jsme v naší soutěži rozkryli na počátku týdne a dnešní otázka nás zavede právě do Austrálie a budeme hledat město, kde žije Michael Robotham i se svojí rodinou. Jedná se o nejrozlehlejší město Austrálie, kde žije přes 4 miliony lidí. Leží na východním pobřeží této země. Je tu i známá pláž Bondi a dominantou tohoto města je budova místní opery. Za A to může být Sydney, za B Melbourne, za C Perth. Je to samozřejmě Sydney, myslím, že opera v Sydney, ta je proslavená po celém světě, takže gratuluji.
2: Přesně tak, dámský architekt.
0: Výborně, ano, správně to říkáte. To jméno si teď z hlavy tady nevzpomenu, abych to ještě doplnil, ale...
2: Já taky ne.
0: Tak to jsme dva. Každopádně díky moc a poprosím vás tedy, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Vydržím.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v tradičním čase v nočním radiožurnálu. A to samozřejmě po druhé hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět lékům, prevenci nemocí i práci farmaceutů. Projekt vymysleli sami lékárnice, teď jezdí do školek a mimo prázdniny i škol po celém Česku. Program přizpůsobují věku dětí. Nejmenší seznamují s bylinkami a bacily, starší s příbalovými informacemi nebo vývojem léčiv.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo.
1: Jízda na kole, aby si nebyl nemocný, je zdravá?
2: Jo.
1: Jo, musíme mít hodně pohybu. Kdo sedí doma u počítače na mobilu a nehýbe se, nechodí na vzduch, tak potom je nemocný. Hele, a co takhle jako jíst lízátko? Prskat na sebe bacily. Jíst čokoládu.
3: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Překřikují se, odpovídají na otázky a přitom se dozvídají, jak pečovat o své zdraví. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
1: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ze školky? To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně.
4: Jo, to znám.
1: A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo. Takže umýváme si ruce právě před jídlem, po záchodě, když jsme byli u doktora, když jsme byli v dopravním prostředku.
3: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak se děti zásady prevence naučí a zapamatují.
5: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
6: Super! Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
7: Takhle do ruky.
8: Nebo do kapesníku.
6: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
9: Ne.
10: A že dokážeme dokýchnout 5 metrů daleko.
3: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
11: Je to hezké, že si to můžou vyzkoušet děti jak myšlenkově, vizuálně, ale že si můžou i prakticky vyzkoušet modelováním, že tím si víc zapamatují tyhle ty věci, protože pokud je výuka jenom frontální a jenom jim budeme něco říkat, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
3: Projekt Lékárnice maminky vznikl jako iniciativa samotných lékárnic. Chtějí dětem ukázat, že jejich práce není jen vydávání krabiček s léky. A program přitom přizpůsobují věku dětí, popisuje lékárnice Kateřina Dillingerová.
1: První jsou bacily, to je pro mateřské školy a první a druhou třídu základní školy. Vlastně ukazujeme dětem, jak ty bacily vypadá na základě jakých obrázků. Říkáme jim, jako co je důležité, aby ty bacily nechytly, jaká je prevence, jak proti ním bojovat. Děti si vlastně modelují bacily. Máme tam spoustu pokusů a na závěr se právě vytváří takový bylinkový čaj, který je proti nachlazení.
3: Starší děti se pak učí, jak rozlišit lék od doplňku stravy, jaké formy léků známe, anebo třeba jak vypadá recept. U středoškoláků už workshop otevírá i složitější témata. Například jak dlouhá cesta vede od objevení účinné látky až k hotovému léku, nebo jakou roli při výběru přípravků hraje reklama. Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: 2 hodiny a 30 minut. Lenka Pištěková má stručné zprávy.
1: Ukrajina má téměř celou novou vládu. S předchozím kabinetem skončil i oblíbený ministr obrany Michailo Fedorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský připustil, že šéf rezortu obrany skončil i kvůli konfliktům s velením armády. Ve velkých městech lidé protestovali proti jeho odvolání. Na českých silnicích zemřelo za první letošní půl rok 31 motorkářů. Je to o 11 víc než ve stejném období loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Nejčastěji nezvládnou řízení. Často je ale přehlédnou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. Policie nejspíš znova neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případu by se tak prodloužilo už po třetí. Zjistil to server i rozhlas. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistence, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschově. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení vzniklých škod. A středeční výpadek vlaků mezi bratislavským hlavním nádražím a městskou částí Rača způsobil had. Tělem propojil vedení s uzemněnou částí mostu a způsobil zkrat. Kvůli přerušenému provozu musely Slovenské dráhy zrušit 2 expresy, 2 rychlíky a 2 osobní vlaky mezi Bratislavou a Trnavou. Elektromontéři museli vyměnit asi 240 metrů trakčního vedení. Plas nepřežil. Sport. Čeští basketbalisté budou hrát proti Belgii a Norsku v předkvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy, které se uskuteční v roce 2029. Rozhodl o tom los. Do hlavní části kvalifikace postoupí jenom vítěz. Češi skupinu začnou v Belgii na konci srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Kojetín a nehoda na D8 u sjezdu na Děčín. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kojetín se pohybují lidé na vozovce a poblíž stojí vozidlo kilometr 249 na úrovni odpočívky Křenovice. Na dálnici D8 ve směru z Drážďan do Ústí nad Labem hlášená nehoda. Za sjezdem na Děčín kilometr 77,5. Opatrně na kamerách poblíž jsme viděli projíždět hasiče a policii. Na silnici 35 z Liberce do Turnova je hlášená zvěř na vozovce. 34. kilometr je to u sjezdu na Hodkovice nad Mohelkou. A na Opavskou silnici 465 z Kijovic do Těškovic narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je v nepřehledném úseku, v zatáčkách a na místo vyjeli záchranáři opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Ze začátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky a odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. To byly zprávy. A slova se v nočním radiožurnálu ujímá Adam Carda.
0: Těžba živce u Borovana na Českobudějovicku dostala v procesu EIA souhlasné stanovisko. Proti záměru ale dál protestují město i okolní obce. Obávají se dopravního zatížení a zničení cenné přírody. Podrobnosti už za chvilku v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Obnovení těžby živce u Borovan na Českobudějovicku dostalo od Jihočeského kraje zelenou. Záměr společnosti LB Minerals, proti kterému vznikla i petice, úspěšně prošel procesem posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Místní obyvatelé boj proti projektu přesto nevzdávají.
1: Na tom místě by se mělo těžit v budoucnu s tím, že ta samotná jáma těžební by měla být pod 5 hektarů.
2: Do bývalého lomu, kde se dřív těžil živec, jsem se přijela podívat s nezávislým starostou Borovan na Českobudějovicku Vítem Fialkou.
1: To území je nejkrásnější plocha v podstatě v blízkosti Borovan, kterou tu máme, a my bychom to místo ztratili a to by nás jako hodně mrzelo.
2: I přesto, že tento záměr dostal od krajského úřadu při posuzování vlivu na životní prostředí zelenou, Borovany budou proti němu bojovat dál.
1: My jsme žádali, aby jediná možnost dopravy byla kolem Borovan na obchvatu, který teda se připravuje, a ta tam není zanesena.
3: Jak nám písemně sdělilo mluvčí LB Minerals Michála Procházková, změnou zdroje základní suroviny pro výrobu keramiky nedojde k navýšení dopravy, ale jen ke změně jejího směrování. Společnost s budoucím využitím plánovaného obchvatu počítá.
2: Proti těžbě živce vznikla i petice. Tu zatím podepsalo víc než 3300 lidí. S předsedou petičního výboru Zdeňkem Struskou jsem se přesunula na příjezdovou silnici do Borovan a vidíme, že je tady už teď velký provoz.
4: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce.
3: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: No Doubt zazněli v nočním radiožurnálu a teď zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozorně u sjezdu na Velký Beranov. Na exitu 119 jsou mezi pruhy kusy pneumatiky. Projíždějící auta tam mohou brzdit, náhle vybočovat. Ještě jednou D1, 119. kilometr, směr Praha, překážky. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A noční radiožurnál pokračuje další reportáží. Víc než 20 lokalit na Frýdecko-Místecku má problém s nedostatečným mobilním signálem. To často komplikuje lidem práci. Operátoři slibují zlepšení situace, někde ale narážejí na odpor majitelů pozemků vhodných pro stavbu nových vysílačů.
3: Signál je na prd. T-Mobile vždycky mamka musí tady nahoru do toho kopce. Vodafone, ten se tu nechytal vůbec. Outučko se jakž takž chytá, ale že by to mělo být 100%, se taky říct nedá.
4: Popisuje mi každodenní kolorit Andreas Kellner. Bydlí v osadě Rybí v Palkovicích. Právě tato část Palkovic je na seznamu takzvaných bílých míst, které mají operátoři dokrýt.
5: Tom Rybím to má na starosti Vodafone, zrovna tady tenhle ten signál. A mělo by to být během, podle harmonogramu, zhruba během 2 až 3 let vlastně dokryto tam.
4: Říká mi nezávislý místostarosta Palkovic David Kula. Nový vysílač by měl pomoci také sousedním Kozlovicím a části Hukvalt. Nový vysílač zhruba od začátku roku stojí ve Frýdlantu nad Ostravicí v části Nová dědina. Jak pokračuje starostka Helena Pešatová ze STAN?
6: Mám potvrzeno, že vlastně tam u Ondrášku na Nové dědině se signál výrazně zlepšil. To pokrytí a není to jenom pro Frýdlant, ale je to i pro část Ostravice.
4: Další vysílač operátoři plánují postavit v Pržně. Složitější situace je podle prezidenta Asociace poskytovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda na Čupku u Metylovic. Tamní přetížený vysílač měla nahradit vyšší věž, s tím ale nesouhlasí vlastníci dotčených pozemků. Podobné je to i v Malenovicích.
7: Kde se řešily lokality na Satině, pod Ostrou a Malenovice chatová oblast. Ani tam se zatím nepodařilo najít realizovatelnou variantu.
4: Výstavbu vysílačů v Beskydech navíc podle Jiřího Grunda komplikuje i náročnost administrativní přípravy v chráněné krajinné oblasti. Z Frýdecko-Místecka František Kuča, Radiožurnál.

0: Aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Lenka Pištěková.
3: Poslanec Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě kromě manželky týral taky dvě děti. Americký prezident oznámil nová 25% cla na vybrané brazilské zboží. A fotbalový záložník Alex Král bude hrát v Kodani. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami a teploty nejčastěji do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů Radiožurnálu týral manželku a taky nejméně dvě děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otypky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
4: Na 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
3: Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková Radiožurnálu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíce Čechů. Oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Ještě jednu pak ministerstvo plánuje v předvánočním období. Spojené státy plánují od příští středy uvalit 25% cla na dovoz některého zboží z Brazílie. Důvodem jsou podle Washingtonu nekalé obchodní praktiky. Podle agentury AP obvinila americká vláda brazilského prezidenta Lulu da Silvu například z laxního prosazování protikorupčních zákonů. Brazílie na krok Spojených států reagovala tím, že zavede vlastní odvetná cla. Návštěvníci barokního kláštera v Broumově na Náchodsku se nově můžou vybrat ze dvou prohlídkových tras. Historickou památku totiž ode dneška provázejí jak zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, kteří mají část kláštera v dlouhodobém pronájmu, tak i průvodci vlastníka, tedy benediktínů. Jde o výsledek několik měsíců trvajícího sporu obou stran.
5: Benediktíni původně kvůli pozdnímu zaplacení nájmu vypověděli agentuře smlouvu a začali klášterem provázet sami. Soud ale předběžným opatřením umožnil nájemci návrat. Agentura pro rozvoj Broumovska provází trasou, na kterou byli lidé v posledních 12 letech zvyklí. Benediktíni nabízí jiná místa kláštera. Agentura chce benediktínské opatství žalovat kvůli ušlému zisku. Z Broumova Václav Plecháček, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Fotbalista Alex Král podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dánský klub o tom informoval na svém webu. Délku kontraktu neuvedl. Český záložník se přesouvá do Kodaně po tom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín.
6: Hi, Alex Král here. Looking forward to see you guys in the Park Stadium.
7: Alex Král už na sociálních sítích poslal vzkaz svým novým fanouškům. Je to pro něj šesté zahraniční angažmá. V Kodani bude nastupovat pod trenérem Bo Svenssonem, který ho vedl v Unionu Berlín. V Bundeslize plnil Král v minulé sezóně roli náhradníka. V posledních letech hrál i za Espanyol, Schalke, West Ham nebo Spartak Moskva. Nově bude český reprezentant oblékat dres historicky nejúspěšnějšího týmu nejvyšší dánské soutěže. Kodaň oslavila ligový titul celkem 16krát. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: překážky na D1 na Vysočině a neprůjezdná silnice 11 na Šumpersku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy i teď opatrně u sjezdů na Velký Beranov. U exitu nebo na exitu 119 jsou hlášené mezi pruhy kusy pneumatiky. Projíždějící auta mohou v místě vybočovat. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov.

0: stojí osobní auto. 36. kilometr vpravo označené u auta bliká silničářská šipka. Na Šumpersku je nově neprůjezdná silnice 11 z Postřelmova do Červené vody. Uzavírka kvůli opravám vozovky je v Olšanech. Potrvá do půlnoci, osobním autem se dá objet přes Štíty a Horní Studénky. Těžká nákladní auta mají doporučenou trasu Zábřeh, Mohelnice, Moravská Třebová a Lunchcrown. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Ze začátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. To byly zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Dnes je pátek, končí pracovní týden, máme 17. července a s vámi je teď noční radiožurnál 6 minut po 3. hodině. Jak může vypadat pomoc rodinám, které chtějí svým dětem dát co nejlepší start do života, ale nemají proto vhodné podmínky? Program OMAMA podporuje rodiče nejmenších dětí přímo v jejich domácím prostředí a díky nové spolupráci s nadací The Kellner Family Foundation se teď dostane do dalších regionů Česka. Podrobnosti uslyšíte v nočním radiožurnálu za malou chvíli.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: První roky života dítěte jsou plné malých objevů, první slova nebo první otázky. Právě tehdy se také vytváří základy pro další učení a rozvoj. Ne všechny rodiny ale mají stejné podmínky a také možnosti, aby své děti v tomto období mohly rozvíjet. Proto vznikl program O mama, který pomáhá rodičům se o jejich nejmenší děti co nejlépe postarat.
1: Jana Bongilajová navštěvuje rodiny každý týden jako komunitní pracovnice, takzvaná O mama. Tak se jmenuje nejen program, ale říkají si tak i sami pomocnice. Nejprve si s maminkou povídá o tom, jak se dítěti daří a jak si poradili s úkoly z minulé návštěvy. Pak si prohlíží knížky a pracují s kartami.
2: Máme dvě aktivity, jednu na jemnou motoriku, na hrubou motoriku.
1: Nebo je učí mluvit, správně lézt a chodit. A zapojuje i rodiče, aby věděli, jak mají své děti od novorozenců po tříleté dál rozvíjet i sami. Právě pozornost je totiž pro děti ze znevýhodněných rodin důležitá. Sama pomáhá například jedné ostravské rodině s dvouletým synem.
3: Pracujeme hodně s dětmi, které mají silné emoce, vybušnost, agresivitu a u těch lekcí, jakmile zjistí, že ta o mama se věnuje jenom tomu dítěti, tak to dítě se sklidní.
1: A takovou pomoc vítá i Andrea, matka zmíněného kluka.
4: Syn, dalo by se říct, že ví spíš, co má vlastně dělat, ale do té doby, než paní o mama nás nenašla, tak on to nevěděl. A tím, že já mám doma 5 dětí, tak nebyl takový ten čas se věnovat jednomu dítku, že? Takže vlastně spoustu věcí nám ukázala i ona.
1: Rodiče ve znevýhodněných lokalitách podle Svatavy Plaché, ředitelky organizace Cestavon.cz, která za projektem O mama v Česku stojí, často chtějí svým dětem dát to nejlepší, ale neví jak.
5: Oni vlastně jakoby sami neví, jak s tím dítětem pracovat, jak ho správně rozvíjet. Často se setkáváme s tím, že se v rodinách nachází různé stereotypy, třeba jako, že dítě ve 3 měsících už může sedět, nebo že na dítě se nemusí mluvit.
1: Program O mama se z Moravskoslezského kraje rozšíří díky podpoře nadace The Kellner Family Foundation do Ústeckého a Karlovarského kraje. Věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Bůškové je důležité podporovat děti ve vyloučených lokalitách už od raného věku, aby měly lepší podmínky pro nástup do školky i školy.
6: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
1: Do programu se zapojí města Most, Litvínov a Cheb nejpozději od ledna příštího roku. V Karlovarském kraji nabízí podobnou podporu i program SOS Kormidlo. Rodičům s novorozenci dává tréninkové bydlení. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Argentina bude podruhé v řadě hrát v finále mistrovství světa. Po výhře 2-1 nad Anglií se tým přesune do New Yorku, kde v neděli nastoupí proti Španělům. Hráči a většina fanoušků se z Atlanty přesune na sever letecky, ale někteří zvládnou těch 1400 kilometrů i po zemi. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji vypátral 7 argentinských nadšenců, kteří v obytném voze za svým týmem urazili už 10 000 kilometrů.
3: Hernán Romero, de la banda de New York.
4: Argentinec Hernán Romero žije už skoro 30 let v New Yorku a vlastní velký obytný vůz, a tak byl plán pro tento šampionát jasný. Vydat se po stopách Lionela Messiho a dalších fotbalistů z modrobílého národního týmu. Hernán pozval 6 kamarádů ze své původní vlasti a vydali se na cestu pěkně po Americku. Základní skupina byla snadná, stačilo přejet necelých 8 hodin mezi Kansas City a Dallasem. Potom už to začalo být dobrodružnější. Na první kolo vyřazoval fáze s Kapverdami to měli do Miami 2000 kilometrů, tedy 20 hodin cesty. Hernán říká, že je to zábavné a taky ekonomické, rozhodně levnější než cestovat letadlem a spát v hotelích. Uvnitř karavanu je 7 lůžek, koupelna se záchodem, sprcha, kuchyň a velmi se hodí taky klimatizace, ukazuje mi Hernán. Argentina totiž hrála v hodně parných oblastech, kromě Kansas City, Dallasu a Miami byli Hernán a jeho kamarádi taky dvakrát v Atlantě. Naposledy teď při semifinále s Anglií. Vítězství nad ní si argentinská parta, která si říká La Banda New York, obzvlášť vychutnala. Je to vždycky speciální zápas a velká rivalita, zdůrazňuje Hernán. Tenhle karavan je zároveň tak trochu taková pojízdná fotbalová svatyně s portréty hlavních idolů. Když pojedete na silnici těsně za ním, budete se do tváře dívat Diegu Maradonovi v nadživotní velikosti. A když vás předjede zleva, uvidíte tam se zlatým pohárem 3 hlavní hrdiny, kteří dotáhli Argentinu ke 3 dosavadním titulům mistra světa, tedy Kempese, Maradonu a Messiho. Hernán říká, že výzdobu navrhoval a vyrobil sám, trvalo mu to prý rok. S Mariem Kempesem, střelcem vítězného finálového gólu Argentiny na šampionátu 1978, se prý osobně zná a ukazuje mi i jeho podpis na karavanu. Největším idolem je pro něj ale Maradona, fotbalista z lidu, hvězda Hernánova mládí a velký bojovník, což Argentinci oceňují. Messi je pro Hernána až 3. v pořadí, i když i jeho velmi uznává. A právě od něj teď Argentinci nejen z newyorské bandy očekávají, že zařídí historicky první argentinskou obhajobu světového titulu. Na další vstupenky na zápasy už prý Hernán Romero a jeho kamarádi nemají peníze, takže na finále se zřejmě přímo na stadionu nepodívají. Ale i tak se Hernán raduje, že teď může zamířit s obytným vozem domů k New Yorku a těší se, jak tam oslaví nedělní triumf nad Španěli. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.

0: Brian Adams v nočním radiožurnálu a opět se hlásí mimořádně Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku velmi opatrně mezi Těšínem a sjezdem na Třinec a Žilinu. Kilometry 66 a 65 se pohybuje chodec. Projíždějící řidiči hlásí, že by mohl být pod vlivem alkoholu. D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Je přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Lenka Pištěchová.
1: Vláda nebude ani přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Ceny pohonných hmot bude ministerstvo financí regulovat jenom do konce tohoto týdne. Přestane platit i snížená spotřební daň na naftu. Spojené státy nově zakazují návrat Američanům, kteří v posledních 21 dnech navštívili Demokratickou republiku Kongo. Týkat se to má hlavně komerčních letů. Washington tak reaguje na epidemii eboly, která se z provincie Ituri šíří od poloviny května. Úřady v Kongu evidují přes 2000 nemocných, z toho víc než 750 lidí chorobu nepřežilo. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí do dnešního večera pro Polabí, jich Moravy a také Ostravsko. Lidé se mají držet ve stínu, dodržovat pitný režim a vyhýbat se v horku zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav také očekává, že dnes odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. A rychlovlak ICE německých drah o víkendu udělal neplánovanou zastávku, protože došel toaletní papír. Podle stanice NDR vlak vedoucí nechal vlak zastavit na okraji Hamburku a doběhl do blízkého supermarketu. Informaci potvrdil i národní železniční dopravce Deutsche Bahn. Podle něj situace nastala kvůli krátkodobému výpadku personálu, kdy nikdo zásoby papíru nepřekontroloval. Dráhy slíbily, že budou zásoby hygienických potřeb častěji namátkově prověřovat. Sport. Fotbalista Lukáš Vodlický přestoupil z mistrovské Slavie do Slovácka. Ofenzivní záložník a dvojnásobný mistr ligy podepsal s klubem z Uherského Hradiště 3letou smlouvu. Vodlický v nejvyšší české soutěži dosud nastoupil do 12 utkání, ve kterých dal 2 góly.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 na Vysočině a nehoda na Opavsku. Nejprve dobrá zpráva z dálnice D48 z Českého Těšína do Frýdku Místků. Policie před chvílí zrušila výstrahu před chodcem. Pohyboval se mezi Těšínem a sjezdem na Třinec a Žilinu, 65. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou hlášeny překážky pneumatiky. Na exitu 119 Velký Beranov a také za sjezdem na Jihlavu 110. kilometru v jízdním pruhu. Na Opavsku silnici 465 z Kijovic do Těškovic narazilo osobní auto do stromu. Nehoda se zásahem záchranářů je v nepřehledném úseku v jedné ze zatáček. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno se lokálně můžou tvořit mlhy, přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou být přeháňky nebo bouřky, odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 stupně. To byly zprávy. Začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Vinohradskou 12 já poslouchám od covidu.
5: Poslouchám, když umývám koupelnu.
6: Iberně a srozumitelně vysvětlený složitý téma.
7: Pro mě je to vlastně jediný zdroj informací z okolního světa.
8: Vinohradská 12 má už 100 milionů stažení.
9: Poslouchám hlavně, když jedu do práce.
10: Jak má sekund auta, tak to pouštím.
11: Si to prostě pustíme na ke snídaní.
12: Vinohradská 12 fakt skvělá.
13: Je úžasný zdroj.
14: Děláte super práci a určitě v tom pokračujte.
8: Tenhle podcast píše velký příběh díky všem, kteří se stali jeho součástí. Upozorňuji, že v následující epizodě se objevují popisy násilných trestných činů. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Česká justice od letoška začala evidovat femicidy. Co pod tento pojem všechno spadá? K čemu takové statistiky jsou? A jak pomáhat ženám, které se stanou oběťmi násilných trestných činů? Probereme to s Klárou Filipovou z datové redakce Českého rozhlasu. Dnes je pátek 17. července. Ahoj Kláro, zdravíme tě do Ostravy, díky, že jsi našla chvíli na Vinohradskou 12.
11: Ahoj Matěj, moc děkuji za pozvání.
8: Tak, femicida od letošního roku získala nově svou vlastní kolonku v justičních statistikách. To je důležitá informace, potvrdilo ti to Ministerstvo spravedlnosti.
15: Nově systematicky sledujeme údaje o obětech trestných činů napříč vybranými skutkovými podstatami, včetně pohlaví oběti, vztahu oběť-pachatel a indikace domácího násilí. Součástí této evidence je rovněž samostatně sledovaný ukazatel femicidy.
16: Marcela Nevšímalová z tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti.
8: Chápu správně tedy, že doteď se o násilných trestných činech na ženách žádná data neevidovala?
11: To nemůžeme říct. Samozřejmě jak policie, tak i justice sbírají celou řadu informací. To, co unikalo z těch justičních statistik, je nějaký kontext toho partnerského či domácího násilí. Ten nový systém, který Ministerstvo spravedlnosti zavedlo, se inspiroval metodikou OSN i Evropského institutu pro genderovou rovnost. U vybraných trestných činů tak nově soudy sledují vztah oběti a toho pachatele, tedy jestli šlo o partnery, expartnery a tak podobně. Také přibyla kolonka domácího násilí, tedy jestli v tom vztahu se násilí objevovalo předtím, než došlo k tomu závažnému trestnému činu. A co je teda ta největší novinka, je, že se tam objevuje i indikace takzvané femicidy, tedy vraždy ženy. To neznamená, že by soudci teďka museli nějak jinak řešit znalecké posudky, jinak řešit svědectví nebo nějak jinak rozhodovat.
8: Prostě se to nově eviduje.
11: Jenom se to nově zpětně eviduje. Tudíž budeme schopni lépe sbírat ta data a lépe sledovat, jak se tyto činy, to násilí vyvíjí v čase.
8: Tyhle ty změny znamenají něco pro policii?
11: Pro policii jako takovou to nic neznamená. Policie eviduje svoje vlastní statistiky kriminality a vlastně je to od sebe do velké míry oddělené. Je to jedna z těch kritik, která často zaznívala od expertů i z té mezinárodní úrovně, že ve chvíli, kdy my nesledujeme ty činy v nějakém kontextu a ten kontext u toho partnerského násilí je prostě klíčový, tak nejsme schopni vytvářet prostě funkční manuály nebo funkční postupy jak pro policii, tak pro neziskový prostor nebo třeba pro ty soudy.
8: Dobře, takže teď v těch statistikách, justičních statistikách prostě nově bude ten kontext, ten vztahový kontext.
11: Přesně
8: tak. Ta oběť měla vztah s tím a s tím takový a takový, pojďme s tím něco dělat, protože ta data nám ukazují to a to.
11: Přesně tak.
8: Ty jsi zmiňovala, že femicida je vražda ženy, ale spadá pod to i jiný typ násilí, nebo femicida je vždycky jenom vražda?
11: Femicida nemusí být vždycky jenom vražda, ačkoliv Světová zdravotnická organizace ji definuje jako úmyslnou vraždu ženy, a to kvůli jejímu pohlaví. V širším slova smyslu může jít dokonce o každé zabití ženy či dívky. Ale my jsme dělali svoji vlastní statistiku, protože jak jsme zmínili, tak justice do této doby vlastně femicidy nesledovala vůbec. Takže s kolegou Janem Cibulkou jsme se rozhodli zvolit nějakou vlastní metodiku a zjistit, kolik těch trestných činů by šlo označit jako femicidy. A my jsme do toho počítali i těžké ublížení na zdraví, protože vlastně rozdíl mezi dokonanou vraždou a těžkým ublížením na zdraví dost často může být jenom zhoda náhod, nebo to, že zasáhl někdo z okolí. Takže v našich číslech, v těch rozsudcích, které jsme analyzovali, máme i těžké ublížení na zdraví.
8: Takže ale dohromady, když to shrneš, tak je to genderově podmíněné teda násilí, které končí teda mnohdy vraždou.
11: Přesně tak. Můžeme prostě říct, že se jedná o závažnou trestnou činnost na ženách.
8: Mm-hmm. No a když jste to teda počítali, tak kolik vám to tak vyšlo, že se ročně stane femicid v Česku?
11: My jsme zvolili systém, který nám přišel nejlogičtější a který se do určité míry inspiroval i tím, co už dělali jiné instituce. Vlastně k vytipování těch jednotlivých případů jsme se podívali právě na statistické listy trestní, se to jmenuje. Je to prostě justiční databáze, kdy Ministerstvo spravedlnosti pravidelně zveřejňuje tyto informace. Potom jsme obeslali všechny soudy, kterých se to týkalo, a zažádali jsme je o rozsudky z let 2017 až 2021. Tenhle projekt, který jsme až teďka dokončili, se totiž táhne už několik let. A na základě svobodného přístupu k informacím jsme od těch soudů získali na 100 rozsudků. My jsme se rozhodli, že ze všech těch rozsudků vyselektujeme ještě užší část, a tedy jenom část, kde můžeme identifikovat, jestli tam byl nějaký vztah mezi obětí a pachatelem a jestli k tomu předcházelo nějaké domácí násilí. Z toho nám vyšlo 66 rozsudků, kde jsme byli schopni toto všechno popsat a identifikovat.
8: 66 za 4 roky. Jak k těm případům vůbec docházelo? Jaká byla motivace těch pachatelů jako takových? Kdo byli ty pachatelé? Pojďme to rozebrat.
11: Nejznámější mediální případ v posledních letech z České republiky byl případ z Bohumína z roku 2020, kdy pachatel neunesl, že se od něj odstěhovala manželka a podpálil byt, ve kterém zrovna probíhala rodinná oslava. Ten byt byl v panelovém domě ve Vysokém Patře. Zemřelo tam celkem 11 lidí. Tehdy se jednalo o extrémní případ femicidy, co se týká jakoby počtu obětí. A tenhle případ vlastně dobře ilustruje to, že ty násilné trestné činy nemusí často dopadat jenom na tu samotnou partnerku, ale i na její okolí. Kromě vlastně těch fyzických útoků, soudy často popisovaly i doprovodné psychické násilí. Často vulgární nadávky, ponižování. Typické jsou také záplavy nevyžádaných zpráv, které mají nějaký jako silný emoční kontext. Také se tam objevoval stalking, buď doma nebo na pracovišti. A také se zpětně dalo vysledovat, že se tam objevovala i snaha těch pachatelů tu oběť izolovat od jejich blízkých. To je vlastně jeden z těch základních poznávacích znaků domácího a partnerského násilí.
17: Takže i nějaký projev dominance nebo moci nebo nadvlády vlastně nad tím druhým člověkem, kterému pak způsobuješ tu bolest.
11: Přesně tak. Ono je důležité podotknout, že u toho partnerského domácího násilí je vlastně nějaká ta mocenská hra tím důvodem, proč se to vlastně děje, ta převaha. Typickými motivy jsou žárlivost, a to jak buď v probíhajícím vztahu nebo v tom ukončeném, a nějaké jako partnerské nezhody. Co nám z toho vyšlo jednoznačně je, že nejkritičtějším obdobím, kdy může docházet k téhle násilné, trestné, fakt závažné činnosti, jsou rozchody.
18: To buď ve chvíli, kdy ta oběť řekne, že chce odejít, nebo ten partner zjistí, že to plánuje, nebo rozchodu.
11: To nám vlastně potvrdila i bývalá předsedkyně vládního výboru pro prevenci domácího násilí Branislava Marvánová-Vargová, která upozorňuje, že to násilí probíhá prostě v cykle.
18: Typicky to začíná psychickým násilím, vyvoláváním pocitů viny, nějakou manipulací.
11: Kdy se střídají fáze nějakého narůstání napětí a násilí a pak klidové fáze, které zase často bývají ty romantické. Bývají to ta velká gesta, ta snaha jako tu oběť zase přitáhnout sobě.
17: Že to je sinusoida potom taková, jo?
11: Jo, ona sama vlastně zmiňuje, že z hlediska toho rizika vážného zranění nebo zabití je právě ten rozchod to nejnebezpečnější období.
18: Plus profil toho agresora, kontrola, majetnictví, tohle je jako nejvíc.
11: Ona to popisuje ze své vlastní zkušenosti, protože zároveň působí v neziskové organizaci ROSA.
18: To je třeba jedna z otázek, na kterou my se ptáme všech klientek. Jestli třeba mám z toho partnera strach a mám strach i z toho, že by mě dokázal zabít.
11: A upozorňuje, a to mi vlastně přišlo zajímavé, ani já sama jsem si to dlouho neuvědomovala, že vlastně ty dobře míněné rady okolí, tak se prostě seber a běž od něj, můžou být velmi nebezpečné. Protože pokud nemáte vymyšlené nějaké bezpečnostní systémy, nějaké bezpečnostní plány a pokud nikdo neví o tom, co se vám jakoby doma děje, tak právě tahle chvíle je z hlediska rizika smrti nebo vážného následku fakt nebezpečná.
17: Mm. Jenom na dovysvětlení, ty jsi zmiňovala tu ROSU, ROSA Centrum, tak to je neziskovka, která, pokud se nemýlím, poskytuje pomoc ženám obětem domácího násilí a je tam i krizová intervence a tak dále. Jinak, když mluvíš o rozchodech a podobně, tak tam se teda automaticky předpokládá, že jde o násilnou trestnou činnost teda v tom partnerském vztahu nebo partnerském vztahu, který končí. To znamená, femicidy skutečně jako výlučně páchají blízcí těch lidí?
11: Ze statistik prostě vychází, že ačkoliv oběťmi vražd obecně jsou častěji muži, tak ve chvíli, kdy se jedná o ženy, tak tam je prostě ta provázanost s tou rodinou nebo s tím partnerstvím. Mm-hmm. Zatímco muži často nebo zpravidla jsou zabiti nějakým jiným mužem či svým kamarádem, u žen je právě nejnebezpečnější ten intimní vztah. Já si teďka tedy dovolím citovat z těch anonymizovaných soudních rozsudků, jenom bych chtěla varovat posluchače, že některé ty věci jsou doopravdy brutální, tak ať zváží, jestli nechcou tuhle pasáž přeskočit. Já jsem vybrala tři, které mě osobně velmi zasáhly a které vlastně ukazují, že ačkoliv neskončily smrtí jako takovou, tak měly vážné následky i průběh.
19: Případ číslo 1.
11: První případ byl o ženě, která byla u sebe doma a nejdříve si všimla, že jí na okně na parapetu chybí květináč. Z toho okna vyhlédla a všimla si, že pod oknem má okenní síť a na zemi leží i dlažební kostka. V tu chvíli se ona snažila dovolat na policii, měla kontakt na nějakého vyšetřovatele, ale zrovna to tam nikdo nebral, protože už byla ve fázi, kdy se svým partnerem řešila rozchod a řešila také stupňující se nějaké násilí. Každopádně, když se nedovolala na policii, tak si řekla, že to zkusí zase za chvilku. Když se pohybovala ve svém bytě, tak vlastně spoza dveří v jednu chvíli na ní vyskočil její bývalý partner a s křikem jí povalil na zem. Tu ženu začal škrtit a bodal jí nářadím do krku a později i do hrudi. V jednu chvíli pak vlastně přestal, šel se posadit do kuchyně a zavolal sám záchranku pro tu svoji partnerku. Z toho rozsudku šlo vyčíst, že se do bytu dostal po žebříku, protože dobře znal samozřejmě to prostředí, oni tam spolu několik let žili. A potom u soudu vypověděl, že vlastně jako netušil, že něco takového své bývalé partnerce chce udělat a že udělá, protože jí zná mnoho let a miluje jí. Ta žena přežila naštěstí, ale s vážnými následky.
19: Případ číslo 2.
11: Druhý příklad mě zasáhl a přijde mi hrozivý vlastně tím, že nešel odhalit až do té chvíle, dokud nenastal, kdy muž s cílem pomstit se své bývalé partnerce ve chvíli, kdy měli nějaké spory ohledně výchovy a péče o jejich společné dítě, tak v noci přišel k jejímu bydlišti a v osobním autě jí přeřízl brzdovou hadičku. Je nutné podotknout, že ten člověk měl vzdělání na to, aby přesně věděl, co tohle může způsobit. U soudu potom uvedl, že vlastně nikomu nechtěl ublížit, ale po dotazech soudkyně přiznal a potvrdil, že si je vědom toho, že ta žena auto využívá pravidelně na cestu do práce a že v tom voze ještě navíc pravidelně vozí jejich společné dítě do školky a na nějaké pochůzky. Tenhle příběh mě prostě zasáhl zejména tím, že se nejednalo přímo o útok na tu ženu a nejednalo se o nějakou osobní konfrontaci, jednalo se o promyšlený skrytý útok, který nastal v noci. I tato žena přežila v autě, do kterého nasedla, tak syna neměla, dojela do práce, ale s velkým štěstím, jak konstatoval samotný soud.
19: Případ číslo 3.
11: Třetí příklad, to bylo napadení partnerky v 5. měsíci těhotenství, kdy její partner začal bít pěstmi do těla, včetně břicha. Způsobil jí vážná vnitřní poranění a žena skončila vlastně v akutním ohrožení života. Soud i znalci konstatovali, že jenom s nějakou shodou šťastných okolností nedošlo k přerušení těhotenství. Tady ten pachatel byl v minulosti opakovaně trestán, a to právě i za nebezpečné vyhrožování a opakované porušování domovní svobody. To, že ženu fyzicky napadal, prokazují také policejní spisy. Jeho chování se opakovaně projednávalo také na přestupkové komisi. Takže tady můžeme vidět, že vlastně řadě těch činů se dá předcházet ve chvíli, kdy je k dispozici ten samotný kontext a někdo na to nahlíží v celé té šíři těch jednotlivých skutků, které se odehrávají, a je schopný je dát do řady za sebou a říct, ano, toto je nebezpečné chování, které může dopadnout fakt tragicky.
17: Ty jsi zmiňovala taky, že jste narazili na taky na to, že tam jsou následky, pokud teda žena přežije ten útok psychického rázu. To znamená, jsou i velmi závažné, že odchází třeba, pokud to přežije tu násilnou trestnou činnost, tak odchází z té události třeba s traumatickou stresovou poruchou a podobně.
11: Ano, i to se z těch rozsudků dalo vlastně vyčíst nějakou obsahovou analýzou. Často se tam právě zmiňuje nějaké to PTSD, ta posttraumatická stresová porucha. Často jsou tam zmiňované deprese, úzkosti a tak. My vlastně v tom článku jsme se to pokusili analyzovat, tam je jenom problém v tom, že každý soud si to vlastně kóduje a klíčuje nějak sám. Takže nejčastěji se objevovaly pojmy jako psychická újma a útrapy, které, když jsme se zpátky koukali do těch rozsudků, tak vykazovaly nějaké znaky jako dlouhodobých duševních potíží. Objevovalo se to PTSD, trauma, syndrom týrané osoby, také strachy, obavy, noční můry a tak. Takže je důležité jako podotknout, že když se podaří oběti vyváznout třeba s nějakým fyzickým následkem, tak vlastně ta psychická újma je tam skoro ve většině případů.
17: Kláro, v Itálii loni na podzim schválili zavedení femicidy jako samostatného trestného činu. V Česku se nic takového nechystá, teď teda po tom pokroku v justičních statistikách.
11: I na to jsme se dotazovali rezortu spravedlnosti. Ministerstvo nám odpovědělo, že doopravdy nic takového nechystá. Ti se zatím spokojili s tím, že jsou schopni to sledovat vlastně v těch statistikách. Ministerstvo svůj postoj zdůvodňuje tím, že vlastně i tahle specifická trestná činnost se dá postihnout.
15: Vražda spáchaná z diskriminační pohnutky, včetně výslovně zmíněného pohlaví, je totiž zakotvena jako kvalifikovaná skutková podstata v rámci trestného činu vraždy. Obdobně lze postihnout i úmyslné těžké ublížení na zdraví spáchané z téže pohnutky.
17: Ty jsi zmiňovala, že některým těm případům se skutečně dá nějak účinně předcházet. Dělá Česko proto teda v tuhle tu chvíli dost?
11: Těm femicidám a vážnému násilí v těch vztazích předcházet jednoznačně lze. Jestli Česko proto dělá dost, tak podle expertů je bohužel odpověď jasná, a to je to, že nedělá. Aby ženy mohly odcházet od těch násilných partnerů, tak potřebují zejména mít kam jít. V Česku panuje bytová krize a zároveň chybí i azylové domy, které by se specializovaly na oběti domácího násilí. Ty azylové domy, které se zabývají oběťmi domácího násilí, jsou specifické v tom, že umí pracovat s traumatizovanými lidmi, umí poskytnout psychologickou pomoc a umí poskytnout i nějakou právní pomoc. A mimo jiné umí například také té oběti nastavovat podmínky, jak bezpečně z toho vztahu odejít. Řeší s ní šetření peněz, řeší s ní to náhradní bydlení, řeší s ní scénáře, které by mohly nastat, pokud by se ten partner dozvěděl, že ho chce žena s dítětem například opustit, a co v tu chvíli dělat. Nastavují se fakt bezpečnostní plány. A my jsme zjistili, že v Česku těchto azylových domů nebo těch lůžek v těchto azylových domech chybí na 3000. Další věc, která by vlastně mohla celé situaci pomoct, je, kdyby policie, a to říkají tady odborníci, pečlivěji nebo častěji přistupovala k možnosti vykázání. Ve chvíli, kdy totiž dojde k nějakému fyzickému napadnutí a je zavolaná policie, tak ta má v ruce nástroj, který se jmenuje právě vykázání, a může toho násilného člověka z domu vykázat na 2 týdny a zabavit mu třeba zbraň. Zdá se to, že to vlastně není moc účinná záležitost, ale ve výsledku je, protože ta oběť sama se automaticky takhle dostane do systému té pomoci, je kontaktováno intervenční centrum, které se oběti ozve a nabízí své služby, a zároveň jsou to 2 týdny, kdy ta oběť si může oddechnout, protože žít prostě v nějakém náročném prostředí je vysilující a může začít přemýšlet o tom, jak naložit dál se svým životem.
17: Chápu tedy ale správně, že ty obavy expertů, a je to moje poslední otázka, jsou i z toho důvodu, že možná těch femicid přibývá, nebo je tu potenciál, že se jich může do budoucna dít víc a víc?
11: Těch femicid jako takových přibývá po celém světě a podle odhadů OSN bylo třeba v roce 2024 zabito 50 tisíc žen rukou partnera nebo příbuzného. Kdybych to měla převést do něčeho pochopitelnějšího nebo uchopitelnějšího, tak je to zhruba 1 žena zavražděná každých 10 minut. Měli jsme náznaky a informace o tom, že během covidu se ta situace velmi vyostřila, protože lidé neměli kam odejít. Byly uzávěry, byly zákazy pohybu vlastně na ulici a lidi spolu trávili spoustu času v zavřených prostorách. A my právě nevíme, jak si Česká republika stojí sama o sobě nebo v tom mezinárodním srovnání, protože přístupy jednotlivých států ve sběru těch dat se také liší. Ale právě díky tomu, že Česká republika přistoupila aspoň k zavedení pojmu femicida do těch statistických výkazů nějakým způsobem, tak máme naději, že získáme funkčnější informace o tom, co se u nás v tomhle odvětví reálně děje, a že budeme schopni potom lépe nastavovat ty systémy pomoci obětem.
17: Tak Kláro, moc krát děkuju, že jsme, respektive, že vy jste to s kolegy zanalyzovali a že si ty mohla ve Vinohradské 12 tu práci představit a promluvit o femicidách.
11: Ještě jednou moc děkuju za pozvání a za zájem o tohle téma.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Klára Filipová z naší datové redakce. Mluvili jsme spolu o femicidách, které teď byly součástí jejího většího novinářského materiálu, který Klára publikovala na serveru iRozhlas.cz. Jedná se o 5dílnou sérii, která vznikla ve spolupráci datových novinářů Českého rozhlasu a vědkyň ze Sociologického ústavu a Karlovy univerzity. Společným cílem bylo identifikovat bariéry v systému pomoci obětem domácího násilí. V souvislosti s tímto nelehkým tématem násilných trestných činů a vůbec násilí páchaného na ženách je důležité připomenout vám, kteří nás posloucháte a třeba se sami nacházíte ve složité životní situaci nebo se necítíte dobře, že byste se rozhodně neměli obávat obrátit na některou z krizových linek. Námi zmiňovaná ROSA má číslo 116 016 nebo třeba organizace PROFEM, ta má číslo 608 32 277. A ještě jedna věc na úplný závěr, aktuální aktuální zjištění kolegů z investigativy Radiožurnálu, které souvisí s tím, o čem Klára mluvila na konci našeho povídání, totiž, že policie může při podezření na domácí násilí odebírat zbraně nebo vykázat konkrétního člověka z jeho domu, tak to se přesně stalo teď v případě poslance SPD Jaroslava Foldyny, který je podezřelý z domácího násilí. On tvrdí, že je nevinný a policie ten případ teď prověřuje. Naslyšenou v pondělí.

0: Držení Čecha v Číně podle ministra Macinky nesouvisí s případem čínského občana zatčeného v Česku. Kvůli pádu mostu v italském Janově z roku 2018 půjde ředitel firmy na 12 let do vězení. Fotbalisté pražské Sparty prohráli s polskou Jagiellonií Bělostok v přípravě na novou sezónu šance ligy. Dnes bude oblačno, polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Čech zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě. Uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Zadržený neměl podle Macinky žádné vazby na české státní instituce.
2: Všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. A já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí.
0: Čínské ministerstvo už předtím kritizovalo lednové zatčení čínského občana v Česku. Kriminalisté ho podezřívají ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Soud v italském Janově rozdal tresty za zřícení městského dálničního mostu. Šéf společnosti Autostrada per l'Italia Giovanni Cantalucci dostal 12 let vězení. Nižší tresty soud vyměřil dalším 32 lidem. Do vězení poslal i vysoce postavené úředníky italského ministerstva dopravy. Při neštěstí se v roce 2018 propadlo 50 metrů dlouhá část mostu. Neštěstí nepřežilo 43 lidí. V letošním prvním čtvrtletí porušili zákon víc než 3/4 prověřovaných e-shopů. Nejčastěji nedodrželi pravidla informování o možnostech reklamace. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Podle ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky se ovšem většina českých e-shopů řídí pravidly obchodních podmínek. Lidé by si podle Vetyšky měli dát pozor hlavně na e-shopy, se kterými nemají vlastní zkušenost.
3: Já vždy doporučuji nakupovat u českých prověřených obchodů, pak když už někdo z nějakého důvodu chce nakupovat třeba u nějakého zahraničního, třeba čínského obchodu, tak mu doporučuji, aby zaprvé neplatil předem a pak když je toto není možné, tak aby nakupoval třeba opravdu jenom to levné zboží, což se prakticky děje.
0: Česká obchodní inspekce varuje taky před problémovým prodejem na internetových tržištích nebo na sociálních sítích. Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice s projektem kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. Sport. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v generálce na druhé předkolo Evropské ligy 3-3 s Charkovem. Votroci nezvládli první poločas, po kterém prohrávali o 2 góly. Utkání se jim ale podařilo otočit. V 72. minutě pak ukrajinský soupeř vyrovnal. Zatímco s druhým dějstvím zápasu byl Králové hradecký trenér David Hořeč spokojený, s úvodem ne.
4: Tam nám chybělo všechno, pohyb, hráli jsme prostě bez agresivity, bez intenzity, pomalý na míči, prostě tam bohužel jsme pak ještě soupeři darovali druhý gól, tam z naší strany opravdu ta hra dobrá nebyla.
0: A fotbalisté Sparty prohráli 0-1 s polskou Jagiellonií Bělostok. Za letenský klub poprvé od návratu z mistrovství světa nastoupil obránce Jaroslav Zelený a záložník Hugo Sochůrek. Další český reprezentant Jan Kuchta do hry ještě nezasáhl.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Noční omezení na pražském okruhu a uzavírka v Jihlavě. Dálnice teď volné, plynule projedete i po pražském okruhu východní části ve směru z Černého na Barandovský most mezi kilometry 62 až 62,5. Před sjezdem na Běchovice v noci opravují most, mají zavřený pravý jízdní pruh. V Praze mají být ještě hodinu zavřené některé tunely. Zkoušky požární bezpečnosti zavřely v obou směrech Letenský tunel a údržba část komplexu Blanka mezi sjezdy na Letnou a Troju. A v Jihlavě u autobusového nádraží je nová uzavírka kvůli opravám povrchu vozovky. Neprůjezdné jsou Fricova a Tyršova ulice. Omezení potrvá ještě 9 dnů, objíždí se po ulici Tolstého. další Zelená vlna.

0: nám nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme oblačno, polojasno, přechodně i zataženo. Ze začátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty dnes 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. To byly zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cerdou.
3: Necelých 6 minut po 4. hodině přeji příjemné probuzení. Vstáváte do pátku 17. července. Víkend už je za dveřmi, tak věřím, že se hned vstává s lepší náladou. A s přídavnými nádržemi překoná vzdálenost přes 8000 kilometrů. To je třeba jako z Prahy do Bangkoku. Česká armáda převzala od brazilské společnosti Embraer první ze dvou dopravních letounů. Řekneme si o něm víc už za moment.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda. Thank you.

0: Tankování za letu, hašení požárů nebo přesun zraněných na velké vzdálenosti. Nové schopnosti získává česká armáda s letounem C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. První ze dvou strojů už vojáci převzali, za oba Česko zaplatilo přes 11 miliard korun.
1: Embraer dosedl na vojenské letiště v pražských Kbelích. Ovládá ho čtyřčlenná posádka. Dva piloti a dva palubní technici. Jedním z nich je Daniel Judák.
2: Teď se nacházíme v letadle C-390 v nákladovém prostoru.
1: Ten je přes 18 metrů dlouhý a téměř 4 metry široký. Teď jsou po stranách umístěné lavice, takto letoun přepraví 630 lidí. Pokud se ale přidají sedadla doprostřed, může jich být až 80, říká Judák.
2: Prostor je určen pro převoz lidí, materiálu, lehátek, lůžek, pitiuček, to jsou v podstatě nějaká lehátka pro raněné a podobně.
1: Novou schopností, kterou stroj armádě České republiky poskytuje, je hašení z letounu. To doposud zajišťovali pouze vrtulníky. Embraer pojme až 12 000 litrů vody. Hašení ale náročné a posádka se ho bude teprve učit, říká Judák.
2: Je to v podstatě takový velký válec nebo nádrž. Ta se nasune, tady jsou rolny, nasune se to na tu podlahu. Tamhle z těch bočních levých dveří se vysune tryska. No a v podstatě před tlakem se potom vypouští tou tryskou na nějaký ten požár.
1: Letoun taky dokáže tankovat za letu. C-390 bude armáda využívat třeba pro přesun těžké techniky. Unese až 26 tun nákladu, pokračuje velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
3: Doposud jsme měli pouze transportní letouny CASA, které mají podstatně kratší dolet a poloviční rychlost, to znamená na větší vzdálenosti. Do Ameriky, do Asie, do Afriky jsme buď to nelétali, nebo velmi komplikovaně.
1: Výcvik potrvá ještě několik měsíců. První jednoduché logistické lety zvládnou posádky v příštím roce. Složitější, jako je hašení, až před rokem 2030, říká náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
4: Tímto letounem nekončí modernizace. Naopak.
1: Původně mělo letouny Česko převzít už v roce 2025. První získalo teď. Další zpoždění ministr obrany Jaromír Zuna za SPD odmítá.
5: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
1: Druhý letoun dodá brazilská společnost Embraer do Česka na konci roku 2027. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál
1: každý den s vámi
0: i o prázdninách.

0: Miroslav Žbirka v nočním radiožurnálu. A Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu znovu prohlásil americké volby v roce 2020 za zmanipulované a ukradené. Důkaz o sfalšovaných hlasech ale nepředložil. Odvolával se na čerstvě odtajněné dokumenty tajných služeb. Ty jeho tvrzení nepotvrzují, v klíčových bodech dokonce říkají opak. Tři velké americké televize odmítly projev vysílat živě. Proč? To už probereme s americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou, kterou tímto vítám ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Trumpův tým projev avizoval tři dny předem jako zcela zásadní. Dodal slibovanou velkou zprávu?
1: Nedodal. A aspoň teda ne takovou, jako sliboval. Jediné skutečně nové číslo zaznělo od ministerstva vnitřní bezpečnosti. Tam říká, že v seznamech voličů má být 278 tisíc lidí, kteří ve skutečnosti nejsou občané Spojených států a tady nemají právo volit. Jenže ten program, ze kterého tento údaj pochází, ta čísla prokazatelně nadsazuje a kolikrát jako cizince označí i naturalizované občané a ti už právo volit mají. Nejostřeji prezident zamířil na Čínu, ostatně poslechněme si ho.
2: US spy agencies began learning about the compromise of voter registration files in 2020.
1: Donald Trump tady tvrdí, že Čína napadla volby v roce 2020, tedy ty volby, ve kterých prohrál s Joem Bidenem, a že tehdy získala data o více než 200 milionech amerických voličů. Ty odtajněné dokumenty ale říkají něco opatrnějšího, že Čína zásah do voleb zvažovala, ale upustila od něj, aby se nerozházala vztahy s Washingtonem.
0: Bílý dům zveřejnil odtajněné dokumenty. Co v nich tady přesně je?
1: Jsou to stovky stran. Podle rozboru amerických médií jsou tam většinou informace, které už jsou roky známé. Nic v nich nepodporuje tvrzení, že by výsledky voleb změnilo zahraniční měšování nebo nějaký podvod. Zpráva z roku 2020 sice říká, že čtyři cizí mocnosti se dokážou dostat k americkým volebním datům, ale sama ta zpráva dodává, že ty americké volby jsou tak centralizované, protože se konají v každém z těch 50 států, že manipulace v rozsahu, který by dokázal změnit jejich výsledek, je prakticky nemožná.
0: A teď pojďme k tématu, které už jsme trochu nakousli na začátku. Některé americké stanice nevysílaly prezidentův projev v přímém přenosu, ale až později. Proč tomu tak bylo?
1: Byly to televize ABC, NBC a také CNN. Oni se báli na základě, takhle to řekli jejich představitelé, že na základě předchozích zkušeností s prezidentem a jeho proslovy měli obavy z nepodložených tvrzení, nejen o zmanipulovaných volbách i dalších tématech, kterých se prezident podle nich dopouští a proto ten projev nezařadili živě. U prezidentského projevu to k národu to není běžné, je to, až by se dalo říct, bezprecedentní, ale prezident zároveň nemá nějaké právo na vysílací čas automaticky. Stanice řešily dilema, jestli mají přerušovat prezidenta, kontrolovat jeho prohlášení v přímém přenosu, nebo jestli mají potom uvádět kontext až po projevu. No a roli samozřejmě hráli i peníze a právníci. Fox News, ta projev prezidenta odvysílala v přímém přenosu, tak ta před lety zaplatila skoro 800 milionů dolarů za to, že šířila konspirace o hlasovacích přístrojích volebních, takže se to ty stávající televizní stanice se takového dopadu bály.
0: Tolik tedy informace k nočnímu projevu z Bílého domu, k nočnímu projevu Donalda Trumpa. Byla tu Jana Ciglerová. Díky moc za veškeré informace a naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách. A mama.

0: Je půl páté. Krátké zprávy přináší Lenka Pištěchová.
1: Ukrajina má téměř celou novou vládu. Premiérem se stal Serhij Korecký. S předchozí vládou premiérky Julie Sviridenkové skončil i oblíbený ministr obrany Michailo Fedorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský připustil, že šéf rezortu obrany skončil i kvůli konfliktům s velením armády. Ve velkých městech lidé včera protestovali proti jeho odvolání. Při večerním útoku sekerou v pražské ubytovně zemřel jeden člověk, další je vážně zraněný. Útočník napadl i zasahující policisty, kteří ho zastřelili. Na sociální síti X o tom informovala policie. Napadení se stalo ve Vídeňské ulici v Praze 4. Podle policistů už další nebezpečí nehrozí. Velká americká a kanadská města sužuje kouř z lesních požárů. Rozsáhlé plochy hoří v kanadském Ontáriu a americkém Minnesotě a halí do kouře celý jihovýchod Kanady a severovýchod Spojených států. Chicago, Detroit a New York se dokonce podle serveru IQ Air aktuálně střídají na špici míst s nejhorší kvalitou vzduchu na světě. A záchranáři z Česka, Polska a Slovenska od včerejška společně trénují v Koutech nad Desnou na Šumpersku. Během prvního dne procvičovali třeba zásah u zraněných s masivním krvácením. Dnes je podle organizátorů čeká nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Sport. Basketbalistky USK Praha čeká na podzim ve skupině Evropské ligy polský Lublin a francouzský Bourges. Rozhodl o tom los. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. O účast v Evropské lize budou hrát KP a Žabiny Brno. Hráčky KP čeká v semifinále kvalifikace francouzské Carolo. Žabiny se utkají s Červenou zvezdou Bělehrad.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 Unířan a neprůjezdná silnice 11 na Šumpersku. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Nýřany zůstává zavřená krajnice. Kilometr 94,5 je to místo, kde včera v podvečer schořela dodávka. Na silnici 432 z Kyjova do Milotic se objíždí odstavený traktor. Stojí kousek za letištěm, blokuje krajnice. Ještě připomenutí nové uzavírky na Šumpersku. Neprůjezdná je silnice 11 z Postřelmova do Červené vody. Uzavírka kvůli opravám vozovky je v Olšanech, potrvá do půlnoci. Osobním autem ji můžete objet třeba přes Štíty a Horní Studénky. Těžká nákladní auta mají doporučenou trasu Zábřeh, Mohelnice, Moravská Třebová a Lanškroun. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Ze začátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky a odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Školy jsou sice během letních prázdnin zavřené, ředitelé ale často dvouměsíční pauzu musí využít k hledání nových zaměstnanců. Nově by jim s tím mohl pomoct inzertní portál, který pro ně spustilo ministerstvo školství. Další informace přidáme v nočním radiožurnálu už za moment.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ladíte noční radiožurnál a ministerstvo školství spustilo nový inzertní portál, který propojil školy a učitele hledající práci. Zájemcům umožňuje vyhledávat nabídky například podle místa, typu úvazku nebo pozice. Stavy pedagogů se ředitelé často snaží doplnit právě o letních prázdninách.
1: Každým rokem nějakou pozici hledáme.
2: Vlasta Hrbatová, zástupkyně ředitele základní školy ve Vrbátkách na Prostějovsku, musí během letních prázdnin obsadit hned několik volných míst.
1: V letošním roce to bylo extrémně vysoké. Asistent pedagoga, vychovatel do školní družiny a speciální pedagog.
2: Kromě toho škole chyběl ještě školník.
1: Většinou využíváme různých jakoby portálů od burzy škol přes pedagogickou fakultu v Olomouci. Samozřejmě využíváme i našich webových stránek.
2: Nové posily pedagogy sboru přes prázdniny schání také v Prostějovské střední škole průmyslové a středním odborném učilišti strojírenském. Podle ředitele Lukáše Melky učitele češtiny nebo angličtiny sehnali poměrně snadno. Složitější je situace vždy u učitelů odborných předmětů.
3: Často nestačí zveřejnit nabídku pouze na školských portálech, ale využíváme také placenou inzerci.
2: Škola se podle něj snaží oslovit odborníky z praxe. K tomu ale musí být při inzerování aktivní a také to stojí peníze. Nově by ředitelům mohl usnadnit práci inzertní portál, který spustilo ministerstvo školství na stránkách edu.cz. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohli nabídky práce ve školství poptávat.
2: Popisuje, že uchazeči můžou v pracovních nabídkách vyhledávat podle různých kritérií.
4: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
2: Nejčastěji podle něj zatím ředitelé poptávají učitele na první stupeň základní školy, na druhém stupni pak hledají vyučující cizích jazyků, matematiky nebo fyziky a chemie. Kromě nich je poptávka třeba také po školních psycholozích. Z Vrbátek Barbora Tašev.

0: Michael Jackson zazněl v nočním radiožurnálu a máme tu aktuální informace ze silnic, je tu mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Levítí kříži. Čerstvá nehoda na kilometru 172 se střetlo osobní auto, dodávka a taky nákladní vozidlo. Následky zasahují z krajnice do pravého pruhu, navíc z vozidel vytekl na vozovku olej, míří tam hasiči. Nezapomeňte v koloně na záchranou uličku a ta kolona má zhruba kilometr. Dejte pozor, D1 za Levítí kříži směr Brno, nehoda. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Noční radiožurnál se zhruba 10 minut před 5. hodinou blíží ke konci, v 5 začne ranní vysílání, s vámi tou dobou bude Štěpán Pokorný a tak je před námi už jen poslední noční reportáž. Dělníci od začátku prázdnin opravují silnici mezi Dobřichovicemi a Černošicemi u Prahy. Někteří řidiči u zavírku objíždí přes tamní cyklostezku a ohrožují tak chodce a cyklisty. Policie proto na místo posílá hlídky.
3: Prostě ty lidi si to zkracují, kudy se dá.
4: Popisuje paní Markéta, že řidiči jezdí po cyklostezce, potvrzuje i další obyvatelka Dobřichovic Gabriela.
5: No různě tady, všude možně, i u řeky občas projede i auto.
4: Na obou stranách stezky proto města postavila betonové zátarasy. Podle Anny Cleveland, která sem chodí každý den na procházky se psem, to pomohlo jen částečně.
6: It annoys me, to be honest.
7: Otravuje mě to, abych byla upřímná, protože tady volně pobíhají psy, jezdí tu cyklisté, ale zlepšuje se to od té doby, co sem dali ty bariéry.
5: Since the barrier has been established.
4: Policisté kontrolují cyklostezku náhodně. Od začátku uzavírky zastavili podle středočeské policejní mluvčí Michaely Richtrové 10 řidičů, kteří nerespektovali zákaz vjezdu.
8: Ale vzhledem k početnímu stavu příslušníků nebylo možné navýšit hlídky, které by vykonávaly dohled nad bezpečností v silničním provozu v daném místě.
4: A dodává, že se místem snažila projet i nákladní auta.
8: Policisté tam řešili 3 dopravní nehody, kdy se konkrétně jednalo o 2 dopravní nehody nákladních souprav a dále pak dopravní nehoda 2 osobních vozidel.
4: Řidičům hrozí pokuta 1500 korun na místě, případně i více po projednání ve správním řízení. Krajská správa a údržba silnic uzavřela cestu mezi Dobřichovicemi a Černošicemi na začátku letních prázdnin, popisuje její mluvčí Josef Holek.
9: Kompletní uzavírku jsme museli provést kvůli zajištění bezpečnosti při stavbě a nutnému prostoru pro manipulaci těžké stavební techniky. Apelujeme na všechny řidiče, aby důsledně dodržovali přechodné dopravní značení.
4: Uzavírka skončí nejpozději 31. srpna. Z Dobřichovic u Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.

0: a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu čerpací stanice ceny uměle navyšovat nebudou.
1: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
0: Podle Louly ale zdraží nafta, protože u ní skončí vládní snížení spotřební daně. Nejnovější noční americké vzdušné údery údajně zasáhly dva mosty a nádraží na jihu Iránu i letiště na jihovýchodě země, oznámila to iránská státní média. Podle Washingtonu je cílem útoků oslabit vojenské schopnosti Teheránu. Teherán na ně odpovídá střelbou na americké základny na Blízkém východě. Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru i rozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
2: Hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
0: Turek v úterý oznámil, že do vyšetření nehody policií dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Amatérský archeolog objevil na poli u Tučína na Přerovsku bronzovou figurku kachny. Nepoškozený exemplář keltské plastiky váží zhruba 10 gramů a je starý víc než 2000 let. Podle archeologů Přerovského muzea Komenského se jedná o jeden z nejzajímavějších nálezů v regionu a návštěvníci si ji budou moct prohlédnout v nové archeologické expozici. Sport. Cyklista Tim Merlier slaví třetí etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. V síli belgickému závodníkovi gratulovala manželka a tříletý syn. O to víc si Merlier úspěchu váží.
3: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem vyhrál zrovna, když tu mám rodinu. Jsem z toho nadšený.
0: Lídrem Tour de France zůstal Slovinec Pogačar, nejlepším Čechem byl 83. Matyáš Vacek. O 4 příčky za ním skončil Pavel Bittner, který se připletl do pádu několika cyklistů v cílové rovince.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u 9 křížů a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za 9 kříži se srazilo osobní auto s nákladním. Kilometr 172,5, následky zasahují z krajnice do pravého pruhu. Je tam nepořádek, na vozovku vytekl olej, na místě už jsou hasiči. Jede se levým pruhem z části pravým, kolonama zhruba 2 kilometry, prodlužuje se.
6: Auto v pravém pruhu tam stojí, o kousek dál, ve odstavně stojí kamion. Je to průjezdný, jako, ale už se tam začíná teď tvořit kolona, no.
5: Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni překáží dodávka s defektem. Za sjezdem na Strakonice, 12. kilometru, je to v tunelu, Lohkovském tunelu, blokuje pravý pruh.
7: V pravém pruhu stojí dodávka s bouchlou pneumatikou, je u toho policie, světelná šipka, rychlost je stažená na 60.
5: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů na Jihomoravě i 32 a na horách maxima kolem 21. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: My vám přejeme dobré ráno s radiožurnálem. Jste 5,5 minuty po 5. hodině. Tahle seznamka není o tom najít si životního partnera, ale nové téma. Akademie věd pořádá na Colors of Ostrava čtvrthodinová rande s experty. Chcete potkat laserového fyzika nebo archeoložku? Může být, jak uslyšíte za chvilku, po zpěvačce Pink. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
4: Ranní radiožurnál.

0: Chvilku po páté raní jste poslouchali taky zpěvačku Pink v ranním radiožurnálu. Zahoďte stud a popovídejte si s vědcem. Vyzývají na Colors of Ostrava Akademie věd. No a zve taky na čtvrthodinovou seznamku. Jenže tady nejde o hledání lásky, ale o nalézání odpovědí i na ty nejbláznivější otázky.
1: Nejdůležitější moment, kdy on se obětuje, aby ona žila. Jenže ve vesmíru, to je stav bez tíže, tam ho nic netáhne nikam pryč. Tohle je hovadina, jo?
2: Řeč je o filmu Gravitace a fyzik. Jan Kaufman ví lépe než režisér, jak to mělo vypadat. A neváhá se o to podělit s těmi, kdo za ním přišli.
3: Přitom by tam bylo tolik variant, jak ho zabít.
1: Fyzika umírá, abychom udělali drámo.
2: Můžu se zeptat, kdybyste vydělal film, jak byste to udělal?
1: Třeba ve vesmíru se krásně zabíjí přetížením, že dáte moc hodně nohu na plyn, rakety a vás to jako rozmačká jako marmeládu, protože lidský tělo to nevydrží, no, tak to je takový hezký.
2: To druhý fyzik tvrdí, že všichni svítíme.
4: Vyzařují se fotony, a tvoří jsme celosvětovou síť laboratoří, která se tím zabývá, která vlastně zkoumá, jak svítí živé organismy.
5: Mě během toho napadla úplně jako ezo myšlenka vlastně. Mm. Je to něco jako, že jak se říkají různý ty energie a tak, jako
4: aurea,
5: vnímáte
4: tak.
5: To podobně?
4: Je to složitější.
2: Ano, typická vědecká odpověď od Michala Cifry.
4: Když to změříme a změříme spektra, tak musí úplně říct, jo, tyhle buňky svítí tak zeleno-hnědě.
2: Vědci opustili knihovny a laboratoře, aby čelili nečekaným otázkám. Podle tibetoložky Jarmily Ptáčkové je to oboustranně prospěšné.
6: Takže to mi dává spoustu zajímavých podnětů, jako nad čím se třeba zamyslet.
2: Organizátor seznamky s akademiky Michal Todorov zve i na další dny.
7: Každý návštěvník, ať už ho zajímají přírodní vědy, humanitní vědy nebo technika, si tam toho svého vědce najde a bude se s ním moci pobavit.
2: Na dostaveníčko už se těší neurovědec, odborník na zemětřesení nebo expertka na propagandu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5.15. Evropská komise dnes představí revizi systému emisních povolenek ETS 1. Reaguje tak na unijní státy, které žádají jeho rozvolnění kvůli podpoře průmyslu. Evropský systém emisních povolenek má motivovat ke snížení uhlíkové stopy. Členové unie ale upozorňují například na nedostatek bezplatných emisních povolenek právě pro průmysl. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let.
1: Dnešní ráno je většinou polojasné až oblačné, přehánky jsou teď hlavně na severu Čech. Aktuálně naměříme většinou mezi 16 a 21 stupni, i během dne pak čekejte oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku se můžou objevit jen ojedinělé přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer se ale přidají na většině území a místy můžou být i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy může být až 32. Přeji krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Prostory Krumlovské letní jízdárny dnes večer rozezní první koncert Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Krásná Šerehezáda bude vyprávět své příběhy Tisíce a jedné noci. Na pódiu ji doprovodí perští bubeníci a tanečníci. Venkovní scénu je ale na představení potřeba pečlivě připravit.
1: Místo houslí nebo klavíru se barokní zahradou Českokrumlovského zámku ozývají zvuky kladiv a vrtaček. V prostorách letní jízdárny se teď dolaďují poslední detaily před zahájením programu Festivalu Krumlov. Jubilejní 35. ročník odstartuje koncert pohádkového světa legendy Tisíc a jedna noc. Areál, kde se zahajovací koncert odehraje, se mnou teď prochází a kontroluje i ředitelka festivalu Gabriela Rachidy. Jak náročné jsou právě ty poslední úpravy před samotným začátkem a co všechno ještě zbývá připravit?
2: Tak aktuálně už máme kolem sebe postavené hlediště, pódium stojí, takže zdá se, že už bychom skoro mohli za každou minutu začít. Na místě asi 180 kolegů, kteří to připravují.
1: V průběhu posledních stavebních úprav sem do letní jízdárny přišli na zvukovou zkoušku taky samotní hudebníci.
2: Budeme mít takovou malou ochutnávku hudební. Začne to pochodem hudebníků perskými perkusemi a to potom vyvrcholí v ten hlavní koncert, který už je tady na tom pódiu.
1: 14 koncertních míst zavede diváky i mimo centrum Českého Krumlova. Poprvé se taky program představí třeba v prostorech psychiatrické léčebny Červený dvůr nebo ve zřícenině chrámu Kuklov. Jak doplnil dramaturg festivalu Martin Rudovský, návštěvníky čekají navíc i programové novinky, vytvořené přímo na objednávku festivalu.
3: Ondra Brousek napsal pro nás symfonickou báseň Daidalos. Další premiérou bude Tomáš Kačot a napsal Labirint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
1: Hlavní program festivalu v minulém roce navštívilo bezmála 8 000 diváků. Letos si lidé až do 8. srpna můžou vybrat z více než 40 koncertů. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: Korn a Natalie Embrulli a Radiožurnál posloucháte 5,5 minuty před 17:30, znamená to jediné, že se blíží další zprávy. Před nimi ale stihneme ještě jedno téma. Tropické letní teploty prověřují výdrž klimatizací i v autobusech. V Plzeňském kraji vozí cestující zánovní autobusy s automatickou klimatizací, ta ale nevydržela nápor nedávných horkých dní. Krajský koordinátor veřejné dopravy proto dopravci udělil pokutu a pro cestující každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace.
1: Jde to, je trošku horko, ale jde to.
2: Bere s úsměvem svoje cestování na lince z Horšovského Týna do Domažlic paní Helena. Linka 647 je jednou z těch, která je aktuálně označená na stránkách organizátora krajské veřejné dopravy jako spoj se sníženým komfortem, tedy nefunkční klimatizací.
3: No tak je to vedro, no. Tak je to blbý.
2: Cestující jsou na klimatizaci plně závislí. Pokračuje koordinátor veřejné dopravy Plzeňského kraje Martin Fencel.
4: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, který by ten autobus měl jakoby dodržovat. Samozřejmě, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá.
2: Za nefunkční klimatizaci udělili firmě Arriva několik sankcí.
4: Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez. Nutíme ho tak, aby ty autobusy byly opravené co nejkratší možné míře.
5: Sankce od objednavatele uhradíme.
2: Mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.
5: Na klimatizaci jsou kladeny v posledním období enormní nároky. Občas některá službu vypoví. Jakmile je to provozně možné, autobus stahujeme z linky a míří okamžitě do servisního střediska na opravu.
4: Dopravce má za povinnost nám seznam předávat tak, aby prostě jsme mohli ty cestující informovat, protože samozřejmě pokud třeba na lince jezdí více spojů, ten cestující si může vybrat ten spoj, kde je ta klimatizace.
2: Podle organizátora dopravy v Plzeňském kraji se situace oproti minulému měsíci zlepšila a počet nahlášených spojů bez klimatizace výrazně klesl.
6: Teď už bude svatá Anna, tak už to bude.
7: Myslíte?
2: No. Jak je to? Ono se to rýmuje, ne? Svatá Anna?
6: Chladná.
2: Z Horšovského Týna na Domažlicku, Pavel Hala, Radiožurnál.

0: 5 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Výkonná rada ODS by dnes měla rozhodnout, jestli v podzimních komunálních volbách zůstane na kandidátce Filip Dvořák. Ten totiž podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho proto minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude strana postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl. Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Trump to řekl už při samotné řeči v Bílém domě. Tu v hlavním vysílacím čase nepřenášely například stanice NBC a ABC. Novinářka stanice CNN Caitlin Collinsová vysvětlila, že projev neodvysílá živě kvůli Trumpovo předešlým falešným tvrzením o volbách. Ve své řeči americký prezident obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii, konkrétně před hlasováním v roce 2020. Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb popřela. A státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách na Jesenicku pokračovat v průzkumu kvůli možné těžbě zlata. Na setkání s místními obyvateli a zastupiteli představil první výsledky geologického průzkumu. Lidé se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadů mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region.
2: Sport.
1: Basketbalista Ondřej Sehnal bude v příští sezóně hrát polskou basketbalovou ligu za Štětín. Reprezentační rozehrávač odešel z mistrovského Nymburku, který se přestěhoval do Prahy, kde se klub sloučil se Slávií. Sehnal byl v Nymburku téměř 4 roky a pomohlo mu ke 3 titulům.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Domašova a omezení u Humpolce na silnici 34. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Domašov. Na kilometru 172,5 zasahují hasiči u nehody. Osobní auto se střetlo s kamionem a je blokovaný pravý jízdní pruh. Tvoří se i kolona pro osobní auta, je to asi na 5 minut. Kamionem budete popojíždět o něco delší dobu. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova hlásíte kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Opravují tam vozovku, jsou tam hned dva semafory, kousek za sebou a zdržíte se okolo 15 minut. A v Praze se ucpává okruh na Černém mostě. Ve směru na Barandovský most u sjezdu na Běchovice údržba v pravém jízdním pruhu a je tam kratší kolona od Hradecké dálnice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Česko se probouzí do polojasného až oblačného rána. Aktuálně naměříme většinou 16 až 21 stupňů, ale třeba Kvilda Perla na Šumavě hlásí kolem 10 stupňů. Na severu Čech teď místy prší, jinde je většinou bez srážek. Dnešek bude znovu teplý, čekáme teploty do 31 stupňů, i v Jeseníkách a Beskydech naměříme klidně 25, ale i během dne zůstane oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku se objeví jen ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech, odpoledne a večer se ale přehánky a bouřky rozšíří na většinu území a místy můžou být i silné, doprovázené přívalovými dešti a menšími kroupami. Zítra už bude o něco chladněji, teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, čekáme převážně oblačné počasí, místy s přehánkami a už jen ojedinělými bouřkami. Další ochlazení pak přijde v neděli, kdy teploty v Čechách nepřekročí 24 stupňů. Teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Štěpán Pokorný.
0: Dobré ráno, 5 hodin 34 minut na největším festivalu šachu her na světě. V Pardubicích k šachovnicím usedli tisíce hráčů z desítek zemí. Tomu nejstaršímu je 89 let. No a my se tam vydáme v další reportáži radiožurnálu Popalp.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Pardubice se na několik dní proměnily ve světové hlavní město šachu. Začal tam největší festival šachu a her na světě Czech Open. Na letošní ročník dorazilo rekordních 5000 hráčů všech věkových kategorií z 55 zemí. U šachovnic se tak potkávají děti, rodiče i prarodiče.
1: Já jsem začala šachy ve 4 letech, docela mě to baví. Na 11 let si myslím, že to je docela dobrý jako výkon.
2: 11-letý Petr Hroník z Říčan u Prahy patří mezi rekordních 5000 hráčů letošního 37. ročníku festivalu šachu a her Czech Open, který právě začal v Pardubicích. V otevřeném turnaji 4členných družstev soutěží se svou rodinou, mladšími sestrami Stelou a Lenkou, která je v 6 letech nejmladší hráčkou turnaje, a otcem Petrem.
3: Dcera byla mistryně Čech a klub Středočeský kraj přeborníkem do 10 let.
2: V turnaji proti sobě nastupují muži i ženy a všechny věkové kategorie. Nejstaršímu účastníkovi je 89 let. To 85-letý celoživotní šachista pan Karel z České Třebové letos přijel do Pardubic pouze podpořit své vnuky.
4: Jedno moje 11 a druhý moje 12 trénujeme. No. Jsou to krajský přeborníci, hráli i v finále republiky, jsou šikovní. No.
2: Czech Open se po 6 letech vrátilo do hokejové arény. Znovu tak může hostit taky mistrovství Evropy mládežnických družstev. Do Pardubic míří 17 velmistrů a hráči z 55 zemí světa. Doplňuje zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.
5: Nový Zéland, Austrálie, Japonsko, Čína, Tchaj-wan, Jižní Korea, Mexiko, USA, Kanada, Brazílie, Jihoafrická republika, Izrael a tak dál a tak dál.
2: Festival potrvá až do soboty 1. srpna. Vedle šachu nabídne dalších 15 her, například dámu, skrebl, piškvorky nebo skládání Rubikovy kostky. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Taky zpěváka Shawna Mendes jste slyšeli v ranním radiožurnálu. Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než tisíce lety zasadit kněžna Ludmila v místě narození svého vnuka, knížete Václava. Odborné odhady říkají, že strom ve Stochově na Kladensku je minimálně o 200 let mladší. Teď postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. Ty zamíří na významná místa.
1: Osvěžující výlet.
2: Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, potřebuje větší péči.
2: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohleto je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin.
2: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než tisíci lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně prokazuje. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let.
2: Tady tento váš osmiletý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry.
1: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace.
3: Tady máme ten svatováclavský dub.
2: Bere Jiří IX. Ve skleníku výzkumného ústavu pro krajinu květináč s jeho roubem.
3: Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního, takhle dlouhý řez.
2: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, tohle to udělalo za rok. Postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek.
2: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno vám přejeme, je 6:15. Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Řešit bude i kandidaturu Filipa Dvořáka na Praze 1. Podle předsednictva strany totiž dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Dvořák už dříve uvedl, že postupoval v souladu se zákonem, není z ničeho obviněný a nikdo ho nevyšetřuje. První francouzská nemocnice začíná používat dron k doručování defibrilátorů k pacientům se srdeční zástavou. Zdravotnické zařízení v Rouenu na severu země počítá s tím, že se dron na místo dostane rychleji a defibrilátor schodí. Lidé v okolí pak můžou postiženému pomoci. Jen ve Francii postihne každoročně srdeční zástava mimo nemocnici až 50 tisíc lidí.
4: Nehoda na D1 u Domašova a omezení v Praze na Černém mostě. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 172,5 v pravém jízdním pruhu likvidují následky nehody auta do kamionu. Průjezdný na Brno pouze levý pruh a zdržíte se 10 až 15 minut v koloně. V Praze se ucpává okruh na Černém mostě ve směru na Barandovský most. U sjezdu na Běchovice na Štěrboholské spojce pracuje údržba na mostě. Je to noční oprava. Pravý jízdní pruh tam bude zavřený ještě asi půl hodiny a kolona aktuálně od IKEA asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Centrum Prahy už hlásí kolem 22 stupňů a většina Česka se probouzí do polojasného až oblačného rána. A tak zůstane i přes den s tím, že odpoledne a večer se na většině území vyskytnou přehánky a bouřky, místy i silné. Zítra čekejte o něco nižší teploty a jen ojedinělé bouřky. V neděli pak přijde další ochlazení, navíc se na většině území znovu objeví déšť nebo přehánky. Teď už ale přeji pěkné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Je s vámi Radiožurnál. Čínské úřady vyšetřují Čecha, kterého podezírají z ohrožení státní bezpečnosti. Tamní ministerstvo zahraničí ale zároveň upozornilo na lednové zatčení čínského novináře v Česku. Čína Českou republiku vyzývá k jeho okamžitému propuštění. Zatčený je podle ní neprávem. České úřady ho ale podezřívají ze spolupráce s čínskými zpravodajci.
1: Ačkoliv se čínské ministerstvo zahraničí vyjádřilo k oběma případům, zatčení Čecha se zadržením čínského novináře nutně nesouvisí, říká ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
2: Ani čínská strana nepotvrdila na dotazy nějakých novinářů, že by se jednalo o nějakou spojitost. Jsou to dva naprosto izolované a vzájemně nesouvisející případy.
1: Peking ale tento způsob nátlaku k výměně rukojmí už v minulosti použil třeba na Kanadu, Austrálii, Japonsko nebo Švédsko, říká exministr zahraničí a poslanec Jan Lipavský za ODS. Podle něj by vláda měla Čechy cestující do Číny varovat.
3: Pokud je pravda, že českého občana zadrželi, aby ho mohli v úzovkách vyměnit za čínského špiona, tak by možná čeští občané měli mít od vlády tu informaci, že cestovat do Číny je rizikové, protože se z vás může stát rukojmí.
1: Podle serveru Seznam zprávy Čína českého občana zadržela na konci června. Tamní úřady muže podezírají z ohrožení státní bezpečnosti. Tento paragraf často cílí i na čínské občany, třeba na disidenty, novináře, aktivisty nebo zástupce etnických menšin, vysvětluje sinolog David Gardáš.
4: Nicméně v posledních letech byl často využíván právě i na zahraniční občany, mimo jiné z Austrálie, Kanady, Japonska a podobně, takže v tomto ohledu se jedná o jakýsi nástroj, který může sloužit pro nějaké zájmy sekuritizace, tedy zabezpečení, ani ne tak státu samotného, ale často také strany, která tomuto státu vládne, tedy komunistické strany Číny.
1: Do Číny se v neděli chystá předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, aby posílil hospodářské vztahy. V rozhovoru pro českou televizi řekl, že případ zadrženého Čecha není na jeho programu. Pokud ho ale česká diplomacie požádá, může o propuštění s Čínou jednat. Okamurovu cestu do Číny kritizuje opozice. Podle ní by měl cestu za těchto podmínek zrušit. Veronika Sutková, Radiožurnál.

0: Host radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: Je větším požitkem divadelní katarze nebo výhra nad Spartou? Do mobilního studia Airstream na Colors of Ostrava přijdou Jan Holec a Hynek Tajovský z divadla Petra Bezruče. Jak vznikalo představení Baníček ale? A bude bavit i někoho, kdo fandí třeba právě Spartě?
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Dnes v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy má Eliška Zábrocká.
1: Americký prezident Trump v mimořádném projevu k národu obvinil Čínu ze zásahu do prezidentských voleb. Zájem o hypotéky v Česku v červnu mírně klesl. Fotbalisté Sparty prohráli v přípravném utkání na novou sezónu šance ligy s Bělostokem. Na D1 brzdí provoz nehoda u Domašova směrem do Brna. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: 250 000 cizinců v seznamech voličů, čínští hekři a hlasovací stroje z Venezuely. Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu vyjmenoval, kdo všechno podle něj ohrožuje americké volby. Odtajněné dokumenty

0: Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 66 miliard korun víc než loni. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela, tak červnové statistiky neukazují žádný propad hypotečního trhu.
1: Jde spíše o návrat k běžnějším úrovním po mimořádně silném jaru, kdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli přísnější regulaci centrální banky pro investiční hypotéky a také kvůli vyšším tržním úrokovým sazbám.
0: Průměrná hypoteční sazba dál roste. V červnu dosáhla skoro 4,8%. Navštěvníci barokního kláštera v Broumově na Náchodsku si nově můžou vybrat ze dvou prohlídkových tras. Historickou památkou totiž provázejí jak zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, kteří mají část kláštera v dlouhodobém pronájmu, tak i průvodci vlastníka, tedy benediktínů. Jde o výsledek několik měsíců trvajícího sporu obou stran.
2: Benediktini původně kvůli pozdnímu zaplacení nájmu vypověděli agentuře smlouvu a začali klášterem provázet sami. Soud ale předběžným opatřením umožnil nájemci návrat. Agentura pro rozvoj Broumovska provází trasou, na kterou byli lidé v posledních 12 letech zvyklí. Benediktini nabízí jiná místa kláštera. Agentura chce benediktínské opatství žalovat kvůli ušlému zisku. Z Broumova Václav Plecháček, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli 0-1 s Jagiellonií Bělostok v přípravném utkání na novou sezónu. Za letenský klub poprvé od návratu z mistrovství světa nastoupili obránce Jaroslav Zelený a záložník Hugo Sochůrek. Další český reprezentant Jan Kuchta ten do hry ještě nezasáhl. Jak se navrátilci cítí, popsal Zelený.
4: No, já jsem určitě pozadu, nevím jak Hugo, ale samozřejmě připojili jsme se v sobotu, takže kluci mají v nohách toho daleko víc. Původně jsme měli hrát jenom poločas, ale nakonec jsme hráli pak ještě 10 minut v druhé půli. Ty soutěže už se kvapem blížej, takže teďka už není moc času na to a už se prostě zapojíme na naplno.
3: Nový ročník Šance ligy začne příští víkend a v generálce na druhé předkolo Evropské ligy remizoval Hradec Králové 3-3 s Charkovem. V Otroci začnou soutěžní sezonu ve čtvrtek v Norsku na hřišti Tromsø.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Domašova, v Praze kolony na Černém mostě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona u sjezdu na Domašov. Od 164. kilometru se stáhne až na 172. A tam v pravém jízdním pruhu uklízejí po nehodě auta a kamionu. A zdržíte se 10 až 15 minut v koloně a kamionem o něco delší dobu. Na D1 pak kolona ještě jedná a v Brně směrem na Ostravu. Popojíždí před omezením na 196. kilometru a zdržíte se dalších asi 10 minut. V Praze se za chvilku začne rozjíždět kolona na východní spojce na Černém mostě směrem na Lanový most. Omezení u sjezdu na Běchovice teď silničáři ruší, sbírají kužely a za chvilku se pojede opět dvěma jízdními pruhy. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů na jihu Moravy i 32 a na horách většinou kolem 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: Hezký den, je 6 hodin 6 minut v pátek 17. července. Posloucháte Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál Sport.
7: Adam Weidenthaler a Martin Charvát.
3: A z toho to jasně vyplývá, kdože pomáhal připravovat dnešní vysílání, respektive pomáhali možná zbytečně nízkopoložené slovo na tom žebříčku, ty jsi ho prostě vytvořil dnešní ráno na Radiožurnálu Sport od 6 do 10, plus ještě kilometry Jiřího Ješka. Martine, hezké ráno.
8: Dobré ráno všem, ale i tobě dobré ráno, Adame, protože ty ses také podílel.
3: Jsi hodný, děkuju. Moc se toho neděje ve světě sportu. Ruku na srdce.
8: Moc se toho neděje v těchto dnech, zvláště když v úzovkách stále čekáme na

0: to vyvrcholení mistrovství světa ve fotbale, tedy souboj o bronz, který bude zítra, a souboj o zlato, který bude až v neděli, ale i tak to bude poměrně dost nabité. Budeme se věnovat totiž řadě sportů, Adame.
1: A to konkrétně třeba lednímu hokeji, protože hokejisté do 20 let mají aktuálně přípravu pod novým trenérem, to je tedy reprezentační výběr, který už nepovede Patrik Augusta. Dál se pochopitelně chceme věnovat cyklistické Tour de France, protože na ní se musíme vydat. Máme tam Jiřího Ješka.
0: Logicky, samozřejmě nás také bude zajímat los českých basketbalistů v předkvalifikaci mistrovství Evropy 2029, a nebo to, že Linda Nosková už v podstatě dokončuje své mediální kolečko po vítězství ve Wimbledonu a už se také potkla s fanoušky v Přerově.
1: Máme pro vás spoustu dalších zajímavostí, tak nás poslouchejte. Hezký den.
0: Dobré ráno.

0: Novináři jsou občas zvyklí charakterizovat jednotlivé segmenty, řekněme, u národního týmu jako takové éry. Byla tady teď třeba éra Radima Rulíka a v mládežnickém hokeji éra Patrika Augusty, pod kterým se dařilo několikrát přivést velmi zajímavý cenný kov z mistrovství světa v ledním hokeji, ale pouze hráčů do 20 let.
1: Jenomže Patrik Augusta, ten už tuhle éru ukončil. Jak ty osobně vnímáš jeho přesun do pražské Sparty? Protože to bylo jedno z těch nejdiskutovanějších hokejových témat na extraligové úrovni v létě.
0: Připadá mi to jako posila Sparty a velké oslabení toho reprezentačního týmu. A to teď vůbec nechci do toho mixovat, kdože přichází po něm, že to je taky trenér s velmi dobrou erudicí, ale zkrátka to, že Patrik Augusta měl nějak nastavený svůj systém, věděl, co čekat od svých hráčů, byl hodně propojený právě s reprezentačním Ačkem a konkrétně Radimem Rulíkem, takže tahle spolupráce na ose té poslední juniorské reprezentace nebo mládežnické reprezentace a dospělého národního týmu přišlo mi, že fungovala.
1: No tak bylo to vidět tím přechodem hráčů, kteří byli na těch mládežnických šampionátech, třeba na posledním mistrovství světa ve Švýcarsku. Byť tam to tedy z českého pohledu nedopadlo úplně ideálně, ale samozřejmě hráči se minimálně do národního týmu dostali. Každopádně teď se chceme dostat k tomu mládežnickému výběru.
0: Na jaře Jan Tomajko vybojoval s 18 bronz na mistrovství světa a teď ho tedy čeká právě ta nová výzva u národního mužstva do 20 let, kde vystřídal už zmíněného Patrika Augustu.
1: Ten s mužstvem získal medaili na 3 šampionátech v řadě a zopakovat jeho úspěchu bude pro Tomajka obtížný úkol.
2: Samozřejmě, že to bude hodně těžké, ale tak jo, tak nebudeme se bát. Těšíme se všichni v tom trenérském týmu a je to pro nás obrovská výzva. Budeme se snažit, aby to dopadlo co nejlépe.
3: Usmál se Jan Tomajko. Na přípravném kempu v Chomutově se zžívá s týmem, ve kterém je několik jeho bývalých svěřenců z osmnáctky.
2: Chceme hlavně hráče poznat, chceme, aby oni poznali trošku nás. Měnili se trenéři, takže je to zase něco jiného. I když ten styl té hry bude vlastně skoro totožný, tak musíme se nějak poznat. Proto vlastně teďka máme 3 brankaře a 5 pětek, a aby jsme jich poznali co nejvíc a hlavně, aby jsme poznali ty hráče, který jsme ještě třeba neměli v žádným tom soustředění a kteří vlastně v září zmizí do Kanady a pak už bychom je vlastně skoro neviděli. A uvidíme v zápasech, uvidíme, jak se chovají v těch vypjatých chvílích.
3: To bude pro Tomajka důležitý ukazatel. Jeho předchůdce Patrik Augusta totiž kladl na dobrou týmovou chemii velký důraz.
2: Trénujeme docela hodně, 2x denně dvoufázový trénink, takže ona ta únava se nakupí a přece jenom, když ti hráči vidíte v těch nekomfortních situacích, tak vám to napoví víc. Kluci, co byli v 18, tak udělali neskutečný pokrok třeba od června do toho, celou tu sezónu a někteří se hodně zlepšili, takže to si myslím, že je taková, samozřejmě jedna věc jsou výsledky a druhá věc je ty hráče někam posunout.
3: Největší opory české hokejové dvacítky Benák, Poletín, Mrtka, Nestrašil, Čihař nebo Novotný v Chomutově chybí. Od trenéra dostali volno.
2: Protože někteří hráči končili později, někteří měli nějaký kempy teďka v Americe, takže mají tu přípravu takovou trošku jinou, ale měli by být na konci srpna, co máme vlastně týdenní turnaj ve Finsku, tak tam by prostě tady ti hráči měli být.
3: Po přípravném kempu v Chomutově čeká českou hokejovou dvacítku nabitý týden. V 6 dnech odehraje 4 zápasy, 2x ve Finsku a pak doma a venku se Švýcarskem. Z Chomutova David Kalvas, Radiožurnál.

0: I golf má místo ve vysílání radiožurnálu Sport a konkrétně teď je v 6 hodin a 18 minut, protože už začal poslední golfový major sezóny, tedy British Open. Dívám se na různý popis toho místa, Royal Birkdale Golf Club, to je prostor, kde se hraje poprvé od roku 2017 a ano, je to sice informace z anglické Wikipedie, ale píše se o tom, že z těch anglických míst, kde se může hrát British Open, je to prý vůbec to nejlepší hřiště. Tak nevím, co to je za recenzi, co to je za tlačenku každopádně. Možná
1: to tak
0: by někdo asi nesouhlasil.
1: No tak, co se týče skotských hřišť, tak tam je obrovská tradice. Vlastně ve Skotsku byla řada hřišť a postupně se to uvolňuje, ale možná tam ještě nějaké zbývá, do kterých třeba nesměly ženy. Že prostě to bylo zkrátka mužské místo, tam, kde muži hrají golf a ženy tam dlouhodobu nesměly. Už se to postupem času i pod nátlakem současných trendů a toho současného směřování světa nějakým způsobem uvolňuje, ale nevím, možná tam pár ještě takových hřišť zůstává. Ale nezní sem to, ženy mohou.
0: Nezní to úplně západně, každopádně můžou.
1: Tak ona ta rotace vlastně těch hřišť není úplně velká, ze kterých se může vybírat hřiště pro British Open, pro tenhle ten Grand Slam golfový.
0: Tak a povídej, jak to dopadlo při tom prvním hracím dni.
1: Vede Jackson Suber, to je pro řadu golfistů neznámé jméno, muž, který je na světovém žebříčku až 115. Jeho scorekarta po prvním dni hodně barevná, má tam řadu birdie i řadu bogey, tedy úderů jak pod par hřiště nebo pod normu jamky, tak i úder nad normu. Jenomže těch, které jsou ty skórovací, tedy birdie, tak je výrazně víc. Má celkem skóre minus 5 úderů a vyjde v podstatě za 2 hodiny do dnešního druhého kola. Suber vede o 1 úder před Angličanem Danielem Brownem, což je podobně neznámé jméno, který je na světovém žebříčku 136. A také o 1 ráno před Korejcem Sungjoo Imem, který je také jedním z těch méně známých golfistů a vlastně rozdíl oproti Suberovi a dalším hráčům je vlastně v tom, že on dokázal velmi často skórovat, hrál poměrně dost riskantně, ale také si připsal 3 bogey, která mu nicméně jeho skóre příliš nezhoršila. Co se týče těch známých jmen, tak poměrně dobře je na tom také světová jednička Scottie Scheffler, který je na děleném 13. místě se skóre -2, takže na vedoucího Subera ztrácí 3 rány.
0: Ale díval jsem se, že další favoriti nebo ta známá jména třeba i pro mě jakožto golfového nefanouška nebo člověka, který nesleduje golf, lépe řečeno, tak ti jsou hodně daleko. Úvodní kolo nevyšlo třeba Rorymu McIlroyovi, šampion British Open a taky hodně známý golfista i z těch dalších turnajů, zahrál 2 rány nad par a je někde na konci první stovky. Spolu s ním taky je tam světová trojka Matt Fitzpatrick a nebo taky šampion nedávného US Open Wyndham Clark.
1: Je to tak, stává se poměrně často, že ten, kdo chce vyhrát The Open anebo kterýkoliv z majorů, tak musí zkrátka zahrát 4 vyrovnaná kola, neustřelit v úzovkách ani jedním směrem v rámci toho jednoho z hracích dnů. Takže to, že Suber vede po prvním kole, ještě neznamená, že bude třeba i v katu, v tom postupu do finálových kol po kole druhém.
0: Martin Charvát připomíná 4 kola, takže včera první, dnes druhé a logicky tím finish v neděli. Remember when

0: 23 hodin, sobota 18. července, to je ta chvíle, kdy proti sobě začnou hrát o bronz fotbalisté Francie a Anglie a my už víme, kdo bude pískat nejen toto, ale také nedělní utkání. Ale začneme soubojem o bronz.
1: Tak můžeme začít soubojem o bronz, kde bude Jesus Valenzuela, to je sudí z Venezuely, krásný
2: nomen
1: story
2: mu
1: je. Ano, je to v podstatě, to sedí krásně, 42-letý rozhodčí, který na tomhle šampionátu zatím pískal 3 duely, konkrétně třeba ten mezi pobřežím Slonoviny a Norskem nebo Bosnou a Katarem, takže ne úplně nějaké vyšponované zápasy. Věřme tomu, že ustojí ten zápas Francouzů a Angličanů, přeci jenom ta historická zkušenost i nejen ze sportovního pole je taková, že by tohle mohl být docela třaskavý duel.
0: Je to tak, 23 hodin výkop tohoto zápasu, pochopitelně v přímém přenosu na této stanici. No a v našem přenosu si můžete poslechnout také finále od 21 hodin v neděli mezi Španělskem a Argentinou a to bude pískat. Kdo?
1: No pro nás mnohem bližší rozhodčí, protože to je Slovinec Slavko Vinčič, který pravidelně píská třeba fotbalovou ligu mistrů, ostatně finále mezi Borussí Dortmund a Realem Madrid v sezóně 23-24 právě v lize mistrů bylo pod jeho taktovkou, dále pískal třeba finále Evropské ligy, anebo naposledy taky baráž o tenhle světový šampionát mezi Švédskem a Polskem, kde tedy Švédové se dokázali dostat dál, takže rodák z Mariboru Slavko Vinčič bude hlavním rozhodčím. Na sociálních sítích si můžete najít krátké zhruba 30-sekundové video, kde je právě Vinčičovi oznámeno to, že on bude pískat, on schová tvář do dlaní a možná, že i uroní nějakou tu slzičku. Takže
0: snad nebudou schovávat tváře do dlaní i samotní hráči a trenéři. No.
1: Argentina Španělsko utkání od 21 hodin, jak připomínal Martin Charvat v přímém přenosu radiožurnálu Sport, ale pozor, v neděli, nikoli v dnes.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál 6 hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužívali. Víc řekneme na Radiožurnálu po 7. hodině. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Irán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené je prý taky letiště na jihovýchodě země. Íránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuvajt, Bahrajn a Katar. Írán tam cílil na americké základny. A v Přelouči dnes začíná 5. ročník multižánrového pobřežního festivalu. Na břehu Labe nabídne během 2 dnů divadlo, koncerty i nový cirkus. Na louce bývalé občanské plovárny vystoupí například Bára Hrzánová s kapelou, Rozálie nebo soubor Kolektiv s Terezí Kovalovou. Program zahájí herec a architekt David Vávra spolu s Matějem Formanem.
0: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila ve 2 setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou taky bez ztráty setu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Domašova, taky u Bělotína. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 172,5 je po nehodě zavřený pravý jízdní pruh. Kolona má 10 kilometrů, hlavně popojíždějí kamiony v pravém pruhu. Osobním autem pojedete v levém pruhu o něco rychleji. Další kolony pak na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 182. kilometru od Kývalky až k omezení u bratislavské dálnice. Tam už místy stojí oba jízdní pruhy, třeba v okolí 185. kilometru. A z D1 ještě jedna nehoda ve směru z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín. Na kilometru 318 blokuje jeden pruh. Podle našeho zpravodaje je to v omezení u benzínky.
5: Napojovací pruhu z čerpací stanice, dodávka nabouraná, o půl kilometru dál kamion. A je to omezení, že je to tam nepřehledný.
4: A kolona je tam zatím krátká na 5 minut. V Praze houstne provoz třeba na D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna. Tam se zdržíte před zúžením u letiště už asi 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Od dnešních 13 hodin až do půlnoci platí výstraha před silnými bouřkami. Ty se odpoledne a večer postupně objeví na většině území. Může v nich spadnout kolem 40 mm srážek, menší kroupy a nárazy větru můžou dosáhnout rychlosti kolem 70 km v hodině. I dnes ale ještě naměříme letní teploty mezi 26 a 31 stupni. Na jihu Moravy bude až 32. Zatím tak do odvolání zůstává v platnosti upozornění na nebezpečí požáru. Zítřek už bude o něco chladnější. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Přeháňky se ještě objeví, bouřky už ale budou jen ojedinělé. V neděli pak přijde další ochlazení a znovu se na většině území přidají přeháňky nebo déšť. A podobně zůstane i v příštím týdnu. Čekáme většinou oblačno, občasný déšť a teploty do 22 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Hezké ráno s Radiožurnálem Sport v 6 hodin 37 minut. Cyklistická Tour de France má do této chvíle dva takové své hlavní hrdiny, dvě hlavní postavy. Asi se shodneme, že tou první je obhájce vítězství Tadej Pogačar, lídr celkového pořadí a vítěz už tří etap, jenže tři etapové vavříny má taky Tim Merlier, belgický spurter.
1: Přesně tak, dokázal vyhrát 12. etapu, která byla taková dojezdová v úvozovkách tím, jak se peloton přesouvá ze západu Francie na východ, tak teď už jsou na východě, končí sprinterské etapy a Tim Merlier vládl tři sprinterské dojezdy, když tentokrát triumfoval před Olavem Kojem a Jasperem Philipsenem, který v závěru nedokázal využít výborně vybudovanou pozici od své stáje Alpecin Premier Tech. To je u Philipsena na této Tour de France už trochu takové běžné, že zkrátka přestože jeho tým a třeba i Mathieu van der Poel pro něj hodně pracují v závěru etapy, tak Merlier je rychlejší v závěrečném spurtu.
0: No ale přitom, pokud mě paměť nešálí, tak ani Olav Kooij, ten teď byl dvakrát po sobě na druhém místě, tak tomu to taky úplně nechutná.
1: No ale ten už také dokázal vyhrát jeden z těch sprinterských dojezdů. Za Olavem Kojem v závěru se snažil vyvést Pavel Bittner, bohužel úplně se nevyvezl tak, jak by chtěl.
0: A jak je na tom, protože on ve spurtu upadl?
1: Přesně tak, pod jeho kolo spadl Fernando Gaviria, muž, který tam mírně zavrávoral po tom, co se jeho kolo dostalo do kontaktu s kolem jiným, což mírné zavrávorání ve chvíli, kdy jedeš přes 70 km v hodině, znamená, že spadl. Bittner se tomu snažil vyhnout, jenomže on mu vyloženě hodil Gaviria svoje kolo pod to jeho a to Pavel Bittner, byť se ještě to snažil nějakým způsobem projet, tak projet nezvládl, dostal se do kotrmelců a podle jeho slov, nebo podle svých slov, když budu myslet samotného Bittnera, tak je sedřený, ale měl by nějakým způsobem pokračovat na Tour de France, byť samozřejmě teď už nejsme v části, kdyby Pavel Bittner mohl mít nějakou šanci na kvalitní výsledek, protože sprinterské etapy dneškem končí. Ale včerejškem skončil.
0: Z českého pohledu ale sledujeme výbornou tour, protože zase byl výrazně vidět jeden z toho českého tria Bittner, Otruba Vacek, tentokrát Matyáš Vacek, který tam dostihl nějakých 33 kilometrů před cílem jednoho z uprchlíků.
1: Vypadalo to, že by jeho stáj Little Trek mohla spustit zajímavý útok. Mimochodem, nastala tam taková vtipná situace. Quinn Simmons, který jezdí právě za stejný tým, tak ve stoupání na poslední prémii, ona byla jenom, byly dvě, ale tahle byla té nejnižší úrovně, tak Quinn Simmons si tam plácl s jedním člověkem a on to byl jeho tatínek. On zkrátka Quinn Simmons při závodě chtěl pozdravit tatínka a ve chvíli dostal na čelo pelotonu, nebo v tu chvíli i mírného úniku, mírného nástupu, tak si tam plácl levačkou se svým tatínkem, což také bylo v poměrně vysoké rychlosti.
0: A je to tak, že on věděl, kde má nastoupit, aby si plácnul se svým tátou na čele pelotonu?
1: No, myslím si, že to byla spíš týmová taktika, ale zkrátka v tu chvíli to takhle vyšlo. No.
0: Pojďme taky trochu predikovat, co se může stát. Ty už si to trochu nastínil, sprinteři mají útrum po 12 etapách, dnes tady 13. etapa, už to bude spíš pro jiné cyklisty.
1: No, už to bude nahoru, dolů, tentokrát ne s horským dojezdem, ale ty v dalších dnech také přijdou, nicméně teď to bude o jezdcích na celkové pořadí a v celkovém pořadí to zatím vypadá poměrně jasně. 3,5 minuty vede Tadej Pogačar před Jonasem Vingegaardem. Možná se dnes spíše začne krystalizovat ten boj o druhé místo v celkové klasifikaci.
0: Ano, jsou tam dvě stoupání jednoté první kategorie.
1: No, bude to samozřejmě hodně zajímavé, zvláště tedy mezi těmi jezdci, kteří jsou výborní v horách.
0: Celkem 206 kilometrů, začíná se ve 13 hodin a 20 minut, ale my se tomuto tématu budeme věnovat mnohem dřív, poprvé už v 7 hodin a 50 minut s naším expertem Jiřím Ješkem.
1: No a samozřejmě kilometry Jiřího Ješka po 10. hodině.

0: Zatímco v minulých dnech na vás při otevření webových stránek francouzského listu L'Équipe vyskočila téměř vždy jako hlavní zpráva ta nějaká z mistrovství světa ve fotbale, tak teď už je to zase cyklistická Tour de France. Francouzům asi nechutná, že budou hrát nakonec pouze o bronzové medaile, a to zítra od 23 hodin českého času proti Angličanům v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Ale my se teď v rámci zahraničních webů přeci jenom zase přikloníme k tomu nejslavnějšímu světovému sportu.
1: Ano, dres, který měl nesmrtelný Brazilec Pelé na sobě během finále mistrovství světa ve fotbale v roce 1958, se vydražil za neuvěřitelných 105,5 milionů korun. Píše o tom na webu aukční síně Sotheby's sídlící v New Yorku a četl ho také Jakub Kanta, kterému přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jde o nejdražší fotbalový dres v historii?
2: Ne, je to druhý nejcennější prodaný fotbalový dres, a to hned zatím Diego Maradony, ve kterém dal za Argentinu gol takzvaně boží rukou proti Anglii na mistrovství světa v roce 1986. Jenom pro zajímavost, před začátkem světového šampionátu v Kataru se prodal za 280 milionů korun. Když už ale mluvíme o Maradonovi, tak během aukce se dražila také argentincová kapitánská páska, kterou měl na paži právě během zlatého mundiálu před 40 lety, a stála jenom v uvozovkách 11 milionů korun.
0: Je tedy otázkou, jestli se někdy bude dražit dres třeba i dalšího hvězdného Argentince Lionela Messiho, který teď táhne svou reprezentaci za obhajobou titulu světových šampionů. Nedělní finále proti Španělsku nabídneme, jak často rádi avizujeme, taky v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. A pokud by osminásobný držitel zlatého míče opravdu získal zlato, tak by mohli mít třeba Messiho kopačky slušnou hodnotu.
1: No Messiho všechno možná. Finále tedy v neděli, v sobotu souboj o bronz mezi Anglií a Francií. Stránky britské BBC píšou o jednom hlavním důvodu, proč by nás také zápas o třetí místo měl zajímat. Tak jaký důvod si vybrali, Jakube?
2: Je tu stále trofej, na kterou se hráči na obou stranách zaměří, tedy zlatá kopačka. Kapitán francouzské reprezentace Kylian Mbappé je na to momentálně stejně jako Lionel Messi, co se týče počtu gólů. Oba nejlepší střelci tohoto mistrovství světa dali shodně 8 branek. Ale argentinská superstar na jeden víc než Mbappé přihrála. BBC nezapomíná zmínit, že samozřejmě stále ještě existuje šance, že by si cenu pro nejlepšího střelce turnaje odvezl nějaký Angličan, a to vzhledem k tomu, že Harry Kane i Jude Bellingham ztrácejí na čelo jen 2 góly. Je to ale spíš přání redaktorů webu BBC, kteří dodávají, že vzhledem k asistencím, kterých mají Kane s Bellinghamem po jedné, by potřebovali dát ideálně v zápase o bronz hat-trick.
0: To říká v přehledu zahraničních webů Jakub Kanta, díky.
2: Naslyšenou.
0: Na zahraničních webech se často v posledních dnech psal taky o Lindě Noskové, a my se za ní vydáme už za chvíli na radiožurnálu Sport. Je 6.50.

0: Když se ze zahraničních webů trošku odkloním na sociální sítě, které jsou ale pevně spojené, provázané, tak se dívám na aktuální instagramový profil Lindy Noskové. Ona si tam do svého, řekněme, popisku, do takové té své biografie vůbec nenapsala, že je wimbledonská šampionka, navzdory tomu, že to stalo o minulém víkendu. A navíc má v uvozovkách stále jen 130 tisíc sledujících, zatímco ta předchozí šampionka travnatého Grand Slamu, ale samozřejmě už taky bývalá světová jednička a vítězka několika dalších Grand Slamů, Iga Świątecová, má skoro 2,5 milionu sledujících.
1: No ale pokud má 130 tisíc, tak to znamená, že od Wimbledonu to narostlo zhruba o 100 tisíc, protože ona tam zas tak moc sledujících v uvozovkách neměla.
0: Takže gratulace i tak.
1: Přesně tak. Pojďme ale k tomu, že Linda Nosková se postupně vrací domů. A samozřejmě všichni ti, kteří se nějakým způsobem o ně zajímají, tak se teď shromáždili na náměstí v Přerově, kde byly stovky fanoušků, řada z nich čekala dlouho na autogram a samozřejmě na to, až se podívají na vítěznou trofej z Wimbledonu.
0: Linda Nosková stále hraje právě v Přerově za místní tenisový klub a město tak pro 21-letou sportovkyni připravilo slavnostní přivítání.
1: Nechyběly na něm ani tradiční wimbledonské jahody se smetanou.
2: Pro podpis od wimbledonské šampionky si na přerovské náměstí přišli nejen místní, ale lidé z okolních měst a obcí. Třeba i pan Martin s rodinou.
3: Přijeli jsme z Uničova asi hodina cesty. A těšíme se, že potkáme Lindu.
2: Pavel přijel z nedalekého města Hranice na kole.
4: Hlídám kola. Bohužel, rád bych šel, ale už asi ji nestihnu.
2: A jak hodnotíte tu atmosféru tady, ta akce?
4: Jeli jsme sem hodinu a půl na kole, tak takhle vám to řeknu, takhle vám odpovím. Bomba. Skvělé.
2: Organizátoři pro návštěvníky připravili taky 300 porcí jahod se smetanou. Tradiční wimbledonskou pochoutku ochutnala i vnoučata paní Ireny z Brodků Přerova.
5: Takže Miki, chutnalo to?
6: Jo.
2: Jak si užíváte tady tu atmosféru? Jak to tady na vás působí?
5: Ve mně i slzičky tečou. Já to hrozně prožívám tady, takové věci.
2: Linda Nosková pochází z Valašska. Do Přerova se před lety přestěhovala za tenisem a město se stalo jejím domovem.
7: Je skvělý, že se vždycky mám kam vrátit, hlavně v posledních pár letech, kdy je ten můj program hodně nabitý, takže vždycky mám to zázemí a hlavně ten klub, o který si můžu opřít.
2: Vítězka Wimbledonu Linda Nosková si chce v nabitém programu teď najít čas na odpočinek a poté se začne naplno věnovat tréninku na další turnaje. Z Přerova Josef Čermák, Radiožurnál.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolenějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
6: Šéf sněmovny Okamura se chystá na cestu do Číny. Výkonná rada ODS by měla rozhodnout, jestli na kandidátce zůstane Filip Dvořák. 12. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Merlier, Pittnera zbrzdil pád. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 31 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Přilákat do Česka více turistů z Číny. S tímto cílem se tam vydá předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Vyrazí v neděli i s podnikatelskou delegací. S tamními politiky chce jednat i o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Cílem je podle Okamury taky uspořádat výstavu terakotové armády v Praze.
7: Pokud se mi podaří otevřít to jednání o výstavě terakotové armády v České republice, tak půjde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních událostí v historii samostatné České republiky.
6: Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit. Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Tématem bude i kandidatura Filipa Dvořáka v Praze 1, který podle předsednictva strany dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ho kvůli

0: používat dron k doručování defibrilátorů pacientům se srdeční zástavou. Cílem je až šestinásobně zvýšit jejich šanci na přežití.
1: Při srdeční zástavě jde o minuty. Dron letí 65 km za hodinu a unese až 3 kg materiálu. Nemocnice v Rouenu počítá s tím, že se k pacientovi dostane rychleji než záchranáři a že na místo schodí defibrilátor. Lidé v okolí budou moct díky elektrickému výboji obnovit správnou činnost srdce. Skoro 50 tisíc lidí ve Francii postihne každoročně zástava srdce mimo nemocnici. Míra přežití po 30 dnech zůstává dosud nižší než 5%. Dron má tuhle statistiku vylepšit. Z Francie Martin Balucha, Radio Žurnál.
0: Hudební festival Znojmo uvedl barokní operu Galantní světy. V díle francouzského autora Jeana Philippa Rameaua diváci postupně zažívají příběhy z Turecka, Perzie, Peru a Severní Ameriky. Příběhy propojuje postava římské bohyně války Bellony, kterou ve znojemské verzi změnili na Marii Terezii.
2: Marii Terezii stvárňuje basbaritonista Adam Plachetka.
3: Pro mě je premiéra stvárňovat dámu na jevišti. Snažím se spíš hledat nějakou vhodnou míru, která ukáže, že je to nadsázka, zároveň v kontextu dnešní doby nebude působit nevhodně.
2: Opera má celkem 4 dějové linky, které kromě císařovny propojuje téma lásky a nových kolonií, vysvětluje režisér Tomáš Ondřej Pilař.
4: To, co všechny spojuje, je určité poselství o humanitě, jednotě lidí a o jejich rovnosti.
2: Galantní světy lidé ve Znojmě uslyší ještě tento týden v sobotu a v neděli. Šimon Franc, Radiožurnál.
5: Sport. Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Tentokrát vyhrál rovinatou 12. Pavel Bittner se do spurtu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Český závodník finišoval na 87. příčce a potom Bittner popsal, jak se cítí.
6: Jsem trošku dobitej, ale není to zase tak hrozný, mám spálený celý zadek. Ale naštěstí máme takový ochranný materiály na kraťasech, takže to docela hodně pobralo, ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řídítka.
5: Nejlepším z Čechů byl 83. Matyáš Vacek. Lídrem Tour de France je dál Slovinec Tadej Pogačar. Obhájce titulů má na celkově druhého Dana Vingegorda. Pořád náskok přes 3,5 minuty.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna a omezení u Humpolce na silnici 34. Na D1 čekejte nesouvislé roztrhané kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Poprvé se brzdí za sjezdem na Tasov na 156. kilometru a roztrhaná kolona je až do Brna k omezení na 196. Za Kývalkou už místy zastavíte i v levém pruhu v osobním autě. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova hlásíte kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Opravují tam vozovku, jsou tam hned dva semafory kousek za sebou a zdržíte se okolo 10 minut. No a silnice 34 se ucpává taky ve směru z Humpolce do Havlíčkova Brodu. U obce Skála je zúžení a fronty opět asi na 10 minut. V Praze zatím žádné velké kolony, chvilku se zdržíte na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Kladna a Slaného. Kolona před zúžením u letiště je teď asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 32. Tolik zprávy.
2: Po nich se znovu vrací vysílání jediného sportovního rádia v Česku. Je 7 hodin a 6 minut.
7: Radiožurnál Sport.
9: Adam Weidenthaler a Martin Charvát.
2: Martine, blíží se nám nová fotbalová ligová sezona. Už příští víkend 25. v sobotu jsou na programu 4 zápasy, které naši posluchači uslyší na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, ať už jako součást pořadu s mikrofonem za fotbalem, anebo potom ty samostatná vydání, třeba v aplikaci Můj rozhlas a podobně.
10: Přesně tak a také týmy se připravují na začátek nejen té ligové sezóny, protože zatímco pražská Sparta včera prohrála s Jagiellonií Bělystok 0-1 a dnes bude hrát v uhozovkách tu generálku, ten poslední přípravný zápas na ligu proti Nur

0: Šelándu, tak takový Hradec Králové se vlastně připravuje už na den předtím, nebo už na dny předtím, protože ho čeká kvalifikace Evropské ligy, a tak měl generálku včera a remizoval s Charkovem 3-3, to znamená, že Hradec Králové v přípravě 2 výhry, 2 remízy, zatím bez porážky, snad na to naváže.
1: Hodně se dnes budou chystat fotbalisté brněnské Zbrojovky, mají hned 2 soupeře, jednoho po 10. hodině, a to Kroměříž, no a pak později odpoledne, nebo spíš už podvečer, Podbrezovou ze Slovenska.
0: No panečku, to jsou tedy soupeři. A bude hrát také Liberec.
1: Ano, bude hrát taky Liberec, ten hraje se Zankt Peltnem, tedy rakouským soupeřem. Sigma Olomouc má katarský Al-Sadd, to je další z té série docela zajímavých takových trošku, jak to říct, exkluzivních soupeřů pro české, exotických, to jsem chtěl říct spíš, českých soupeřů pro tu přípravu. No a Bohemians, to je poslední český prvoligista, který dnes má svůj přípravný zápas proti Zaglembě Lubin. Takže tolik český fotbalový program pátku 17. července.
0: Ještě nám neskončilo mistrovství světa a už se to blíží fotbalová liga. Už příští víkend odstartuje to 3 zápasy v sobotu 25. července.
1: Ještě tě opravím, myslím, že to jsou 4 zápasy.
0: Jenomže on ten 4. se hráš od 20 hodin, pokud dobře.
1: No dobře, tak jo, tak ti to uznám. Krásný den.

0: Oblíbená písnička Martina Charváta zazněla ve vysílání Radiožurnálu Sport. Tohle byl Billy Joel v 7 hodin 13 minut. Kdy se chceme věnovat basketbalovému tématu?
1: Ano, čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině s Belgií a Norskem. Rozhodlo o tom včerejší los v Mnichově a my se tomu budeme věnovat s naším basketbalovým expertem Jakubem Kantou. Hezký den.
2: Dobré ráno.
1: Jak těžký je to los?
2: Řekl bych, že pro předkvalifikaci tak akorát, jsou to prostě soupeři, s kterými by čeští basketbalisté měli hrát minimálně vyrovnaně a spíš si připisovat vítězství. Připomeňme, že čeští basketbalisté se do té předkvalifikace musí zapojit poté, co vypadli jako čtvrtý tým z kvalifikace mistrovství světa, tam už tedy českým basketbalistům pšenka nepokvete, tak pojďme věřit tomu, že zřejmě pod Lubošem Bartoněm založí k postupu aspoň na mistrovství Evropy.
0: A jaký je teď tedy postupový pavouk? Co se musí sejít, aby si Češi zahráli na tom evropském šampionátu?
2: Z té předkvalifikace musí postoupit jako první tým. Pokud prostě se nedostanou na první příčku tabulky, je to celkem, neříkám drsné, to určitě ne, protože prostě věhla z těch soupeřů není rozhodně takový. Češi by si měli připsat vítězství, ale v poslední době si nejsem úplně jistý, jestli to bude tak, řekněme, jasně dané, že ta česká síla reprezentace je větší než Belgie, snad jo, než Norska, protože o Norsku toho zase až tolik nevíme. Já, když jsem koukal na tu soupisku, která postoupila z té první části předkvalifikace, tak jsou tam čtyři hráči ze Španělska, ale ani jedno jméno, se přiznám, že jsem neznal.
0: Takže to, že má Norsko teď boom v ledním hokeji, ve fotbale, samozřejmě tradičně silné na zimních olympijských hrách, tak neznamená, že by se v basketbalu Norsku dařilo.
2: Ne, já si myslím, že stále ty severské výběry, třeba Švédsko, na které Češi narazili v té kvalifikaci mistrovství světa, jsou přece jenom někde trochu jinde.
1: No ale přece jenom nezníš úplně optimisticky, když si vezmeme, že Češi před, kolik to je, teď už to je vlastně 7 let, byli šestí na mistrovství světa, hráli na olympijských hrách, byť to bylo nakonec v tom roce 2021, tak je to 5 let zpátky, a jako kdyby ta generace neměla úplně náhradu.
2: No, přesně tak, pod Pražským hradem už proteklo hodně vody od té doby, takže prostě jsme se dostali někam úplně jinam a ti hráči, kteří táhli tu reprezentaci před 5-6 lety, tak už prostě jsou to vyžití třicátníci, sice zkušení basketbalisté, ale ta mladší generace prostě zatím nedokázala nahradit ty hráče, kteří kolem Tomáše Satoranského prostě sbírali úspěch za úspěchem, takže možná jsem příliš velký pesimista, ale já to vidím tak, že jsme se prostě v českém mužském basketbalu vrátili tak 12 let zpátky a budeme muset čekat, a snad ne příliš dlouho, na to, až se tady objeví nějaké další světové talenty. Sice máme Víta Krejčího, ale podívejme se na poslední kvalifikace, poslední velké turnaje, no nemyslím si, že je na tom český mužský basketbal zrovna dobře, co se týče kondice, formy a toho materiálu, který má.
0: Bavíte se, pánové, o té odcházející generaci, tak dvě velké zprávy z té poslední sezóny u téhle generace jsou, že Jan Veselý ukončuje kariéru a že Tomáš Satoranský ukončuje své angažma v Barceloně a míří do Hapoelu Tel Aviv. To je tedy novinka, stará nějakých 48 hodin a právě ten přesun do Hapoelu Tel Aviv nás může zajímat, co to znamená z pohledu kariéry Tomáše Satoranského. Jde si to tam v uvozovkách dohrát?
2: To snad ještě ne, i když na druhou stranu, pojďme to vzít od začátku. Je dobře, že zůstal na té nejvyšší evropské úrovni basketbalu, protože Hapoel Tel Aviv prostě hraje Euroligu a nehraje ji vůbec špatně, má celkem ambiciozní tým, hodně ambiciozního trenéra, který si přál se Satoranským spolupracovat už v minulosti, Dimitriosi Itudisovi to vyjde ale až teď. Je otázkou, v jaké fázi kariéry prostě Tomáš Satoranský do Hapoelu Tel Aviv přichází. Asi už nebude mít tak velkou roli jako v těch 4 posledních sezónách v Barceloně, kde hlavně v tom posledním ročníku španělské ACB ligy a nebo taky Euroligy sbíral hodně minut. a doběhlo ho to podle mě na zdraví. Záležet bude právě na tom jeho zdravotním stavu. Jestli třeba ještě nepomůže české basketbalové reprezentaci, protože on na rozdíl od Jana Veselého a třeba řeknu ještě Ondřeje Balvína, ještě neřekl definitivně, že hrát nebude. Ovšem je otázka, jak ve svých letech často ještě bude moct a teď obzvlášť z Izraele cestovat, pokud izraelský celek. Teď si nejsem úplně jistý, jestli tam hraje, protože vlastně po té, co se stala taková ta vojenská akce v Izraeli, tak tu další sezónu hráli v Bělehradě, ale myslím, že teď už to bude zase v Tel Avivu, takže Satoranský se bude stěhovat se svojí rodinou, tedy z Barcelony do Izraele. A já si myslím, že dostane velmi dobré doporučení, kde se zabydlet od svého bývalého reprezentačního trenéra Ronena Ginsburga, ze kterým, pardon, bych se hodně divil, pokud tohle své angažmá neprobíral.
0: A co se ještě týče té jeho konkurence, díval jsem se na různá srovnání s dalším rozehrávačem, tedy borcem, který by měl být na postu Tomáše Satoranského, Vasiliem Micičem, a to by měl být jeden z nejlépe placených hráčů na starém kontinentu a jedním asi z nejlepších basketbalistů na té své pozici právě v Evropě.
2: No, já bych řekl i nejen na téhle pozici. On se snažil delší dobu prosadit do zámořské NBA. Vasilij Micič tam ale nešel úplně za každou cenu. Zkoušel si vyjednat, nebo čekal na takovou příležitost a kontrakt, aby to dávalo větší smysl, ale ani to mu nezajistilo to větší místo na soupisce, více prostoru na hřišti, a tak se vrátil do Evropy. Je to ještě poměrně hráč v nejlepších letech, na rozdíl od Tomáše Satoranského, takže ten může odehrát klidně 30-35 minut na zápas. Je otázka, jakou roli dostane od Itudise. Tomáš Satoranský, to už jsem říkal, spíš bude chodit pravděpodobně jako střídající rozehrávač, ale myslím si, že není úplně bez šance, že by mohl třeba Tomáš Satoranský nastupovat v základní sestavě s Micičem a být právě on tím, kdo bude chvíli režírovat tu hru, a mohlo by to třeba fungovat.
1: Říká Jakub Kanta, děkujeme mu za to.
2: Naslyšenou.
1: Jinak měl si pravdu, opravdu bude Hapoel hrát své domácí zápasy v Bělehradě.

0: Pořad radiožurnálu Sport desítka Pavla Horváta už po druhé ve své historii zavítal do Ostravy.
1: Ano, po roce a čtvrt se vrátil do dolní oblasti Vítkovic do auly Gong, tentokrát i s legendárním Antonínem Panenkou.
0: A taky bývalým útočníkem fotbalistů Baníku Ostrava a české reprezentace Václavem Svěrkošem společně tedy byli součástí multižánrového festivalu Colors of Ostrava.
2: Hned na úvod desítky v Ostravě si Pavel Horvát zanotoval hymnu Baníku Ostrava a po něm dostal příležitost i Antonín Panenka, legenda Bohemian z Praha. Pak už se aktéři desítky v Ostravě předháněli se skvělými historkami. A Antonín Panenka přiznal, že nebyl neomylným penaltovým exekutorem.
3: Já mám taky ještě na Ostravu ne zrovna příjemnou vzpomínku. Stalo se mi poprvé v životě a doufám i naposledy, že jsem kopal v jednom zápase proti Ostravě. Bylo to doma na Bohemce, chytal Palo Michalík, to byl brankář, proti kterému já jsem nikdy gól nedal. I kdybych měl 1000 příležitostí, prostě jsem měl na něj strašný smůlu, nebo on byl tak dobrý. Tak jsem na ně kopal 2 penalty. První jsem nedal, rozhodčí opakoval, že trošku jako vyběh. Kopal jsem druhou, to jsem taky nedal. Takže Palo Michalík byl mu takovej nepříjemný soupeř. Zas na druhé straně jsem měl jiný brankáře, s kterým, když jsem dal 100krát za rok, tak jsem mi dal 100 gólů. Takže...
2: Antonín Panenka vzpomínal dále třeba na zimní zápasy na Bazalech, kdy domácí hráli v kopačkách s ostrými šrouby místo kolíků a jak domácí vojáček při šlápnutí na balón kopačák propíchl. Ale třeba také na to, jak už 6krát prodal pravou kopačku, kterou zahrál v Bělehradě legendární penaltu a přitom originál má stále doma.
4: To bylo dobrý, prodal jsem je 6krát, ale pořád mám tu pravou doma. Tak to bylo dobrý.
2: Panoušek Karel.
4: Hodně se mi to líbilo, tak určitě to bylo pěkný. Tak já spoustu toho i pamatuju, tak je mi skoro 60 let, takže jako i tu penaltu Panenkovo jsem viděl ještě jako kluk a ty ostatní taky v podstatě. Ale moc pěkná vesela, líbilo se mi to moc.
2: Tak jo, děkuji. Další desítka Pavla Horváta, tentokrát v dolní oblasti Vítkovic při festivalu Colors of Ostrava. Jedním z hostů byl Václav Svěrkoš. Jak se vám to líbilo?
5: Super, úplně bomba. Hlavně jsem strašně příjemně překvapený z pana Panenky. Jako, miluju ty historky a vlastně i jak jako on o tom mluví a má takový jako, fakt velmi pěkný smysl pro humor a vtipy vyklál skvěle, takže jsem moc rád, že jsem tady mohl být s nima.
2: Tak děkuju.
5: Není za to.
2: Antonín Panenka má za sebou show v Gongu v dolní oblasti Vítkovic. Myslím si, hláška té show bylo, že jste prodal tu pravou kopačku Bělehradskou a pořád ji máte doma. Tak jaká je pravda?
3: Tak jak jsem to říkal, no tak škoda, že jich nemám víc těch kopaček ještě. No.
2: Budete prodávat ještě další?
3: Ne, tak teď už to není zájem, už je to všechno, už to odkapalo všechno.
2: No a jak jsi to užil tu show celkově?
3: Jo, myslím takhle, už je to naši 7. štace, tuším. Myslím, že ta Ostrava patřila zatím k tomu nejlepšímu, protože je strašně důležité, aby ty diváci a ty posluchači, aby s váma spolupracovali, aby prostě, když je něco vtipnou, tak aby reagovali. A tady to myslím, že bylo zatím to pro mě jako nejlepší prostředí.
2: Pavel Horvát při své show desítka Pavla Horváta po druhé, už v historii v Ostravě, v Gongu, trošku nachlazený, ale nebylo to poznat.
6: Ne, v pohodě. Musím říct, že jsem se cítil výborně, hlavně plný sál a mě to tady velmi baví, diváci reagují, to si myslím, že pro nás, když to přeženu herce, je vždycky ukázka toho, že to baví i ty lidi a proto to děláme. No.
2: Těšila ostravská odezva z publika Pavla Horváta. Z dolní oblasti Vítkovic David Procházka, Radiožurnál.
0: Desítku Pavla Horváta v ostravském Gongu zatím nenajdete ve svých oblíbených podcastových aplikacích, ale už ji pro vás chystáme, stejně jako do dnešního vysílání Radiožurnálu Sport, tam bude vůbec jako první. Poslechnout si můžete tedy dnes v pátek 17. července od 16 hodin. A taky pozvánka na tu další desítku výjezdní 6. srpna se na vás těšíme v Zubří, taky spolu s Miroslavem Kadlecem, velkou postavou i české reprezentace, ostatně kapitánem vicemistrů Evropy z roku 1996. Vše konkrétní a podstatné najdete na našich webových stránkách sport.rozhlas.cz anebo radiožurnalsport.cz. Za chvilku už zprávy.
7: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
8: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
9: Karel Poborský.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
12: Ahoj, dobrý den.
7: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
12: Strašně se to posunulo.
11: Neuvěřitelně.
12: Oni prostě furtí.
11: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
12: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
10: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
11: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
10: Pitomec se tady dřít jak blázen.
8: Kilometry Jiřího Ješka.
7: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
11: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
7: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
8: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
7: Každý pátek po 10. hodině.
8: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál je 7:30. A zprávy s Eliškou Zábrockou.
13: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května. Několik případů nemoci hlásila taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale včera oznámili, že z nemocnice propustili posledního léčeného pacienta. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Při večerním útoku sekerou v pražské ubytovně zemřel jeden člověk, další je vážně zraněný. Útočník napadl i zasahující policisty, kteří ho zastřelili. Na sociální síti X o tom informovala policie. Napadení se stalo ve Vídeňské ulici v Praze 4. Podle policistů už další nebezpečí nehrozí. A více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků jde o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která v minulosti spojovala sever a jih Evropy. Figurku si teď můžou návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského.
7: Sport.
13: Brankář Jakub Škarek se vrací ze zámoří do Evropy. Nově bude chytat v německé hokejové lize za Straubing Tigers. 26-letý jihlavský odchovanec Škarek strávil v Americe 7 sezon, ale v NHL nastoupil jen ve 2 zápasech za New Yorkské Islanders.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Ucpaná D7 u letiště v Praze a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D7 čekejte kolony na příjezdu k letišti v Praze. Zdržíte se v obou směrech, jak od Slaného, tak i z Prahy, a je to asi na 15 minut. Je to kvůli stavebním pracím u letiště. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů. Pravý pruh poprvé zastavuje na 158. kilometru před sjezdem na Velkou Bíteš. A pak je tam dlouhá volná mezera a osobní auta výrazněji zpomalí zastaví v levém pruhu až před Kývalkou na 180. kilometru. Celé se to rozjede až v Brně v omezení na 196. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova hlásíte kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Opravují vozovku, jsou tam hned 2 semafory, kousek za sebou, a v součtu se zdržíte okolo 15 minut obousměrně. Silnice 34 se ucpává taky z Humpolce do Havlíčkova Brodu. U Květinova údržba jede se Kyvadlově a kolony opět v obou směrech asi na 15:15. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Praha, ale třeba taky Český Krumlov už hlásí přes 20 stupňů, zatímco v Jizerských horách nebo na Šumavě se teploty stále drží kolem 12 stupňů Celsia. Během dne bude převládat oblačno až polojasno, postupně se objeví přehánky a taky bouřky. Může v nich spadnout kolem 40 mm srážek, menší kroupy a nárazy větru můžou dosáhnout rychlosti kolem 70 km v hodině. I dnes ale ještě naměříme letní teploty mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy bude až 32. Zatím tam tak do odvolání zůstává v platnosti upozornění na nebezpečí požárů. Poměrně vysoké teploty čekejte i na horách, kde bude kolem 21 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech i 25 stupňů Celsia. Zítřek už bude o něco chladnější, teploty nepřekročí 27 stupňů, v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 18. V neděli se ochladí ještě víc, to už naměříme mezi 19 a 24 stupni a na většině území se znovu vrátí déšť nebo přehánky. No a podobně tomu bude i v příštím týdnu, kdy nás čeká většinou oblačno, občasný déšť nebo přehánky a teploty převážně kolem 20 stupňů. To byly zprávy.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou bude pískat slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila jeho nominaci na svých sociálních sítích. 46-letý sudí bývá pravidelně nasazovaný na významné evropské zápasy, už má za sebou třeba finále Ligy mistrů a taky Evropské ligy.
1: Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěli začne v neděli v 21 hodin také v našem přímém přenosu. Ten uslyšíte také z utkání o bronz mezi Anglií a Francií. Ten FIFA svěřila venezuelskému rozhodčímu Jesusovi Valenzuelovi. Teď už další zprávy ve sportovním přehledu s Jakubem Kantou. Znovu dobré ráno.
2: Hezké ráno. Fotbalisté Sparty prohráli 0-1 s Polskou Jagiellonii Białostok. V přípravném utkání na novou sezónu šance ligy za letenský klub poprvé od návratu z mistrovství světa nastoupili obránce Jaroslav Zelený a záložník Hugo Sochůrek. Další český reprezentant Jan Kuchta do hry ještě nezasáhl. Jak se navrátilci cítí, popsal Zelený.
3: No, já jsem určitě pozadu, nevím jak Hugo, ale samozřejmě připojili jsme se v sobotu, takže kluci mají v nohách toho daleko víc. Původně jsme měli hrát jenom poločas, ale nakonec jsme hráli pak ještě 10 minut v druhý půli. Ty soutěže už se kvapem blížej, takže teďka už není moc času na to a už se prostě zapojíme jenom naplno.
2: Nový ročník šance ligy začne příští víkend a v generálce na druhé předkolo Evropské ligy remizoval Hradec Králové 3-3 s Charkovem. V otroci začnou soutěžní sezónu ve čtvrtek v Norsku na hřišti Tromze.
1: Také fotbalová Sigma Olomouc má před sebou poslední přípravný zápas před startem nového ročníku šance ligy. Generálku odehrají Hanáci v 15 hodin. V Rakousku vyzvou katarský tým Al-Sadd. Příprava na soupeře nehraje takovou roli, ale jde spíš o ladění taktiky a sestavy do prvního ligového kola, naznačuje trenér Pavel Hapal.
4: Hráčům dáme informace, ale nebudeme se na to soustředit, budeme se soustředit na svoji hru, kterou se budeme chtít prezentovat i v lize, to bude pro nás podstata. Máme široký kádr, já si myslím, že všichni kluci jsou nachystaně připraveni na to skočit do prvního mistrovského utkání, takže nebudu určitě teďka určovat, že to bude základní sestava proti Jablonci, ale určitě spousta hráčů se tam objeví.
1: Dále budou z prvoligových klubů hrát brněnská Zbrojovka proti Kroměříži, to je od 10 hodin a 15 minut, potom proti slovenské Podbrezovi nastoupí Zbrojovka, to bude v 17 hodin. Pražskou Spartu a další české kluby čeká jen jeden zápas, Sparta nastoupí ve 12 hodin proti norskému Nuršelandu, liberecký Slovanci zahraje proti rakouskému týmu Zankt Pelten, to bude od 15 hodin a pražští Bohemians vyzvou polské Zaglebě, to bude od 16 hodin. O konečných výsledcích zápasů vás na této stanici budeme informovat.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzsku Monetovou porazila ve dvousetech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou, taky bez ztráty setu.
2: Tenisový turnaj mistrů bude pokračovat v Turíně minimálně do příštího roku. Italská tenisová federace a ATP prodloužili smlouvu. Letošní ročník se uskuteční od 15. do 22. listopadu. Titul bude obhajovat domácí světová jednička Jannik Sinner.
1: Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Vyhrál rovinatou 12. část závodu. Pavel Bittner se do hromadného spurtu nedostal. Upadl přes kolo Fernanda Gaviry a ve vysoké rychlosti šel na asfalt.
5: Jsem trošku dobitej, ale není to tak hrozný. Mám spálený celý zadek. Ale naštěstí máme takový ochranný materiály na kraťasech, takže to docela hodně pobralo, ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řídítka.
1: Lídrem Tour de France dál Slovinec Pogačar. Obhájci titulu má na druhého Vingegaarda pořád náskok 3,5 minuty. Dnes cyklisty čeká maratonská 13. etapa z Dol do Belfortu. Sice nemá nějak extrémně náročný profil, ale z bezmála 206 km bude nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu.
2: Čeští basketbalisté se v předkvalifikaci mistrovství Evropy utkají s Belgií a Norskem. Rozhodlo o tom los v Mnichově.
6: Svěřenci trenéra Luboše Bartoně si účast ve druhé fázi bojů o evropský šampionát zajistili poté, co neuspěli v kvalifikaci mistrovství světa a ve své skupině skončili poslední. První utkání odehrají 27. srpna na palubovce Belgie. O tři dny později doma přivítají Norsko. Odvety pak české reprezentanty čekají letos v listopadu a v únoru příštího roku. Ze skupiny postoupí do hlavní kvalifikace mistrovství Evropy pouze vítěz. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Los rozhodl taky o soupeřkách basketbalistek USK Praha v Eurolize. Na podzim se utkají s polským Lublinem a francouzským Bourges. Třetího soupeře jim určí kvalifikace. O účast v Eurolize budou hrát KP Brno a také Žabiny. Hráčky KP čeká v semifinále kvalifikace. Francouzské Karolo Žabiny se utkají s Crvenou zvezdou Bělehrad.
0: Basketbalista Ondřej Sehnal bude v příští sezóně hrát polskou ligu za Štětín. Reprezentační rozehrávač odešel z mistrovství Nymburku, který se přestěhoval do Prahy, kde se sloučil se Sláví. Sehnal byl v Nymburku téměř 4 roky a pomohl ke 3 titulům.
2: V areálu Ultramarinka v Břasích se o víkendu bude konat republikový šampionát v cross-country horských kol. Zajímavou bitvu slibuje závod elitních žen, který začne v neděli v 11 hodin 30 minut. Na domácí trati chce uspět plzeňská bajkerka Simona Spěšná, obhájkyně titulu v kategorii do 23 let a loni stříbrná celkově.
7: Určitě je to super, že to je doma. Taťka tam strávil nějaký čas s jeho týmem, takže doufám, že mi ukáže při rozjetí nějaký super stopy a samozřejmě se těším na to, že tam budu mít celou rodinu, přátelé a myslím si, že to bude určitě krásný víkend.
2: Elitní závod mužů s hlavním favoritem Ondřejem Cinkem odstartuje v neděli ve 13.30. Radiožurnál Sport vám z něj nabídne reportážní vstupy.
1: Cyklistikou končíme přehled, děkujeme.
2: Naslyšenou.
1: A cyklistikou budeme za chvíli také pokračovat.

0: Jeli rychle, jeli po rovině, ale to se dneškem na cyklistické Tour de France začne měnit.
1: Tour se přesunula napříč Francií a s ní také náš expert v konvoji Jiří Ježek. Dobré ráno, Jirko.
2: Krásné ráno.
0: Pojďme se ale hlavně vrátit k tomu, jak skončily sprinterské hody, řekněme, v posledním týdnu. Asi nikdo nepochybuje, že nejlepším sprinterem na Tour je Belgičan Tim Merlier, už třetí etapové prvenství.
2: No, bylo to včera velké představení Tima Merliera, protože všechny sprinterské týmy nebo týmy, které mají uprostřed svých řad sprintera, tak pro ně to byla jedna z posledních možností, možná úplně poslední, vyhrát hromadný spurt na letošní Tour de France, takže všichni si na to brousili zuby. Já jsem byl ráno v pedoku mezi těmi týmovými autobusy a vlastně týmy jako Alpecin, týmy jako samozřejmě Lidl Trek, který má ve svém středu Matse Pedersena, který vede tu bodovací soutěž o zelený trikot a který chtěl ten spurt také ovládnout, tak vlastně každý z těch týmů přemýšlel, jak tu etapu vyhrát, a nakonec to zase dokázal Tim Merlier. Myslím si, že samozřejmě trošku s pomocí svého týmu, ale on je fantastický v tom, že i když ten jeho tým neudělá takový ten klasický rozjížděcí vláček, tak on si to místo dokáže najít a v těch posledních desítkách metrů je absolutně nejrychlejší.
1: Tím trochu narážíš na to, že tým Alpecin znovu vlastně připravil výbornou pozici pro Jaspera Philipsena a ten znovu ji nevyužil asi tak, jak by tým předpokládal.
2: Jasper Philipsen se tady trošku trápí. Samozřejmě je ve vynikající formě, vždycky v tom mixu těch nejlepších je, ale prostě to vítězství, který on je zvyklý brát, tak to prostě nepřichází. A ten tým už je samozřejmě z toho trošičku frustrovaný, protože má k sobě Jasper Philipsen nejlepší možné rozjížděče toho sprintu. Když vám rozjíždí sprint Matthew Van Der Poel, tak prostě chcete vyhrát, chcete tu jeho práci naplnit. A to se mu zatím nedaří a myslím si, že nevím, jestli dokončí tu Tour de France, ale vypadal včera hodně frustrovaně v cíli.
0: Jiří Ježek mluvil o tom, že to byly zřejmě poslední příležitosti pro některé sprintery a to by mohlo platit i pro Pavla Bittnera Čecha, který měl pád v té včerejší etapě. Pod jeho kolo spadl Fernando Gaviria a přes něj právě šel Bittner do kotrmelců. Dalo se podle tebe Gaviriovi vyhnout nebo v té rychlosti to prostě fyzicky není možné?
2: Ne, nedalo se tomu vyhnout a byl to zase jeden z těch klasických pádů v hromadných spurtech na tom nejslavnějším závodě. Je to samozřejmě vždycky obrovsky vyhecované. Do toho cíle včera se závodníci řítili 70 a každý z těch, který byli vepředu, bylo tam třeba 15-20 spurtérů, tak chtěl bojovat o vítězství. Fernando Gaviria je typ jezdce, který je hodně kontaktní. Už těsně před tím pádem měl tam 3-4 nárazy v ramenou, kdy si dělal cestu. Není moc oblíbený mezi svými soupeři právě pro tuhletu, nechci říct nečistou, ale takovou trošku agresivnější jízdu. A včera se mu to vymstilo, bohužel vzal sebou spoustu závodníků a nechci používat nějaký expresivní velká vyjádření, ale fakt to byl masakr v té obrovské rychlosti. Já když jsem viděl Pavla Bittnera, jak letí po zádech, po zadku, jak si vlastně pálí i o ten asfalt dlání, což je hrozně nepříjemné, přes ty rukavičky, tak jako bylo to opravdu nepříjemné i pro mě, který to několikrát zažil, tak se mi jako zavíraly sami oči, nechtěl jsem to vidět, ale ten pád nakonec nedopadl zas tak úplně špatně, jak to vypadalo. Jsou tam dvě zlomené klíční kosti, jak Fernando Gaviria, který ten pád zavinil, tak i jeden ze závodníků Lotto, ale Pavel Bittner dával v noci ještě na Instagram zprávu, že je sice celý spálený, že se asi dlouho neposadí, stejně tak i ta dlaň, že je hrozně nepříjemně odřená, ale že bude bojovat dál, tak uvidíme, jak na tom bude, jestli ještě bude mít pro něj smysl pokračovat, ale já bych mu samozřejmě přál, aby dojel až do Paříže.
0: Veřejně taky Pavel Bittner tvrdil, že to mohlo být i horší, kdyby neměl ochranou vrstvu, kterou teď závodníci nově mají v kraťasech. Měl ty si možnost se s ní nějak seznámit, abys nám řekl, jak moc to doopravdy chrání tenhle nový, řekněme, ochranný prvek?
2: No, právě v těchto těch velkých pádech to aspoň trošičku pomůže tomu, že závodníci nemají třeba úplně sedřené ty stehna. Samozřejmě v té 70-kilometrové rychlosti podle mě ani skafandr nebo ani kombinéza, kterou používají piloti MotoGP, by úplně nezabránila některým zraněním, ale aspoň když každá sebe menší možnost v těch nových technologiích pomůže závodníkům aspoň trošku ochránit to tělo, protože vemme si, že oni opravdu jedou 70. Ten asfalt tady ve Francii není úplně hladký, je to spíš takový ten hrubý kámen. A když na tohle to spadnete, tak je to jako když spadnete na struhadlo a ty těla závodníků jsou potom opravdu, jak když se vrací z nějaké válečné bitvy. Takže je to samozřejmě komplikované. Jde hlavně o regeneraci. Při závodě to závodníci nějakým způsobem v tom vypětí i druhý den po takovémhle pádu zvládnou, ale jde spíš o tu regeneraci. Nemohou na masáž, nemohou se pořádně vyspat. V tomhle tom je to vždycky problém.
1: Čtvrtkem skončily rovinaté etapy a teď začínají kopce. Možná je otázkou, jestli v tom profilu, který teď závodníky čeká, tak se chce Pavel Bittner trápit, protože on je to sprinter, už si naznačoval, že možná těch kvalitních výsledků na letošní tour už tam moc šancí na to nemá. Myslíš si, že pojede dál?
2: No, já bych si to přál, protože už jenom z toho důvodu, že jako každá dojetá Tour de France nebo takhle velký závod, jako je Giro d'Italia nebo Vuelta, tak vás zase posouvá do toho dalšího období v kariéry, takže pokud on by to přes ty zranění zvládnul dojet až do Paříže, tak by ho to zase v něčem posunulo. Samozřejmě on patří mezi ty sportéry, kteří jsou schopní přejet i kopce v nějakém rozumném čase, takže úplně bez šancí není. To takový Jasper Philipsen na tom hůř, to je opravdu čistý sprinter, který v těch kopcích se trápí. Takže já bych přál Pavlovi Bittnerovi, aby bojoval dál a nikde není dáno, že se může dostat časem do nějakého úniku. I třeba v těch kopcovitějších etapách dostane se do skupinky, kde je 25-30 závodníků a z nich potom by mohl třeba pro to vítězství dospurtovat. Takže je to velice nepravděpodobné, ale jako spíš bych mu přál z toho emočního hlediska, aby přes ten těžký pád do té Paříže dojel, protože to by bylo zase obrovské posílení sebevědomí, že i přes takovýhle nepřízeň osudu člověk dokončí Grand Tour.
0: To říká Jiří Ježek a zároveň by to asi Pavla Bittnera posunulo i v očích jeho, řekněme, týmových vedoucích, ne? Že by ukázal, že prostě chce jezdit za každou cenu.
2: To rozhodně, to je další věc, ale samozřejmě zase ten management musí zvážit, jestli ten zdravotní stav tomu tohle to dovolí, aby se zbytečně netrápil, aby zbytečně jakoby neplácal síly jenom na nějaké jako emoční dojetí Tour de France jenom proto, aby si to zapsal. Tam je potom potřeba zvážit ten zdravotní stav, jak se bude cítit. Oni tyhle ty velké spáleniny, kdy je spálená kůže na velké ploše těla, potom samozřejmě hrozí nějakou infekcí, hrozí horečkou a to samozřejmě pak už nemá smysl. Takže budeme spíš čekat na to, v jakém stavu dneska tu etapu, jestli do ní nastoupí a v jakém stavu bude. Já se půjdu podívat na start, budu chtít s ním mluvit, tak když tak potom můžu třeba v průběhu etapy podat zprávu.
1: Budeme se na to těšit. Jenom ještě k tomu celkovému pořadí, protože dnes se znovu dostává ta Tour de France do kopců. Nechceme se tady úplně ptát na Tadeje Pogačara, to asi nemá úplně smysl v tom, jak je to celé rozložené, ale spíš nás zajímá, kdo podle tebe má teď nejlepší karty na to, aby skončil za Pogačarem na druhém místě v tom celkovém pořadí.
2: No, mně se zatím strašně líbí Remco Evenepoel, který je takový jakože hodně bojovný a tím, že má v tom mixu v první desítce celkového pořadí i svého týmového parťáka Floriana Lipovice, tak já tam cítím takový vnitřní souboj i ega, jo, že nechce Remco Evenepoel dopustit, aby Lipovic skončil v tom celkovém pořadí před ním, takže on opravdu bojuje. Samozřejmě nejlepší asi pozici má zatím pořád Jonas Vingegaard, ale v těch těžkých kopcovitých etapách na mě nepůsobil úplně, jakože nevypadal šťavnatý, jo, kdežto ten Remco Evenepoel, který skoro celou sezónu nezávodil a soustředí se jenom na tu Tour de France, tak zatím na mě působí velice dobře. Juan Ayuso, týmový parťák Matiase Vatsa, facka z týmu Lidl Trek je v tom celkovém pořadí, mám pocit, na čtvrtém místě, ale je to taková klidná síla. Vede soutěž o bílý trikot pro závodníky do 25 let a já si myslím, že v těch náročných etapách, které nás čekají teďko nejprve v těžkých kopcích v Alsasku a potom, když ten peloton přes Švýcarsko dojede do Alp v tom posledním týdnu, tak věřím, že Juan Ayuso i Remco Evenepoel a samozřejmě Jonas Vingegaard budou bojovat o tu pozici za Tadejem Pogačarem. Francouzi doufají, že v tom bude i v tomhle mixu Paul Sexas, jejich obrovský miláček a mladý talent, který, ke kterému celá Francie zlíží, tak i na něj je potřeba se soustředit.
0: Dnes tedy cyklisty na Tour de France čeká 13. etapa, má bezmála 206 kilometrů, bude nejdelší v aktuálním ročníku, vlastně jediná přes 200 kilometrů a bude u ní znovu taky Jiří Ježek, se kterým jsme teď v 7 hodin a 57 minut mluvili na Radiožurnálu Sport. Moc díky za tvé poznatky a zase brzy naslyšenou.
2: Krásný den do Prahy.
1: Říká Jiří Ježek samozřejmě, protože pátek budou i kilometry Jiřího Ježka. Po 10. hodině se znovu můžete na postřehy šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa těšit.
3: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Plzeň.
4: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
5: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
6: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
7: z Herenfénu, Radiožurnál.
4: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
8: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
5: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
4: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
5: poslouchat sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Ano, soutěžit budeme v té příští hodince okolo 8 hodin a 50 minut, teď je 7 hodin a 59 minut a my pro vás máme spolu s Radiožurnálem aktuální zprávy.
9: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
10: Stát naposledy určí cenový strop na benzín a naftu. Proti změnám v ukrajinské vládě protestovali tisíce lidí, kritizuje je v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas i kyjevský starosta Kličko. Sparta prohrála s Bělostokem v přípravě na novou sezónu fotbalové šance ligy. Kolony popojíždí v Praze na příjezdech k letišti. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 31 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí taky sleva na spotřební dani na naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat. Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Serveru i rozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
11: Hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
10: Turek v úterý oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil prakticky celou vládu, včetně premiéra, údajně kvůli sporům s vedením armády. Proti jeho rozhodnutí protestovali tisíce lidí po celé Ukrajině. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas ho kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
12: Řekl, že prezident svůj krok dostatečně nevyměnil.

0: Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny.
1: Skleněnou vázu ve tvaru srdce předal Kirilovi generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Ocenil, jak ve svém díle dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci. Viktor Kirilov původem z Oděsy studoval v Moskvě, odkud utekl po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle Kirilova, který teď působí ve Francii, je Havlův boj za svobodu a demokracii stále aktuální. Ukrajinský dramatik bude moct strávit měsíc na rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Sport. Předposlední zápas v přípravě na novou sezónu šance ligy fotbalisté Sparty Praha výsledkově nezvládli. Na soustředění v Rakousku svěřenci dánského trenéra Priského prohráli 0-1 s polskou Jagellonii Bělostok. Na levém okraji obrany nastoupil Viktor Vitalios. O 18-leté posile z Maďarska dánský asistent trenéra Lukas Babalola říká:
3: Je to talentovaný a mladý hráč, u kterého potřebujeme, aby se naučil náš styl hry. Může hrát jak středního, tak i krajního obránce, takže uvidíme, jak rychle se dokáže začlenit do týmu.
2: Nový ročník šance ligy startuje příští víkend. Hradec Králové v generálce na druhé předkolo Evropské ligy remizoval 3-3 s Charkovem. Otroci začnou soutěžní sezónu už ve čtvrtek v Norsku na hřišti Tromze.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D7 u letiště a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D7 popojíždějí kolony na příjezdu k letišti v Praze. Zdržíte se v obou směrech. Ve směru ze Slaného a z Kladna je to asi na 20 minut od sjezdu na Středokluky. Ve směru z Prahy z okruhu je kolona o něco větší. Popojíždět budete až půl hodiny a brzdí se u sjezdu na Karlovarskou. Na okruhu kolona i ve směru z letiště na D1 popojíždí před sjezdem na Ořech. Tam je to do 10 minut. Teď dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy. Kamiony poprvé brzdí na 168. kilometru u sjezdu na Domašov a kolona se sune až do Brna k omezení u D2. Osobním autem výrazněji zpomalíte, občas si zastavíte v levém pruhu až od 180. kilometru. Připomínáme kolony na silnici 34 u Humpolce. Směrem na Pelhřimov je omezení za Vystrkovem a zdržíte se 15 minut. Kolony jsou na 34 směrem z Humpolce do Havlíčkova Brodu u Květinova semafor a opět fronta asi na 15:15. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 32. Tolik zprávy.
6: Hezký den s Radiožurnálem Sport. Zdravíme vás spolu s Martinem Charvátem.
7: Hezký den.
4: Radiožurnál Sport.
8: Adam Weidenthaler a Martin Charvát.
6: Je 8 hodin a 6 minut a chceme si povídat o tenise i vzhledem k tomu, že na turnaji WTA 250 v Aténách budou hned 3 české singlistky dnes bojovat o semifinálovou účast. Ve čtvrtfinále se nejprve představí Barbora Krejčíková spolu s Terezou Valentovou. Krejčíkovou čeká Číňanka Zheng a co se týče Valentové, tak tu Ruska Kornějevová. Později pak Sara Bejlek nastoupí proti Dánce Tausonové, která je vůbec tou nejvýše nasazenou hráčkou tohoto řeckého turnaje. Ale z jeho Evropy pojďme na sever, kde se taky hraje, ve Švédsku.
7: Přesně tak, v Bostadu hrálo se včera osmifinále. Koukal jsem na utkání nasazené jedničky Rusa Rubljova s velkým outsiderem Italem Pellegrinim, který je až ze 138. místa žebříčku před tímto turnajem, ale posunul se poměrně vysoko. Pellegrino s ním hrál nesmírně vyrovnaně, ve druhé setě odvrátil 3 matchboly Rubljova, který nakonec ve 3 setech zvítězil. Ale chci se vrátit k jednomu zajímavému momentu, a sice jak technika vstupuje do současného sportu, protože ono se hraje na antuce. A přesto tam jsou ti automatičtí rozhodčí. Zkrátka, že už tam není člověk, ale je to hlídané tím takzvaným dříve nazývaným jestřábým okem podle té technologie. No a

0: Pellegrino podával nesmírně tvrdě, v jednu chvíli systém zahrásil out a Rubljov ukazoval, ale podívejte se tady, paní rozhodčí, vždyť to je, on zahrásil, pardon, dobrý míček a Rubljov ukazoval, to je jasný out a rozhodčí mu říkala, ale technologie říká, že je to dobrý míček, ale Rublev na to říkal, ale vždyť to je technologie, ona se přece také může mýlit, ale ona říkala, ne, z Empireu neslezu, technologie říká, že to je dobrý míč, je to dobrý míč, hrajte dál, bod pro podávajícího. Takže trochu zajímavý moment, jakým způsobem vlastně už lidské vnímání, přestože je to Antuka, ty to tam vidíš, tak rozhodčí věří zkrátka technologii.
1: Nakonec to v tom osmifinále tuším nemuselo Rubljova mrzet, protože koukám, že Pellegrina porazil 7-6, 6-7 a 6-3, takže ztratil možná trochu víc energie než běžně, ale
0: no,
1: i tak fajn utkání.
0: Ztratil i své nervy, ale to je u jeho pojetí tenisu a emocí při zápase asi už běžné.

0: 8 hodin 12 minut na Radiožurnálu Sport. Je teď čas taky na fotbalový zápisník z mistrovství světa, protože zbývá odehrát už jen víkendové zápasy o medaile.
1: Sobotní duel o bronz mezi Francií a Anglií a nedělní finále Španělsko-Argentina. Co by rozhodčí ho bude řídit to finále? Slovinec Slavko Vinčič.
0: O svou šanci už před začátkem turnaje přišel nejlepší africký sudí loňského roku. Somálce Omara Artana americká vláda totiž nevpustila do země.
1: Doma i přímo ve Spojených státech se ale od té doby stal možná populárnější, než kdyby zápasy šampionátu soudcoval.
2: My name is Hussein Mohamed. I'm the owner of this Benadir Somali restaurant.
3: Hussein Bulou odešel ze Somálska do Spojených států už kdysi jako dítě. Teď provozuje somálskou restauraci kousek od stadionu v Los Angeles, kde se zápasy mistrovství světa taky hrály. Jeho jednoduše zařízený podnik nabízí 5 základních jídel, většinou na bázi rýže a kozího nebo jehněčího masa. Na tomhle místě se potkává zdejší somálská i širší východoafrická komunita. Fotbal se tu za poslední měsíc probíral horem dolem a i když se o něj Hussein obvykle nezajímá, případ krajana z jeho původní vlasti, kterého Trumpova administrativa do země nevpustila, toho přimělo dění spojené se světovým šampionátem sledovat.
4: K tomu somálskému rozhodčímu se Spojené státy zachovaly hrozně. Je to vůči němu dvojitá nespravedlnost. Narodil se před 34 lety, tedy už za somálské občanské války a určitě není z dobře situované rodiny, protože jinak už by dávno byl tady v Americe nebo v Evropě. V zemi zmítané konflikty se sám vypracoval v respektovaného rozhodčího světové úrovně a pak přijede sem a doplatí jenom na to, odkud pochází. Je mi z toho smutno.
3: Americké úřady Artanovo nevpuštění do země vysvětlovaly kontakty s teroristickou skupinou Al-Shabaab. Rozhodčí to popřel a před několika dny to vyloučil i somálský ministr sportu Mohamed Abdulkadir. Doma v Mogadišu vítali Artana po návratu z 11-hodinového neúspěšného vstupního pohovoru v Miami stovky lidí a podobného přivítání, včetně ministerského přijetí, se mu nedávno dostalo i při návštěvě Keni. Rozhodčí tam vyzval mladé Afričany, aby se ani přes překážky v životě nevzdávali.
4: Hodně to o tomhle mladém muži vypovídá, když se nedostal do Spojených států, nejel nikam žádat o azyl, ale vrátil se tam, kde sám vyrůstal za lidmi, kteří k němu teď vzhlížejí. Je to ale škoda, že nemohl být na šampionátu. Pro nás somalské emigranty by to byla radost. Byl bychom hrdí, kdyby nás někdo jako on reprezentoval na takovéto globální akci. Konečně z naší země vzešlo něco dobrého a netratíme na tom jenom my Somálci, ale celý fotbalový svět a kvalita turnaje. On patří k nejlepším rozhodčím v Africe.
3: Říká Hussein Bulou. On osobně na šampionátu vydělal, jeho restaurace asi 3 kilometry od stadionu měla prý žně. Jeho krajan Omar Artan, kterého se nijak nezastala Mezinárodní fotbalová federace FIFA, se teď chystá aspoň na evropský superpohár mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou, kam ho nominovala Evropská fotbalová unie. Hraje se 12. srpna v Salzburku. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dvě soutěže pro vás dnes ráno na Radiožurnálu Sport máme, jednu klasickou a jedno pak páteční finále o sluchátka pro vítěze z tohoto týdne, jinak ta, řekněme, běžná soutěž bude o dvě vstupenky na tenisový turnaj Live Sport Prague Open a konkrétně na 21. července, tedy na ten úterní program právě na pražské Štvanici, kde se tenhle turnaj bude konat.
1: Teď už ale pojďme na encyklopedii Radiožurnálu Sport, ve které se tento týden věnujeme cyklistické Tour de France. Dnes se podíváme na české cyklisty, kterým se podařilo vyhrát etapu nejslavnějšího závodu světa.
0: Tour de France se jezdí už od roku 1903 a každé léto ji sledují miliony fanoušků po celém světě. Za více než 120 let historie se na start postavili tisíce cyklistů, ale etapové vítězství si připsala jen část z nich.
1: V české historii se to zatím v individuálních etapách povedlo jen dvěma, Jánu Svoradovi a Zdeňku Štybarovi. Dohromady mají na kontě 4 etapové triumfy.
0: A právě na úspěšnějšího z nich se teď ptáme. Víte, kdo z nich vyhrál 3 ze zmíněných 4 etap?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Správnou odpovědí je Jan Svorada. První etapové vítězství získal v roce 1994, tehdy ještě jako slovenský reprezentant. Druhé už přidal jako Čech o 4 roky později a poslední v roce 2001, když ovládl závěrečný spurt na pařížské třídě Champs-Élysées.
0: Na další české vítězství se pak čekalo do roku 2015, kdy uspěl Zdeněk Štybar, trojnásobný mistr světa v cyklokrosu, k tomu využil technického závěru 6. etapy. Takhle o tom tehdy mluvil ve vysílání Radiožurnálu.
3: Až teďka mi to pomalinko začíná docházet, že se mě to konečně povedlo, že jsem se malinko uklidnil teďka a můžu si to užívat. A doopravdy něco neuvěřitelného, když taková etapa, kde jsem to doopravdy vůbec nečekal. Ale samozřejmě jsem na to pyšný, že se mě to povedlo a že jsem další Čech v řadě.
1: Zmínit můžeme ještě Pavla Padrnose, který stájím US Postal a později Discovery Channel, za které jezdil také slavný Lance Armstrong, právě s Padrnosem pomohl k výhrám v týmových časovkách.
0: Nejlepší český výsledek v celkovém pořadí Tour de France pak patří Romanu Kreuzigerovi, který v roce 2013 skončil celkově 5.
1: Etapového triumfu se ale během své kariéry nikdy nedočkal. Kreuziger se na start Tour postavil celkem 10krát a drží tak český rekord v počtu startů.
0: A taková byla dnešní sportovní encyklopedie, kterou logicky věnujeme cyklistické Tour de France. Dnes 13. etapa.

0: I olympijské medailisty často slyšíte na naší stanici a po zprávách tomu nebude jinak.
1: No, uslyšíte mistra České republiky, co se týče šermu, protože Martin Rubeš, český kordista, se chystá na mistrovství světa a zítra něj odjede, předtím se ještě spojí s námi.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: Osm hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale zároveň výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 66 miliard korun víc než loni. Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Trump to řekl už při samotné řeči v Bílém domě. Tu v hlavním vysílacím čase nepřenášely například NBC a ABC. Stanice CNN zase vysvětlila, že projev neodvysílá živě kvůli Trumpovo předešlým falešným tvrzením o volbách. Ve své řeči americký prezident obvinil Čínu ze největšího útoku volebních dat v historii, konkrétně před hlasováním v roce 2020. Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb popřela. A v Brně má zhruba po 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem.
0: Sport.
3: Basketbalový reprezentant Ondřej Sehnal vyráží na své druhé zahraniční angažmá. Po 4 letech mění mistrovský Nymburk, který se před novým ligovým ročníkem sloučil se Slavií Praha, za polský Štětín. 28-letého rozehrávače v novém působišti povede český asistent trenéra Lubomír Růžička.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, taky u Lipníka nad Bečvou. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Podle našeho zpravodaje kamiony zastavují poprvé už u 9 křížů.
5: Kamiony prvně zastavují v tuhle chvíli už na 166. kilometru před 9 kříži.
4: A ta kolona se pak rozjede, opět zastaví na 174. kilometru. Ta situace se stále mění, vyvíjí. Osobním autem výrazněji zpomalíte až na 180. kilometru a zdržíte se okolo 25 minut. Na D1 ještě jedna kolona ve směru z Ostravy na Brno. Po pojíždí před sjezdem na Lipník nad Bečvou na kilometru 299 malují čáry na vozovce, je tam výrazné zúžení.
6: Cirka na 100 metrech, stažení ze 3 do 1 pruhu pozostavný. Absolutní chaos, užili nacpané do cestě kolona tak do 10 minut plus minus.
4: V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti a to z obou stran. Ve směru od Slaného postojíte zhruba 15 minut od sjezdu na Středokluky. Ve směru z Prahy je kolona o něco větší, asi na 20 minut. Jinak Praha poměrně dobře průjezdná, třeba Štěrboholská jižní spojka aktuálně bez kolony. A na silnici 3 z Prahy do Benešova popojíždí kolona za Mirošovicemi. Za sjezdem na Senohrabě je zúžení a zdržíte se 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví jen ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se ale přehánky a bouřky postupně rozšíří na většinu území. Místy můžou být i silné s přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až na 32. Zítra už bude o něco chladněji, naměříme mezi 23 a 27 stupni. V neděli pak přijde další ochlazení. Maxima se většinou udrží do 24 stupňů a na většině území se znovu objeví déšť nebo přehánky. V příštím týdnu pak čekejte chladnější počasí, bude většinou oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Je pátek 17. července, možná míříte někam na víkend, třeba jste se ho i prodloužili, no nejlepší šermíři ti míří nikoliv na víkend za volném, ale ti míří do Hongkongu dalekého. Proč, Martine?
1: No, protože se tam představí na mistrovství světa, to se koná ve všech kategoriích najednou, takže kromě fleretistů a šavlistů budou na plánči také kordisti a kdo jiný by měl reprezentovat Česko než aktuální mistr České republiky mezi kordisty, tedy Martin Rubeš, který je teď s námi ve spojení. Hezký den.
2: Dobré ráno.
1: Je nám jasné, že si kord nedáte asi do příručního zavazadla, když takhle cestujete na dálku, ale když to vezmeme obecně, o kolik je na různých prohlídkách delší cestování s touto bodnou zbraní, než kdybychom jeli s normálním kufrem?
2: Já to opravdu do letadla nahoru nemůžem vzít, ale není to nic složitýho. My máme speciální tašky, do kterých to všechno dáme a jediný problém, co máme na letišti, je, že musíme na nadrozměrný zavazadla. Jinak je všechno úplně v pohodě.
0: Takže se na vás nikdo zvláštně nedívá, když najednou máte jistý dlouhý předmět takhle v kabeli sebou a prostě by vás třeba nechtěl pustit do letadla.
2: Samozřejmě už jsme připravení, že nesmíme říkat, že máme v tašce zbraně prostě, takže vždycky odpovíme, že tam máme sportovní vybavení a pak když tak zkonkretizujeme, že to je šerm, ale jinak žádný problém není.
1: Martin Rubeš s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport, připomeňme bronzový olympijský medailista z těch posledních her z týmové soutěže v Paříži. Pochopitelně neletíte z kordistů na mistrovství světa sám? Teď jste se nějak připravovali dohromady nebo vy jste byl u sebe doma v Karlových Varech?
2: Určitě, moje příprava, já jsem pendloval mezi Karlovými Vary, Prahou a teď jsme byli na 5 dní v Lipsku, takže jsme takhle celá reprezentace spolu byla. A trénovali jsme, letíme ve 4, starý dobrý tým prostě a uvidíme.
0: Mimo sportovní dotaz, jak člověk z Karlových Varů vnímá Karlovarský festival? Baví ho to vůbec, nebo když je tam tolik lidí, tak radši odjede z města?
2: Ne, to ne. Jako když jsem býval mladší, tak jsem odjížděl na chatu vždycky za rodičema, ale teďkonc si to rád projdu, je to krásná procházka k pupu a zpátky, vždycky to tam žije, potkám starý známý lidi, který třeba se z Varů už odstěhovali, takže vždycky tam rád zajdu, kouknu. Není to nic divokýho, ale jako teďkonc takhle před přípravou na mistrovství světa, ale mám to rád, si to projdu a je to prima týden.
1: Pojďme se vrátit k tomu, že vás čeká mistrovství světa. Sezóna vám tímto vlastně končí, tak co se takhle piluje před mistrovstvím světa v tom tréninku?
2: Jedeme furt stejně, je to úplně jedno, jak kdyby to bylo mistrovství Evropy nebo světový pohár, připravujeme se na to furt stejně. Jediný rozdíl je v tom, že ostatním klukům z reprezentace nebo z těch mládežnických reprezentace už skončila třeba před měsícem a půl sezóna. Takže ten provoz není tak, je trošku omezený na těch plančích, ale naštěstí kluci nám byli k dispozici z vlastní vůle, takže za to bych jim chtěl moc poděkovat. A je to o tom, že ta sezóna je strašně dlouhá, trvá nějakých necelých 9-10 měsíců, takže už je to i na tu hlavu náročný, takže furt v tom tréninku je fajn se zabavit, udělat si ho nějak pestrej a trošku zajímavý, abychom byli i v hlavě fresh a jinak trénujeme furt stejně.
0: Říká na Radiožurnálu Sport šermíř a mistr republiky mezi kordisty Martin Rubeš. Co se týče té přípravy, tak v posledních týdnech byla v Česku poměrně velká vedra. Jak to v těch teplotách šlo trénovat? Protože vy máte při svém sportu na sobě ještě takový, řekněme, speciální kabát, ve kterém asi musí být pořádně velké vedro a hádám, že ne každá česká hala je úplně dobře klimatizovaná.
2: No, opravdu jsme se trošku tam upekli v těch našich oblecích, ale dělali jsme, co jsme mohli, jo. Prostě nešlo nic dělat, bylo teplo, tak jsme šermovali v teplou, jsme šermovali v mnohem horších podmínkách, takže si myslím, že jsme to zvládli perfektně, i když samozřejmě ta regenerace pak v těch horkách nebyla nejlepší při spánku, ale myslím, že jsme to zvládli fajn. A naštěstí, když jsme byli v těch halách, tak tam nebylo zase takový extrémní horko, ale samozřejmě ta teplota byla zvýšená a když na sobě máme 3 vrstvy a masku, tak si moc nepomůžeme ještě.
1: Blíží se zmíněný světový šampionát v Hongkongu. Letíte zítra, tuším, že?
2: Ano, zítra v 7 večer.
1: Je jasné, že se vydáváte pro titul mistra světa, to je jasné, každý tam chce vyhrát, ale kdyby přeci jenom ten titul nevyšel, od jakého výsledku byste to brali jako úspěch?
2: Ideálně dvojnásobný mistr světa, ještě v týmový soutěži. Ne, samozřejmě Já tam jedu s tím, že chci předvést co nejlepší výkon, jako se mi teď povedlo mistrovství Evropy, kde jsem šermal bravurně, porazil jsem skvělý šermíře světový, takže já budu spokojený, když předvedu minimálně stejný výkon a uvidíme, na co to bude stačit. Když to bude stačit na postup a budu dlouho v soutěži, tak budu moc rád. Když naopak to nebude stačit netka na prvního soupeře, tak budu muset uznat, že ten soupeř byl líp připravený, ale bude to primárně o mém výkonu a uvidíme, na co to bude stačit.
0: Na dálku budeme nejen Martinu Rubešovi fandit z Radiožurnálu Sport, všem českým šermířům, kteří míří na mistrovství světa do dalekého Hongkongu. Pane Rubeši, moc díky za váš čas, mějte se fajn a ať to tedy vyjde podle představ.
2: Já moc krát děkuju a sledujte šerm, mějte se hezky.

0: Je 8 hodin 46 minut na Radiožurnálu Sport se tedy přiblížila soutěž, ta poslední v tomto týdnu, i když poslední, to možná trochu lžu, protože je to poslední klasická, ještě budeme hrát v pátečním finále o sluchátka, ale to už je pouze pro vítěze z tohoto týdne, ale k té se dostaneme později.
1: Ano, to je pro 4 už známé muže, kteří vyhráli pondělí až čtvrtek, tak je to správně, a jeden muž, či žena samozřejmě, se k ním ještě přidá. Číslo do studia 221 552 222, o co hrajeme?
0: A to o 2 vstupenky na Live Sport Prague Open, tenisový turnaj, který začíná v pondělí. Radiožurnál Sport u něj pochopitelně bude. Budeme vysílat přímé přenosy, aktuální vstupy, taky zajímavé rozhovory, protože na místo vyrazí naše pojízdné mobilní studio, takový Airstream tomu říkáme.
1: Přesně tak, stejně tak tam vyrazí i naši 2 tenisoví experti, Jaroslav Plašil a David Prouza. Takže také s nimi se můžete potkat a můžete k tomu mít od nás 2 vstupenky. K čemu se váže soutěž? Je to k tomu, že je dnes výročí, je to přesně 9 let od pondělí, kdy jsou aktualizace tenisových žebříčků. No a před 9 lety jedna česká hráčka z toho měla velkou radost, protože se stala tehdy světovou jedničkou. Pokud to nevíte z hlavy, tak vám může pomoci následná ukázka. Jak ta
2: jo, užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem sem vlastně jezdila, jakoby každý rok tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
0: Pokud jste s námi vyhráli v posledních 2 měsících, prosím, dejte šanci ostatním, ale telefon 221 552 222 už je tady drnčí pomyslně ve vysílání Radiožurnálu Sport. Tak první z vás je s námi ve spojení. Dobrý den, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, Tomáš, Filipí.
0: Tomáši, tak povídejte, na koho jsme se ptali, kdo se stal přesně před 9 lety světovou tenisovou jedničkou?
3: Karolína Plíšková.
1: Asi to nebylo úplně složité, že?
3: No, dobrý, to bylo. Pohodě.
1: Jste velký tenisový fanoušek?
3: No, chodíme na Live Sport Prague Open pravidelně s dcerou.
1: No tak to je ideální. A máte někoho oblíbeného, na koho se tam budete těšit na turnaji?
3: No, měla by tam být Linda Nosková, tak jestli mám čerstvé info.
0: Nemáte, protože Linda Nosková nebude na tomto turnaji nejvyšší postavenou Češkou v žebříčku, bude Marie Bousková, která bude na tomhle.
3: No, tak Maruška,
0: ale Linda Nosková zavítá na turnaj jako host, můžeme to tak nazvat.
3: Jo, tak no. To jsem možná takhle slyšel.
1: Ale z těch velkých men tam bude z té minulosti třeba i Mária Sakarjová, co jsem koukal řekyně, což také bude dost zajímavé se na to podívat. Takže každopádně vám gratulujeme, získáváte 2 vstupenky, prosím, zůstaňte s námi ve spojení. A následně vám za chvíli možná i vám dáme druhou možnost soutěžit. Zatím díky.
3: Díky.
0: Ano, jakožto vítěz z tohoto týdne budete moc za chviličku soutěžit o sluchátka a prosíme, ať jsou připraveni taky Michal, Jiří, Pavel a Tomáš, kteří se dovolali v průběhu tohoto týdne.

0: Soutěž na Radiožurnálu Sport.
1: Ano, pokračujeme v soutěžní půlhodince, můžeme to tak nazvat, protože už jsme před chvíličkou slyšeli Tomáše, který vyhrál vstupenky na tenisový Live Sport Prague Open. A teď je to tedy nejen pro Tomáše, ale i další vítěze z tohoto týdne. Pozor, pouze v čase 8.50, aby to bylo pouze pro těch pět v uvozovkách prémiových.
2: Přesně tak. A je to o sluchátka Radiožurnálu Sport. Zkrátka o to, abyste s námi byli ještě nějakým dalším způsobem spojení než jen tím, že nás posloucháte.
1: Teď už to je pouze soutěžní otázka, nemáme k ní připravený zvuk, ale tak trochu se váže k tomu, co jsme slyšeli před chvílí.
2: Přesně tak, není moc žen, které by se staly světovými jedničkami v Česku, v té samostatné české historii, pouze jediná zmíněná Karolína Plíšková. Tak nás zajímá, kolik vyhrála Karolína Plíšková Grand Slamu a jaké?
1: 221-552-222, to je číslo sem k nám do studia a první volající je tady s námi. Dobrý den, kdo se dovolal a kdy jste prosím vyhrál?
3: Dobrý den, kdo se dovolal?
4: Včera Michal.
1: Michale, dobrý den, tak slyšel jste otázku, prosíme odpověď.
4: Slyšel, no, slyšel, kurče vyhrála jeden, si myslím.
1: No, to si nemyslíte dobře.
2: Pak jsem se chtěl tedy zeptat, který, no. Jeden to nebyl, no, bohužel.
4: No, tak už nebyl nic, omlouvám všem.
1: Nevadí.
2: Neomlouvejte se, děkujeme, že jste zavolal. Minimálně víme, že nás posloucháte každý den, když to bylo ve čtvrtek i v pátek. Mm-hmm. Někdo další?
1: Nikdo další, člověče. Nikdo nechce sluchátka. Tak ještě můžeš nějak zkusit třeba trochu napovědět a uvidíme.
2: Můžeme napovědět, že co se týče jeho nejlepšího výsledku na Grand Slamu, a tím nechci vůbec naznačovat, jaká je ta odpověď, tak se můžeme podívat buď na Wimbledon nebo na US Open.
1: Tak můžeme to zkusit dál. Dobrý den, kdo se dovolal teď?
5: Tady Tomáš.
1: Tomáši, z dneška nebo z pondělí?
5: Dneška.
1: Dobře. Tak povídejte, kolik tedy Grand Slamů?
5: Já si myslím, že žádnej.
2: To bohužel říkáte naprosto přesně. Bohužel pro Karolínu Plíškovou, pro vás samozřejmě dobře. Je to trochu smolné, no, že Karolína Plíšková, byť byla dvakrát ve finále Grand Slamu, tak ani jeden nemá.
1: Tak gratulujeme ještě jednou, díky, že jste zavolal a užívejte nejen tedy vstupenky na tenisový turnaj Live Sport Prague Open, ale
5: děkuji,
1: taky naše sluchátka.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Česká delegace pojede po 7 letech do Číny. Evropská komise představí návrhy změn systému emisních povolenek. Belgický cyklista Medlier vyhrál na letošní Tour de France třetí etapu. Bittner ve Sportu upadl. Kolona popojíždí v Praze na výjezdu k letišti. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 31 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Po 7 letech vyrazí do Číny jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD tam odletí v neděli s podnikatelskou misí. Chce hlavně posílit cestovní ruch. Zároveň kritizuje bývalou vládu, že udržovala silnější vztahy s Tajvanem. Místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák ale připomíná, že Tajvan v Česku investuje víc než Čína.
4: Tajvan se i velice věnuje a sdílí s námi know-how ohledně zabezpečení dodavatelských řetězců, což je jedno z témat, které jsme probírali právě ve vztahu k čipům a k té moderní elektronice, kdy Tajvan je absolutním světovým lídrem a sdílí s námi to svoje know-how a i tu výrobu, což si myslím, že je skvělé.
2: Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
5: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Tři nové transportní plicní ventilátory budou moci používat záchranáři Zlínského kraje. Přístroje za 1,5 milionu korun nahradí v sanitkách současnou dosluhující zdravotnickou techniku. Nejen touto investicí chce Zlínský kraj zmodernizovat vybavení záchranné služby, doplňuje mluvčí úřadu Soňa Ličková.
6: Dalších 2,5 milionu směřuje do pořízení vozidla, které bude sloužit při řešení mimořádných událostí a událostí s hromadným postižením osob. 3 miliony korun si pak vyžádá nákup nového vozidla pro výjezdovou základnu v Uherském Brodě.
2: Novou budoucnost dostává Svatováclavský Dub ze

0: Tady máme ten svatováclavský dub, roubovaný v loni v dubnu. Postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek.
1: Postupně budou potomci několik set let starého dubu vysázeni na místech s přemyslovskou tradicí. Jeden ze vzácných stromků by měl zamířit i na Pražský hrad. Eva Kézrová, Radiožurnál.
2: Sport. Cyklista Tim Merlier oslavil třetí etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. V cíli belgickému závodníkovi gratulovala manželka a tříletý syn. O to víc si Merlier úspěchu váží.
3: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem vyhrál zrovna, když tu mám rodinu. Jsem z toho nadšený.
2: Lídrem Tour de France zůstal Slovinec Pogačar. Čech Matyáš Vacek byl 82. O 4 příčky za ním skončil Pavel Bittner. Ten přišel o lepší umístění kvůli tomu, že se nevyhnul hromadnému pádu v cílové rovince. Způsobil ho kolumbiec Gaviria, který si zlomil klíční kost a závod pro něj skončil. Dnes cyklisty čeká maratonská 13. etapa. Sice nemá nějak extrémně náročný profil, ale z bezmála 206 km bude nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Lipníka, taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždí kolona před sjezdem na Olomouc. Na kilometru 298 u sjezdu na Lipník nad Bečvou pracuje údržba. Průjezdný jeden ze tří jízdních pruhů a v koloně postojíte 10 až 15 minut. Na D1 silný provoz je na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Nesouvislá šňůra kamionů se v pravém pruhu táhne už od sjezdu na Velkou Bíteš. Osobním autem zastavíte poprvé na 181. kilometru před sjezdem na Kývalku. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti, a to jak ve směru od Kladna, Slaného, tak i z Prahy. U letiště stavební práce, omezení a delší je teď fronta ve směru z Prahy. Je to až na půl hodiny od Evropské ulice. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova, kolony taky u Postoloprt. U stavby dálnice u mostu přes Ohři se projíždí Kyvadlově a je to do 10 minut. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů čekejte kolony před Toužimí. Opravují vozovku, řídí průjezd Kyvadlově a zdržíte se v obou směrech okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 32. Tolik zprávy.
7: Posloucháte Radiožurnál Sport v 9 hodin a 6 minut. Martin Charvát dál zůstává v sedle na Radiožurnálu Sport.
8: Spolu s tebou, hezký den.
7: Díky. O víkendu nás čeká fotbalové mistrovství světa. Francie, Anglie, to je zápas o třetí místo ve finále, pak Argentina versus Španělsko, tedy jeden zápas v sobotu od 23 a ten druhý v neděli od 21 hodin.
8: Přesně tak. A on vlastně se bude často zmiňovat a zmiňuje se, že když půjde o finále Španělsko-Argentina, tak ta společná fotografie Lionela Messiho a Lamina Yamala, vlastně to na mě působí skoro až nepatřičně, protože on v té baničce byl vlastně Lamine Yamal asi nahý, bych hádal.
7: Taky si myslím, za A. Tak za B tam byl nechtěně, nebo on sám asi vůbec netušil, o co se jedná, asi dost dlouho ještě poté.
8: Byli mu, tuším, že 4 měsíce na té fotce, takže mu to bylo asi úplně jedno. A Lionel Messi si asi neříkal, tak tenhle se mi potom pokusí o 19 let později v úzovkách vyfouknout titul mistra světa.
7: Je mezi nimi 20 let, kdo myslí, že bude vládnout nedělnímu trávníku?
8: No, myslím si, že co do běhu, tak Lamine Yamal z těchto dvou. A co se týče výkonnosti, remíza.
7: Jo, očekáváš remízu. Prodloužení?
8: Typuju prodloužení, tak už jsem to očekával předtím v obou dvou soubojích. Ale vlastně tím, jak se zápas vyvinul, ať už hloupou chybou Francouzů v semifinále proti Španělům, a nebo tím, jak se Angličani dokázali propracovat ke gólu a vlastně v úzovkách jako nabudili Argentinu k tomu fantastickému výkonu v poslední půl hodině, tak to k tomu tak trochu i směřovalo. No.
7: Dnes pro vás máme speciál k finále mistrovství světa ve fotbale. Po 13. hodině pozvaní jsou bývalí čeští reprezentanti. Lukáš Michalík už poctivě právě tuhle hodinku připravuje, takže se můžete těšit.
8: Těším se.
7: Stejně jako se můžete těšit

0: na kilometry Jiřího Ješka po 10. hodině a už za chviličku téma, které bude taky trochu směřovat k mistrovství světa, ale k tomu hokejovému a navíc hráčů do 20 let, protože ti rozjíždí nový reprezentační cyklus a my se na to za chviličku zeptáme.
1: Radiožurnál Sport.
2: Adam Weidenthaler a Martin Charvát.

0: Nemusí se to zdát, ale hokejová příprava na novou sezonu nabírá na obrátkách, a to třeba i co se týče poslední mládežnické reprezentační kategorie.
1: Národní tým do 20 let se aktuálně chystá na nový reprezentační cyklus, jehož hlavním bodem bude mistrovství světa, tradičně na přelomu roku.
0: A právě tam povede juniory nový trenér. Po úspěšných letech Patrika Augusty přichází Jan Tomajko.
1: Také o něm si teď popovídáme s Davidem Kalvasem, který byl na tréninku hráčů do 20 let. Dobré ráno, dobré dopoledne, pokud už ho takhle vnímáš a máš.
2: Hezké dopoledne, už mám dopoledne.
0: Jak vypadal tedy ten trénink v Chomutově, na který měli přístup novináři?
2: Tak ten trénink byl, řekl bych, v docela ostrém tempu. Hodně času se pracovalo ve skupinkách. Nebylo to jen, že by si zahráli vždycky týmy proti sobě, ale pilovali se různé detaily i různé maličkosti a samozřejmě nechyběly hry na malém prostoru. Ten trénink byl dlouhý zhruba hodinku a půl. V půlce vyjela rolba, aby hráči měli kvalitní let a ta cvičení mohla probíhat v určité kvalitě. Podle trenéra Jana Tomajka bylo vidět, nebo je vidět na tom úvodním srazu, že hráči se teprve ještě zžívají zase s hokejem, protože měli určitou pauzu, takže samozřejmě postupně se dostávají do takové té herní praxe a čím více tréninku mají, tím samozřejmě stoupá také ta jejich výkonnost a řekl bych i přesnost při těch jednotlivých cvičeních, která musí dělat během těch tréninků.
1: Jsme v polovině července. Kolik reprezentantů do 20 let se aktuálně připravuje na kempu v Chomutově?
2: Tak jelikož k týmu přišel nový realizační tým, tak samozřejmě trenéři chtějí poznat co nejvíc hráčů. To znamená, že doma nechali ty největší opory, takže zatím se nepřipravují s týmem Oršulák, Benák, Poletín, Mrtka, Nestrašil, Čihař nebo Novotný. A naopak dostali příležitost někteří jiní hráči, i ti mladí, kteří byli v tom mužstvu v 18 právě s Janem Tomajkem. Takže teď v Chomutově je aktuálně 5 pětek hráčů a 3 brankáři, takže těch hráčů je opravdu hodně. Trenéři říkali, že si je chtějí postupně prohlédnout, protože někteří z nich zamíří na konci prázdnin za moře a pak už nebude taková příležitost je vidět přímo na vlastní oči a vidět také to, jak se chovají v jednotlivých situacích, ne na ledě, ale třeba i při tréninku běžném na suché, během suché přípravy, jak třeba koušou tu únavu. Takže i tohle mapuje ten trenérský štáb, který se ujal týmu do 20 let.
0: Říká náš reportér David Kalvas, jak na tebe vlastně působil trenér Jan Tomajko, který nahradil velmi úspěšného Patrika Augustu. Augusta s týmem získal 3x za sebou medaily na mistrovství světa hráčů do 20 let. Jan Tomajko teď stojí za tím posledním úspěchem reprezentační 18. Předtím jsme ho dlouhé roky sledovali na střídačce hokejové Olomouce.
2: Samozřejmě Jan Tomajko si je vědom toho, že přichází po velmi, velmi úspěšném trenérovi, který získal 3 medaile s týmem do 20 let, ale řekl, že se nebojí a že se na tu práci těší. Už když trénoval Jan Tomajko v extralize Olomouc, tak na mě vždycky působil dost pozitivně. On to není žádný morous a i při tom tréninku šlo vidět, jak moc ho ta jeho práce baví. Aktivně se do něj zapojoval, kontroloval i průběh těch jednotlivých cvičení a co se mi líbilo, tak do nich dokázal i hned vždycky vstupovat, pokud nebyl spokojený s provedením některých hráčů, tak okamžitě jim řekl, co a jak mají dělat, aby to cvičení proběhlo tak, jak on si představuje. Samozřejmě bude to mít těžké po Patriku Augustovi, ale věří si, že naváže na ty dobré výsledky, které český tým v posledních letech získával.
1: Jaký program teď čeká tedy v nejbližší době českou hokejovou 20? Kde budou hrát, pokud tedy čekají přímo i zápasy?
2: Tak mají i zápasy a to je pro trenéry určitě výborné, protože budou moct hráče vidět právě i při utkáních a ten program bude opravdu nabitý. Odletí tým do Finska, kde si během 6 dnů zahraje hned 4 utkání. 2x se utká s domácím výběrem Finska a potom se 2x střetne se Švýcarskem. No a pak další sraz bude až v srpnu a tam už by se měli připojit k týmu také ty jeho největší opory, o kterých jsem mluvil, že v Chomutově chybí. skvělý.
0: Jsou to necelé dva měsíce do startu hokejové Tipsport Extraligy a Davida Kalvase pravidelně slýcháváte ze zimního stadionu Ivana Hlinky. Jak jsou na tom hokejisté Litvínova teď v předsezónní přípravě? Protože oni zažili ne vůbec povedený ročník, na druhou stranu zůstali v týmu bratři Kašovi, kteří nedávno prodloužili smlouvu až do roku 2029 a spolu s nimi taky tým představil Davida Kempfa, který se upsal Litvínovu. Tak jaká je teď nálada okolo tohoto hokejového týmu?
2: Tak určitě mnohem lepší, než byla loni, a i když jsem se bavil s hráči nebo funkcionáři nebo i fanoušky, tak samozřejmě cítí, že to může být úplně jiná sezóna. David Kempf, to je velká posila, o které se živě diskutuje, jak hodně nebo málo pomůže. Právě týmu zaznívají hlasy, že tím, že dostane novou roli, zatímco Fenahel byl defenzivní specialista a teď bude to moct rozbalit ofenzivně, tak Litvinov s ním půjde nahoru. A také se hodně baví o tom, jestli právě David Kempf bude hrát v jednom útoku s bratry Kašovými. Ondřej Kaše je křídlo, to je jasné. David Kaše tedy, když jsem se naposledy s ním bavil, tak rád přepustí místo centra právě Davidu Kempfovi a přesune se také na křídlo. Takže fanoušci se těší, až uvidí tuhle trojici KKK pohromadě na ledě a budou doufat, že Litvínov se zvedne. Samozřejmě už po tom, co klub převzala skupina legend v čele s Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou, tak už je to klidnější, protože se ví, že Litvínov bude pokračovat i v dalších letech, takže ta nálada je mnohem lepší, než byla loni.
0: To říká reportér David Kalvas, který ale nesledoval pro nás pouze litvínovské hokejisty, ale taky mládežnickou reprezentaci do 20 let, která se začala připravovat pod novým trenérským vedením. V jehož čele stojí Jan Tomajko. Davide, díky za tvé informace, měj se fajn.
2: Hezký den.

0: Je 17. červenec, pátek, věříme na Radiožurnálu Sport, že vám zpříjemníme třeba i právě víkendové dny fotbalovým mistrovstvím světa, ale můžeme taky připomenout, že dnes má narozeniny několik slavných sportovních osobností. Tak Martine Charváte, koho jsi vybral?
1: Vybral jsem si toho, kdo by je měl, kdyby tedy ještě byl živ, tedy Juan Antonio Samaranch, muž, který dlouho vedl Mezinárodní olympijský výbor.
0: Můžeme dál pokračovat třeba Connorem Bedardem, elitním hokejistou, který je na vzestupu, co se týče Chicaga, tenhle hokejista. Zatím nezbírá tolik bodů, jako se očekávalo. Jednička draftu z roku 2023 trošku zůstává ve stínu té další jedničky, tedy McLeana Celebrineho, který byl vybrán o rok později, a San Jose Sharks je zatím rozhodně týmem, který je blíž k postupu do playoff, nežli Chicago okolo muže, který se ukázal třeba taky na světovém šampionátu v Praze v barvách Kanady.

0: je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vydešly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to
7: taky. Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
9: Radiožurnál 9:30. Máme pro vás krátké zprávy. Česko zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. Ta se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Irán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené je prý taky letiště na jihovýchodě země. Íránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuvajt, Bahrajn a Katar. Írán tam cílil na americké základny. Na severovýchodě Spojených států je teď nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Podle serveru IQ Air jsou kouřem nejvíc zasažená města Chicago, Detroit a New York. Úroveň kvality vzduchu je tam buď na nejhorším nebo na druhém nejhorším stupni. A v Přelouči dnes začíná 5. ročník multižánrového pobřežního festivalu. Na břehu Labe nabídne během 2 dnů divadlo, koncerty i nový cirkus. Na louce bývalé občanské plovárny vystoupí například Bára Hrzánová s kapelou, Rozálie nebo soubor Holektiv s Terezí Kovalovou. Program zahájí herec a architekt David Vávra spolu s Matějem Formanem.
3: Sport.
9: Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal za v přepočtu víc než 100 milionů korun. Podle údajů aukční síně Sotheby's se jen jeden fotbalový dres prodal v minulosti dráž, a to ten, ve kterém Argentinec Diego Maradona skoroval boží rukou ve čtvrtfinále světového šampionátu 1986 proti Anglii. Před 4 lety se vydražil za víc než 200 milionů korun.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5C u Králova dvora a kolona na D1 u Lipníku. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně za sjezdem na Králův dvůr teď velmi opatrně na 24,5 km leží koberec, v jízdních pruzích a prudce se tam brzdí. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna počítejte se zdržením za sjezdem na hranice. Od kilometru 300,5 se jede velmi pomalu, u Lipníku pracují silničáři, tvoří se kolona a zdržení v ní skoro 25 minut, moc se to nehýbe.
11: Tak jestli je na Lipník, tak tam je to ze 3 pruhů do 1 svedený. Silničáři tam zabrali ze 3 pruhů 2, tam je jenom jeden.
10: Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vznikají nesouvislé kolony za sjezdem na Velkou Bíteš. Od kilometru 164 se jede pomalu, chvílemi se stojí a pak zase jede. Zdržení pro osobní auta okolo 15 minut, kamionem je to na delší dobu. Vše se rozjede až v omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D7 na trase ze Slaného a Chomutova ve směru do Prahy budete popojíždět za sjezdem na Kladno. Od 7. kilometru zpoždění skoro 25 minut. A ucpaný i okruh a sedmička na výjezdu z Prahy směrem na Slaný právě kvůli tomuto omezení na berete zdržení 15 minut od Evropské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Zítra to bude přesně 50 let od momentu, který hodně definoval svět gymnastiky. První desítku, tedy nejvyšší možné hodnocení, dostala v historii olympijských her Nadia Comaneciová. My tento moment připomeneme spolu s Martinem Vlkem, předsedou České gymnastické federace. Hezký den, díky za váš čas.
1: Hezký den.
2: Pane Vlku, když se na to podíváte zpětně, a určitě jste ten výkon Comaneciové tehdy nějakým způsobem zaznamenal, nebo ne tehdy, ale s odstupem času, tak když se na to podíváte tou současnou optikou, dal byste jí i teďko desítku?
1: Já jsem se na to díval včera, já jsem to teda už historicky viděl, ale ne za svého života, aby jsem se narodil až 80, a jestli se nepletu, bylo to Montreal 76.
0: Ano.
1: Takže tu možnost jsem neměl, ale díval jsem se a právě mě zaujalo, že podle dnešních pravidel, kdy ta vlastně perfekcionismus se velmi ještě zpřísnil od té doby, tak jsem to odhadoval na nějakou známku 9.2, 9.3, jenom pro zajímavost.
0: Ale přitom těch desítek od té doby bylo dost a dost, takže dá se to o tom mluvit jako o takovém průlomu ve vašem sportu?
1: Myslím, že za posledních 20 let jsem tu desítku už nezaznamenal, protože máme trošku jiný hodnocení, máme oddělené hodnocení za obtížnost, čili ta desítka tam ráda by zůstala, ale ty známky padají někde kolem 14-15 bodů, ale vlastně to hodnocení toho provedení stále zůstává na té desítce a řekl bych, že dneska vlastně ty nejlepší sestavy jsou hodnoceny kolem 9 bodů. A jestli si pamatuju, za posledních 10 let jeden Číňan na koni měl 9,8 a to bylo úplně jakoby odstřelený od všeho. Takže ty desítky teď za poslední roky už nepadají.
2: Ona tu desítku dostala, tuším, že na bradlech, pokud se nemýlím. Bradla jsou k tomu v uvozovkách nejnáchylnější, nebo ta pravděpodobnost vysoké známky by na nich byla nejpravděpodobnější, anebo spíše vidíte to například na koně, kterého jste zmiňoval, u Číňana?
1: Jo, myslím si, že u těch holek, co já jsem tak zaznamenal, nejblíž k desítce byla jedna americká gymnastka, to je pár let zpátky na přeskoku. Myslím si, že na těch bradlech je to v podstatě skoro nemožné, ta desítka podle toho dnešního přísného hodnocení. A u těch kluků myslím, že ta šance je opravdu jenom na tom koni. Ale desítku si myslím, že neočekávám už v budoucnu, pokud se nezmění pravidla, že by někdo desítku dostal.
2: Oni běžně lidé úplně nerozumí tomu, co odlišuje kterou známku v gymnastice, ale to není jenom o gymnastice, to je i krasobruslení a podobně. Tak mohl byste prosím laikům vysvětlit, co je vlastně tím rozdílem mezi 9.6, 9.2, 9.8 a tou desítkou, kterou dostala tehdy Comaneciová?
1: Ano, máme to rozdělené na dvě části, to je obtížnost, to je jasný, to záleží na provedených elementech a jejich hodnotě. A pak je to provedení, kdy nejvyšší možný provedení úplně bez chyby je 10 bodů a vlastně jakákoliv srážka se od toho odčítá. To znamená, pokud dostanu 9,6, to znamená, že jsem ztratil 4 desetiny v rámci toho provedení kvality těch prvků, které jsem předvedl.
2: Když se podíváme tehdy na ten výkon Comaneciové, tak ono je často připomínáno, že na tabuli se tehdy rozsvítilo jedna čárka 0,0, protože zkrátka se graficky s desítkou nepočítalo. Na těch současných tabulích, když říkáte, že desítka už řadu let nebyla, se s tou desítkou jako v uvozovkách počítá?
1: Já si myslím, že ano, že se tam ukazuje malým i to hodnocení provedení a teď si nebudu tím jistý. Nicméně se ukazuje velkým hlavně výsledná známka, což je součet té známky za provedení a součet té obtížnosti.
2: Když se bavíme teď s předsedou České gymnastické federace, tedy Martinem Vlkem, tak se pojďme prosím ještě zastavit také u české gymnastiky. K jakému bodovému hodnocení směřují vlastně nejlepší čeští gymnasté a kde je nějaká ta hranice toho, co je světová úroveň?
1: Jak jsem již zmiňoval, je to kolem 9 bodů. To znamená, ztratí ten závodník v tom provedení asi kolem jednoho bodu těch srážek za to provedení. To je braný dneska jako v podstatě top provedení té sestavy při té obtížnosti, která se dneska předvádí na těch vrcholných soutěžích. Myslím si, že i čeští gymnasti jsou schopni někteří toho docílit. Spíš si myslím, že malinko ještě zaostáváme někde v té obtížnosti než u toho provedení.
2: Takže myslíte
1: absolutní špičku.
2: Pardon, že se vám do toho skočil. Takže myslíte, že když to je tak nějak na hraně, tak že by i čeští gymnasté nadále mohli občas být také na olympijských hrách, že se tam budou dostávat a třeba, že by tam mohli být, řekněme, s nějakými hezkými ambicemi v budoucnosti?
1: Jo, tak čeká nás teď kvalifikace. Teď jdeme do Zagrebu na mistrovství Evropy a příští rok je kvalifikace, kde si myslím, že malá šance i získat olympijskou účast s celým družstvem. Řekl bych, malinko větší šance je u holek, i když teďka to dorovnali kluci tím, že jsme získali jednoho amerického gymnastu nebo čechoamerického gymnastu, což dost ten náš tým posílilo, takže já doufám, že ty výsledky teďka budou slušný a když ne družstvo, tak aspoň jeden a jeden na tu olympiádu, muži, ženy, že to místo vybojují do LA.
0: To říká předseda České gymnastické federace Martin Vlk. Připomínali jsme hodně ale olympijský zápis Naději Komanečiové. Zítra to bude přesně 50 let od momentu, kdy dostala desítku, tedy nejvyšší možné hodnocení jako vůbec první gymnastka. Díky moc za váš čas a mějte se fajn.
1: Mějte se, díky.

0: Vyhrál fotbalovou ligu mistrů, vyhrál italský superpohár, vyhrál třikrát anglickou fotbalovou ligu a také je třikrát bronzový z mistrovství Evropy ve fotbale. Tušíš, o kom mluvím?
1: Vůbec.
0: Je to těžké, viď? To se nedivím. Je to muž, který byl hřmotným obráncem, holohlavým nizozemcem.
1: Japstam.
0: A správně, Japstam. Dnes 54 let je Japustamovi, muži, který mockrát potrápil také české fotbalisty, ostatně právě v té době, kdy on byl tak výborný a tak se mu dařilo, tak kolikrát právě česká fotbalová reprezentace proti té nizozemské hrála. Japstam slaví narozeniny a není dnes jediný.
1: Ano, už jsme o tom mluvili, že několik zajímavých sportovních osobností má dnes narozeniny, ale zajímavé je, jak třeba některé kluby přistupují k těm gratulacím. Někdo si toho vůbec nevšímá, někdo přidá pouze fotografii. A třeba takový Union Berlin pár let zpátky, a teď se to zase připomíná, protože znovu byly narozeniny tohoto muže, gratuloval svému řidiči autobusu, jistému Martinu Šeftrovi, tedy evidentně obyvateli Berlína, který prostě jezdil s týmovým autobusem nebo stále ještě jezdí, tak zkrátka natočili video, ve kterém Šeftr nejprve založí ruce, takové fotbalové gesto, nebo i na jiných sportovištích to samozřejmě vidíme.
0: Na fotkách to bývá.
1: Na fotkách to bývá, ale následně začne v vozovkách držet virtuální volant,
0: točit
1: kolečkem zleva doprava, zprava doleva, mírně potom pomrkává na kameramana. Je to prostě takové vtipné, úsměvné, zajímavé, jak se dá pohrát se sociálními sítěmi a třeba představením toho, kdo všechno stojí za těmi jednotlivými týmy, protože fotbal to není jenom těch 11 borců, kteří se prohání po trávníku s druhou jedenáctkou, ale za nimi je spoustu členů realizačního týmu a třeba právě i řidičů autobusu. Ostatně po Německu určitě jste někdy jezdili po dálnicích a je to docela náročná facha občas.
0: No tak těch členů realizačních týmů obecně a hráčů k tomu je tolik, že vlastně každý den bys někomu asi mohl v těch velkoklubech přát.
1: Je to přesně tak. 9 hodin 49 minut za chviličku už uslyšíte kilometry Jiřího Ježka, dnes v trošku speciální edici, tak Martine, jenom to přibliž, prosím.
0: No, Jiří Ježek nám řekne své postřehy k tomu, co se děje na Tour de France a navíc máme jednoho borce, tak říkajíc na hostování, tedy Adama Weidenthalera.
1: Těším se. One, two, three, four.

0: světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
1: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
0: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
1: Od 20. do 26. července.
0: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport.

0: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Výkonná rada ODS by měla rozhodnout, jestli na kandidátce zůstane Filip Dvořák. Francii zasáhly silné bouřky, bez proudu byly tisícovky domácností. Fotbalisté Sparty v přípravě na novou sezónu poprvé prohráli, Hradec Králové v generálce remizoval. Omezení brzdí provoz na D1 ve směru do Brna u Lipníku. A bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami, teploty do 31 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Výkonná rada ODS dnes bude schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Tématem bude i kandidatura Filipa Dvořáka v Praze 1, který podle předsednictva strany dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ho kvůli tomu minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude vedení strany postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl.
3: Je jasné, že na každého kandidáta před volbami je přísnější metr a v okamžiku, kdy se objeví jakékoliv pochybnosti, tak je musí rychle a jasně rozptýlit. A to se v tomhle případě nedělo.
1: Dvořák už dříve řekl, že vždy postupoval podle zákona, že není z ničeho obviněný a že ho nikdo nevyšetřuje. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace. Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Francii se prohnaly silné bouřky, prudký vítr a krupobytí zkomplikovaly silniční i železniční dopravu. Bez proudu byly tisícovky domácností.
4: Nedaleko Lyonu natočili tornádo. Rotující sloupec vzduchu převrátil kamiony na dálnici, vyrval stromy a odnesl střechy. Bretaň i Alzasko zasáhly přívalové deště. Na některých místech padaly kroupy o velikosti golfových míčků, které ničily auta. V oblasti řeky Loary bylo bez proudu na 8000 domácností. Bouřky přerušily železniční dopravu na trase Lyon-Rouen. Spoj mezi Toulouse a Paříží měl skoro 6-hodinové zpoždění kvůli spadlému stromu na trati. Bouřky postupně opouští Francii a tak meteorologická služba ruší svá varování. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je více než 2000 let stará a znázorňuje kachnu. Pokračuje archeolog Přerovského muzea Zdeněk Šenk.
5: Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik na Přerovsku, tady v Moravské bráně, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Jantarové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Jantarové stezky nacházejí mezi těmi centrálními keltskými obchodními lokalitami od Polska přes tady Střední Moravu až po Dolní Rakousko.
6: Sport. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v generálce na druhé předkolo Evropské ligy 3-3 s Charkovem. Východočeši nezvládli první poločas, po kterém prohrávali o 2 góly. Utkání se jim ale podařilo otočit, nicméně v 72. minutě pak ukrajinský soupeř vyrovnal. Zatímco s druhou půlí byl Králové hradecký trenér David Horeš spokojený s tou první.

0: Luna od kilometru 301. Pracují tam silničáři a jede se pouze jedním pruhem ze tří, tím pravým. Zdržení hlásíte asi 15 minut a opatrně zpomaluje se za zatáčkou. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš čekejte nesouvislé kolony. Od kilometru 162 se jede pomalu až do omezení v Brně na kilometr 196. Zpoždění pro osobní auta je od Popůvek v levém pruhu a to asi 15 minut. Kamionem v pravém pruhu pojedete výrazně déle. Na D5 na trase z Plzně směrem do Prahy za sjezdem na Rudnou vzniká kolona na konci dálnice. Od 3. kilometru naberete asi čtvrt hodiny navíc až k Ořechu na okruh. A ještě D7 u letiště stále brzdí provoz omezení, obousměrně je tam zúžení do jednoho pruhu a vznikají tak kolony. Směrem z Chomutova a Slaného zastavíte u sjezdu na Středokluky na kilometru 5, zdržení hlásíte do 15 minut až na 2. kilometr na konec dálnice. V opačném směru na výjezdu po 7 a Pražském okruhu zdržení 10 minut. Silný provoz za sjezdem do Evropské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne večer se bouřky rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
4: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ježka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Máme Tour de France a i proto budou kilometry trochu jiné, než na jaké jste zvyklí. Běžně bychom hned na úvod přivítali muže, po kterém se pořád jmenuje, tedy šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ježka, ale Jirka je v pelotonu Tour, akorát se přeměstňuje na start dnešní etapy. Nicméně, nebojte, o jeho postřehy a názory rozhodně dnes nepřijdete. Ve studiu jsme dva, ale i tady máme novinku na hostování, které možná změníme v přestup, závisí to na výsledku. Vítám kolegu Adama Weidenthalera.
5: Krásný den.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
5: Nejsem si, Martine, úplně jistý tím přestupem, každopádně na hostování jsem tady velmi rád. Děkuji za pozvání. Tady Pogačar vede na Tour de France v celkovém pořadí o 3,5 minuty před Jonasem Vingegaardem a o 4 před Remkem Evenpoolem. Otázka, kterou si asi klade každý fanoušek, který třeba o cyklistiku tolik nejeví zájem, ale když je Tour de France nebo když je kterákoliv jiná Grand Tour, tak přeci jenom přihlíží, alespoň zpovzdálí. Není to přeci jenom trochu nudný závod, když je tady Pogačar takhle brzy o tolik vpředu?
4: Úplně rozumím, kam míříš, a to kvůli tomu, že vlastně všichni koukají jenom na to celkové pořadí. Kdo vede, i ve zprávách pokaždé máme, kdo vede, kdo je první. Pogačar, když vede o 3,5 minuty v závodě, který ve výsledku, když někdo zvítězí, tak to třeba o ty 3,5 minuty je po 21. etapě. No jo, jenomže tady je to o 3,5 minuty po etapě 6., kde Pogačar už ukázal, že je naprosto fantastický, takže to svým způsobem k tomu může mířit, ale jak už jsem naznačoval, máme pro vás i pohledy Jiřího Ježka.
6: No já si myslím, že Tour de France je pořád otevřená i co se týče žlutého trikotu. Samozřejmě dominance Tadeje Pogačara je téměř neohrozitelná, co se týče jeho soupeřů, ale jsme na závodě, který trvá 3 týdny, 21 etap a v každé etapě se může něco stát. Samozřejmě nikdo by to Tadej Pogačarovi nepřál, nikdo mu nepřeje nic zlého. Nicméně v jedné z těch rovinatých etap, myslím, že to byla včerejší nebo předvčerejší, se stalo, že Tadej Pogačar málem spadl přes odhozenou láhev, odhozený bidon a říkal, že se strašně lekla, že mu v hlavě projelo, že by ta Tour pro něj mohla skončit jedním nepříjemným pádem. Takže už jsme to několikrát v historii Tour de France viděli, že drobná nepozornost některého ze závodníků může způsobit pád i žlutého muže. Může se stát cokoliv. I třeba výkonnostně může Tadej Pogačar onemocnět a může se stát to, že třeba jeho tým ho někde zapomene na větru v nějaké větrné etapě a ztratí 2-3 minutky, tým začne trošičku panikařit, soupeři si naopak čichnou k tomu, že by mohli toho Tadeje nakonec třeba přece jen zlomit, ale tohle jsou všecko tak strašně málo pravděpodobné scénáře a jak jsem říkal, bylo by to spíš sportovní neštěstí, možná v úrovni nějaké nějaké sportovní tragédie. Takže tohle to, na to nikdo nemyslí, ale přesto my jsme tady

0: Ty opravdu na té letošní Tour de France a vlastně v poslední celé éře Tadeje Pogačara opravdu svědky sportovní historie, nejenom cyklistiky, ale obecně. Ta jeho dominance je neskutečná a pro každého fanouška, jak cyklistiky, tak obecně sportovního fanouška, to musí být krásná podívaná, když někdo takhle ve svém oboru dominuje.
1: Ano, ta dominance je dokonce taková, že by se v případě celkového prvenství mohl Tadej Pogačar přisunout k té čtveřici Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain a stal by se tedy spolu s nimi nejúspěšnějším cyklistou v historii Tour de France.
2: On se těmi výhrami vlastně má zatím tři na letošní Tour de France, stejně jako ty Merlier, ale ten potřebuje ještě hodně, může vlastně posunout před Cavendishe, před Merckxe, pokud se tedy i v následujících letech mu bude dařit. No, otázkou, jestli se mu dařit bude, otázkou je, jestli vlastně tím, jak se závodí, sbírá úplně sympatie. No.
1: To mě zaujalo, Martine, jak časté je, že se bučí na peloton a že se konkrétně bučí na jednoho muže a toho muže, který je ve žlutém, který má být středobodem, který má být tím hlavním prodejním artiklem, řekněme, pro cyklistiku jako takovou. Prý na téhle Tour de France si nezískává úplně vždycky a u všech fanoušků tady Pogačar sympatie.
2: No je to takové zvláštní, protože když si vezmeš, tak spousta těch fanoušků čeká na toho Pogačara ne na rovině, kde kolem nich udělá vžum jako motorka a je pryč, stejně jako všichni ostatní, ale většinou v kopci, kde tedy Pogačar udělá tak vžum, jakože to je delší, ale vlastně stejná situace, ale je také hnedka pryč. Nicméně na ten kopec, kde nemůžeš zaparkovat, tak si musíš dojet. No a teď si vezmi, že on, Pogačar, tam dojede, ty si vyvinul sám nějakou energii na to, aby ses na to místo dostal. Není to jako, že si tam dojdeš v úzovkách s kelímkem piva, ale něco si udělal proto, aby ses dostal na ten kopec. Musíš ocenit ten výkon, který dělá ten sportovec, protože ty si byť pomalej výrazně musel udělat to samé a vyjedeš tam proto, aby se na něj bučel. Hmm. Je to taková jako zvláštní situace. Zároveň ale musíme zmínit, že on ta stáj Spojených arabských emirátů si nedělá úplně kamarády v pelotonu tím, jakým způsobem vystupuje, tedy jak suverénně se snaží všechno urvat pro sebe. Je to samozřejmě pochopitelné, tak je to závod, chceš vyhrát, tak buď lepší a oni se zkrátka snaží dokázat, že jsou ti nejlepší. Na druhou stranu on, ten Pogačar vlastně jede tak a celá ta jeho stáj a on tu svoji stáj nutí, že vlastně nikomu nedává šanci a už jsou jako některé stáje trošku naštvané, že vždyť tohle je etapa, kdy ty se nemusíš snažit. Nejedete na celkové pořadí, peloton si může dát volno, můžete mít pohodu v uvozovkách a být teď pomalejší, nechat prostor ostatním na vítězství a ne, on to stejně udělá pro sebe.
1: A ty jakožto cyklistický reportér, když se bavíš s lidmi z branže, cítíš, že spíš přejí Pogačarovi, aby se skutečně definitivně dostal na ten piedestal mezi historické velké postavy, anebo spíš chtějí úspěch outsidera? Protože třeba já osobně, když vím, že někdo vítězí, vystřeba v minulosti tenista Novak Djokovic, tak jsem vždycky vlastně přál proti němu, protože jsem chtěl, aby se to nějak občerstvilo, aby prostě nebyl tak dominantní a aby bylo o co hrát, o co jet teda v případě cyklistiky.
2: No jo, ale stejně jako u toho Djokoviče, tak musíš ocenit, jak on prostě jede. Musíš Jasně. ocenit, že on je prostě neskutečný tím výkonem, který předvádí a z tohohle důvodu vlastně každý Pogačarovi přeje, když nejsi jeho soupeř. No. Hmm. Takže nebo každý, velká část lidí Pogačarovi přeje a dělají to s velkou láskou právě k té cyklistice. Ostatně můžeme se k tomu dostat také s hostem, který se připojil do kilometrů Jiřího Ješka na Island. Zdravím Petra Vakoče, hezký den.
3: Dobrý den.
2: Jak vy to máte vlastně s Tadejem Pogačarem? Milujete to, co předvádí, nebo ne?
3: Já jsem fanoušek tady. Mně se líbí ten jeho projev, samozřejmě obdivuju to, jakým způsobem dokáže závodit, ale je mi extrémně sympatický jako člověk a tím svým projevem je vidět, že to dělá s radostí a je otevřený fanouškům, takže myslím si, že to je skvělý závodník a moc mu to přeju.
1: V roli soupeře teoretického, jak by se vám proti němu jelo, co se na něj vůbec dá vymyslet?
3: Tam asi je to hrozně těžký něco na něj vymyslet. V minulosti bylo vidět, že tým Visma byl schopný ho přečíslit, trošku vlastně nechat ho vybláznit se nebo tak. To si myslím, že asi jediný, co na něj může fungovat, tak je to právě ta jeho touha vyhrávat i ty etapy, který třeba by nemusel nebo trošku plýtvat energii, ukazovat tu jeho dominanci, i když v jeho případě si myslím, že to je spíš prostě jenom ta chuť závodit a chuť vyhrávat a jít za každou příležitostí, kterou vidí, takže myslím si, že na tohle to může trochu doplatit. Na to třeba, že riskuje ve sjezdech, ale jinak je to hrozně těžký, jakoby v přímém souboji opravdu je o level výš v tuhle chvíli a ukazuje to.
2: My jsme se na začátku bavili o tom, jestli Tour vlastně tím není trochu nudná. Není nudná? Míří Pogačar vlastně k jasnému vítězství a může vůbec něco stát, aby se to ještě nějakým způsobem stalo zajímavé i pro člověka, který sleduje pouze to celkové pořadí?
3: Asi se to dalo předpokládat po loňském roce, po průběhu letošní sezóny, že to bude složitý, aby ta Tour byla nějakým způsobem vyrovnaná, co se týče toho celkového pořadí. Na druhou stranu je tam ohromný boj o to pódiové umístění, tam je to nesmírně vyrovnaný, neustále se to přesýpá a z mýho pohledu je i opravdu zajímavé vidět ty jednotlivé etapy, například úterní etapa v tom centrálním masivu, tak ta se neustále přilívala, nakonec tam tady dominantně vyhrál, ale v posledních nějakých 10-15 kilometrech to ještě vypadalo úplně jinak, takže nemyslím si, že to něco mění na té napínavosti Tour těch jednotlivých etap a ta podívaná je skvělá, i když samozřejmě to celkový pořadí je nějakým způsobem nalajnovaný, tak pořád tam je těch soubojů plno, ať už o to pódium, tak o ty jednotlivé etapy a každý den vidíme neskutečný výkony, takže určitě co sledovat.
1: To říká český profesionální cyklista Petr Vakoč, který se k nám připojil na Radiožurnálu Sport do kilometrů Jiřího Ješka. Vy máte za sebou 3 Grand Tour, dvakrát z toho to byla Tour de France a ta druhá v roce 2021, kdy už tady Pogačar dokázal zvítězit, tehdy tedy přebral žlutý trikot od 8. etapy, letos už to bylo v té 6. Každopádně, jaká je kolem tady Pogačara třeba mediální pozornost, anebo i ta fanouškovská přímo v cíli nebo okolo trati. Kolik od něj musí odhánět takhle lidí, řekněme nějací, ať už traťoví komisaři nebo prostě jeho pomocníci, tak aby měl tady Pogačar klid na práci. Jak to vypadá?
3: Samozřejmě ta popularita je ohromná.
2: Bohužel, zmiňovali jsme, Petr Vakoč je teď aktuálně na Islandu a ne všude na Islandu je ideální spojení, ale každopádně teď už se s Petrem Vakočem znovu slyšíme. Můžete pokračovat, Petře?
3: Jo, ta cyklistika je krásná v tom, že se fanoušek dostane opravdu blízko a může například v tom cíli nebo při startem etapy být přímo v tom prostoru, kde toho jezdce vlastně vidí úplně zblízka, někdy se mu poštěstí je podpis a všechno, ale samozřejmě na druhou stranu je to náročné pro ty jezdce, kteří jsou v těsném kontaktu, někdy dokonce až v přímém kontaktu, pokud dojde například k pádu, takže ten jezdec musí jít neustále na pozoru, opravdu ty diváci můžou být hodně blízko tomu závodníkovi, jsou nejen velké nároky a musí se závodník dávat pozor jak během závodu, kdy je to úžasný jet tím špalírem divákům, ale opravdu je blízko, tak i po závodě nesmí věnovat až moc energie tomu být s nimi fanoušky té mediální pozornosti a opravdu pro tady je to náročný i v tom, že každý den ho čekají ve žlutém drezu tiskové konference a se to nabaluje a je toho opravdu dost.
2: Říká Petr Vakoč, mluvil jste, Petře, také o tom, že zajímavý bude souboj o pódium, tak si pustme názor Jiřího Ješka.
4: No, já bych si dovolil tipnout, že ten souboj bude opravdu mezi Jonasem Vingegaardem, Remco Evenpoolem a Juanem Ayusem. Zatím na mě nejlíp působí Remco Evenpool, ale on není psychicky úplně jako stabilní na to, aby dokázal udržet svoje nervy a nějaký takový klidný fokus na ten výsledek po celou Grand Tour. Takže bojím se, že třeba někde zbytečně bude plýtvat energií s tím ohledem, že se cítí zatím z těchto těch tří nejsilnější. Ale myslím si, že pořád, co se týče výkonnosti, je na tom nejlíp.
1: Jak to je podle Petra Vakoče? Kdo bude tím, řekněme, největším kandidátem na druhé místo? Jenom připomeňme, Jonas Vingegaard má celkovou ztrátu na Pogačara 3,5 minuty, pak zhruba 4 Evenpool, 4,22 Ayuso, pak třeba ještě Sexas nebo Lipovic, tam jsou do 5 minut za vedoucím mužem celkového pořadí.
3: Za mě je to stále Jonas Vingegaard, ten ukázal neskutečnou formu na Giro a i během té tour, tak jede výborně. Samozřejmě není schopný sekundovat Pogačarovi, ale v tuhle chvíli je pro mě pořád hlavním favoritem na to druhé místo.
2: Říká Petr Vakoč, k Jonasi Vingegaardovi také mluví Jiří Ježek.
4: Jonas Vingegaard, tak ten zase naopak na mě ty poslední etapy působí hodně unaveně. On jel skvěle Giro, tím Girem d'Italia se měl připravit na Tour de France. To Giro vyhrál podle jeho slov poměrně snadno, takže jako měl pocit, že tu energii má našetřenou, ale zatím to moc vidět není. Jako, buď se nastartuje v Alpách a bude chtít aspoň teda potvrdit tu pozici, že je za Tadejem Pogačarem nejlepší na světě, a nebo se stane to, že z té Tour de France nějakým způsobem vycouvá, což sice není v jeho jako charakteru, ale pokud by se měl nějak výrazně trápit, tak já si myslím, že pro něj nic jiného než vítězství na té Tour de France nehraje nějakou roli, a možná by třeba začal přemýšlet o tom, že by zkusil vyhrát Vueltu nebo se připravit na mistrovství světa, které bude velice náročné v Kanadě.
2: Petr Vakoč s námi v kilometrech Jiřího Ježka stále. Dokázal byste si, Petře, tenhle scénář představit, že by Jonas Vingegaard v uvozovkách vzdal souboj o první místo, protože to druhé vlastně zas až tak lákavé pro něj už není, po tom, co z nás minulých let bohužel poměrně dobře pro něj?
3: Myslím si, že pořád bude chtít bojovat do konce a jak říká Jirka, tak ta třetí Grand Tour to asi by bylo jako moc. Nedovedu si představit, že by Jonas vlastně zkrátil tu tour, aby se připravil na Vueltu. To určitě by bylo velký sousto. Já myslím, že Jonas musí být trošku realista v tom. Tady je opravdu dominantní. Jonas má vyhraný Giro a pokud tomu přidá druhý místo z tour, anebo prostě může se stát cokoliv, ta tura je ještě dlouhá, tak ví, že pořád ta šance na to celkový vítězství je, takže já myslím, že on je schopný být nejlepší z toho zbytku a může čekat na nějakou chybu Pogačara. Už se to stalo v minulosti, nikdo není neomylný, takže určitě bude věřit do poslední chvíle. Čekají nás pak na závěr neskutečně těžké etapy přes Alpe d'Huez. Může se stát opravdu cokoliv. Viděli jsme v minulosti velké zvraty v závěru tour, takže Jonas, za mě si myslím, s těma zkušenostma, co má, tím, jaký je kalibr závodníka, tak bude bojovat do poslední chvíle.
2: Probrali jsme Pogačara, Vingegaarda, Evenpoola. Ještě jedno jméno se musí zmínit při Tour de France, a to Paul Sexas, muž, o kterém se hodně mluvilo jako o velké francouzské naději, francouzské budoucnosti před Tour de France. A teď mně osobně přijde, jako kdyby při té samotné Tour, Petře, vlastně na něj nebyl ten tlak, který se před tou Tour očekával.
3: No, myslím si, že to je tak, že to není vyloženě skloňovaný s tím, že by se od něho očekávalo pódium nebo nic, nebo přímý souboj s Tadejem, nebo že musí vyhrát etapu. Za mě předvádí velmi sympatické výkony, jede opravdu výborně, uvidíme, jak mu bude sedět ta druhá polovina tour nebo ten závěrečný týden. Ale s tím, jak se projevuje, dovedu si představit, že ještě se ukáže v těch etapách, a pokud bude mít opravdu dobrý den, možná by mohl vyhrát i nějakou etapu. Myslím, že to je dobře, že na něj není zase tak velký tlak. Vypadá to, že se s tím vypořádává velmi dobře a zatím se to jeví jako dobré rozhodnutí, to, že tour jede.
2: Také o Paulu Sexasovi mluvil Jiří Ježek.
4: Paul Sexas má strašně těžkou pozici. On ve svých, mám pocit, 19 letech je teprve na začátku té kariéry a vítězství nebo
0: nějaký souboj o pořadí v takhle náročném závodě, jako je Tour de France, chce určité zkušenosti, samozřejmě i to tělo na to si musí zvykat. Takže kdybych já byl, a to nejsem a vůbec nemám tu ambici, ale kdybych já byl sportovní manažer Paula Sexase, tak bych ho na téhleté Tour de France opravdu nechal jenom, ať si to osahá, ať nasává zkušenosti, ať třeba bojuje o etapové vítězství v náročných kopcích, protože Paul Sexas je v tom hlavním jeho zaměření vrchař. Ale nechal bych ho, nedával bych na něj tlak. Jenže jsme ve Francii, Francouzi strašně dlouho nevyhráli Tour de France a na těch talentech, o kterých se třeba už 4-5 měsíců před Tour de France mluví, tak na ně je obrovský tlak, obrovský stres v tom, že celá Francie doufá, že prostě on je ten, který tu letošní Tour de France může vyhrát, nebo minimálně bude na stupních vítězů. A to by si Francouzi strašně přáli a bojím se, aby se s Paulem Sexasem nestalo to, co se stalo s Romainem Bardetem, s Thibautem Pinotem, kteří prostě patřili také k těmhletěm talentům a vlastně ten tlak na té Tour de France, ten tlak té celé Francie, každého Francouze je, nechci říct zničil, ale hodně jim ovlivnil tu kariéru, že nakonec těch nejvyšších met nedokázali dosáhnout.
1: Tolik tedy Jiří Ježek v jeho kilometrech, my jsme dál ale ve spojení s Petrem Vakočem. Už jsme taky párkrát zmínili, že jste právě teď na Islandu, tak trochu možná nesportovní otázka. Vy jste utekl před vedrem, které nás aktuálně sužuje nebo sužovalo v Evropě?
3: Ne, nikam jsem neutekl, já tady zítra závodím, takže samozřejmě ty teploty jsou tady nízké, ale zítra tady je jeden z největších a asi nejhezčí gravelový závod sezony, The Rift Iceland, 200-kilometrový závod tady islandskou vrchovinou, naprosto nádherná měsíční krajina, neustále se to mění, takže úžasný prostředí a velmi náročný závod, takže samozřejmě ty teploty jsou tady příjemné, možná až moc studené, ale ten primární důvod je závodit na jednom z nejdůležitějších závodů sezony.
1: Takže se zvládne profík i trochu pokochat během těch závodů, nebo to je spíš na nějaké mimozávodní dny?
3: Ne, to spíš na ty mimozávodní. Loni vlastně jsem přijel dřív, projel jsem si velkou část té trati, kdy jsem měl možnost si to opravdu vychutnat. Při tom závodě už tolik ne. Teďkon taky ještě dneska pojedu rozjetí, tak se trošku pokochám a pak se budu asi kochat spíš jenom z fotek a z nějakých dronových záběrů, které doufám, že během závodu budou. A loni jsme tady vlastně s manželkou 4 dny zůstávali, udělali jste tady krásnou dovolenou, letos jsem tady sám, takže se budu vracet rychle zpátky, ale i tak člověk prostě na něho to dýchá už jenom když tady projíždí autem nebo bude pár hodin čas pak po závodě si tady prohlídnout, tak opravdu je to tady nádherný a jestli někoho láká nějaký gravelový dobrodružství a třeba spojení to s dovolenou, tak ten závod na Islandu je opravdu skvělá příležitost.
2: O Petru Vakočovi se často mluví jako o bývalém cyklistovi, ale vy to i tím, co říkáte, dokazujete, že to úplně neplatí. Tak viděl jsem i několik fotografií na sociálních sítích, že rozhodně nepatříte mezi někoho, o kom se má mluvit jako bývalý cyklista. Pochlubte se.
3: Ne, já jsem bývalý silničář v tuhle chvíli, ale dál jsem profesionální závodník, jen jsem vyměnil za širší gumy, ale jinak pořád funguji v podobném módu, jenom teď závodím individuálně, ne za tým, trénuji víceméně stejně jako za času na silnici, jenom teď závodím na gravelových závodech a je to vlastně pořád poměrně nově vznikající disciplína, rychle se vyvíjící, ale také rychle se zprofesionalizovala a i sám jsem byl překvapený, že můžu být profesionál na gravelu. Původně jsem to neplánoval, ale naprosto mě to pohltilo a už asi 4. rokem závodím na gravelu a užívám si to a neskutečně mě to baví.
1: Tak to pojďme ještě zkombinovat s tou Tour de France, co se týče Islandu. Vy jste sám zmínil teplota nižší, co se týče Tour, tak tam se jezdí v průměru vysoko přes 30, respektive jezdí se. Ty teploty tam jsou vysoko přes 30 stupňů Celsia. Co to je za podmínky a jak se na ně může profesionální cyklista připravit, když je to tak extrémní, že některé etapy v porovnání loňský a letošní rok na Tour de France jsou třeba o 10 až 15 stupňů vyšší?
3: Ano, ty teploty jsou opravdu extrémní a ještě k tomu závodníci zpravidla startují někdy kolem poledne, finišují kolem 5. hodiny, takže se závodí opravdu v té nejteplejší části dne. V poslední době je hodně populární heat training, kdy člověk se vlastně během tréninku úmyslně přehřívá a vystavuje se vysokým teplotám, například oblečený vevnitř na ergometru bez větráčku nebo tak, i když to je spíš něco, co člověk dělá přes zimu, aby se připravil na první závody v teple, pak se tomu jedině může dále adaptovat, takže že v těch teplotách trénuje a závodí, ale i ani to není dostatečný, aby člověk se mohl stát opravdu v takhle teplých dnech komfortní, takže je to hodně o tom hydratovat se, ochlazovat se. Viděli jsme různé nové taktiky, jak se ochlazovat, ochlazovali si závodníci ruce před etapami, hodně ledu, dostatečně pít, polévání se a prostě hnedka po etapě taky schladit se, opět se vrací studené koupele, nejenom z důvodu regenerace, ale i z toho, aby člověk tu svoji teplotu co nejrychle sundal dolů, zase se schladil a byl schopný regenerovat a vlastně v tom přehrátém prostředí strávil co nejméně času.
2: Říká Petr Vakoč, moc krát děkujeme, užijte si chladnější prostředí Islandu.
3: Děkuji.
5: 10.30. Kateřina Clausidisová a zprávy.
6: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace a nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května. Několik případů nemoci hlásí taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale včera oznámili, že z nemocnice propustili posledního léčeného pacienta. Odstávka třetího bloku dnes začíná v jaderné elektrárně Dukovany. Energetici vymění část paliva a provedou nutné kontroly. Bude mimořádná i tím, že v srpnu elektrárna souběžně zhruba na měsíc odstaví i sousední čtvrtý blok kvůli pracem na společném zařízení. Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny. Sport. Americký golfista Jackson Suber při své premiéře na British Open zvládl nejlépe ze všech první kolo posledního majoru sezóny. Na hřišti v anglickém Southportu má skóre -5 a vede tak celkové pořadí o jednu ránu před dvojicí pronásledovatelů.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Šmejkalky a překážka u Vyškova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čerstvá nehoda za sjezdem na Benešov. Na kilometru 22 neprůjezdný levý pruh kousek před omezením.
9: Před Šmejkalkou v levém pruhu 3 osobní vozidla nabouraný.
8: Na D1 z Vyškova ve směru do Brna kolona za sjezdem na Rousínov od kilometru 212. Zdržení asi čtvrt hodiny až na 208. a máme hlášené porouchané auto v omezení. D1 do Třetice na příjezdu do Brna směrem z Prahy nesouvislé fronty za sjezdem na Velkou Bíteš od kilometru 162. Zpoždění hlavně pro kamiony až do omezení. Osobním autem na kilometru 196 se vše rozjede a naberete asi 20 minut navíc. Na silnici 14 se bouralo mezi Jabloncem a Libercem na úrovni Nové Harcova. Výrazně delší kolona je ve směru na Liberec. Zdržení asi 25 minut a náš zpravodaj jede na Jablonec.
10: Průjezdní pouze jeden jízdní kruh v tom zúžení, tím pádem to policie tam řídí Kivadlově. Zdržení směrem od Liberce odhadem 15 minut jsem stál. Průjezdní pouze...
8: Na tahu 39 z Českých Budějovic ve směru do Českého Krumlova zasahují uhromadné nehody strážka 6 aut, zdržení 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne a večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 32 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ježka.
1: Jen tři cyklisté na letošní Tour de France vozili bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Jedním z nich je Isaac Del Toro, tedy superdomestik Tadeje Pogačara, hlavní hvězdy. Tím druhým Juan Ayuso, mladý Španěl, který už má za sebou třeba i třetí místo na své premiérové Vueltě. Takže už velmi, řekněme, protřelý cyklista. No a tím třetím do party je taková česká kometa toho aktuálního ročníku Matyáš Vacek.
2: Matyáš Vacek jezdí na této Tour de France naprosto výborně. Připomínám, že tohle jsou kilometry Jiřího Ješka, takže uslyšíte i názor šestinásobného paralympijského vítěze a mistra světa.
3: Matyáš Vacek hlavně v té první etapě, ale platí to, teda první etapě, v prvním týdnu a platí to i teďko v tom druhém týdnu, patří mezi nejsilnější závodníky celého pelotonu Tour de France. Sklízí tady obrovský obdiv všech odborníků, s kým mám možnost mluvit a zeptám se na Matyáše Vacka, tak jen jako velice uznale přikivují ti lidé, tak Matyáš Vacek fakt je v neuvěřitelné formě tady. To, že mu to vyneslo v té etapě, ve které Mats Pedersen vybojoval vítěz a vlastně se posunul do zeleného trikotu, takže že to vlastně dalo i Matyášovi na ten bílý trikot, byla trošku náhoda, bylo to také tím, že ti největší vrchaři a ti nejsilnější závodníci pro celkové pořadí zatím ještě neměli možnost získat nějaký velký náskok. Bylo to skvělé, samozřejmě každé takovéhle zviditelnění toho závodníka dělá skvělé jméno nejen jemu, ale celému týmu a potažmo i české cyklistice, takže Matyáš Vacek tady plní skvělou roli i takového ambasadora české cyklistiky. Vzorem je určitě mladým závodníkům, že to jde, že tady z České republiky můžeme dosáhnout až na tuhletu úroveň.
1: Matyáš Vacek tedy dvě etapy vezl dres pro nejlepšího mladíka na Tour. V roce 2009 se to podařilo taky Romanu Korojcigrovi, taky na dvě etapy, ale Vacek je tedy vlastně cyklistou s minimálním prostorem pro sebe sama. On potřebuje pracovat na ostatní.
2: No právě i na toho Ayusa, kterého si zmiňoval, takže teď vlastně se... On se vlastně z jistého pohledu dostal k úspěchu, který je z hlediska toho, co on by mohl na té Tour dosáhnout, tím takovým dílčím a méně chtěným, protože on by určitě chtěl vyhrát etapu, pravda, mít bílý dres, samozřejmě, je to úžasné, on tím vlastně zkompletoval své bílé drezy z těch Grand Tour, protože on ho měl ať už na Giro d'Italia, anebo na Vueltě a teď ho tedy má, nebo měl na dvě etapy na Tour de France, ale ona vlastně celá stáj míří na to, že ideálně Juan Ayuso bude co nejvýš v tom celkovém pořadí, tím pádem bude co nejvýše i v pořadí jezdců do 25 let, za kterého se dává ten zmíněný bílý dres. Takže je to vlastně logické, že celá ta stáj míří na to, že to bude Ayuso a že po cestě k Ayusovi vlastně byl Matyáš Vacek, tak to pro ně je samozřejmě příjemné. No ale teď je to především tebou zmíněný souboj Del Toro Ayuso. Zatím samozřejmě Ayuso je na tom trochu lépe i díky tomu, že Del Toro musí pracovat pro Pogačara. Ayuso ten vlastně pro nikoho pracovat nemusí.
1: Ale zůstaňme ještě u Matyáše Vacka, českého reprezentanta. Myslíš si, že by někdy v budoucnu výhledově on mohl být tím středobodem, ať už právě stáje Lidl Trek nebo nějaké jiné, na kterého se pojede právě na jedné z Grand Tour. Chápu, že Tour de France je prochopitelně ta nejvyšší meta, ale Vuelta nebo Giro, mohlo by mu to tam vyjít?
2: Tak on už teď, Mats Pedersen, řekl, že by chtěl končit na mistrovství světa, tuším, že, které by mělo být v roce 27-29. Teď se nejsem úplně jistý v Dánsku, takže když Mats Pedersen míří k závěru své kariéry a tuší, že se samozřejmě blíží, on už naznačoval, že chce závodit do chvíle, dokud na to bude mít, tím, že tady vyhrál etapu, je zjevné, že na to pořád má, ale že by pro Matyáše Vacka možná byla cesta tímto směrem, protože on by také potřeboval, aby na tom byl jako Pogačar, jako Del Toro, jako Ayuso, mít v úzovkách ty jejich kilogramy a oni jsou rizí vrchaři a ono se to celé rozhoduje, že jo, v kopcích. Nicméně Matyáš Vacek zatím na této Tour de France opravdu výborný nejen v tom svém svém celkovém pořadí, nebo z toho svého pohledu v tom celkovém pořadí, ale také v tom, jakým způsobem dokáže pracovat, ať už pro Juana Ayusa, anebo ve sprintech pro Matse Pedersena, protože když Pedersen veze ten zelený dres pro průběžného lídra bodovací soutěže, tak tím pádem to znamená ocenění i pro práci Matiase Vacka. I když třeba v některých těch závěrečných sprintech nebyli Pedersen a Vacek tak blízko, jak bychom si možná představovali. Názor Jiřího Ješka.
3: No, já si myslím, že ta hlavní práce Matiase Vacka je v tom připravit Matsu Pedersenovi tu pozici do těch posledních kilometrů, ale už on není vlastně určený na to, aby ho tahal v těch posledních stovkách metrů, takže tam by ten tým potřeboval nějaký větší rozjížděcí vláček. Ale Mats Pedersen je ten typ spurtera, který si tu pozici umí najít sám, takže pro ně je důležité, aby se o něj Matias Vacek a Quinn Simmons starali v těch posledních kilometrech, a ty poslední stovky metrů už si bohužel v tom složení týmu musí tu pozici najít sám. Dříve Matias Vacek tuhle práci dělal ji třeba pro Jonathana Milana na Giro, je schopný ji dělat i pro Matse Pedersena na jejich závodech, ale tady na té Tour má Matias Vacek jiné úkoly a myslím si, že je dělá skvěle.
1: Tak a teď další věc, která se hodně řeší na cyklistické Tour de France, a to je vůbec rozpoznatelnost toho bílého dresu. Ty jsi udělal takový maličký výzkum, řekněme, hodně amatérský.
2: Já jsem se na to podíval celé, no, jak to vlastně vypadá celé zepředu. On ten dres býval bílý, teď je bílý s reklamami, napočítal jsem jich celkem 15. Některé jsou zdvojené, některé jsou méně viditelné, počítal jsem zpředu, tedy na hrudi a z boku, ale 15 reklam a k tomu plus jedna taková na břichu, jakoby mezi hrudí a břichem, zhruba tam někde se nachází velká reklama, logo, odkud ten jezdec vlastně je z té stáje, protože pořád nějakým způsobem musí být takhle poznatelný, i když to je na břichu a potom samozřejmě i zezadu. Ale je to prostě takový přehršel trochu, no. Prostě reklamy, no. Současný marketing ve světě, v tomto případě profesionální cyklistiky.
1: Takže myslíš, že se úplně nestane, že by při příštích Tour de France UAE trochu pozměnila odstín své bílé, aby se odlišili od toho bílého dresu?
2: No, tak to samozřejmě asi udělají podle toho, jak jim se to bude líbit, no, že bílý dres, oni chtějí, aby zářil ten žlutý.
1: No a zároveň evidentně chtějí, aby jim zářil i ten bílý, tak myslím si, že pokud bude rozhodnuto třeba dlouho dopředu, že tady Pogačar bude majitelem toho žlutého trikotu i na Champs-Élysées, tak že by třeba mohli ještě zkusit dotlačit i Isaaca Deltora.
2: To je pravda, to je samozřejmě možné. Za chvíli budeme pokračovat, budeme se v kilometrech Jiřího Ješka věnovat také tomu obrovskému vedru, které bylo v úvodních dvou týdnech.

0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Stále posloucháte Kilometry Jiřího Ješka na Radiožurnálu Sport. Jiří Ježek v tuto dobu na Tour de France a to je tedy tím pádem i muž, který zažívá celou tu dobu počasí, které na Tour de France je, a jak vám teď sám dokáže, není to úplně pro závodníky i pro lidi okolo zas tak jednoduché.
2: Já oproti závodníkům, já jsem naprosto v pohodě, já sedím celou dobu v klimatizovaném autě nebo v těch VIP prostorech, jak na startu, tak v cíli, kde se snažím našim hostům vysvětlovat, o čem cyklistika je, tak já jsem naprosto v komfortní situaci. I samozřejmě závodníci s tím přihlédnutím, že to je obrovský výkon, tak oni jsou na to trénovaní a ty týmy se maximálně snaží jim to pohodlí vytvořit. I ten tepelný komfort závodníci dostávají každou chvíli z toho doprovodného vozu balíčky s ledem, které si dávají za krk, aby ochladili ten organismus, polévají se vodou. Všechno tohle to přispívá k tomu, že tu Tour de France zatím zvládají. I jak jsem mluvil třeba s Jakubem Otrubou a ptal jsem se ho na tu regeneraci, říkal, hele, zatím se to dá. Zatím, jako je to těžká Grand Tour tou teplotou, ale jako zatím se to dá, není to nic, co by bylo extrémního nebo co by je nějakým způsobem třeba ohrožovalo na zdraví. Horší je to v případě diváků, horší je to v případě třeba policistů, který v těch těžkých vestách stojí podél trati a stojí tam třeba 5 hodin. Tak když jsem mluvil s nimi, tak ti toho mají opravdu plné zuby. Ale dneska, pokud teda můžu říct aktuální informaci, tak v noci tady okolo Burgundska proběhla těžká bouřka, bylo krupobytí a ten vzduch se vyčistil. Já jsem byl teď ráno s klienty na výšce a je příjemných 23 stupňů. Asi to bude zase kolem 30, ale ten vzduch je naprosto příjemný po té bouřce, tak doufám, že závodníci si dneska trošku vychutnají i lepší podmínky pro závodění.
3: To jsou čerstvé informace přímo z místa od našeho cyklistického experta a muže, po kterém jsou pojmenované kilometry každý pátek mezi 10. a 11. hodinou. Ještě k té průměrné teplotě. Je to právě v průměru něco okolo 32 stupňů Celsia, lehce přes, ale ta včerejší etapa snad měla být vůbec poprvé trochu chladnější nežli etapy právě s tím pořadovým číslem jako letos na minulé Tour de France. Jinak se zkrátka tahle Tour de France zase o něco víc vymyká, tak věřme tomu, že i třeba to krupobytí trochu srazí teplotu níž.
1: Ono se dá postupovat podle řady různých materiálů, také Mezinárodní cyklistická unie postupuje podle svého vypracovaného materiálu, i když Tour de France je organizovaná organizací ASO, takže vlastně teoreticky má ještě nějaká svá nařízení a celé se to tam svým způsobem musí malinko míchat, ale dá se postupovat podle takzvané WGBT indexu, což je index, když to hodně zjednoduším, nejen kolik je na teploměru, ale jak moc vás třeba ovlivňuje, že kolem fouká vítr, nebo že jste v nějakém pohybu, nebo jaká je vlhkost a všechny tyhle ty indexy a tyhle ty stupnice dohromady. A v něm existuje stupnice, kterou je nad 28 stupňů, už jakoby červená zóna a je to úplně vlastně nejhorší možná teplota, kdy už by se mohlo nějakým způsobem se závodem něco dělat. A na současné Tour de France jenom jedna etapa byla zkrácená, takže nevím, jestli tenhle index vůbec uplatnili, nebo jestli nějakým způsobem si řekli, že to ještě není tak nebezpečné. Působí to trochu zvláštně, protože například v tenise je za extrém považovaná až teplota nad 32 stupňů Celsia, tam se teďko kvůli tomu začaly i přerušovat zápasy, třeba po teplotě nad 32 stupňů, tak je v tenise jako přímo přerušený zápas, když je teplota nad 30 stupňů, celých dva tuším, dvě desetiny, tak tam po druhém setu, když je to na tři sety, ve třech setech možno rozhodnout ten zápas, tak tam je možno dokonce se jít osprchovat, zkrátka nějakým způsobem schladit, na 10 minut je tam přestávka. No a teď tedy v cyklistice to je takhle, no.
3: Přitom se dívám na to, jak to funguje na Tour de France nebo respektive ve Francii obecně, takhle v měsíci červenci, tak ty průměrné teploty vlastně docela často dosahují k nějakým 28 stupňům Celsia, takže možná i proto ten tebou zmíněný index tolik nepoužívají, protože oni by byli v podstatě pořád v červené zóně, nebo většinu času. Tak.
1: Zajímavé je, že i šéf Tour Christian Prudhomme naznačil, že se snaží v těchto letech hledat etapy ve stínu, což ale zároveň, když to bude spruterský dojezd, tak brání těm helikopterním závěrům, záběrům z helikoptéry, takže to úplně zase nedává smysl, protože většina lidí, když chce vidět dobře ten spruterský dojezd, tak to jinak, než z té kamery zhora nejde.
3: A ani na některých kopcích přeci nemáš stromy, no, nevím, jestli na Turmaletu kolik najdeš slunečního stínu.
1: Kvůli tomu se Turmaletu nevyhnou, no, ale zkrátka ty teploty jsou v tomto ročníku extrémní, což se v tomto týdnu také jednou ukázalo při etapě, která byla na 14. července, což je ve Francii den dobytí Bastily, tedy státní svátek. Zpravidla se tam dělá těžká etapa právě na ten den, aby to bylo o to zajímavější. No a ten den pořadatelé použili takovou zvláštní směs na asfalt, která měla v těch vysokých teplotách zabránit jeho tavení.
2: No ty etapy v centrálním masívu, jak nedělní, tak úterní, kdy Francouzi slavili svátek dobytí Bastily, tak vedli hodně po takových úzkých cestách, bylo to nahoru, dolů, doleva, doprava, ten asfalt je tady v těch centrálních oblastech Francie vlastně jen tenká vrstva nalitá na štěrkové drti, takže pokud po těch silnicích jezdí zemědělská technika, tak to vytváří takovou roletu a je to strašně nepříjemné ve sjezdech. Samozřejmě i ve stoupáních to bere energii, ale hlavně ve sjezdech, v zatáčkách, v té rychlosti, když jedete po takových mírných hrbech po té roletě, tak je to strašně nepříjemné. A když se do toho přidalo to horko, tak ten nalitý asfalt právě na téhleté směsi taje. A organizátoři se to snaží řešit takovým bílým posypovým práškem, který vypadá jak namletá křída. A už z toho vyplývá to, že je to samozřejmě nekomfortní v tom, že to klouže. A závodníci s tím jako hodně bojovali. Někde se snažili dokonce organizátoři sypat na poslední chvíli před tím závodem na ten tekutý asfalt štěrk a zkoušeli to zavalcovat, ale bohužel samozřejmě v těch vysokých teplotách tohle to nefunguje, takže to spíš ještě přidalo tu nebezpečnost. Ty volné kamínky byly klouzavější a klouzavější, takže i třeba takový skvělý technik jako Tom Pidcock, který je známý s tím, jak dokáže ve sjezdech nadělit někomu třeba 2-3 minuty jenom tím, že skvěle zvládá tuhletu disciplínu sjezd v těch serpentínách na tom silničním kole, tak se sklouzl po zadnici také v jedné zatáčce. Tak když už i on, takovýhle mistr, spadne, tak je vidět, že to je náročné. My jsme s tím měli problémy tady i v autech, kdy nám trošku ustřelovali kola, takže samozřejmě organizátoři se snaží dělat maximum, nikdo nepočítal s tím, že bude u teploty přes 40 stupňů, ale i tohle to samozřejmě přispívá k tomu, že ta letošní Tour de France je strašně těžká. Je to samozřejmě i v kombinaci v tom, že se jedná o zatím možná nejrychlejší Tour de France. I ten stres v té rychlosti tomu nenapomáhá.
3: Za námi tedy 12 etap nebo za cyklisty na Tour de France, takže už se pomaličku blíží do Alp. Jenom drobná predikce, jakže to má vypadat v tom příštím týdnu. Právě v Alpách má být vždy okolo nějakých 30 stupňů Celsia, ale spíš míň.
1: Spíš míň, tak to je hezké. To se tady i Pogačarovi bude líbit, tak on nemá úplně rád vysoké teploty, ale samozřejmě pro cyklisty, zvláště v tom stoupání, tak zná to každý. Když jdete nahory, že jo, tak jak to sluníčko pálí, prostě ještě do toho vydáváte nějakou energii. No nechtěl bych úplně být v kůži cyklistů, když jsou v těch extrémních podmínkách.
3: Já bych nechtěl být v kůži těch cyklistů, kteří mají hodně světlou kůži. Sám jsem takovým človíčkem a potřebuji se mazat opalovacím krémem co půl hodinu, pokud jsem na přímém slunečním svitu, nemůže to být vůbec příjemné.
1: Takže cyklisté míří na Tour de France do Alp. Tvoje predikce, Adame, udrží si tady Pogačar žlutý dres?
3: Já už jsem dnes naznačoval, že mám rád příběhy outsiderů, takže doufám v to, že se ještě do toho někdo zapojí. Nevím, jestli úplným outsiderem v úzovkách je Jonas Vingegaard v tomhle ohledu. Každopádně, kdyby se to ještě trošku povedlo změnit, nebo by ho někdo potrápil v kopcích, tak by byl rád.
1: Ano, byl by to zajímavý příběh a minimálně zpestření Tour de France, která je samozřejmě zajímavá, jenom se tak nějak jeví od 6. etapy trochu rozhodnutá. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka s názory Jiřího Ježka a ve studiu také s Adamem Weidenthalerem. Děkuju ti.
3: A Martinovi Charbátovi také díky.
1: Hezký den. When

0: Česku můžete slyšet jenom jedno sportovní rádio.
1: S mikrofonem za sportem pokračuje na Radiožurnálu Sport. Jsme na fotbale, na hokej a na tenise.
2: Přinášíme atmosféru a emoce přímo ze stadionu.
0: Reportéry máme na těch největších sportovních akcích.
3: Je to tak, můžeme slavit, Ester Ledecká je olympijskou vítězkou.
2: Radost z úspěchů sportovců sdílíme s fanoušky i na českých stadionech.
4: Barbora Krejčíková ukončila tento zápas.
0: Každý všední den vysíláme exkluzivní rozhovory našich moderátorských osobností.
5: Mě tak nějak asi za celou tu moji kariéru byl nejblíž Roger.
2: A nezapomínáme ani na soutěže s posluchači.
0: Sport od rána do večera.
2: Na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
7: Stát dnes naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. Rusové v noci útočili na chersonskou, sumskou i oděskou oblast. Slovinský fotbalový rozhodčí Vinčič bude řídit finále letošního mistrovství světa. Uhromadné nehody zasahují na příjezdu do Českého Krumlova od Budějovic a bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami, teploty do 31 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Čerpací stanice dnes naposledy dostanou informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzín a naftu o víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček v ranním interview Radiožurnálu řekl, že ceny nafty a benzínu příštím týdnu porostou.
8: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhaduju zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
7: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat. Vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 78 tisíc aut. To je skoro o 4,5% více než za stejnou dobu loni. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na více než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty. Hyundai naopak o desetinu klesla. Ruský dron v noci zasáhl obytnou budovu v centru ukrajinského Chersonu. Podle náčelníka tamní oblastní správy Olexandra Prokudina útok nepřežila 70-letá žena. Dvě oběti hlásí taky oděská oblast. Jednou z nich je matka, která s dětmi procházela parkem. Rusové udeřili i na Sumy, kam vyslali řízené letecké bomby. Betonová plastika na Barandovském mostě v Praze se zřítila. Část zhruba 6 metrů vysokého díla zasypala přilehlou cyklostezku. Most je v místě průjezdný. Událost se podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny obešla bez zranění.
9: Části skulptury zasypaly jak komunikaci, tak přilehlou cyklostezku, takže pražští policisté v současné chvíli na místě zajišťují bezpečnost. Je částečně omezená doprava a budeme vyrozumívat magistrát hlavního města Prahy, aby byla na místě zjednána náprava.
10: Sport. Finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou bude pískat slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila jeho nominaci na svých sociálních sítích. 46-letý sudí bývá pravidelně nasazovaný na významné evropské zápasy. Už má za sebou finále Ligy mistrů i Evropské ligy. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěli začne v neděli v 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ten uslyšíte i ze sobotního utkání o bronz od 23 hodin mezi Anglií a Francií, které bude řídit venezuelský rozhodčí Jesus Valenzuela.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na tahu 39 u Přísečné. Na D1 ve směru z Prahy do Brna od sjezdu na Velkou Bíteš nesouvislé kolony kamionů od kilometru 161,5 popojíždí až do omezení ke sjezdu na Bratislavu, zpoždění i osobním autem a to asi 20 minut, nákladním výrazně déle. Na 39 mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem se bouralo u Přísečné. Srážka asi 6 aut na horizontu a kolony jsou dlouhé obousměrně. Ucpaný je Krumlov směrem na Budějovice, zdržení 20 minut a stejně taky v opačném směru. Na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem brzdí provoz omezení u Vystrkova a Velkého Rybníka. Další kolona teď ve směru na Humpolec, zdržení hlásíte přes 25 minut.

0: silnější. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů na jihu Moravy i 32 a na horách dnes většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
1: Dvě zajímavé posily teď oznamujeme prostřednictvím zbrojovky Brno. Tu totiž posílí malijský reprezentant Amadou Dante. 25-letý levý obránce přestoupil z portugalského prvoligového týmu Aruka. Podepsal víceletou smlouvu a z Českých Budějovic přišel ofenzivní záložník Antonín Vaníček.
2: Radiožurnál Sport
3: a Vojtěch Šafář.

Eagle Eye Cherry zpívají o dnešní noci, ale stále máme ještě dopoledne 17. července. Vy ho trávíte ve společnosti Radiožurnálu Sport a to my jsme moc rádi. Ohledně nedělního finále mistrovství světa máme jednu nejistotu. Jestli se vůbec zápas uskuteční, aspoň jestli se uskuteční v New Jersey, protože stadion zatím halí smog z velkých požárů v kanadských lesích, ale zároveň pro vás můžeme teď nabídnout dvě velké jistoty. Jednak, že až se zápas uskuteční, tak ho uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a také, že už víme, kdo ho odpíská. Vy jste to slyšeli ve zprávách. Bude to rozhodčí Slavko Vinčič ze Slovinska. Asistenty mu budou dělat Tomáš Klančnik a Andraš Kovačič. U videa potom bude Němec Bastian Dankert. Když se to tahle čtveřice dozvěděla, bylo to hodně emotivní, o čemž také bude vyprávět Jan

0: Suchan, dobrý den.
1: Krásné dopoledne, Vojto, ty jistě narážíš na to video, které zveřejnila Mezinárodní fotbalová federace FIFA na svých sociálních sítích, protože tam bylo takové, řekněme, shromáždění těch sudích, kteří ještě zůstali v dějišti mistrovství světa, které ještě nepropustila v úvozovkách FIFA domů, a tam veřejně tedy bylo oznámeno to, že to bude právě Slavko Vinčić, samozřejmě ti ostatní, přestože mu jistě záviděli a trochu mu to nepřáli, protože sami si představovali tu jeho pozici, tak mu tleskali, a samozřejmě to bylo do jisté míry dojemné pro něj určitě. Teď pojďme k tomu, kdo je Slavko Vinčić. Je to velmi zkušený slovinský sudí, 46 let, což je už věk, který nebývá úplně obvyklý, protože většinou se z té mezinárodní listiny kolem 45 vypadává, tak Slavko Vinčić ještě zůstává a tohle může být třeba taková, jak se říká, třešnička na dortu té jeho kariéry. Slavko Vinčić už má za sebou finále Ligy mistrů, finále Evropské ligy. Já si nevybavím, že by udělal někdy nějaké opravdu průšvihové rozhodnutí, kvůli kterému bychom si ho měli pamatovat, jako třeba kdysi Evrebeho z toho slavného zápasu, nebo spíš neslavného, mezi Barcelonou a Chelsea. Na druhou stranu mám v sobě takový dojem, že jsou i lepší rozhodčí a že jistě minimálně neškodí Slavko Vinčićovi, že je ze stejné země jako šéf Evropské fotbalové unie Alexander Čeferin.
2: Na tohle musím navázat tím, že, jak jsi říkal, při tom vyhlášení FIFA tam bylo ještě mnoho sudí z mnoha zemí, ale někteří potenciální Vinčićovi konkurenti, když to tak řeknu, tam už být nemohli, ale ne úplně vlastní vinou.
1: Je to tak, jistě by se nabízelo hodně jmen výborných rozhodčích, ale mají smůlu, že se narodili tam, kde se narodili, na rozdíl od Vinčiće, protože právě pro to pískat dobré zápasy se může hodit být z těch zemí, které nejsou fotbalově až tak skvostné, jako třeba právě být Slovinec, protože FIFA už nějakou dobu dělá to, že posílá domů rozhodčí ze zemí, které se dostaly do semifinále, a prostě ani to utkání, ve kterém není ta tvoje země, tak nemůžeš pískat. Takže pokud si to převedeme na Česko, tak pokud by Vojtěch Šafář byl rozhodčím na mistrovství světa a Česko se dostalo do semifinále a dejme tomu tam hrálo s Argentinou místo Anglie, tak ani to druhé semifinále mezi Francií a Španělskem by si nemohl rozhodovat. Takže totéž platí třeba teď pro Angličana Michaela Olivera nebo pro Francouzi Clemana Turpana, který by byl mým favoritem. Velmi obdivuju to, jaký respekt má u fotbalistů a jaká prostě dělá rozhodnutí, a totéž platí také pro Françoise Letexiera, který před 2 lety v 35 byl vůbec nejmladším rozhodčím, který kdy rozhodoval v finále mistrovství Evropy, ale tihle všichni měli smůlu, i když zrovna Letexier si myslím, že by to finále stejně svěřené nedostal, protože byl u zápasu Argentiny s Egyptem, který vzbuzoval hodně vášní, mluvilo se o tom, jestli tam náhodou třeba nebyla pro obhájci titulu trochu nakloněná ta rovina, takže si nemyslím, že už jenom kvůli tomu by mohl dostat Letexier důvěru, takže to bude Slavko Vinčić, a myslím, že je to Evropan i kvůli tomu, že ty semifinálové zápasy pískali sudí z jiných zemí a třeba takový Barton ze Salvadoru nebyl zrovna opěvován minimálně francouzským trenérem Didierem Deschampsem, takže řekl bych, že to je od Mezinárodní fotbalové federace FIFA taková sázka na jistotu, že přece jenom evropští sudí se vším respektem ke všem ostatním jsou prostě nejsilnější, nejlepší. I když myslím, že v tom mixu pro to rozhodování byl třeba i Iránec, teď už s australským občanstvím, Alireza Fagani.
2: Pojďme ještě naposledy zabrousit k minulosti Slavka Vinčiće, tedy rozhodčího, který odpíská nedělní finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, jestli on má už nějaké zkušenosti s těmito dvěma týmy.
1: Samozřejmě větší se Španělskem, protože co by rozhodčí z Evropy, tak píská zápasy tohoto národního týmu mnohem častěji, anebo i třeba klubů ze Španělska. On pískal při tom minulém zlatém euru ze španělského pohledu dva zápasy tohoto týmu ve skupině proti Itálii, v semifinále proti Francii, v obou Španělé uspěli. To Argentinci až tak dobré vzpomínky na Vinčiče nemají, protože on měl píšťalku v rukou a v některých okamžicích v ústech při tom jediném zápase, který Argentinci nezvládli na tom minulém mistrovství světa, při té senzační porážce od Saúdské Arábie 1-2. Na druhou stranu může v uvozovkách sloužit Vinčičovi ke cti, že odpískal pro Argentince penaltu, kterou tehdy Messi proměnil na rozdíl od dvou neproměněných na tomto turnaji. Tak jsem sám zvědavý, jak si s tím poradí Vinčič a jak se vždycky říká, tak myslím, že i teď bude platit, pokud se po zápase nebude mluvit o sudích, ale o fotbalistech, tak to bude jedině dobře.
2: V finále mistrovství světa v neděli v 21 hodin Argentina proti Španělsku. Přímý přenos Radiožurnálu Sport. Řídit ho bude Slavko Vinčič a my jsme se o tom povídali s Janem Sucharem.
1: Ten přímý přenos. Rádo se stalo.

0: Když se fotbalisti Lionel Messi a Lamine Yamal potkali poprvé, Messi mu bylo 20 let a Yamalovi nebylo ani půl roku. No a v neděli se konečně setkají na jednom hřišti ve finále mistrovství světa.
1: Ano, trochu jsem od té doby vyrostl a myslím, že Leo taky.
2: Usmíval se Lamine Yamal v rozhovoru pro televizi DAZN. V tu chvíli mu reportér ukazoval fotografii z roku 2007. Na ní je mladý Messi, ještě s dlouhými vlasy, který koupe v modré vaničce 5měsíčního Yamala. Bylo to obyčejné focení pro charitativní kalendář. Nikdo tehdy neměl tušení, že se oba později potkají v tom největším fotbalovém zápase.
3: Je konec, Španělsko se raduje.
4: No a Lionel Messi, kapitán Argentiny, má dvě asistence a Argentinci postoupili do finále.
2: Těžko říct, jakou vodou Messi před 19 lety Yamala opláchl. Nebo to byl snad boží dotek. Tak či onak, z Yamala se potom stal velmi rychle jeden z nejlepších hráčů na světě, který snil o tom, že se s argentinským mistrem světa jednou utká. Španělský křídelník o tom mluvil i v průběhu světového šampionátu.
1: Doufám, že k tomu dojde. Moc rád bych se utkal s Messim ve finále mistrovství světa, protože ve finalisi mě to nevyšlo.
2: Finalisima, tedy souboj mistrů Jižní Ameriky a Evropy, se v březnu kvůli dohadům o místo konání zrušil. Museli jsme si hold počkat na finále mistrovství světa. A speciální to bude i pro 39-letého Messiho.
5: Znám spoustu jejich hráčů, proti několika z nich jsem hrál a sleduju je. Spoustu z nich hraje za Barcelonu, za klub, který miluju.
2: A jedním z hráčů toho klubu je i Lamine Yamal. V Barceloně nosí legendární číslo 10, stejně jako dřív Messi. Někteří mladému Španělovi přezdívají nový Messi, což ale Yamal být nechce.
1: Pro mě je nejlepší v historii, hodně ho respektuju, ale nechci být nový Messi. I Messi to ví, chci jít svou vlastní cestou, tak to je.
2: Cesty obou z nich se protnou v neděli v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou začne v 21 hodin českého času v New Jersey. Lionel Messi buď obhájí titul, nebo předá pomyslné žezlo o 20 let mladšímu Laminu Yamalovi. Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
1: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
0: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
1: Od 20. do 26. července.
0: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Ceny výrobců v průmyslu dál rostou, oproti loňsku v červnu stouply o více než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíce zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky a nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny a nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost obory obelisk. Soukromá společnost nesouhlasila se zařazením svého pozemku do chráněné krajinné oblasti Soutok. Verdikt je na úřední desce. Podle soudu se pozemek stal součástí Soutoku v souladu se zákonem. Připustil ale, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti přináší vlastníkům některá omezení. Společnost může ještě podat ústavní stížnost. Francii se v noci prohnaly silné bouřky. Ve střední a jižní části země při nich zemřeli dva lidé. Prudký vítr a krupobytí zkomplikovaly silniční i železniční dopravu. Bez proudu byly tisícovky domácností. Tři týdny nepojedou od zítřka tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po jiných trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Sport. Fotbalovou zbrojovku Brno posílil malijský reprezentant Amadou Dante. 25-letý levý obránce přichází z portugalského prvoligového týmu Aruka a podepsal víceletou smlouvu. Další novou tváří v kádru nováčka šance ligy bude Antonín Vaníček, naposledy ofenzivní záložník Českých Budějovic.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D11 u Jaroměře a kolony na D5 před Prahou. Dálnice D11 na výjezdu z Jaroměře ve směru na Hradec Králové je teď neprůjezdná hned na začátku úseku. Kousek za nájezdem ze severu na kilometru 110 havaroval kamion, převrátil se do příkopu a právě ho vyprošťují. Policisté dopravu zastavili už na kruhovém objezdu v Jaroměři. Náhradní trasa je možná po souběžné silnici 33 bez kolon. Ucpaný je Český Krumlov a to prakticky ze všech směrů, zdržení delší hlavně ve směru na Budějovice, naberete asi 15 minut navíc. Kolony jsou také v Praze, D5 na příjezdu směrem z Plzně, od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru budete popojíždět 20 minut, je to až na okruh ke sjezdu na Ořech. Kolony jsou pak také na výjezdu a začínají se tvořit po D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice. Silný provoz od 17. kilometru až na Šmejkalku. A také fronty jsou i na trojce ve směru z Prahy na České Budějovice před Benešovem. Zpomalíte za odbočkou na Mrač, zdržení podle našeho zpravodaje 10 až 15 minut, jede se pomalu, za Benešovem za městem se vše rozjede. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne a večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Poslední dnešní půlhodinka na radiožurnálu Sport předpolednem bude věnovaná basketbalu, a to proto, že Lokomotiva Plzeň si po 14 letech zahraje nejvyšší soutěž. Západočeši získali divokou kartu poté, co se do nového ročníku Národní basketbalové ligy nepřihlásil Nymburk. Hlavním trenérem Západočechů bude Jaroslav Lejsek, dosavadní kouč tamního prvoligového družstva. Vedení klubu o tom informovalo na sociálních sítích a teď jsme právě s Jaroslavem Lejskem ve spojení. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím z Plzně a děkuju za pozvání.
0: Tak pro vás to muselo být hodně divoké a teď myslím celou Lokomotivu Plzeň, ale myslím i vás konkrétně. Zkrátka, Nymburk se spojí se Slaví, tím pádem vznikne nové volné místo a ze dne na den je z Lokomotivy celek v NBL. Jak si to užíváte, jaké to bylo?
1: No, úplně původně to spíš byly jenom nějaký rumors někde, který běhali po chodbách celé české ligy, a my jsme vlastně v tom vůbec nebyli a vůbec jsme ani nevěděli, že by tato možnost mohla nastat. A tu možnost jsme dostali asi až 2 měsíce zpátky, že by jsme mohli do ligy vstoupit. A potom jsme se teda museli splnit všechny podmínky, které jsou nutné pro vstup do NBL, na kterých jsme poslední 2 roky pracovali. Protože my jsme měli nějakou vizi klubovou.
0: Nezlobte se, já vás jenom, pane Lejsku, zastavím. Já bych si troufal tvrdit, že máte sluchátka, které mají kabel a ten mikrofon je na nich připevněný. Je to tak?
1: Je to tak, ano.
0: Tak já mám takový dojem, že vám ten mikrofon škrábá o vousy a my teď slyšíme spíš vaše vousy než vás.
1: Jestli
0: byste si ho mohl podržet blíž u pusy. Nezlobte se, že jsem vás přerušil.
1: Ale... V pohodě. Takhle je to dobrý?
0: Je to lepší. Takže
1: jo, tak
0: dva měsíce měla Lokomotiva Plzeň na to, aby se vlastně srovnala s tou novou situací.
1: Je to tak, ale my jsme byli vlastně připraveni už poslední 2 roky, protože jsme se na to chystali. My jsme měli jasně danou vizi během 3 let hrát baráž o NBL. Tu baráž jsme měli hrát až příští rok, ale když vlastně tato možnost přišla, tak my už jsme byli, co se týká nějakého managementu a základní skladby kádru připravený na to vstoupit, takže jsme toho nevyužili.
0: Pro vás konkrétně to bude první zkušenost v roli trenéra v nejvyšší soutěži, tak je to výzva?
1: Jo, určitě, tak já se na to těším, směřoval jsem tam už dlouho k tomu, nějaký nabídky už jsem do nejvyšší soutěže měl, ale věřil jsem tomu, že si to budu moct zatrénovat doma v Plzni, a věřil jsem těm cílům a těm vizím, co tady v klubu máme, a jsem rád, že všichni, kteří jsou nade mnou, celý ten management vlastně se rozhodl do toho jít a splnil mi tak jakoby sen zatrénovat si v Plzni nejvyšší soutěž.
0: To říká trenér Lokomotivy Plzeň Jaroslav Lejsek. Lokomotivy Plzeň, která je od následující sezóny v nejvyšší soutěži, vedení klubu říká, že současný kádr má zhruba odhadem 8 hráčů, kteří jsou schopni nastoupit v té nejvyšší soutěži. Tak jak je na tom příprava a jak je na tom kádr?
1: Máme z původního týmu, který jsme tady měli, jsme udrželi 7 hráčů. Většinou jsou to naši mladí odchovanci, kteří prošli nějakýma reprezentacema U20, U18, takže mají zahraniční zkušenosti. Pak nám tady zůstal takovej náš největší tahoun a člověk, který to tady zažil před 14 lety, což je Venca Honomichl. A v současné době jsme podepsali dalších 6 hráčů, kteří v Plzni jakoby nebyli, kteří jsou českýho původu nebo slovenskýho. A teď se koukáme na zahraniční trh a chceme přivést 3 cizince, kteří by doplnili jenom tu skladbu toho týmu, který máme.
0: Tak ambice jsou určitě velké, v tom posílení kádru se samozřejmě musí začít, ale jak budete spokojení, když bude sezóna nakonec končit?
1: Hezká otázka, protože my samozřejmě víme, jak jsme se do té soutěže dostali, takže my máme ambice být kolem 10. místa, ale my spíš, samozřejmě pro mě jako pro trenéra je nejdůležitější to, co se děje na hřišti, to, co se děje na tréninku. Já rád jakoby trénuju, takže chceme mít výborný tréninkový proces, hlavně pro mladý hráče, proto ty hráči, které jsme přiváděli, jsou třeba hráči, kteří nebyli úplně spokojení se svojí minutáží v klubech, ale my v nich vidíme potenciál. Ale my chceme i především být vidět i mimo hřiště a marketingově to jakoby zvládat, proto jsme teď vlastně spustili úplně nový web, který směřuje k té naší cestě, který vlastně jakmile začne soutěž, tak ten web jakoby skončí a chceme jakoby prodávat ten basket, protože si myslíme, že je to pro nás důležitější, než jestli skončíme v první sezóně 10., 11., nebo řeknu klidně i ty 12. Takže my to prostě chceme dělat tak, aby nás to bavilo, aby to bavilo ty lidi, aby jsme do té tělocvičny dokázali ty lidi dostat a pak budeme spokojeni s tou sezónou, si myslím.
0: Sympatická slova Jaroslava Lejska, trenéra nově prvoligového, tady nejvyšší soutěže hrajícího týmu Lokomotiva Plzeň. Na koho se těšíte nejvíc, když se podíváte na tabulku příští sezóny?
1: Tak musím říct, že osobně určitě na Písek, protože Honza Čech je takovej můj nemezis, který, když jsme, dlouho jsem trénoval dorost v Plzni a on vždycky trénoval dorost v Písku, takže já jsem vždycky proti němu rád hrál, nikdy jsem ho neporazil, takže uvidíme, jestli se mi to povede letos. A jinak se samozřejmě těším na první zápas s Děčínem, kterým začínáme ligu, hrajeme už ve čtvrtek na ČT Sport. A uděláme všechno pro to, aby byla plná hala a samozřejmě Válečníci jsou teď pro nás jasný cíl a víme, jak jakoby chceme ten první zápas prodat a doufáme, že se nám to povede jakoby celkově. A jinak jako, jelikož většina těch klubů hraje extraligy v 19. a ty haly tam jsou, tak to nějak moc neřeším. Ale myslím si, že ten souboj s Pískem je prostě, jelikož jsou ty města docela blízko, tak je pro mě osobně určitě největší jako největší motivace, no. Tak to řekl jsem.
0: Tak vám budeme přát, ať se vám to rozhodně líbí, ať už bude výsledek jakýkoliv. To byl Jaroslav Lejsek, trenér Lokomotivy Plzeň, která od příští sezony bude hrát nejvyšší basketbalovou soutěž u nás. Díky moc za váš čas.
1: Já vám děkuju. Mějte se krásně. Hezký den.

0: Pardubice se na několik dní proměnily ve světové hlavní město šachu. Začal tam největší festival šachu a her na světě, tedy Czech Open. Na letošní ročník dorazilo rekordních 5000 hráčů z 55 zemí všech věkových kategorií a u šachovnic se tak potkávají děti, rodiče i prarodiče.
1: Já jsem začala šachy ve 4 letech, docela mě to baví. Na 11 let si myslím, že to je docela dobrý jako výkon. Těší mě to a já jsem tam byl minulý rok a líbí se mi tady v Pardubicích.
2: 11-letý Petr Hroník z Říčan u Prahy patří mezi rekordních 5000 hráčů letošního 37. ročníku festivalu šachu a her Czech Open, který právě začal v Pardubicích. V otevřeném turnaji 4členných družstev soutěží se svou rodinou, mladšími sestrami Stelou a Lenkou, která je v 6 letech nejmladší hráčkou turnaje, a otcem Petrem.
3: Dcera byla mistryně Čech před 2 rokama. Takže ta celkem jako je, jako bych řekl, talentovaná. A kluk vlastně je středočeský kraj, byl přeborníkem do 10 let a postupuje pravidelně na mistrovství Čech.
2: V turnaji proti sobě nastupují muži i ženy a všechny věkové kategorie. Nejstaršímu účastníkovi je 89 let. To 85-letý celoživotní šachista pan Karel z České Třebové letos přijel do Pardubic pouze podpořit své vnuky.
4: Jedno moje 11 a druhý moje 12.
5: Že spolu doma hrajete šachy?
4: Určitě, trénujeme. No. Jsou to krajský přeborníci, hráli i v finále republiky, takže jako jo, jsou šikovní. No.
2: Czech Open se po 6 letech vrátilo do hokejové arény. Znovu tak může hostit taky mistrovství Evropy mládežnických družstev. Doplňuje zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.
6: V druhé části festivalu bude probíhat mistrovství Evropy juniorských družstev v kategoriích do 12 a do 18 let. Celkem jsou zúčastní 65 týmů, samozřejmě včetně českých, a některé týmy mají reálnou šanci dobít nějakou z medailí.
2: Do Pardubic míří také 17 velmistrů a hráči z 55 zemí světa.
6: Takže tady je například Nový Zéland, Austrálie, Japonsko, Čína, Tchaj-wan, Jižní Korea, Mexiko, USA, Kanada, Brazílie, Jihoafrická republika, Izrael a tak dále.
2: Festival potrvá až do soboty 1. srpna. Vedle šachu nabídne dalších 15 her, například dámu, skrebl, piškvorky nebo skládání Rubikovy kostky. Z Pardubic Šárka Rusná. Taková Radiožurnál.

0: Ve finále mistrovství světa v neděli večer v přímém přenosu radiožurnálu Sport nastoupí Španělsko a Argentina a teoreticky se na hřišti v New Jersey může objevit hned 9 fotbalistů, kteří jsou mimo národní týmy, vlastně spoluhráči. Víte, který evropský klub angažoval v minulé sezóně tolik finalistů do mistrovství světa? Atletico Madrid je to. Není to zase tak překvapivé, pokud tuhle statistiku sledujete pravidelně, protože Atletico drželo stejné prvenství mezi všemi kluby na světě i na minulém a předminulém mistrovství světa. No a teď si to pojďme vyjmenovat. Za Atletico v sezóně 2025-26 hráli z Argentinců brankář Musso, Molina, Almada, Julian Alvarez, Giuliano Simeone a Nicolas González. Je pravda, že tady můžete říct, že ten už za Atletico nehraje, že se vrátil z hostování do Juventusu, ale v loni ještě hrál. No a španělský trenér Luis de la Fuente, ten má zase v nominaci 3 hráče Atletica, Alexe Baenu, Marcosa Llorenteho a Marka Pubela, ale k tomu španělský tým, tím myslíme Atletico, během mistrovství světa ještě zakoupil Alejandra Grimalda. Slušný výčet.
1: Jedno mistrovství světa střídá v Americe druhé.
2: Na řadě jsou teď vodní slalomáři.
1: Ti čeští mají na co navazovat. Z loňského šampionátu obhajují 6 medailí.
3: Silver medal. Jakub Krečský representing Czech.
4: Kdyby mi někdo řekl, že budu druhý na mistrovství světa, tak se mu vysměju možná, protože to je úplně něco neuvěřitelného, být druhý nejlepší v tom, co děláte. Bojalo mě to hodně. Jsem si to vždycky přál.
3: Winner of the bronze medal.
5: Krásný, já jsem strašně rád, že jsme tam takhle oba dva a že společně budeme na stupních.
6: Bronz!

0: taky mohl mít, že by se to mohlo podařit a je to super.
1: Tentokrát hostí vodní slalomáře Oklahoma City, kde budou za 2 roky pádlovat o olympijské medaile.
2: A právě teď a tady také začíná kvalifikace na příští letní hry.
1: Vodní slalomáře sleduje od 20. do 25. července přímo na místě reportér Jan Suchan.
2: Fandi českým barvám u rádia.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Stát dnes naposledy určí maximální ceny benzínu a nafty. Paliva od pondělí nejspíš zdraží.
2: A nebude to zdražení, že by se čerpačky prostě nějak urvaly, ale protože se holt zvyšuje cena obecně v celé Evropě.
1: Při výstupu nahoru v Pákistánu zemřel český horolezec Jaroslav Bánský, bylo mu 46 let.
3: S lítostí můžeme potvrdit úmrtí českého horolezce v Pákistánu.
1: V finále fotbalového mistrovství světa budou mít na starosti rozhodčí v čele s hlavním Vinčičem. Dálnice D11 je neprůjezdná na výjezdu z Jaroměře směrem na Hradec Králové a bude oblačno až polojasno odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami, teploty do 31 stupňů. Je pátek 17. července, hezké poledne přeje zpráv Kateřina Causidisová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
1: Stát dnes naposledy určí čerpacím stanicím maximální cenu benzínu a nafty na nadcházející víkend. Od pondělí se budou řídit už jen trhem. I kvůli tomu nejspíš pohonné hmoty na začátku týdne zdraží.
5: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že rezort bude i nadále monitorovat ceny paliv a marže čerpacích stanic.
6: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
5: Od pondělí zdraží hlavně nafta, protože výše spotřební daně se vrací na původních 9 korun a 95 haléřů. Ceny paliv v Evropě jsou teď navíc podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů jako v polovině května.
2: Před dvěma měsíci se nafta prodávala za 41 a benzín za 42 kus.
5: Paliva zdražují i v poslední době. Podle společnosti CCS se průměrná cena benzínu za uplynulý týden zvýšila o 84 haléřů a nafty skoro o 2 koruny. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Evropská komise představí změny v systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
7: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: V pákistánském pohoří Karakorám zemřel 46-letý český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s dalšími dvěma členy expedice se pokoušel o výstup na horu Bir Chedi 2. Informaci Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé.
3: S lítostí můžeme potvrdit úmrtí českého horolezce v Pákistánu. Naši diplomaté na velvyslanectví v Islamabadu se případu věnují a jsou v kontaktu s policií a cestovní kanceláří.
1: Bánský se spolu s kolegy do pákistánských hor vydával opakovaně. Před 2 lety tam trojice horolezců jako první vystoupala na nejvyšší nezdolanou horu světa Muchu Kish.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
1: Americký prezident Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu obvinil Čínu ze zásahu do amerických voleb v roce 2020. Odtajněné dokumenty, kterými argumentoval, to ale nepotvrzují. Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb odmítla.
9: Tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China.
10: Čína podle amerického prezidenta ukradla nebo odkoupila osobní údaje desítek milionů voličů v 18 státech. Jako důkaz nechal zveřejnit stovky stran odtajněných zpravodajských dokumentů. Podle amerických médií ale právě tyto dokumenty jeho slova v klíčových bodech vyvracejí. Závěr, že by cizí země změnily výsledky voleb, v nich chybí. Trump projev využil k tlaku na schválení zákona, který má zpřísnit pravidla hlasování ještě před listopadovými volbami do kongresu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Jeho projev v hlavním vysílacím čase nepřenášely například stanice NBC a ABC. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal parlament, aby do čela ministerstva obrany potvrdil Jevhena Chmaru. Dosavadního šéfa ukrajinské tajné služby SBU dočasně pověřil vedením rezortu po odvolání vlády. Kvůli

0: Podle Klička by si měl ukrajinský prezident Fedorovův konec rozmyslet. Změnu vlády prý Zelenský dostatečně nevysvětlil. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho to ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoci případu Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starosti hlavně rezort zahraničí.
2: Tomio Okamura chce v Číně jednat hlavně o posílení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou a o zrušení vízové povinnosti Čechů mířících do země.
3: Jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která má víza do Číny, tou druhou zemí je Litva.
2: Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje na otázku lidských práv.
4: Tajvan dbá na ochranu lidských práv a v případě Číny to tak není. Tak třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
2: Do Číny se chystá i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Pravděpodobně příští rok. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť a hrozí i kroupy. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Velké teplo má být na Moravě, na Ostravsku a taky v Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. Horký den v kombinaci s bouřkami čeká taky návštěvníky festivalu Colors of Ostrava. Jeho třetí den slibuje opět nabitý program. V ostravském areálu je reportér František Kuča.
5: Už teď je plocha pod hlavním pódiem dost rozpálená. V Ostravě má být dnes kolem 32 stupňů. Meteorologové vydali žlutou výstrahu, tedy nízký stupeň nebezpečí před horkem a silnými bouřkami, které hrozí hlavně k večeru. Za půl hodiny začne speciální vysílání Radiožurnálu přímo z areálu. Dnešními hosty v Airstreamu budou mimo jiné Tap Tap, kteří také v 15.45 otevřou program na hlavním pódiu. Pak vystoupí britská zpěvačka Paris Paloma, libanonský trumpetista Ibrahim Maluf nebo legendární průkopník elektronického soulu Moby. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
6: Sport. Slovinský rozhodčí Slavko Vinčič dostal na starost nedělní finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem. Mezinárodní federace FIFA nominaci zveřejnila na sociálních sítích.
7: 46-letý Vinčič pískal například finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Dortmundem před 2 lety. V roce 2022 pak měl na starosti závěrečný souboj Evropské ligy mezi Frankfurtem a Rangers. Pro Vinčiče bude finále čtvrtým utkáním na letošním světovém šampionátu. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěl začne v neděli v 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
6: Asistovat budou Vinčičovi další Slovinci, Klančník a Kovačič. U videa bude Němec Dunkert. Sobotní zápas o bronz mezi Francií a Anglií odpíská Jesus Valenzuela z Venezuely.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D11 u Jaroměře a nehoda na D1 u Velkých Popovic. Dálnice D11 na výjezdu z Jaroměře ve směru na Hradec Králové je neprůjezdná. Na 110. kilometru vyprošťují kamion z příkopu, silný provoz a kolony, čekejte v Jaroměři, jede se dál po náhradní trase po souběžné 33. Kvůli ucpanému kruhovému objezdu vzniká fronta i na D11 na příjezdu do Jaroměře. Vyplatí se využít už první sjezd na kilometru 108. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice nehoda na 18. kilometru, strážka 4 aut v levém pruhu, náhle se brzdí za horizontem. A na D1 pak roztrhané kolony před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Osovou Vytýšku. Od kilometru 160 až na 196. pojedete i osobním autem přes hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je zataženo, odpoledne a večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vydatné, nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy 32 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
10: Na světovém šampionátu ve fotbale nás čekají už jenom poslední dva zápasy. Jak jste slyšeli, finále v neděli večer mezi Španělskem a Argentinou v podání hlavního sudího Kovačiče a samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. No a potom také zápas o třetí místo, ten se bude hrát o den dřív, tedy v sobotu od 23 hodin mezi Francií a Anglií. Oba tyto zápasy ještě dobře rozebereme, zhruba za hodinu začíná na Radiožurnálu Sport finále mistrovství světa. Velký speciál.
8: Radiožurnál Sport
11: a Vojtěch Šafář.

0: V neděli večer skončí největší mistrovství světa ve fotbale v historii. No a na Radiožurnálu Sport vám tento týden nabízíme seriál, ve kterém se věnujeme novinkám na letošním turnaji. Už jste slyšeli například o rozšíření na 48 týmů, o červených kartách za zakrytá ústa anebo o čipu v balónu. Dnes se ještě zaměříme na rozhodčí, tedy přesněji řečeno na mikrofony, do kterých sudí na turnaji oznamovali své verdikty divákům po každé kontrole videa.
1: Na mikrofony a oznamování verdiktu pro celý stadion jsou zvyklí třeba fanoušci amerického fotbalu v NFL či hokeje v NHL a tento způsob komunikace funguje například i na rugbyových šampionátech. Ve fotbale, zejména tom evropském, je to stále novinka. Sudí sice měli mikrofony už na loňském mistrovství světa klubů ve Spojených státech a používají ho i v tamní lize MLS, ale na světovém šampionátu národních týmů se objevili letos vůbec poprvé.
2: Embolo dohrál, dostává žlutou kartu za simulování.
1: Vedle mikrofonu mají na sobě rozhodčí i kamery. Záběry z nich se používají v televizních přenosech, ale i během utkání přímo na stadionu na velkoplošných obrazovkách. Technologický posun popisoval pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA ještě před letošním šampionátem Johannes Holzmiller, který je ředitelem inovací FIFA.
3: Zkouška používání mikrofonu a kamer na mistrovství světa klubů byla úspěšná. Rozhodně budeme tuhle cestu prosazovat dál. Chceme se posouvat a nabízet fanouškům co nejlepší pohled na hru.
1: Už víc než měsíc vysíláme živě utkání světového šampionátu na Radiožurnálu Sport a tak jste letos mohli díky mikrofonům rozhodčích slyšet i třeba trochu kostrbatý verdikt brazilského sudího Sampaia a to hned v úvodním utkání turnaje mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou.
4: Pokud oplýváte angličtinou, byť brazilský sudí Sampaio ji nemá asi úplně dokonalou, trochu se zadrhl s tím verdiktem, ale myslím, že dvě jasná slova jste poznali, red card. Červená karta.
1: I kvůli takovému momentu se pak nepsalo na zahraničních webech BBC Sport, The Athletic, The Sun a dalších jen o hře jako takové, ale i projevu sudích. Kristián Šveda, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Letošními mistry světa ve fotbale se alespoň podle bookmakerů stanou Španělé a favority utkání o třetí místo jsou zase Francouzi. Jak to vidí fotbaloví experti, to uslyšíte po 13. hodině na Radiožurnálu Sport. V ten čas totiž začíná speciál k finále světového šampionátu. Scénář ještě dobrušuje Lukáš Michalík, ten už je teď ve studiu. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak na co se posluchači mohou těšit, nebo spíše na koho?
1: Bude to určitě výživné, po celou hodinu bude připojený náš fotbalový expert, bývalý reprezentant, hlavní tvář naší fotbalové talkshow Desítka, Pavel Horvát. A pak máme v plánu protočit dva experty po půl hodině. Na začátku tedy by měl být Libor Kozák, což je někdejší reprezentační útočník, mimo jiné nejlepší střelec Evropské ligy ze sezony 2012-2013, bývalý kanonýr, který bude moci mluvit třeba o Lionelu Scalonim, což je dnes jeden z nejúspěšnějších trenérů posledních let. Přihlédneme-li k tomu, že po druhé v řadě dovedl argentinské fotbalisty do finále mistrovství světa. Kozák totiž v minulosti se Scalonim hrál za Lazio, takže ho z kabiny určitě dobře zná. No a po půle se k nám připojí Tomáš Vaclík na místo Libora Kozáka, tedy bývalá reprezentační golmanská jednička, brankář, který toho má hodně za sebou. Samozřejmě se nám hodí to, že strávil tři sezony v Sevě, kde, respektive za kterou několikrát nastoupil proti Lionelu Messim, Lionelu Messimu, tak to asi lépe řečeno, což je samo o sobě obrovská zkušenost a on těch hráčů z toho španělského národního týmu zná víc. Několikrát chytal proti Oyarzabalovi, tedy aktuálnímu hlavnímu hrotovému útočníkovi, takže se určitě bude o čem bavit.
0: Speciál Radiožurnálu Sport k finále mistrovství světa začíná po 13. hodině. Určitě se ale také tematicky minimálně dotkneme toho zápasu o třetí místo mezi Francií a Španělskem, i když jde o dva týmy, které jsou smutné a spíše... Francie a Anglii. A jsou to týmy, které jsou smutné a spíš to berou jako nepříjemnou povinnost?
1: No, jsem na to zvědavý, mám tam pár takových dotazů, samozřejmě to zklamání bude extrémní, bude mě zajímat názory expertů, jestli si třeba myslí, že trenéři protočí nějakým způsobem sestavy, samozřejmě takový Francouz Mbappé bude mít zvýšenou motivaci tím, že stále bojuje o zlatou kopačku na dálku tedy s Lionelem Messim pro nejlepšího střelce šampionátu. No a pokusíme se i využít toho, že jak Libor Kozák, tak Tomáš Vaclík mají zkušenosti s anglickým fotbalem, hlavně tedy Libor Kozák, který nastupoval i v Premier League za Aston Villu, tak jestli třeba má nějaké ohlasy na to, jak koušou tu semifinálovou porážku v Anglii, která se zrodila poté, co Argentinci v závěru zápasu tedy otočili skóre.
0: To byl Lukáš Michalík, se kterým se uslyšíme po 13. hodině ve speciálu. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

Ve Vídni se dnes losovaly evropské poháry házenkářů a tak víme, že Karviná se ve skupině F na podzim Evropské ligy utká s Benficou Lisabon, taky se španělskou Torre La Vega a dánským týmem Holstebros. První dva zápasy jsou na programu koncem září, poslední na začátku prosince, no a do vyřazovacích bojů postoupí dva nejlepší týmy ze skupiny.

0: Radiožurnál je 12:30. A vysíláme zprávy. V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly kolem 100 tisíc propuštěných. Šéf společnosti se během srpna setká s pracovníky mimo jiné v závodech Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné zavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto. Praha musí znovu posoudit nabídky podané do tendru na centrum Nová Palmovka, které chce přestavět na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program. Rozhodl o tom pravomocně předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Případem se zabýval na návrh společnosti POR, kterou hlavní město z tendru vyloučilo. Praha argumentovala tím, že firma údajně neprokázala kvalifikace členů odborného týmu. Podle posouzení úřadu byl ale tento závěr nepodložený a rozhodnutí proto zrušil. Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Pražští hygienici vyhlásili zákaz koupání v nádrži Džbán v Praze 6. Přemnožily se tam sinice a vodní květ. Vyplývá to z výsledků kontrol na webu pražské hygieny. Sinice naměřili hygienici taky v Šeberáku, ale v nižší míře. Koupání by se tam měli vyhnout citliví lidé, alergici anebo děti. Sport. Házenkáři Karviná se ve skupině Evropské ligy utkají s Benficou Lisabon, španělskou Torrella Vegou a dánským Holpsterem. První zápasy jsou na programu koncem září, poslední na začátku prosince. Do vyřazovacích bojů postoupí dva nejlepší týmy tabulky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D11 u Jaroměře a nehoda na D1 u Všechrom. Dálnice D11 na výjezdu z Jaroměře směrem na Hradec Králové je neprůjezdná na začátku úseku. Na kilometru 110 vyprošťují kamion z příkopu, náhradní trasa je možná přes Jaroměř a dál po 33. Policisté odklání dopravu na kruhovém objezdu a ten je tak hodně ucpaný. Kvůli tomu kolona na D11 na příjezdu do Jaroměře od kilometru 111 jede velmi pomalu a vyplatí se tak sjíždět prvním sjezdem na Jaroměř. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Popovice zasahují u nehody na 18. kilometrů srážka 4 aut na místě hasiči, projíždí se pouze jedním pruhem ze 3. Zdržení v koloně přes půl hodiny už od kilometru 11,5. Trojka je ucpaná ve směru z Prahy na Tábor, na průjezdu Benešovém od Mrače zdržení 30 minut. Teď jde jednička z Prahy směrem do Brna. Popojíždět budete od sjezdu na Velkou Bíteš z kilometru 162 osobním autem skoro hodinu, kamionem i déle až do omezení k Bratislavě. A na D35 se na příjezdu do Hořic směrem z Hradce Králové se tvoří kolona před kruhovým objezdem, tam stojí kamion s defektem, naberete asi 35 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne a večere dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty většinou 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Běžkyně Kylie Hodgkinsová bude zítra znovu útočit na letitý světový rekord Jarmiry Kratochvílové v běhu na 800 metrů. Běžecká hvězda poběží půlku na meetingu Diamantové ligy v Londýně. O zápis do historie se tam pokusí taky její krajan Josh Kerr. Ten ohlásil útok na světový rekord na dvojnásobné trati, tedy na jednu míli. 11. zastávka letošního ročníku Diamantové ligy v Londýně bude bez české účasti, ale stejně o výsledcích uslyšíte na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnálu Sport teď budeme vzpomínat. Přesně před 50 lety začaly letní olympijské hry v kanadském Montrealu. Československo na nich vybojovalo celkem 8 medailí a 2 z toho zlaté. O ty se postarali dráhový cyklista Anton Tkáč a sportovní střelec Josef Panáček.
1: Premier et champion olympique Josef Panáček. Čekoslovakia.
2: Pro tu rodinu to byla obrovská radost a obrovská sláva a myslím si, že je to takový krásný příběh člověka, který opravdu vyšel z velice jakoby skromných poměrů a tím, jak byl pilný, jak byl houževnatý a jak byl poctivý a samozřejmě tím talentem, tak mohl dosáhnout něčeho takového.
3: Vzpomínala na svého strýce neteř Josefa Panáčka Jana Hájková a to v dubnu při otevření výstavy ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti právě na počest olympijského vítěze z Montrealu.
2: Pamatuju si ten moment, kdy se vrátil z té olympiády. Já jsem byla dítě, které ještě nechodilo ani do školky. Byla jsem tehdy u babičky a babička byla se mnou na dvoře a najednou se tam objevil strýc a bylo takové obrovské ticho. Ale potom oni se jenom objali a jako byl to takový dojemný moment.
3: Pokračuje Jana Hájková. Josef Panáček se přitom v závodní střelbě začal věnovat až ve 30 letech. Ještě v mládežnickém věku byl předtím třeba dorosteneckým mistrem republiky ve vrhu koulí, pak ale u myslivce ze Slovácka zvítězila broková střelba.
4: Já osobně bych velice rád, aby ta moje zlatá olympijská medaile trochu také vyprovokovala ty mladé, aby se snažili přestřílat olympijského vítěze. No a když bude samozřejmě ten základ, tak budou aj úspěchy.
3: Říkal v roce 1976 vítěz skýtu na hrách v Kanadě Josef Panáček. Ani druhý československý šampion z Montrealu neměl hned od dětství nakročeno k profesionálnímu sportu. Anton Tkáč se k cyklistice dostal trochu netradičním způsobem.
5: Na ulici jsem jednoho dňa teda viděl opreté kolo a vrtalo mi to hlavou, teda ako se na tom teda asi jazdí. Priatelia mi pri tomto pomohli nějak nasadnout na to kolo, ovšem teda obdivuhodně rýchlo som odjel z toho miesta, len horšie to bolo s tým zastavovaním. Keď som nevedel teda skutočne ako zastaviť, tak som si vybral teda kríky, boli teda podstatne mekšie ako ten betón a teda hodil som to takého hlavana do tých kríkov.
3: Tkáče tak při prvním seznámení s kolem zachránil zelený porost u silnice, ale svou dravost a výbušnost později využil v dráhovém sprintu. Montrealu překvapivě porazil ve finále Francouze Morelona a překazil mu tak zlatý olympijský hattrick. Hvězdou her v Kanadě se v roce 1976 stala teprve 14-letá Naďa Komanečiová. Rumunská reprezentantka ovládla víceboj a závody na bradlech a kladině a jako první gymnastka na olympiádě dostala absolutní známku 10 bodů. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: V okolí Stupna a Břas na Rokycansku se o víkendu uskuteční mistrovství republiky v cross country horských kol. Mezi muži chce rekordní osmý titul v neděli vybojovat Ondřej Cink. Mezi ženami zase obhajuje zlato Adéla Holubová. Reportér Vladislav Janouškovec pozval před národním šampionátem k mikrofonu Radiožurnálu Sport její největší vyzivatelku a vloni stříbrnou v elitě a obhajkyni titulu v kategorii do 23 let Simonu Spěšnou. Pro plzeňskou bajkerku půjde o závod prakticky na domácí trati.
1: Je to super, že to je doma. Taťka tam strávil nějaký čas s jeho týmem, takže doufám, že mi ukáže při rozjetí nějaký super stopy a samozřejmě se těším na to, že tam budu mít celou rodinu, přátelé a myslím si, že to bude určitě krásný víkend.
2: Na Stupnu máte docela dobré vzpomínky. 2022 se psal rok, když jste tam získala český juniorský titul. Vzpomenete si ještě na tenhle závod?
1: Určitě vím o něm, byl to poměrně překvapivý závod, zase jsem před tím mistrákem měla volno, protože se věci nevyvíjely tak, jak by se měly. Letos to bude takový, dalo by se říct, že první mistrák, který vypadá, že bych to mohla mít pod kontrolou a nemusela bych týden předtím odpočívat, takže se na to těším, že ta příprava vyšla poměrně dobře a uvidíme, jak to půjde v neděli.
2: Vy si ale moc neodpočinete, nebo jste si moc neodpočala před tím mistrovským závodem, protože máte za sebou celou řadu světových pohárů a dalších závodů v zahraničí a tam se vám poměrně dařilo umístění ve druhé desítce v těch závodech delších cross country, tak i tohle vám dodává optimismu před mistrovstvím republiky, tyhle výsledky?
1: Myslím si, že letos podávám poměrně stabilní výsledky, s tím jsem vlastně bojovala ty předešlý roky, takže to je určitě pozitivní a hlavně se na to těším a zatím mě to stále baví, tuhle sezonu.
2: Ten závod mistrovství České republiky je vlastně postavený tak, že společně startují ženy elitní kategorie i té vaší kategorie do 23 let, tak pomýšlíte na ten celkový triumf, na to, že sesadíte loňskou mistryni České republiky Adélu Holubovou?
1: Asi spíš přemýšlím nad tím celkovým vítězstvím. Mám dvě stříbrné medaile už dva roky po sobě, takže ta zlatá by byla samozřejmě hezká. Asi důležitý je samozřejmě vyhrát tu U23 kategorii, ale spousta těch závodů už je spojených a vzhledem k tomu, že i příští rok přestupuji už do elitní kategorie, tak bych samozřejmě ráda ten závod jela s hlavou a pomýšlením na to vyhrát tu celkovou kategorii, tedy ženy elita.
2: Mistrovská trať, která se nachází mezi obcemi Stupno, Břasy, Fareál, Ultramarinka, bude asi hodně technicky náročná. Máte ráda tyhle ty výzvy, kdy se musíte soustředit na každý metr?
1: Technická určitě bude, myslím si, že spíš bude víc náročnější to množství těch krátkých kopců, kteří jsou situovaní hned za sebou a bude to zhruba 10x 15 až 20 vteřin nástup na max a mezi tím si moc neodpočnete, což já úplně tyhle tratě, kde se jede, řekla bych tak furt šrot celou dobu, nemusím, ale to Stupno je hezký, protože je proložený technickýma pasážima dolů a letos se cítím silnější v těch kratších stoupáních, takže si myslím, že tohle by mi mohlo hrát do karet. Další otázkou je, jak dlouhej ten závod bude. To Stupno je známý poměrně dlouhejma závodama. Bude to chtít si asi dobře rozvrhnout síly a jezdit to spíš zepředu. Počítám s tím, že se vytvoří taková menší skupinka a nějaká taková taktika, by se tomu dalo říct, je, že bych to chtěla jezdit víc zepředu a pak uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
2: Zve na republikový šampionát v cross country horských kol do Stupna, Břas a okolí jedna z favoritek závodu žen, Simona Spěšná. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

Házenkáři Karviné se ve skupině F Evropské ligy utkají s Benficou Lisabon, se španělskou Torrella Vegou a s dánským Holstebro. O tom rozhodl dnešní los ve Vídni. Český vicemistr byl před tím losováním v rakouské metropoli pro 32 mužstev nasazený do druhého koše. Nejtěžším soupeřem v té skupině bude Benfica Lisabon. Právě ta byla nasazená v nejvyšším výkonnostním koši, no a skončila na třetím místě v domácí portugalské lize. A musíme připomenout, že před 4 lety Benfica druhou nejvyšší evropskou pohárovou soutěž dokonce vyhrála. Torrella Vega i Holstebro v předchozí sezóně obsadili v domácí soutěži 5. místo. Dánský celek ten už má nějaké zkušenosti s českými týmy před 7 lety ve třetím předkole Evropské ligy. Vyřadil Plzeň. Připomeňme ještě jednou, že do vyřazovacích bojů postoupí 2 nejlepší týmy a první zápasy Karviná rozehraje v Evropské lize na konci září. Some

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stými Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřep prostě 105 kg, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
5: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy s Kateřinou Couserysovou. Zájem o hypotéky se v červnu mírně snížil. Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Fotbalisty olomoucké Sigmy čeká generálka na novou sezónu šance ligy. Pohromadné nehodě je dlouhá kolona na dálnici D1 za Prahou směr Brno u Všechrom a bude oblačnost deštěm a bouřkami, teploty do 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 630,5 miliardy korun. To je o 4% méně než květnu, ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale zároveň výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 660 miliard korun více než loni. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela tak červnové statistiky neukazují žádný propad hypotečního trhu.
6: Jde spíše o návrat k běžnějším úrovním po mimořádně silném jaru, kdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli přísnější regulaci centrální banky pro investiční hypotéky a také kvůli vyšším tržním úrokovým sazbám.
5: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být volnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes Evropská komise představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy.
7: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Ribeiroová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: ODS Prahy 1 musí přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák. V opačném případě ho z kandidátky vyřadí regionální organizace strany. Oznámil to předseda ODS Martin Kupka. Dvořák podle předsednictva dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Politik řekl, že není z ničeho obviněný ani vyšetřovaný. Začátkem týdne odmítl Kupka výzvu, aby se kandidatury sám vzdal.
1: Sport.
8: Fotbalová Sigma Olomouc má před sebou poslední přípravný zápas před startem nového ročníku šance ligy. Generálku odehrají Hanáci od 15 hodin v Rakousku, vyzvou katarský tým Al Sadd. Příprava na soupeře nehraje takovou roli, ale jde spíš o ladění taktiky a sestavy na první ligové kolo, naznačuje trenér Pavel Hapal.
9: Hráčům dáme informace, ale nebudeme se na to soustředit, budeme se soustředit na svoji hru, kterou se budeme chtít prezentovat i v lize, to bude pro nás podstata. Máme široký kádr, já si myslím, že všichni kluci jsou nachystaní a připraveni na to skočit do prvního mistrovského utkání, takže nebudu určitě teďka určovat, že to bude základní sestava proti Jablonci, ale určitě spousta hráčů se tam objeví.
8: Dále budou z prvoligových klubů dnes ještě hrát brněnská zbrojovka proti slovenskému klubu Podbrezová. Liberecký Slovan se představí proti rakouskému týmu Sankt Pölten a pražští Bohemians vyzvou polský celek Zagłębie.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Brnem a taky za Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolonu od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru minimálně na 20 minut za sjezd na Velké Popovice na 18. kilometru po srážce 4 aut zabraný levý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov kolem 170. kilometru. Osobní auta v levém zastavují na 176. a do omezení u D2 se sunou až hodinu. Na D1 potom kolony obousměrně i za Brnem přes omezení u exitu Holubice směrem z Vyškova, tam navíc v zúžení na 210. blokuje pravý pruh porouchané auto, kolona před ním z 214. kilometru na 20 minut. Dálnice D11 za Jaroměří na začátku úseku směrem na Hradec a Prahu je na 110. kilometru uzavřená kvůli vyprošťování kamionů, jede se po silnici 33, tam je ucpaný kruhový objezd a tak se tvoří kolona na dálnici D11 taky na příjezdu do Jaroměře směrem z Hradce a Prahy ze 106. kilometru. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před Ořechem na 20. kilometru nehoda, kolona už před sjezdem na D5, je to až na půl hodiny, plus před okruhem fronta na D5 od Rudné ze 4. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Odpoledne a na večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty většinou 26 až 31 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24.

0: Pavel Horvát, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Naším hostem je ale i někdejší reprezentační útočník, hráč Lazia Řím nebo Aston Villa, nejlepší střelec Evropské ligy ze sezóny 2012-2013, Libor Kozák, dobrý den.
2: Dobrý den všem.
0: No a se mnou ve studiu sedí taky fotbalový reportér radiožurnálu Sport, ten na mistrovství světla sledoval dění kolem českého týmu, Lukáš Michalík, i ty vítej.
3: Díky moc, trochu závidím pánům přede mnou ty přívlastky, ale tak to je, každý máme svoji roli, hezký den.
4: Speciál radiožurnálu Sport.
0: Pánové, začneme trošku odlehčeně, končí nejdelší mistrovství, které zatím nabídla historie fotbalu. Poprvé se ho zúčastnilo 48 zemí, nabídlo 102 zápasů, ještě dva přijdou. Tak začnu u Pavla Horváta. My, fotbaloví novináři, kteří se věnujeme mistrovství světa, my už jsme po ránu pomalu zombí. Nejsi teď přesycený fotbalu?
1: No, musím říct, že je to dlouhý, samozřejmě těch týmů bylo hodně. Snažil jsem se vidět co nejvíc zápasů, ale musím říct, že některý jsem opravdu jenom se kouknul na góly nebo to, co zajímavého se stalo, protože asi si myslím, že to fyzicky nešlo všechno zvládnout.
0: Jak to máte vy, Libore? Stíhal jste sledovat mistrovství světa?
2: Tady souhlasím s Pavlem, taky určitě jsem nestihl úplně všechno, samozřejmě i ty časy, které u nás byly v noci, tak samozřejmě šly stíhat hůř, takže těch zápasů bylo spousta, i když si myslím, že nakonec ukázalo, že i ty týmy, ty menší, které třeba neznáme, jsou konkurenceschopné, takže na jednu stranu v tomhle vidím pozitivu, ale opravdu stihnout všechno nešlo.
3: Na to jsem chtěl navázat, že skutečně je to hodně dlouhé, když vezmu v potaz tu svoji zkušenost, že jsem do Spojených států vyrazil už 30. května a teď už to budou 4 týdny, co jsem doma a stále se hraje, tak mi to přijde až neuvěřitelné. Navážu na Libora, mě taky zaujala velmi ta menší družstva z těch menších zemí, která mnohdy, nebo ty země mnohdy předváděly velmi dobré výkony, ať už Haiti, Panama, nebo samozřejmě Curaçao, Kapverdské ostrovy, bohužel z mého pohledu i lepší než český tým, ale já na to navážu dalším dotazem. Zeptám se Pavla, byť ještě tedy do konce turnaje dva zápasy, včetně toho nejdůležitějšího zbývají, co tě nejvíc zaujalo na tom aktuálním mistrovství, co si třeba budeš pamatovat?
1: No, já si budu pamatovat, byť si myslím, že v Evropě jsou krásný stadiony, tak vím, že jsem jako měl možnost jet do Ameriky se podívat, do Mexika, ale nevyužil jsem to a teď toho trošku lituju, protože ty staďáky víceméně nebo v podstatě haly v Americe mě velmi zaujaly a chtěl bych vlastně navnímat to, jaký tam je jako zvuk, jaká tam je akustika, jak ty hráči se tam cítí, protože samozřejmě my jsme vyrostli v generaci, kdy jsme byli zvyklí hrát opravdu na otevřených staďákách. Já jsem měl to štěstí, že v Kobe v Japonsku, když jsem hrál, tak už tam ta zatahovací střecha byla, ale vlastně jsme tam hráli jenom dvakrát, když to bylo zavřený. Takže pro mě to bylo trošku jiný a trošku mi mrzí opravdu, že jsem na těch staďákách nemohl být a zaujalo mě to vlastně ta technika, technologie, které tam jsou k dispozici pro ty fanoušky. To si myslím, že předčilo pro mě zatím ten fotbal, protože ten fotbal jsem nějak očekával.
0: Co na to říká Libor Kozák? Taky musíme zmínit, že fanoušci mají teď obrovský servis v tom, že poté, co zasáhne video rozhodčí, tak hlavní sudí musí do mikrofonu vysvětlit to, co šlo, což je rozhodně jedna z věcí, která také bude určitě nahlížena i v budoucnu zpátky jako pozitivní.
2: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že i ty pravidla, jak vlastně rozhodčí, které musí vysvětlit, tak i pravidla po těch autech nebo po odkopech, kdy vlastně je tam omezený čas, si myslím, že se ukázaly jako pozitivní a opravdu tu hru celkově zrychlilo, takže na to si myslím, že se určitě naváže. A když já navážu na Pavla, tak přesně ty stadiony, taky to je jedna věc, která opravdu v tom hlavně teda Američané jsou opravdu mílemi daleko a i s klukama, co jsem se bavil, co tam byli, přímo i s klukama z repre, tak vlastně i oni říkali někteří, kteří hráli na obrovských stadionech v Evropě, že to, co zažili tam, bylo ještě něco navíc, takže opravdu ty stadiony, to pro nás jako Evropu takovej může být i příklad v něčem a jinak potom samozřejmě ty fotbalové věci, ty fotbalové příběhy, ty si budeme pamatovat, ať už to je Messi nebo přesně příběh Kapverd, takže těch příběhů vždycky to mistrovství píše hodně a jak jste se vlastně i bavili, jestli vlastně jsme přesycení, tak já osobně ne, protože spíš nedokážu představit, co bez toho mistrovství budu dělat, protože opravdu člověk se tak trošku spohronil v tom, že každý den má na výběr 3-4 fotbalů.

0: Bali a bylo to fajn a tak teď jdeme do toho finále, no.
1: Já jenom navážu ještě na téma a stadiony, přidám osobní zkušenost, to byl asi možná největší zážitek pro mě na mistrovství světa, protože už jsme zmínili, že ty české výkony nebyly takové, ale na stadiony jsme měli skutečně štěstí, v Guadalajare hodně zajímavý stánek, byla to v podstatě taková useknutá sopka, která byla posezaná v trávě. Když jsme se bavili o těch moderních, tak Atlanta, to je skutečně hypermoderní stánek. Já ještě den před zápasem, když jsem si zařizoval nějaké věci, které byly potřeba k zápasu, jsem tam byl, já nevím, 4 hodiny předtím, než tam mohli všichni, a vlastně snažil jsem se najít místnost, kde si vyzvednu nějaké věci potřebné k tomu zápasu, a s tím člověkem, který se mě tam měl ujmout, tak jsem se nenašel. Zkrátka jsem tam hodinu bloudil, nešlo to absolutně najít, sídlili někde v podzemí, takže si pro mě ten člověk musel dojít. To bylo poměrně zajímavé. No a Aztécký stadion, neuvěřitelná stavba, legendární, 2000 metrů nad zemí, ještě víc, respektive nad mořem, leží ten stadion, má kolem sebe tu auru, samozřejmě božská ruka Diego Maradony, takže ty stadiony, to bylo něco neuvěřitelného.
2: To říká Lukáš Michalík ve speciálu Radiožurnálu Sport k mistrovství světa.
3: Speciál Radiožurnálu Sport.
2: Našimi hosty jsou ale také Pavel Horvát a Libor Kozák. Do konce turnaje zbývají už jen 2 zápasy. Zápas o 3. místo, Francie, Anglie, potom finále Argentina, Španělsko. Já začnu, Libora, je to tak, že mezi tu top 4 se dostaly ty zasloužené 4 týmy?
0: Asi ano, určitě. I těma výkonama, tím fotbalem, jakým vlastně hrajou, nebo hrali i v té skupině a potom následně v té baráži nebo v tom playoff, tak vlastně řekněme, že my fotbaloví fanoušci jsme rádi, protože tam je opravdu to nejsilnější, co asi se na mistrovství předvedlo, a to si myslím teďka ukázali i ty semifinále, takže a vlastně i ty ukázali vlastně, že vždycky z těch semifinálových soubojů vlastně do toho finále postoupili ty týmy, které prostě měli v tom zápase navrch.
2: Co říká Pavel Horvát, nechyběl mu někdo v semifinále?
4: No, chybělo mi Česko samozřejmě, byl bych rád, kdybychom se takhle daleko dostali, ale logicky ta sportovní forma prostě nebyla dobrá a my jsme tam nebyli, takže jsem tak nějak jako vždycky hledal někoho, komu bych chtěl fandit, i když jsem nestranný žurnalista samozřejmě, ale ty příběhy, jak říkal Libor předtím, tam ty příběhy prostě jsou pronutý celým tím mistrovstvím a od Messiho, který asi všichni vnímají, počínaje po takový ty, řekl bych, teď se neurazí nikdo, štěky Merina, který poslal 2 gólama prostě Španěli až skoro do finále, tak prostě to jsou příběhy, který budeme vnímat a zase rozebírat ty následující, troufnu si říct, i roky, protože se jich tam stalo tolik, že to v podstatě nejde navnímat takhle za takovou chvilku, no.
1: Navážu na Pavla, pro mě ten aktuálně nejsilnější příběh je ten kolem Lionela Messiho, tak se pojďme trochu pověnovat Argentincům. Měl jsem možnost komentovat to semifinálové utkání Anglie, Argentina, které v prvním poločase toho moc nenabídlo, ale ten závěr byl neskutečný, kdy Argentinci i zásluhou 2 asistencí Lionela Messiho otočili zápas a zvítězili. Tak se zeptám, Libora, stručná otázka, zvládli by to podle vás Argentinci bez Lionela Messiho?
0: nezvládli, můj názor, nezvládli, prostě to, co předvádí on v jeho věku vlastně od prvního utkání na to mistrovství, je prostě neuvěřitelný, jaký má efekt on na tým, a vlastně ale i tým na jeho, tým na něj, prostě jak jsou schopni vlastně pracovat kolem něho. A to celý, jak to vlastně dali dokupy, ale to není za poslední rok nebo 4, ale vlastně od té doby, kdy tam přišel Scaloni, který mimochodem pro mě to má osobní váhu, Argentina, protože jsem se Scalonim ještě hrál v Láciu 3 roky, takže měl jsem s ním krásný vztah, takže od té doby sleduju tu jeho kariéru trenérskou, a když usedl potom tak trochu nenápadně na tu lavičku Argentiny, tak jsem byl hodně zvědavý, co vlastně s tím dokáže udělat, jo, po Maradonovi a takhle, takže to a to, co předvádí, to, co vlastně, s jaký úspěchy dovedl a teďka je před dalším obrovským úspěchem, to je pro mě něco, jsou to pro mě velké emoce, říkám, protože jsem mohl s ním sdílet tu kabinu a on teďka dokázal dát tým okolo Messiho takhle dokupy na takový úrovni, že hrajou takovej fotbal a hlavně emočně a tím prostě jde na nich vidět, jak prostě to chcou to, když se člověk vidí jenom na tom chování na hřišti a celkově, tak jde prostě vidět, jak oni pro ně prostě to znamená všechno, ten zápas, ten moment, takže to se mi na nich strašně líbí a když se vrátím k tomu Messimu, říkám, to je kapitola sama pro sebe a jde vidět, že s tím týmem i s tím Scaloním mají prostě neskutečný až rodinný vztah.
1: To říká Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport. Podržím se ještě vašeho vztahu se s bývalým spoluhráčem Lionelem Scaloním, trenérem Argentinců, máme to pochopitelně v poznámkách, tak pojďte trochu rozebrat ten váš vztah. Měli jste v kabině skutečně k sobě blízko, máte na ně nějaké osobní vzpomínky a viděl jste v něm třeba ten potenciál, že by mohl být dobrým trenérem?
0: On už tehdy vlastně byl v Láciu, řekněme, že dohrával kariéru, takže už třeba nebyl tolik na hřišti, ale právě co se týká kabiny, tak měl obrovský slovo. Byl to jeden z těch lídrů, když tam byly další Klose a takový, tak on byl jeden z těch lídrů a hlavně my jsme měli v kabině spoustu Jihoameričanů, Argentinců, Brazilců, Uruguajců a mu byl takový jejich šéf, řekněme, a hlavně největší vzpomínka na něj, to byl věčný vtipálek. To byl opravdu věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor. Různé narážky, takže ten náš tak byl hodně, já jsem byl mladý kluk, on byl, říkám, byl ten starší, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém, protože potom, když jsem vlastně začal dávat góly, nebo jsem víc nakoukával i v té Evropě, tak vlastně on byl ten, který vždycky cítil jsem od něj tu podporu, takže my jsme se ještě dlouho, když jsem nešel z Lácia, jsme si i psali a ten vztah s ním držel. Ještě někdy před Katarem jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něho nějak lehce dostat, číslo už nefungovalo, už to bylo těžké, takže od té doby už vlastně to, ale říkám, pro mě to zůstává, vím, že kdybychom se potkali, že prostě, že by to bylo fajn jako tehdy, prostě říkám, celkově ta kabina tehdy byla super a říkám, on byl jeden z těch lídrů, takže je to se týká ho, jako jak si ho pamatuju a to, jestli jsem ho čekal jako takového trenéra, přiznám se, že ne, říkám, i když tehdy už ten fotbal viděl a byl v té kabině, jaký byl, tak pro mě vlastně, říkám, jak potom šel do té Argentiny, tak vlastně neměl za sebou velké zkušenosti, jo, opravdu tam byl i trošku dosazený, řekl bych překvapivě, a vlastně on tak nenápadně a hlavně tím, jaký je člověk a věřím tomu a tam je ta jeho síla, to, že dokázal dát tu kabinu a ty kluky takhle dohromady na té úrovni té repre, kde prostě ty kluci nevidí každý den, ale prostě jednou za čas, tak on dokázal prostě to a hlavně navázal skvělý vztah s Messim, tam jde vidět, tak kdyby byli bráchové a to je prostě něco, co prostě Leo umí, takže věřím, že on to postavil na tom a potom ty fotbalové taktické věci jdou jako kdyby zatím, jo. Ale pro mě tohle je alfa omega, že on udělal z toho týmu rodinu.
2: Na Lionela Scaloniho vzpomíná Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport a Pavel Horvát by rád reagoval.
4: No já, mě to zajímá ještě takhle z toho důvodu, že vlastně vidíme, že on drží absolutní poker face a mně to přijde prostě takový podivný vůči tomu, jak jsem ho viděl taky hrát, jak si ho vybavuju já jako hráče. A viděl jsem ale zase na druhou stranu i záběry ze šatny a tak mě zajímá, Libore, jestli on opravdu v šatně dokázal říct i nepříjemné věci a jak se choval, když to bylo nepříjemné.
0: Jo, přesně, Pavel, jak říkáš, no, i vlastně já jsem mluvil o tom humoru, ale přesně nedodal jsem to, že když ale situace si to vyžadovala, nebo prostě bylo potřeba pevný ruky, tak on byl přesně ten jeden, který se prostě nechal dát slyšet, přesně který, když se něco řeklo a už to mohlo být vážný, tak to byl on a ti kluci za ním šli a nebyli to vlastně jenom kluci, bylo to celkově i to vedení, který vlastně byl i často takovej prostředník k těm nejvyšším patrům, protože uměl s těma lidma a vždycky bojoval za tu kabinu a proto si myslím, že ta kabina ho takhle vždycky brala A teďka, jak říkáš, přesně ten poker face, jak teďka i u toho gólu, jak to má, to je přesně, protože když hrával nebo na tréninku, tak vlastně ty jeho emoce dával pořád najevo, jo, to nebyl nikdy poker face, to bylo čistě často vlastně prostě jak Jihoameričani, že jo, rukama vším, ale David se naučil tu dobu samozřejmě se naučit, jak to říct, naučit ten poker face mít, nebo prostě ty emoce schovat dovnitř, nechat to na těch klucích, a prostě i tohle může být na z věcí, že prostě chce, ať ta pozornost je zaměřena na ty kluky a ať oni si to užívají, ale já věřím tomu, až to i vidí na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martinéze a brečí ještě 15 minut, takže v tomhletom se samozřejmě on, neříkám změní, ale je to věc, která se prostě už na takové úrovni a ty sledovanosti, jaké on má, se takhle chová nebo se takhle naučil.
1: To říká Libor Kozák o svém bývalém spoluhráči a dnes trenérovi argentinské reprezentace Lionelu Scaloni. Já se toto tématu ještě podržím a zeptám se Pavla Horváta, co by trenéra. Samozřejmě v argentinském nároďáku se pochopitelně všechno točí hlavně kolem Lionela Messiho. Tak jak podle tebe je složité pro trenéra takovou situaci ukočírovat, protože se musí podřídit tomu, že on není a nemůže být tou nejvýraznější postavou?
4: Tak já si myslím, že trenér by neměl být asi tou nejvýraznější postavou. Fanoušci ho můžou mít rádi, ale ty fanoušci chodí na ty hráče samozřejmě. Jo. Tam ty můžeš tam dělat psí kusy a řeknou si o tobě, že jsi blázen, ale hráči, kteří rozhodují ty zápasy, tak ty jsou pro ty fanoušky, myslím, podstatní a myslím si, že to i tak jako vidíme. Jo. A já si uvědomuju taky trenéry, který to v sobě drželi a v šatně byli schopní rozmátit všechny koše a rozházet všechny věci a být nepříjemný a myslím si, že to tak je správně, že samozřejmě jakákoliv ta úroveň tohle to nabízí a je to vysoká škola, to, co Scaloni předvádí. A ještě se teda vrátím k tomu Messimu. Já si normálně troufnu říct, možná, že mě z toho vyvedete, a mně fakt přijde, že je ještě lepší třeba, než byl před čtyřma těma rokama, když prostě hrál v Paříži a tak nějak, nechci, že se tam trápil, ale nebylo to asi úplně ideální angažmá. Jo, a myslím si, že prostě teďka je lepší ještě těma zkušenostma. Vím, že už byl zkušený v 18, ale teď, co nabral za těch x let, prostě tak teďka jsem schopný, nebo myslím si, že je schopný on to prostě prodávat v každý té vteřině toho zápasu i třeba gestem, radou vůči těm spoluhráčům.
1: Já na to navážu a přehodím to na Libora. Souhlasím s tebou, Pavle, teď jsem o tom potom semifinále přemýšlel, že bych ještě hrozně chtěl vidět Lionela Messiho v Evropě a jsem přesvědčený o tom, že on kdyby byl v dnešní Barceloně, tak po boku Jamala nebo Rafíni by byl schopný dávat v Lalize klidně 20 gólů za sezonu. Co myslíte, Libore?
0: Jo, to s váma souhlasím, opravdu ty jeho výkony, nedokážu si úplně vysvětlit, čím to může být, určitě, jak říkal Pavel, jsou to nějaké zkušenosti, je to i nějaký prostě už klid, vlastně už dosáhl všeho, co mohl a má před sebou další obrovský cíl, který je opravdu na dosah ruky a jde vidět, jak potom jako hladově jde, to mi jako nejvíc vlastně jako se mi líbí, že vlastně v tom věku, v tom, co všechno zažil, vypadá jak 18-letý prostě fanatik, který to chce dokázat a to je prostě úžasný a vlastně šlo vidět, teďka si vzpomenu na penaltu proti Egyptu, kde mě přišlo, vlastně víme, že jim třeba jako po ideální, mi opravdu přišlo, že je pod tlakem ve smyslu toho, jak moc to chce, jo, ale prostě on přesně tohle ten rozdíl, že jsem přesně nedal penaltu a potom vám udělá zápas a to je prostě v tomhle on jedinečnej a říkám, ten jeho hlad potom uspět v tom věku a potom všem je pro mě úplně, říkám, to něco neskutečného.
2: Ještě dáme slovo teď i Pavlu Horvátovi.
4: Já ještě jenom se vrátím, protože já opravdu to, co říkal Lukáš, tak já jsem o tom včera přemýšlel, že on by podle mě do té Barcelony se prostě měl vrátit. Jo. Já samozřejmě Barcelona má tam hráče, který určitě jsou fantastický, ale jako spojení Messi, Jamal, jednak komerčně musím říct a samozřejmě i fotbalově asi by to byla paráda a tam si myslím, že by museli přistavit ještě jedno patro.
2: To říká Pavel Horvát ve speciálu Radiožurnálu Sport k závěru fotbalového mistrovství světa.
3: Speciál Radiožurnálu Sport.
1: Já se musím přihlásit o slovo, protože jak to zmínil Pavel, tak jsem si představil tu fotografii, na které 40-letý Lamin Yamal ve vaně koupe 20-letého, respektive Lionel Messi ve vaně koupe 20-letého Lamina Yamala. Tak pojďme ke Španělům. Ti jsou teď trochu v nejistotě, protože poslední trénink vynechala největší hvězda, už zmiňovaný Lamin Yamal, kterého kamery zachytily na hřišti s masivní bandáží stahující levé stehno. V utkání s Anglií schytal nepříjemného koněra. Upřímně si myslím, že ta absence na tréninku byla jen preventivní a že se dá dokupy. Co si myslíte vy, Libore, to by si asi Lamin Yamal nenechal ujít takový zápas?
0: Určitě, určitě, poslední zápas, pokud to jen trošku půjde, tak si myslím, že se dá dokupy a spíš to bude preventivního rázu a strašně se těším, protože za mě opravdu se potkají dva týmy, které vlastně Argentina, která musela spoustu zápasů otáčet, má to těžký a vždycky to zvládla fotbalem a tou emoční stránkou. A potom Španěláci, kteří prostě za mě se tady hráli by osobně nejvíc, prostě co se týká čistě fotbalu a to, co předvádějí se spojením s tou dobrou obranou a to, jaký jsou, jak presujou, takže to bude hrozně, hrozně zajímavý zápas.
2: No, co se týče Španělska, tak úřadující evropští šampioni po tom úvodním senzačním zápase, kdy pouze remizovali s Kaperdami, potom všechny zápasy vyhráli, na tom turnaji dostali jenom jeden gól. Je to tím aktivním vysokým pressingem, jaká je v tom třeba role Paua Cubarsího? Co říkáš, Pavle Horváte?
4: No, určitě tam je nějaký drill, který trénujou. Myslím si, že i trenér Španělska se k tomu vyjadřoval. Já trošku se bojím toho. Vím, že prostě vidět, že i tyhle ty mužstva, které pro nás jsou ofenzivním pokladem a mají tam hráče, na který prostě všichni koukáme, tak i tyhle ty hráči prostě dobře brání. Viděli jsme Španěle, který samozřejmě hráli výborně, ale skvěle bránili a ubránili vlastně, troufu si říct, dopředu nejsilnější mužstvo nebo hráče, který měla Francie, nedali jim ani čuchnout. A já se zase trošku bojím, aby jsme se neuchylovali k tomu, že jako Španělé dobře bránějí a Argentinci dobře bránějí a my musíme nejdřív bránit a pak, aby nám zbyly chvíle těch tréninků taky na to útočení, aby jsme prostě měli ty kreativní hráče, aby ty kluci měli šanci vymýšlet něco dopředu, protože vidíme, že ty mužstva opravdu všechny zalezou a je to těžký se tam dostat a přesto ty góly padají, ale k tomu potřebujeme ty hráči, takže já trošku jako změním to téma a bojím se, aby jsme nesklouzli k tomu, že musíme taky bránit jenom dobře a dopředu nějak se něco stane, no. Je to takovej pelmel toho, těch dovedností těch hráčů na téhle úrovni. Oni opravdu jsou dokonalí jak dopředu, ale i dozadu, což asi úplně normální fanoušek nevnímá, ale tu hru, zase se vrátím k tomu Messimu, vidíme, jak on presuje, jak je schopný napadat, proto říkám, mně přijde, že je ještě lepší než prostě před 10 rokama třeba. No.
1: V souvislosti se Španělskem mě napadá jedna věc, ostatně jsme to měli možnost před lety vidět i v Barceloně, která často hrála třeba bez typického hrotového útočníka. Libore, vy jste typickou devítkou, která byla hodně nepříjemná ve vápně. Španělé dříve takového hráče také často měli, ať už Raul Morientes, Torres, Villa, Soldado, Llorente, těch hráčů bylo dost. Teď je jedničkou na hrotu útoku Španělů Mikel Oyarzabal, který už dal na šampionátu 5 gólů, ale je to trochu jiný typ hráče. Tak je to podle vás tou výchovou fotbalistů ve Španělsku, že se tam už třeba tolik neprosazují zabijáci do vápna, nebo je to celkově tím, kam se fotbal ubírá, velké nároky na techniku, pohyblivost a podobně?
0: Jo, souhlasím, nebo ta druhá varianta, je to prostě dneska ten fotbal, opravdu vnímám tím, jak jsem třeba to beru u sebe, začínal já v té pozici toho vysokého hroťáka, kdy vlastně takový typický devítky, vysoký, čistě jako do toho vápna prostě měl každý tým, jo. Vidíme, že když už ten útočník je vysoký, tak ale samozřejmě musí být rychlý, musí být dynamický, musí mít nějakou mezihru, jo. A třeba konkrétně u toho Oyarzabala je prostě neskutečný, i když se svojí výškou a postavou, i když bychom neřekli, tak třeba poslední zápas v Francii, tam byly 2-3 balony, které on dostal dlouhý, takový jako na prsa těžší, za ním upamekáno dvoumetrovej stoper, jo, a on si poradil. Takže ono to je o tom, jak říkal i Pavel, dneska ti hráči jsou na chystaní už tak, prostě jsou opravdu na takový úrovni, nebo dneska, i tím, jakou má jako fyzično, že takovej hráč 1,75 m, 1,80 prostě dokáže ten balon pokryt, má tu vnitřní sílu, má tu nebo takovou tu sílu, že se umí oplotit, jak se říká, jo, takže viděli jsme Argentina hrála proti Angličanům dvoumetrovým, když to přeženu, a prostě dokázali se prosadit s duchem, protože to je i o nějaký té vnitřní síle a toho timingu celkově, takže v tomhle nám ukazují už dlouhodobu Španělé, ale i další národy, že to není jenom čistě o té výšce nebo takhle, ale o té komplexní stránce.
2: To říká Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport k finále mistrovství světa. Libore, váš čas v našem speciálu se pomalu krátí, tak se zeptám, jak odhadujete, že dopadne to nedělní finále, ale bude se hrát samozřejmě ještě zápas o třetí místo. Zklamaná Anglie, zklamaná Francie, jak vidíte tenhle zápas?
0: No, oproti 4 rokům zpátky, kde vlastně bylo Maroko, Chorvatsko, kteří řekněme, to mohli brát jako úspěch, tak tady máme dva týmy, které budou brát jenom víceméně už jenom z nutnosti, když to přeženu. Takže opravdu těžko, ale budu věřit Francii. Potom se ukazovala celý turnaj.
2: No a do finále?
0: A finále, říkám, já to mám takový, samozřejmě přál bych to Leu Scalonovi, takže nějakým způsobem řeknu Argentina, ale prostě celý turnaj jsem i fandil prostě Španělsku, protože říkám, já jsem unešený z toho fotbalu, který hrajou a s celkovým pojetím, takže já asi neprohraju, nebo respektive mi nebude vadit ani jeden, ale přeju to víc Argentině.
2: To říká Libor Kozák, bývalý kanonýr, který byl hostem našeho speciálu Radiožurnálu Sport. Díky za váš čas.
0: Já děkuji za pozvání, nasledanou, ahoj.
3: Speciál Radiožurnálu Sport.
2: My teď s Lukášem Michalíkem a Pavlem Horvátem počkáme na dalšího vzácného hosta. Mezitím si ale ještě můžeme povídat o tom, co všechno nového přinesl letošní šampionát. Pravidla proti zdržování, oznamování verdiktu rozhodčích do mikrofonu, kamery na hlavách sudí, také pauzy na pití. Jak se ti, Pavle, ty novinky líbily v praxi? Nebo jestli se nelíbily třeba?
4: Líbily, já jsem spokojený, mě nevadí ani ty pauzy na to pití, když to bude ve všech zápasech, tak si myslím, že to je lepší, než kdyby někdo vymýšlel nějaké zranění, aby mohl hráčům říct, co chce změnit, myslím si, že je to pro všechny stejný. Nejvíce mi líbí počítání těch vteřin při autech a jsem rád, když ty rozhodčí to držej celý zápas a opravdu v tom tempu se hraje. Už samozřejmě vidíme, že některý hráči už než zvednou balón, tak jako se bojí, aby už se nepočítalo. Myslím si, že tady by to mělo být opravdu v gesci toho rozhodčího a klidně, i když ten hráč už je u míče a byť ho nezvedne, tak už začít počítat a donutit ty hráče, aby hráli. Vím, že to je složitý, ale tohleto pravidlo se mi líbí nejvíc a opravdu to hodně tu hru zrychlilo.
2: My už teď ve vysílání můžeme přivítat také dalšího vzácného hosta, bývalou reprezentační golmanskou jedničku, mistra české, trojnásobného šampiona švýcarské ligy a také vítěze evropské ligy se Sevillou, Tomáše Vaclíka. Tomáši, dobrý den.
5: Dobrý den, dneska odpoledne všem.
2: Já vás hned zapojím do našeho speciálu Radiožurnálu Sport. Zeptám se na úvod, letošní mistrovství světa končí, ale jak hodnotíte ten turnaj? Co se vám líbilo, nelíbilo, případně na co budete nejvíc vzpomínat?
5: Já musím říct, že jsem z toho měl trošku obavy před začátkem, co se týká třeba návštěvnosti a těch věcí okolo, že co se dělo politicky předtím, tak jsem z toho měl trošku obavy, ale musím říct, že ten samotný turnaj mě nadchnul, chodí lidi, myslím si, že viděli jsme možnost vidět spoustu skvělých zápasů, skvělých výkonů a celkově si myslím, že ten turnaj se povede a myslím si, že do budoucna i od tohohle turnaje si myslím, že se potom ať už FIFA nebo případně UEFA na těch turnajích se dokáže odrazit a posouvat je zase dál.
1: Tomáši, hezký den i ode mě. Finále Španělsko-Argentina. Než se dostaneme k detailům, ve Španělsku vy jste hrál, Argentince jste měl za spoluhráče, tak bylo to vaše vysněné finále, zasloužili si to oba týmy?
5: Já musím říct, že bylo. Já tak nějak od začátku jsem věřil, že Španělé by se tam mohli prokousat. Potom, když vlastně skončily skupiny a ta pravá strana pavouka, kde byla Argentina, tak jsem věřil, že by se tam taky mohli dostat. Takže pro mě je to takové vysněné finále, ať už ho vyhraje kdokoliv, tak já budu spokojený, upřímně. Manželka bude fandit Španělsku, taťka Španělsku. Ale pro mě to je tak jako, že ať už vyhraje kdokoliv, tak já budu mít radost, protože, jak jste říkal, Argentince jsem měl v týmu dlouhodobě, nebo tak nějak, já jsem tým Messi tady v téhleté velké debatě a Španělsko je Španělsko, takže já budu spokojený v neděli.
2: Lionel Messi byl 3 sezóny také vaším protihráčem, když jste hrával za Sevillu. Jaké to je? Užívají vám vzpomínky, když vidíte, jak tenhle borec válí v tom neuvěřitelném věku 39 let?
5: Vzpomínky stoprocentně. Spousta lidí se mi na to ptá, jestli jsem proti němu hrál, nebo že ať už třeba bráchův syn, bráchovi děti se mi na to ptají, kamkoliv teď vlastně přijdu, tak se na to ptají, jestli jsem měl proti němu možnost hrát a měl. A ty vzpomínky samozřejmě vzpomínají, mám od něj doma těch 5 legendárních piv, že, co potom rozesílal, když překonal rekord, takže měl jsem tu čest a jsem rád, že jsem mohl žít v té éře, mohl jsem jako hrát v té éře Messiho a nesmíme zapomenout samozřejmě na Ronalda.
1: Pavle, teď zapojíme Pavla Horváta opět. Já vím, že už jsme se tě na to ptali několikrát, ale teď to je aktuální téma. Zeptám se ještě Tomáše Vaslíka na Lionela Messiho na konkrétní věc. Ale jaké to bylo být s ním na hřišti? Ty jsi měl asi v plzeňském dresu víc práce s Iniestou a Xavim, ale vybavíš si třeba, že jsi s ním byl v souboji nebo že na tebe běžel?
4: Já si vybavím to, co říkal Libor, jo. Tam pominu všechny ty fotbalové vlastnosti, kdy je to strašný fofr a on je to v televizi fofr a z tribuny je to rychlejší, z lavičky je to ještě rychlejší a na tom hřišti je to neskutečný, jak samozřejmě on a další jemu podobný dokážou v rychlosti pracovat s tím balonem. A já řeknu ale jednu věc, kterou taky už teďka vzhledem k těm technologiím můžeme vidět, a to je ten jeho pohled, já tomu říkám jako zabijácký pohled. Prostě on větří, mně to přijde fakt, jak kdyby větřil šanci a jakmile se naskytne, tak prostě úplně přepne do jiné rychlosti. Vidíme samozřejmě naběhaný čísla ostatních hráčů a on se dostane možná na 9 kilometrů a přesto má rozhodující vliv na to, co se na tom hřišti děje nebo stane. Ale já si uvědomuji fakt ten pohled, ten takový ten vlastně úplně, nechci říct opovrhující všim ostatním, ale jenom to jedno soustředění se na to, že chce dát gol, že chce rozhodnout ten zápas.
1: V tomto případě okamžitě přehazuju samozřejmě slovo na Tomáše Vaslíka, protože mě zajímá i jeho názor. Tomáš, já si to vlastně nedovedu představit, že stojím v brance a buď na mě běží Lionel Messi, anebo stojím v brance a Lionel Messi se s balonem u kopačky někde ochomítá kolem 16. Viděli jsme to i v tom semifinále, že nevíte, jestli vystřelí, jestli vymyslí nějaký geniální pas, tak jak se člověk v takové situaci cítí? Mm-hmm.
5: Tak je to v tom zápase samotným, je to fofer, jak říkal Horvy. Ono je to strašně rychlý, ale pamatuju si, když mi dával, myslím, svůj první gol na Nou Campu, tak to byla ta typická jeho akce, že se zapomněl na půlce hřiště, balon k němu došel a já jsem celou dobu věděl, co udělá, že bude to navádět, půjde doprostřed a bude to uvalovat na zadní tyč. A stejně, když jsem to věděl to náš stoper, tak jsme to stejně nebyli schopni zastavit, takže je to strašná rychlost a on je opravdu genius a myslím si, že jako zaslouží si takový to, jak to říct, že i v 39 dokáže soupeři s těma nejlepšíma, což si myslím, že je opravdu unikát a když vidíme, že vlastně teďka odehrál, že o 2x 120 minut a i proti Anglii byl strůjcem toho obratu, kdy udělal vlastně 2 asistence, ale kolik dokáže ustat soubojů a i vlastně fyzicky asi zdatnějšíma nebo fyzicky momentálně asi líp třeba připravenýma nebo mladšíma protihráčima on dokáže soupeře hrát a pořád dokáže být dominantní, což je což je neuvěřitelný, jenom to dokazuje tu jeho velikost.
1: To říká Tomáš Vaclík, potvrdilo se, že podobná příprava jako v Sevě byla před lety i v Plzni na Lionela Messiho. Pavel Vrba jde jenom na levou, ale on pak stejně udeřil. Pavle, už můžeš pokračovat.
4: No, vzal jsi mi tu myšlenku, no, já jsem se tady úplně začal smát, protože já si myslím, že to říká každý trenér, nebo teď už možná ne, protože teďka třeba na ten poslední gól centroval pravou, ale asi i on tuší, že ty obránci se na něj prostě připravují a já to opravdu zopakuju, Pavel Vrba rozbor samozřejmě nějakých hráčů a vrcholem toho rozboru byl Messi a říká, ale jenom levá noha prostě, jeho zakončení, kličky, tohle jenom levá noha a pak po zápase říkal, já vám to říkal.
1: Včera ve vysílání Radiožurnálu...
5: Já vám to říkal, ale neřekl jste nám trenér, jak mu to máme vzít.
1: To je přesně ono, Václav Pilař včera v našem vysílání mluvil o tom, že když to Pavel Vrba řekl vlastně na té týmové poradě, nevím, jestli to Pavle můžeš potvrdit, tak v podstatě někteří hráči se začali smát.
4: No jasně, tak my jsme, říkám, já taky to vlastně jsem neměl rád, jdeme si to užít, ale my jsme byli v té pozici, že jsme si to opravdu šli užít, protože s námi vůbec nikdo nepočítal, že vyhrajeme český titul na to, že se probojujeme do Ligy mistrů, takže to, když nám ten los přidělil hráče, který jsme znali opravdu z televize a na který jsme s otevřenou pusou koukali po večerech u piva na Ligu mistrů rok předtím, tak jsme se tam, tak jsme najednou stáli na té Barceloně, no a co vám zbývá, než se pobavit? A zase, jak říkal Tomáš, no, prostě ty je to takovej fofr, že ty nemáš vlastně šanci se s tím srovnat, protože jsi zvyklý na Českou ligu nebo na nějaký předkola Ligy mistrů a v jednom zápase vůbec nemáš šanci navnímat tu rychlost toho jejich fotbalu, rozhodování a možná, kdybychom hráli s nima 10 zápasů za sezonu, takže pak ten nějaký 7., 8., 9. by mohl být trošinku vyrovnaný, ale jinak tam byla prostě obrovská převaha, na kterou jsme vůbec neměli nárok.
1: To říká Pavel Horvát k fotbalovému mistrovství světa. Máme aktuálně hodinový speciál. Já si teď vyzkouším, nakolik mám dobře načteného Tomáše Vaclíka a naposlouchaného z různých rozhovorů a z podcastů. Vy jste, Tomáši, hlavně v Sevě hrál s několika Španěli i Argentinci. Tak kteří byli fotbalově nejlepší? Nějaké tipy mám? Vojtěch Šafář, moderátor, mi bude svědkem.
5: Tak z Argentinců asi, že jo, Ever Banega.
1: Ano, to jsem čekal.
5: No, jasně, takže já jsem, že jo, měl Ever Banega, Lucas Ocampos, Marcos Acuña. Mm-hmm. A vlastně sezonu potom přišel, myslím, Eric Lamela a Montiel, který vlastně, že jo, byl i vyhrál v Kataru a teď je tam zase. Mm-hmm. V Bazileji jsem měl Valtra Samuela, který
1: a na to
5: vlastně,
1: já
5: že jo, členem,
1: no, na to
5: členem,
1: jsem chtěl navázat,
5: členem realizačního týmu, no. Tak navazujte.
1: Já jsem vlastně chtěl navázat na Valtra Samuela, ale ještě se tady zeptám na toho Španěla.
5: Tak Španěli asi nejznámější Jesus Navas.
1: Ano, no, přesně. Samozřejmě. Přesně toho jsem
2: jako svědek, pokládal. Ano, ty oba typy správně, Banega Navas, tak můžeme pokračovat.
1: Ještě mě zaujala jedna věc, kterou jsem viděl teď na sociálních sítích a můžete potom i vlastně se dostat k tomu Valtru Samuelovi. Trenér Aston Villa Unai Emery mluvil o tom, že v kariéře vedl řadu argentinských fotbalistů a všichni měli jedno společné, byli extrémně soutěživí. Tak můžete to potvrdit?
5: Myslím si, že jo, že oni to co vidíme teďkom i na tom mistrovství světa, nebo měli jsme možnost vidět už i v Kataru, tak vlastně co vidíme vlastně teď, jak vlastně Argentinci se prezentují, tak si myslím, že to jim je hodně vlastní, že chtějí vyhrávat, chtějí být dominantní, chtějí si prosadit svou v hodně věcech, což měl třeba Lucas Ocampos, ten prostě měl svoji mentalitu a spoustu lidí s ním nebylo schopno pohnout, takže myslím si, že tohleto k ním sedí. A když bych to jako přemostil na Valtra, tak u něj bylo hrozně zajímavé, že přišel vlastně k nám už, teď nevím, kolik mu bylo let, 36, 37, a neuměl anglicky, ale během roku se byl schopný naučit kvůli nám anglicky, aby s náma mohl komunikovat, aby si byl schopný říct něco v kabině, aby byl schopný rozumět pokynům, aby mohl rozumět hráčům. A myslím si, že jen to dokazuje takovou tu jako velikost tím, že už toho tolik prošel, vyhrál Ligu mistrů, ale stejně i v poslední rok kariéry tak se kousnul a pustil se do něčeho, co mu nebylo určitě příjemný. Že, učit se 37 nový jazyk, abych mohl komunikovat s hráči, kteří jsou pro mě noví a kteří nebyli vítězi Ligy mistrů, jako byl on. Takže to si myslím, že jenom dokazuje takový to něco navíc a proč ty hráči to třeba dotáhnou potom, kam to dotáhli.
2: Stále posloucháte Tomáše Vaclíka ve speciálu Radiožurnálu Sport k mistrovství světa, s ním také Pavla Horváta, Lukáše Michalíka. Tomáši, my jsme už probírali, že Španělé na mistrovství světa hrají na hrotu nejčastěji, aspoň s Mikelem Oyarzabalem z Realu Sociedad, vy ho také znáte z La Ligy. Cítili jste třeba před těmi lety, kdy jste spolu působili v jedné lize, že může mít ten potenciál stát se takhle důležitým hráčem španělské reprezentace?
5: Byl vynikající, byl skvělej, myslím si, že to byl jako jeden z těch klíčových hráčů už Realu Sociedad v té době, ale neřekl bych úplně, že bude hrát za nároďák devítku, když to přeženu, že by hrál toho středního hroťáka, takže byl vynikající, výborná technika. Strašně těžko se mu chytali penalty, protože měl takový ten náskok a byl jeden z prvních, který ty golmany vyloženě každou penaltu posílal na druhou stranu. Takže byl skvělej, je skvělej. Já jsem zvědavý, jestli třeba se z Realu Sociedad posune nebo tam zůstane, protože tam je opravdu za krále. No. A teď ještě, kdyby vyhráli mistrovství, tak by tam byl úplně legendou.
1: Mikel Oyarzabal 5 gólů na aktuálním mistrovství světa. Určitě je trochu ve stínu třeba Lamina Jamala, případně dalších ofenzivních hvězd. Pavel Horvát je s námi stále ve spojení. Tak jak vnímáš ty Oyarzabalovu roli? Protože jak už jsem zmiňoval ještě v době, kdy byl ve vysílání Libor Kozák, tak Španělé historicky měli opravdové ryzí kanonýry. Byť Oyarzabal těch gólů taky dává dost, tak není to úplně typická devítka.
4: No tak já jsem jenom to, co říkal Tomáš, tak pravděpodobně už před těma rokama nebude to žádný ořezávátko, když se dostává pravidelně do nominace Španělska a nastupoval, takže tam jsou vidět obrovské kvality, zase bylo to zmiňovaný, prostě nemá tu vejšku, dokáže uhrát těžký balon zády k bráně, technicky nemá žádný problém se zpracováním míče, se zakončením, je to takový, řekl bych, klasický Španěl, který umí v podstatě všechno s tím balónem a je to prostě hrozně zajímavý, jak je možný, že ty hráče vlastně jako historicky furt mají a my máme jenom občas, no, tak pro mě to je spíš jako smutný, že hráč, který vlastně se nedostal v úvozovkách do španělského top klubu, tak vlastně je fantastický a my takovýhleho hráče vůbec nemáme. No.
2: To říká na adresu Mikela Oyarzabala Pavel Horvát ve speciálu Radiožurnálu Sport.
3: Speciál Radiožurnálu Sport.
2: Před finále mistrovství světa jsme ale také ve spojení se skvělým brankářem Tomášem Vaclíkem. Tak Tomáši, jak hodnotíte golmany obou finalistů a jejich výkony na šampionátu? Argentinec Martinez, proti němu Španěl Simon.
5: Tak Unai samozřejmě 6-0 ze 7 zápasů. To je neuvěřitelná bilance a myslím si, že když před mistrovstvím byla debata, nebo hodně se řešilo, kdo bude španělskou jedničkou a Luis de la Fuente vystoupil a řekl, že oni o tom mají jasno, tak myslím, že spoustu lidí trošku zdvihalo obočí, protože nechat na lavici Davida Raju, vítěze Premier League, finalistu Champions League a myslím, že trojnásobného vítěze Zlaté rukavice v Premier League a Joana Garciu, vítěze španělské ligy a brankáře Barcelony a jednoho podle mě největším potenciálem na světě být jedním opravdu z těch to brankářů, tak myslím, že spousta lidí to jako řešila, moc to nechápala, ale myslím si, že Unai těmi svými výkony jednoznačně potvrdil, proč tou španělskou jedničkou je. Samozřejmě Luis de la Fuente mu dlouhodobě věří, vyhráli toho, že už spoustu, vyhráli spolu Ligu národů, vyhráli spolu mistrovství Evropy, takže tu vazbu spolu mají, on mu jednoznačně věří a Unai mu to splácí. A co se týče Emiho, Martinez je Martinez. Není třeba, myslím si, několikrát třeba vidět v některých situacích, nebo dostal třeba i góly, které si myslím, že třeba dostat nemusel. ale je ve finále a on spíš tou svojí mentalitou a tím, že ten tým dokáže podržet v rozhodujících momentech, tak je ten muž na správném místě. Takže myslím si, že to není náhoda, že už že ho vyhrál dvakrát Kopu Ameriku, vyhrál se s tom Villou teď vlastně Evropskou ligu, vyhrál mistrovství světa a teď je zase dalším finále. Takže myslím si, že oba dva předváděli vynikající výkony a u obou bych řekl jako standardní jejich výkony, na které si myslím, že jsou všichni zvyklí z jejich klubu.
1: Můžeme teď ve speciálu využít toho, že máme ve vysílání skvělého brankáře a stále skvělého, ani nebudu říkat ten přívlastek, bývalého exekutora penalt. Co mě zaujalo po semifinále mezi Argentinou a Anglií, Argentinci zkoumali láhev golmana Pickforda, který na ní měl tradičně napsáno, jak se při penaltě chovat. U Messiho měl naznačit pohyb doleva, skočit doprava. Viděl to celý svět. Tak jak na to teď reagovat, ať už jako hráč nebo golman? Začnu u Pavla Horváta. Kdyby jsi přečetl, co o tobě píše golman, kam kopeš, a ty víš, že to všichni viděli a že může přijít nejdůležitější penaltový rozstřel na celém šampionátu, tak jak by se zachoval?
6: No, ale zavírám oči a představuju si to, ale já si myslím, že na tom hřišti ten tlak a ten tok těch myšlenek je malinko jiný. Ten golman má přeci jenom velkou výhodu v tom, že nemá co ztratit. Myslím si, že je to velký rozdíl těch hokej, kde ta branka je menší, to provedení musí být úplně stoprocentní. Tady vlastně nechci říct, že stačí trefit v opačnou stranu než brankář a je to gól, protože vidíme i, že ty hráči prostě to neunesou a dají vedle nebo tyč, prostě je to hra nervů a já si myslím, že na tom se nic nemění. Myslím si, že můj pohled na penalty, pokud si určíš tu stranu, fakt jako trefíš tak, jak chceš, ještě bych jako přidal horní polovinu brány, tak si myslím, že by to prostě měl být gól, ale tyhle ty flašky, já se tomu samozřejmě taky směju, uvědomuji si momenty v Plzni, kdy proti nám byly penalty a Matuš Kozáčik vlastně měl ten, to, co teďka mají ty kluci na flaškách, tak Matuš Kozáčik to měl u sebe a okamžitě gestikuloval na naše brankaře, ať už to byl Jindra Staněk nebo někdo další, kam to asi tak půjde kopat, ale myslím si, že stejně já to tak měl, že prostě ještě třeba 5 vteřin před tím, 10 vteřin před tou penaltou jsem sám nevěděl, kam to zahraju a rozhodl jsem se. A většinou, když jsem se rozhodl takhle jako určitě, tak ta penalta byla pro mě jiná. Když jsem zaváhal, tak si myslím, že byl problém. A ještě teda, jestli můžu, tak vím, že jsem kopal takovou tu penaltu proti Tomášovi za Spartu, jestli si to Tomáš pamatuje. A myslím si, že stoprocentně věděl, kam to budu kopat a šel tam, ale já jsem to trefil, jak jsem říkal, tu horní polovinu té brány a tu penaltu jsem proměnil. No.
1: Tomáši, pamatujete si to?
5: Já teď nevím, jestli jednu nebo dvě, protože jedna byla určitě ta Limbová penalta. Ta legendární. A potom v poháru v rozstřelu, kopal jsi nebo ne?
6: Ano, já jsem kopal. Kopal i v rozstřelu, ale tuhletu, co jsem měl na mysli, tu jsem myslel tu Limbovou.
5: Jo, tu Limbovou. Jo, pamatuju si samozřejmě si pamatuju a jak říkáš ty, já si myslím, že to je jako hodně hra nervů, ta penalta, jestli to ten hráč ustojí, myslím si, že velkou roli hraje i reputace golmana v ten daný moment, protože když půjdeš kopat na mě, nebo když jsi šel kopat na mě, tak mi bylo 22 a potom, když jde třeba někdo kopat na Bona, který z 9 penalt, které se proti němu na mistrovství světa kopali, tak dostal pouze 2 góly. Tak si myslím, že ty hráči to taky vědí. Takže taky podle mě přemýšlí, co se dá dělat, co změnit. Samozřejmě spousta i těch útočících hráčů nebo těch kopajících ví, že ty golmani je studujou. Ten tok těch informací nebo možnost získat si ty informace o těch kopajících hráčích je mnohem jednodušší, než třeba byla 10-15 let zpátky. Takže i ty golmani mají takovou spoustu informací, mají seřazené penalty, kdo a jak kope, kdo co dělá. Studuje se to, samozřejmě zmíním, že ho Petra Čecha věděl, že když se mu Schweinsteiger zastaví v tom rozběhu, tak bude kopat po jeho levé ruce a je tam spoustu detailů, které si ty golmani můžou v tom daném momentě nebo u toho jednotlivce najít. Takže, jak říkáš ty, je to hra nervů a když vememe, jak kopal třeba penalty Messi ve finále v Kataru, tak to je, že tam prostě dojde a golman mu upadne na jednu stranu a pošle to na druhou, takže ta hlava je tam rozhodující, ale jak si říkal ty, no, kopat ji v New Jersey na 90-tisícovém stadionu ve finále mistrovství světa by asi nebylo úplně nejjednodušší moment.
2: To říká Tomáš Vaclík ve speciálu Radiožurnálu Sport k fotbalovému mistrovství světa a říká to Pavlu Horvátovi, se kterým se budeme muset rozloučit. Náš čas společný už vypršel. Pavle, máš poslední příležitost ještě zareagovat a rozloučíme se s tebou.
4: No já asi předběhnu. Já jsem měl v různých typovačkách, jsem dával Španělsko. Celý šampionát jsem jim věřil, kromě zápasu s Francií, vsadil jsem proti ním a prohrál jsem, takže teď už jim přeju, aby to zvládli, byť bych to samozřejmě přál asi Messimu, protože by to byla zase závěr nějaký pohádky, ale on už toho vyhrál tolik, že bych to přál Jamalovi.
2: To říká Pavel Horvát ve speciálu Radiožurnálu Sport. Pavle, díky, naslyšenou.
4: Hezký den.
3: Speciál Radiožurnálu Sport.
2: My ale stále zůstáváme ve spojení s Tomášem Vaclíkem a také s Lukášem Michalíkem. O poločase finále se chystá velká show, která bude podobná jako v Superbowlu, ale bude mít jeden rozdíl. V Superbowlu se vejdou do 15 minut, zatímco tady by to měli natáhnout až na půl hodiny, ale přitom pravidla fotbalové asociace stanovují, že přestávka musí mít maximálně 15 minut. Tak co na to říkáte?
1: No je to zase takový vliv té komercionalizace, viz samozřejmě přestávky k občerstvení a podobně v rámci obou poločasů. Tak Tomáš, jak to vnímá hráč, jestli vás to trochu nemůže vykolejit, že ta poločasová přestávka bude delší, než jste celou kariéru zvyklí?
5: Já si myslím, že to bude nový pro všechny, protože toho to nikdo nezažil, že jo? Takže nikdo s tím nemá žádnou zkušenost. Já jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat, protože informace, které mám, je, že vlastně ty účinkující a všichni budou mít ten rehearsal v sobotu. A že až podle toho dají pokyn, jak dlouho to bude trvat. Takže sám jsem na to zvědavý a určitě ty hráči jsou na něco zvyklí. Jsi zvyklý, že jsi třeba v kabině, já nevím, než tam, že ho dojdeš, máš 10-12 minut a zase jdeš ven. Trenéři budou mít samozřejmě teďkom asi více do času na třeba nějaké pokyny. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, jestli třeba ten tým, který povede, jestli to pro ně bude lepší, že se bude moc líp nachystat, nebo pro ten tým, který bude prohrávat, pro něj to bude lepší. Sám jsem na to zvědavý a myslím si, že na celá fotbalová planeta, nebo všichni se na to budou dívat, tak to budou sledovat, jak ty týmy se vrátí potom na ten začátek druhého poločasu, protože ta přestávka je nebo bude opravdu dlouhá.
1: Čas se nám bohužel krátí, tak spojím ještě dvě otázky v jednu na Tomáše Vaclíka, tak dostanu se samozřejmě opět k tomu finále. Komu, Tomáši, budete fandit? Vy jste strávil hodně velkou část kariéry ve Španělsku, tak jste s někým ze Španělska v kontaktu, jak tam teď prožívají atmosféru mistrovství světa, komu budete fandit a jaký typujete výsledek?
5: Úplně v kontaktu nějak moc nejsem, jenom, že mám tam, že ještě třeba kamarády nebo rodinu, s kterou jsme tam byli hodně, hodně v kontaktu, tak třeba s těma ano, ale s hráčima úplně moc ne, ale samozřejmě Španělé to vnímají hodně, jsou tam zase po 16 letech jsou ve finále?
1: Ano, je to tak.
5: Jo, je to po 16 letech, takže to je i velká událost pro celé fotbalové Španělsko a celá země za nimi bude stát. Jak jsem říkal na začátku, úplně nemám favorita, přeju to, kdyby tam byli Španělé proti někomu jinému, přeju to Španělům, kdyby tam byli Argentinci proti někomu jinému, přeju to Argentincům kvůli Messimu i vlastně i těm spoluhráčům, který jsem třeba v kariéře měl, takže já ať vyhraje kdokoliv, tak budu spokojený, ale asi bych více psal Messimu, aby tak nějak jako celkově ukončil tu debatu o všem a že on je ten GOAT.
2: To říká Tomáš Vaclík, tohle byl speciál Radiožurnálu Sport k mistrovství světa, konkrétně ke dvěma zápasům v finále a souboji o třetí místo. Tomáši, moc krát děkujeme, že jste si našel čas.
5: Děkuju za pozvání, hezký den.
2: No a také moc děkuju za přípravu a za to, co tady všechno řekl Lukáši Michalíkovi. Máš ještě krátký čas na to, aby si třeba řekl svůj tip na finále.
1: Ano, já se přiznám, že to taky asi víc přeju Lionelu Messimu. Bylo by to krásné, kdyby Španěl Jamal v 19 letech zkompletoval sbírku Eura a mistrovství světa, ale přeju si druhý titul mistra světa pro Lionela Messiho.
2: To byl Lukáš Michalík, díky.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál je 14 hodin.
7: a zprávy s Kateřinou Causidisovou. V Národním parku Šumava hoří les, hasiči mají požár pod kontrolou. Zadržený Ukrajinec poškozoval v Polsku pomníky na objednávku ruských služeb. Královéhradecký hokejový brankář Růžička podepsal nováčkovskou smlouvu s Minnesotou v NHL. Dlouhé kolony se tvoří na dálnici D1 v omezení u Holubic v obou směrech. A bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami, teploty do 31 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Jihočeští hasiči zasahují u požáru v Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku. Hoří ve špatně přístupném terénu. Hasiči proto podle mluvčí Venduly Matějů vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
8: Požár, který je v kořenovém systému, se podle velitele zásahu daří držet na ploše 50x50 metrů bez dalšího šíření. Požáru ale není možné dojet cisternami, proto tvoříme dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů. Zasahují dvě profesionální jednotky z Českého Krumlova a Frimburku a 7 jednotek dobrovolných hasičů.
7: Polské služby zadržely 18-letého Ukrajince za sabotáž. Podle vyšetřovatelů jednal na žádost ruských tajných služeb. Kromě toho poškozoval například pomníky anebo kreslil černo-červenou vlajku ukrajinské povstalecké armády. Zadrženému hrozí trest 10 let vězení až do životí.
9: Polská prokuratura a agentura pro vnitřní bezpečnost shromáždili důkazy o 47 takových trestných činech. 18-letý Ukrajinec poškodil například památník hrdinů Varšavského geta nebo památník volyňského masakru.
10: Jeho cíl? Podněcování národnostního konfliktu mezi Poláky a Ukrajinci, a to přes využívání banderovských symbolů.
9: Řekl mluvčí oddělení koordinace polských speciálních služeb Jacek Dobřiňský. Podle státního zastupitelství obviněný jednal jménem zahraničních zpravodajských služeb, a to těch ruských. Byl motivovaný finančně, nikoliv ideologicky. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Národní galerie bude restaurovat jedno z nejcennějších děl evropské renesance. Obraz Růžencová slavnost. Dílo bylo mnohokrát uloženo v nevhodných podmínkách. Práce, které začnou na konci srpna, můžou trvat až 5 let.
11: Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách v roce 1506. Olejomalba zachycuje náboženský výjev, kde Panna Marie, dítě Ježíš a svatý Dominik předávají věnce z růží věřícím. Restaurátorské práce tohoto díla bude řídit Mezinárodní komise odborníků, pokračuje mluvčí Národní galerie Jana Holcová.
12: Na základě dosavadních zjištění je zřejmé, že obraz vyžaduje komplexní a technologicky mimořádně náročný restaurátorský zásah. A ten můžeme realizovat jen za účasti špičkových odborníků a ve spolupráci s mezinárodními pracovišti.
11: Návštěvníci Národní galerie si můžou obraz prohlédnout do konce srpna ve Schwarzenbergském paláci. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Sport.
13: Hokejový brankář Filip Růžička má smlouvu s týmem NHL. 18-letý gólman Hradce Králové podepsal nováčkovský kontrakt s Minnesota Wild, která ho před necelým měsícem draftovala v 5. kole. I když to Růžičkovi nezaručuje, že si nejlepší soutěž světa zahraje, smlouvy si váží.
14: Je to neuvěřitelný pocit. Je to jeden z dnů, který si budu pamatovat až do smrti a jsem si to užil, celý ten proces. I když jsem to vůbec nevěděl, přišlo to úplně narychlo a z ničeho nic. Takže je to jeden z kroků dobrých do dalších let.
13: Kanadský útočník Connor McMichael se domluvil s vedením St. Louis na 6-leté smlouvě na přibližně 850 milionů korun. Jeho krajan Kirby Duch podepsal nový roční kontrakt s Montrealem na zhruba 75 milionů korun. Nový ročník NHL začne v zámoří 29. září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehody na D1 za Prahou i na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směr Brno se tvoří kolona až do zúžení na Šmejkalce na 24. a na jejím konci u sjezdu na okruh na 11. kilometru teď hlásíte čerstvou nehodu v pravém pruhu, zdržení půl hodiny a může narůstat. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za exitem Domašov čekejte první část kolony kamionů v pravém pruhu na kilometru 172. Osobní auta se táhnou různě pomalu od Ostrovačic ze 178. do zúžení u D2 kolem 15:45. Na D1 za Brnem před zúžením u Holubic vznikají kolony obou směrně. Směr Vyškov skoro od exitu 201 Slatina na půl hodiny, směrem na Brno z 218. kilometru 20 minut osobním autem. Na D10 z Prahy na Turnov pozor na kolonu od sjezdu na Nymburk ze 40. kilometru zatím na 20 minut, na 43. kilometr před sjezdem na Boleslav havarovalo nákladní auto. Na D5 před Prahou směrem z Plzně počítejte s kolonou kolonou kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru, potom na pražském okruhu kolona ve všech pruzích směrem z letiště na D1 od nájezdu z D5 20 minut k nehodě před Ořechem na 20. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Většinou je oblačno, je zataženo, odpoledne a večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy 32 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Je 6 minut po 14. hodině, příjemné odpoledne s Radiožurnálem Sport. Pražská Sparta, ta fotbalová, se hrála v Rakousku přípravné utkání a schytala debakl od dánského Nordsjællandu, prohrála 1-5. Sparťané nastoupili v brance s novým maďarským brankářem Kristiánem Hédím a v útoku nastoupil Alcocer, Kuchta nebo Kuol. Jedinou branku za pražský tým dal ale stoper Adam Ševinský.
3: Radiožurnál Sport
16: a Vojtěch Šafář.

Populární pořad radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta už podruhé ve své historii zavítala do Ostravy. Po roce a čtvrt se vrátil do dolní oblasti Vítkovic, do auly Gong, i náš hvězdný tým, dá se říct. Tentokrát i s legendárním Antonínem Panenkou a bývalým fotbalovým útočníkem Baníku Ostrava a české reprezentace Václavem Sirkošem. Všichni byli součástí multižánrového populárního festivalu Colors of Ostrava. Hodinový pořad se v Ostravě opět povedl. Diváci se

0: Hned na úvod desítky v Ostravě si Pavel Horváth zanotoval hymnu Baníku Ostrava a po něm dostal příležitost i Antonín Panenka, legenda Bohemians z Praha. Pak už se aktéři desítky v Ostravě předháněli se skvělými historkami. A Antonín Panenka přiznal, že nebyl neomylným penaltovým exekutorem.
1: Já mám taky ještě na Ostravu ne zrovna příjemnou vzpomínku. Stalo se mi poprvé v životě a doufám i naposledy, že jsem kopal v jednom zápase proti Ostravě. Byl to doma na Bohemce, chytal Palo Michalík, to byl brankář, proti kterému já jsem nikdy gól nedal. I kdybych měl 1000 příležitostí, prostě jsem měl na něj strašný smůlu, nebo on byl tak dobrý. Tak jsem na něj kopal 2 penalty. První jsem nedal, rozhodčí opakoval, že trošku jako vyběh. Kopal jsem druhou, to jsem taky nedal. Takže Palo Michalík byl mu takový nepříjemný soupeř. Zas na druhé straně jsem měl jiný brankáře, s kterým, když jsem hrál 100krát za rok, tak jsem mi dal 100 gólů. Takže...
0: Antonín Panenka vzpomínal dále třeba na zimní zápasy na Bazalech, kdy domácí hráli v kopačkách s ostrými šrouby místo kolíků a jak domácí vojáček při šlápnutí na

0: Honza Kopačák propíchl, ale třeba také na to, jak už šestkrát prodal pravou kopačku, kterou zahrál v Bělehradě legendární penaltu a přitom originál má stále doma.
1: To bylo dobrý, prodal jsem je šestkrát, ale pořád mám tu pravou doma, tak to bylo dobrý.
0: Panoušek Karel.
1: Hodně se mi to líbilo, tak určitě to bylo pěkný, tak já spoustu toho i pamatuju, tak je mi skoro 60 let, takže jako i tu penaltu panikovo jsem viděl ještě jako kluk a ty ostatní taky v podstatě, ale moc pěkná veselá, líbilo se mi to moc.
0: Tak jo, děkuji. Další desítka Pavla Horváta, tentokrát v Dolní oblasti Vítkovic při festivalu Carols of Ostrava. Jedním z hostů byl Václav Svěrkoš, jak se vám to líbilo?
2: Super, úplně bomba, hlavně jsem strašně příjemně překvapený z pana Panenky, jako milu ty historky a vlastně i jak jako ono to mluví a má takový jako fakt velmi pěkný smysl pro humor a vtipy vyklikal skvěle, takže jsem moc rád, že jsem tady mohl být s nima.
0: Tak děkuju.
2: Není za to.
0: Antonín Panenka má za sebou show v Gongu v Dolní oblasti Vítkovic. Myslím si, hláška té show bylo, že jste prodal tu pravou kopačku Bělehradskou a pořád ji máte doma. Tak jaká je pravda?
3: Tak jak jsem to říkal, no tak škoda, že jich nemám víc těch kopaček ještě. No.
0: Budete prodávat ještě další?
3: Ne, tak teď už to není zájem, už je to všechno, už to odkapalo všechno.
0: No a jak jsi to užil tu show celkově?
3: Jo, myslím takhle, už je to naši sedmá štace, tuším. Myslím, že Ostrava patřila zatím k tomu nejlepšímu, protože je strašně důležité, aby ty diváci a ty posluchači, aby s váma spolupracovali, aby prostě, když je něco vtipnou, tak aby reagovali. A tady to myslím, že bylo zatím to pro mě jako nejlepší prostředí.
0: Pavel Horvát při své show desítka Pavla Horváta po druhé, už v historii v Ostravě, v Gongu, trošku nachlazený, ale nebylo to poznat.
4: Ne, v pohodě. Musím říct, že jsem se cítil výborně, hlavně plný sál a mě to tady velmi baví, diváci reagují, to si myslím, že pro nás, když to přeženu herce, je vždycky ukázka toho, že to baví i ty lidi a proto to děláme. No.
0: Těšila ostravská odezva z publika Pavla Horváta. Z Dolní oblasti Vítkovic David Procházka, Radiožurnál.
5: Hodinový záznam té včerejší desítky Pavla Horváta z ostravského Gongu si můžete poslechnout v repríze ještě dnes v 16 hodin.

0: Norsko si sice o medaile na fotbalovém mistrovství světa nezahraje, ale na internetu žije dál. Fanoušci po celém světě sdílejí videa, fotomontáže i memes a na ty nejzajímavější se teď podíváme s Veronikou Šlajsovou. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne. Nejen norští fanoušci si oblíbili takzvané vikingské veslování. Když Norsko hrálo, fanoušci se synchronizovaně posouvali dopředu a dozadu a u toho skandovali pokřik ro, což v překladu znamená plavit se. Tento rituál naprosto pobláznil hlavně fotbalový svět a na stadionu to znělo zhruba takhle. Rituál ale neopakují jen fotbaloví fanoušci, k hitu se připojili i politici v norském parlamentu a video z toho má na Instagramu přes 451 tisíc lajků. Objevují se taky montáže, ve kterých lidé posilují ve fitness centrech a u toho klasického veslování na stroji se připodobňují právě k norským fotbalistům a fanouškům.
0: No, pojďme ještě zůstat u fotbalu a u Norska. Dalším hitem je totiž hvězda severského mužstva, konkrétně Erling Haaland.
1: Ano, fanoušci ho například stylizují do různých animovaných postaviček a vzniklo i velké množství montáží. V nich lidé napodobují Haalandův styl chůze s hlavou vystrčenou dopředu. V dalších videích jsou pak záběry lidí, kteří před něčím utíkají. U příspěvku je popisek, cituji, když tě Haaland přistihne s míčem.
0: Zmiňme ještě jednu zajímavou koláž, ta totiž srovnává právě Erlinga Haalanda s basketbalistou LeBronem Jamesem.
1: Je to tak, v horní části koláže je záběr, kde Haaland s rozpaženýma rukama žádá přihrávku od dalšího norského útočníka Serlota. Ten ale místo ní volí vlastní zakončení. Pod tím je známá fotografie z finále NBA z roku 2018, na které LeBron James stejným gestem marně ukazuje spoluhráči, aby mu přihrál. A virální se stala i koláž, na které je silnice s odbočkou a dvě auta. Jedno pokračuje po silnici dál a to druhé odbočuje. Koláž poukazuje na rozdělení fanoušků na dva tábory. První auto symbolizuje fanoušky Lakers, druhé pak ty LeBrona Jamese. Tahle koláž samozřejmě vznikla poté, co James oznámil svůj odchod z Lakers.
0: Hity sociálních sítí s Veronikou Šlajzovou, díky.
1: Naslyšenou.

Už je to hodina, co odstartovala 13. etapa cyklistické Tour de France. Tentokrát dnes se pojede přes 200 kilometrů z vesnice Dol do Belfortu. Jede se od Dijonu směrem k švýcarským nebo německým hranicím. No a celá tahle etapa je velmi rovinatá. V podstatě se celou dobu ale velmi mírně stoupá, aby se potom vyšplhalo na jednu vrcholovou prémii, a to hned první kategorie, a potom už se sjíždělo jenom rovnou do cíle. My vás samozřejmě dál budeme na Radiožurnálu Sport informovat. Zatím je odjeto 50 kilometrů a nemá úplně smysl vyjmenovávat všech 37 jezdců, kteří mají drobný náskok před zbytkem pelotonu, a ten drobný náskok čítá 17 vteřin. Ale místo toho vám můžeme říct něco o zeměpisu Francie, protože ve Francii existují hned tři různé názvy pro různé kopce. Všichni znají třeba slovíčko Mont, tak jako v případě třeba Mont Blanc, což je obecné označení pro horu. Pokud jsou ale hory o něco strmější a skalnatější, třeba jako v Pyrenejích, tak se jim říká Pic du Midi třeba. Ano, a potom je tu střední pohoří ve Francii, takzvané Vogézy, a tam se kopce jmenují Balon. Ano, protože mají také takový typický tvar. No a právě na jeden z nich dnes cyklisté na cyklistické Tour de France vystoupají. Bude to Balon d'Alsace, tedy alsaský balon. Ten má výšku 1247 metrů a to je právě vrcholová prémie první kategorie, která dnes na cyklisty čeká. Vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
5: Radiožurnál je 2:30. A zprávy s Kateřinou Cousirisovou. Odpoledne se objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť a menší kroupy. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před vedrem. To se týká od rána Moravy, Ostravska a taky Polabí. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy anebo o zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Nejvíce jsou zasažená města Detroit, Chicago a Washington DC. Policisté hledají 13-letého Patrika Čurdu z Krnčic na Třebíčsku. Rodina ho pohřešuje od dnešního rána. Policie o tom informovala na svém webu. Z domova odjel ráno, zřejmě na červeném kole a dosud se nevrátil. Telefon u sebe nemá. Chlapec měří kolem 160 cm. Oblečené by měl mít tmavé kraťasy a zelené tričko. U sebe má zřejmě taky černý batoh. Jakékoliv informace volejte na linku 158.
1: Sport.
5: Fotbalisté pražské Sparty podlehli v přípravě v Rakousku dánskému Nordsjællandu 1-5. Po dvou výhrách tak Pražané před začátkem ligové sezóny po druhé v řadě prohráli.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 za Prahou, před Brnem i v Ostravě. Na D1 za Prahou směr Brno vzniká roztrhaná kolona za Čestlicemi z 9. kilometru, kolem nabouraných aut na 11. tam před chvílí odstavili a sune se to dál do zúžení na 24. u Šmejkalky celý úsek půl hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolony před zúžením u D2 kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Domašov ze 172. kilometru, osobní auta od exitu 178 Ostrovačice asi 50 minut. Potom na D1 na výjezd z Brna směr Vyškov další kolona od sjezdu 201 Slatina zhruba 20 minut do zúžení u Holubic. Na D1 v Ostravě kolony. Problémy kvůli poruchanému autu v omezení směrem na Brno je kolona od exitu 361 centrum. Hlavně směrem na Polsko se popojíždí už před sjezdem na Rudnou z 353. protože v zúžení na 358. se porouchalo osobní auto.
7: Teď to tam reguluje policie vlastně k Přivadlově.
6: Na D10 z Prahy na Turnov před sjezdem na Mladou Boleslav na 43. kilometru havarovalo nákladní vozidlo. Kolona až na půl hodiny ze 40. kilometru od sjezdu na Nymburk, ale i v druhém směru na Prahu skoro od exitu 46. Kosmonos je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Večera v noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky a teploty v noci klesnou na 19 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: České sázkové kanceláře favorizují na titul mistra světa fotbalové Španělsko, které v neděli od 21 hodin bude hrát finále proti obhájcům titulu z Argentiny, a to v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Třetí bude podle bookmakerů spíše Francie, která se zase v sobotu od 23 hodin utká s Anglií. Kdo bude poslední dva duely šampionátu pískat, to třeba mimo jiné také dodá na úvod sportovního přehledu Adam Procházka. Adame, vítej.
1: Hezký den.
2: Slovinský rozhodčí Slavko Vinčič dostal na starost nedělní finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem. Mezinárodní federace FIFA nominaci zveřejnila na sociálních sítích.
3: 46-letý Vinčič pískal například finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Dortmundem před dvěma lety. V roce 2022 pak měl na starosti závěrečný souboj Evropské ligy mezi Frankfurtem a Rangers. Pro Vinčiče bude finále čtvrtým utkáním na letošním světovém šampionátu. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěly začne v neděli v 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
2: Asistovat budou Vinčičovi další Slovinci Klančník a Kovačič, u videa bude Němec Dunkert. Sobotní zápas o bronz mezi Francií a Anglií odpíská Jesus Valenzuela z Venezuely.
0: Fotbalisté Sparty prohráli v přípravě v Rakousku s dánským Nordsjællandem 1-5. Pražané mají v předsezónních přátelských zápasech vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek. Sigma Olomouc má před sebou závěrečný přípravný zápas. Generálku na šance ligu rozehrají Hanáci za zhruba 20 minut. V Rakousku zvou katarský tým Al-Sadd. Trenér Pavel Hapal vysvětlil, že na hru soupeře se jeho svěřenci budou soustředit méně než v soutěžních duelech.
4: Hráčům dáme informace, ale nebudeme se na to soustředit, budeme se soustředit na svoji hru, kterou se budeme chtít prezentovat i v lize, to bude pro nás podstata. Máme široký kádr, já si myslím, že všichni kluci jsou nachystaně připraveni na to skočit do prvního mistrovského utkání, takže nebudu určitě teďka určovat, že to bude základní sestava proti Jablonci, ale určitě spousta hráčů se tam objeví.
0: Dále budou z prvoligových klubů dnes ještě hrát brněnská Zbrojovka proti slovenskému klubu Podbrezová, liberecký Slovan se představí proti rakouskému týmu Sankt Pölten a pražští Bohemians vyzvou polský Zagłębie.
2: Fotbalovou Zbrojovku Brno posílil malijský reprezentant Amadou Dante. 25-letý levý obránce přichází z portugalského prvoligového týmu Aruca a podepsal víceletou smlouvu. Další novou tváří v kvádru nováčka šance ligy bude Antonín Vaníček, naposledy ofenzivní záložník Českých Budějovic.
0: Hokejový brankář Filip Růžička má smlouvu s týmem NHL. 18-letý golman Hradce Králové podepsal nováčkovský kontrakt s Minnesota Wild, která ho před necelým měsícem draftovala v pátém kole. I když to Růžičkovi nezaručuje, že si nejlepší soutěž světa opravdu zahraje, tak smlouvy si velmi váží.
5: Je to neuvěřitelný pocit. Je to jeden z dnů, který si budu pamatovat až do smrti a jsem si to užil, celý ten proces, i když jsem to vůbec nevěděl, šlo to úplně narychlo a z ničeho nic, takže je to jeden z kroků dobrých do dalších let.
2: A kanadský útočník Conor McMichael se domluvil s vedením St. Louis na 6-leté smlouvě na přibližně 850 milionů korun. Jeho krajan Kirby Duch podepsal nový roční kontrakt s Montrealem na zhruba 75 milionů korun. Nový ročník NHL začne v zámoří 29. září.
0: Tři české tenistky dnes čeká čtvrtfinále turnaje v Aténách. Barbora Krejčíková se odpoledne střetne s úřadující olympijskou vítězkou Číňankou Cheng Chinwen. Tereza Valentová změří síly s Ruskou Alinou Kornějevovou a nakonec Sára Bejlek s Dánkou Klárou Tausonovou.
2: Házenkáři Karviné se ve skupině Evropské ligy utkají s Benficou Lisabon, španělskou Torrella Vegou a dánským Hozdebrem. První zápasy jsou na programu koncem září, poslední na začátku prosince. Do vyřazovacích bojů postoupí dva nejlepší týmy tabulky.
0: Basketbalisty Lokomotivy Plzeň povede v nové sezóně dosavadní trenér tamního prvoligového týmu Jaroslav Lejsek. Západočeši se díky sloučení Nymburka se Slavií vrací po 14 letech do nejvyšší soutěže. Lejsek mluvil ve vysílání Radiožurnálu Sport o tom, že nejvíc se těší na utkání proti Písku, který trénuje Jan Čech.
6: Honza Čech je takovej můj nemezis, který, když jsme dlouho jsem trénoval dorost v Plzni a on vždycky trénoval dorost v Písku, takže já jsem vždycky proti němu rád hrál, nikdy jsem ho neporazil, takže uvidíme, jestli se mi to povede letos. A jinak se samozřejmě těším na první zápas s Děčínem.
0: Basketbalová národní liga startuje přesně za dva měsíce.
2: V pakistánském pohoří Karakoram zemřel 46-letý český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s dalšími dvěma členy expedice Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem se pokoušel o prvovýstup na horu Biar Čedy 2. Okolnosti neštěstí nejsou známy. Společně tato trojice už dřív v Karakoramu jako první zdolala vrchol Muču Kiš ve výšce 7480 metrů.
0: Bohužel touhle smutnou zprávou skončil sportovní přehled, který přinesl Adam Procházka. Díky.
2: Naslyšenou.

Nadějná kariéra české atletky Nicolety Jíchové, která před 2 lety skončila na mistrovství Evropy 4. v závodě na 400 metrů překážek, se znovu zadrhává. Po loňské absenci v letní sezóně kvůli vážnému zranění kolena teď nebude závodit ani letos, protože jí to nedovolí. Opakované problémy se zadním stehenním svalem, oznámila to na Instagramu.

Situace na cyklistické Tour de France ve 13. etapě se trochu dramatizuje, ale zase ne tolik, abychom vyjmenovávali všechny jezdce v úniku. Odjeto je 75 kilometrů z celkových 200, které dnes čekají na cyklisty. No a v úniku je prvních 37 jezdců, potom je drobná mezírka zhruba 8,40 vteřin a za nimi je další 20. Teprve potom je 3minutová díra a za nimi se potom šplhá do drobného táhlého stoupání zbytek pelotonu. Dál o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.

0: Šumperku už od pondělí probíhá 25. ročník setkání mladých hasičů a je to zároveň mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. Tahle velká celosvětová akce se koná jen jednou za dva roky a získat její pořadatelství bývá většinou v konkurenci ostatních zemí hodně složité, jenomže letos to tak úplně neplatilo.
1: V této chvíli jsme měli stát v Berlíně. Před 10 měsíci německý svaz podal zprávu Mezinárodní federaci, že akci z různých důvodů nemůže uspořádat. V podstatě jsme na to měli strašně krátkou dobu, zasedali různé komise a tak dále a nešlo už o to pořadatelství přidělit, ale kdo se k němu spíš přihlásí.
2: Vysvětluje starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. Česko i s materiální a organizační pomocí kolegů z Polska a Slovenska výzvu přijalo a akci uspořádalo v Šumperku.
1: Celkový dojem, celková atmosféra, nadšení těch dětí je maximální, takže já si myslím, že jsme obstáli víc než se ctí.
2: Nadšení dětí se projevovalo hlavně hlasitou podporou z tribun, nebo bylo evidentní třeba z pokřiků jednotlivých týmů po závodě. Smíšený tým z Chlumce nad Cidlinou skončil v konkurenci 39 celků na 9. místě. Jak kategorii mix, tak závod dívek ale ovládli mladí hasiči z jen pár kilometrů vzdáleného Bludova.
3: My jsme na 100% spokojení s klukama, povedlo se nám to, jak mělo a jsem na ně hrdý. Skvělý, všechno je skvělý, prostě s klukama jsme se sešli taková elita, jsme na tom výkonnostně stejně a rozumíme si a prostě to přátelství mezi těma klukama a ten tým sam o sobě je prostě skvělý a to mě na tom hrozně baví.
4: No, my jsme spokojení. Štafeta mohla být lepší, ale jsme šťastní, bylo to hrozný, protože byly stresy, ale zvládli jsme to s holkama, takže dobrý. Ta atmosféra dělá hrozně moc a prostě nabudí to všechny k těm lepším výsledkům, takže je to úplně perfektní.
2: Vyprávěli Kristýna Konečná a Štěpán Gregor. Na celý jejich tým byl pyšný i trenér Martin Sobotka.
5: Já jsem husí kůži, samozřejmě to přiznávám. Ty emoce jsou skvělé a nádherné a přál bych je zažít každému. To nejde ani popsat slovy, to nadšení je obrovský. Děti to vzali skvěle, takže my jsme tady doma a my vyhrajeme. A takhle to děti vzali a splnili to.
2: Závodní část přitom zaplní jen jeden den v týdenním harmonogramu celého shromáždění.
5: Poznávají nové kamarády, po městě tancuje Portugalec s Čechem a Rakušákem. Jo, je to skvělý i pro ty děti. Není to jenom o tom sportu, ale budou mít nový kamarády, poznají novou zemi, ti, kteří přijedou k nám a je to vlastně i o tom přátelství těch hasičů z celého světa.
1: Máme různé vzdělávací workshopy, máme různé dílničky, odpoledne se tady rozjede naplno táborová olympiáda, to jsou takové hry bez hranic, zaplníme Šumperk stánky, kde každý národ vyrobí výstavu, aby prezentoval svůj stát a večer v Pavlíně dvoře spustíme představení národů, kdy zase každý ten tým se cvičil něco národního a bude to trvat do půlnoci a pak bude ABBA revival a děti se budou bavit a budou spolu a budou se přátelit.
2: Doplnila trenér hasičů z Bludova Martina Sobotku starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. 25. setkání mladých hasičů tak v mnohem, i když menším měřítku, připomíná skautské jambory. Ze Šumperka Adam Kudet, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Sport ze všech úhlů.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy ČR a město Plzeň.
1: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
3: Evropská komise má obavy ohledně návrhu na zrušení veřejnoprávních poplatků v Česku. Izrael snížil ochranný status krokodýlů. Krejčíková, Bejleka, Valentová se pokusí na tenisovém turnaji v Aténách postoupit do semifinále. Po nehodě vzniká kolona na dálnici D10 před Mladou Boleslaví směrem z Prahy. A zítra bude oblačno, místy přeháňky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: 6 jednotek hasičů zasahuje u požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Hledají a likvidují skrytá ohniska. Využívají k tomu vodu čerpanou z nedaleké řeky Dřevice. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
5: Hasiči měří pomocí dronu teploty na požářišti. Ty pomalu klesají, ale stále se na některých místech pohybují okolo 70 stupňů Celsia a v některých místech sem tam dochází i k rozhoření. Lze předpokládat, že obdobná činnost hasičů bude probíhat i v průběhu celého víkendu.
3: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ke zlepšení ohledně vlastnictví médií. Komise vytýká také malou revizi pravidel o střetu zájmů, hlavně pokud jde o skutečné vlastnictví. Izrael změnil status krokodýlů nilských. To umožní využití těchto plazů na ochranu věznic s Palestinci. Podle serveru Jerusalem Post už vězeňská služba připravuje pilotní projekt nasazení krokodýlů ve vězeňských areálech. S nápadem přišel krajně pravicový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Politik dlouhodobě prosazuje zpřísňování podmínek pro Palestince v izraelských věznicích. Izrael kvůli špatnému zacházení a nelegálnímu zadržování Palestinců čelí mezinárodní kritice. Rybáři spolu s hasiči dnes loví ryby, které uhynuly v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Radiožurnálu to potvrdil předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Hlavním důvodem jsou vysoké teploty a nízký obsah kyslíku ve vodě způsobený sinicemi. Situace zůstává podle rybářů dál kritická. Řeší také povodí Moravy. Pokračuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
6: V současné chvíli provádíme provzdušňování vody tak, aby měly ryby lepší podmínky. Nicméně počkáme, jakmile se zlepší stav samotné řece Dyji, tak navýšíme odtok i do těchto ramen, tak aby byla roudící voda v obou těchto ramenech.
7: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková zhruba za hodinu a půl rozehraje na premiérovém ročníku turnaje WTA v Aténách čtvrtfinále. Její soupeřkou bude v řeckém hlavním městě vítězka olympijské dvouhry v Paříži, Číňanka Cheng. O semifinále tam zabojují i další dvě Češky. Krejčíkovou v něm bude moct případně vyzvat Sara Bejlek, kterou čeká duel s Dánkou Tausonovou. Tereza Valentová se o postup mezi čtyři nejlepší utká s Ruskou Kornijevovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 za Prahu i v Brně, nehoda na D10 u Boleslavy. Na D1 za Prahu směrem na Brno se vleče kolona od sjezdu na okruh z 10. kilometru půl hodiny do zúžení na Šmejkalce na 24. Na D1 před Brnem kolony do zúžení u D2 směrem z Vyškova na Prahu od Ostravské z 203. 20 minut, směrem z Prahy na Vyškov, kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Domašov ze 172. Osobní auta za Ostrovačicemi ze 180. kilometru 3/4 hodiny ke sjezdu na Bratislavu. A následně další kolona od exitu 201 Slatina do omezení u Holubic až 30 minut. Na D10 z Prahy na Turnov za Brodci kolona ze 38. kilometru až 35 minut k havarovanému nákladnímu autu kousek před sjezdem na Boleslav na 43. kilometru. Na pražském okruhu z letiště na D1 před Ořechem nehoda na 20. kilometru, kolona od D5 25 minut, kamiony déle v pravém pruhu z D5 od Rudné z 5. kilometru. A na konci D11 před Jaroměří směrem z Prahy vzniká kolona od exitu 108 Velichovky až 40 minut do kruhového objezdu. Nájezd na D11 před Jaroměří směrem na Prahu už je otevřený, kamion tam vyprostili. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude oblačno, ojediněle během nepřechodně místy přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30, na horách zítra naměříme většinou kolem 18 stupňů. A v noci čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přehánky a nebo ještě doznívající bouřky. Teploty v noci klesnou na 19 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
9: Už za hodinu na Radiožurnálu Sport uslyšíte včerejší reprízu desítky Pavla Horváta live z ostravského gongu v rámci Colors of Ostrava. Rozhodně si to nenechte ujít, je to opravdu mimořádně zajímavá a zábavná show, speciálně v tom ostravském vydání. No a máme pro vás ještě zprávy z Jižní Moravy, protože hodně dnes na nejvyšší českou fotbalovou soutěž posilují brněnské celky. Už jste slyšeli od nás, že Zbrojovka tam má dvě nové posily, jednak malijského reprezentanta Amadua Danteho, který přichází z nejvyšší portugalské soutěže, potom také z Českých Budějovic, což také není špatná adresa, přišel ofenzivní záložník Antonín Vaníček. No a Artis Brno, druhý brněnský celek, který se zahraje příští rok šance ligu, ten získal 18-letého záložníka Ismaela Silu. Je to talentovaný hráč z Pobřeží Slonoviny, který přestoupil z Lotyšska na hostování, potom míří do Artisu Neil Glossoa a zatím na zkoušku Emanuel Fuli, oba z pražské Slavie.
4: Radiožurnál Sport
10: a Vojtěch Šafář.

0: fotbalového mistrovství světa zbývá odehrát už jen poslední dva zápasy, a to zápasy o medaile. Sobotní duel o bronz mezi Francií a Anglií a také nedělní finále Španělsko-Argentina. Co by rozhodčího bude řídit Slovinec Slavko Vinčič? O svoji šanci už před začátkem turnaje přišel nejlepší africký rozhodčí loňského roku, Somálec Omar Artan. Toho americká vláda do země dokonce ani nevpustila. Doma i přímo ve Spojených státech se ale od té doby stal možná populárnější, než kdyby býval zápasy šampionátu soudcoval.
1: My name is Hussein A. Mohamud. I'm the owner of this Benadir Somali restaurant.
2: Hussein Bulou odešel ze Somálska do Spojených států už kdysi jako dítě. Teď provozuje somálskou restauraci kousek od stadionu v Los Angeles, kde se zápasy mistrovství světa taky hrály. Jeho jednoduše zařízený podnik nabízí 5 základních jídel, většinou na bázi rýže a kozího nebo jehněčího masa. Na tomhle místě se potkává zdejší somálská i širší východoafrická komunita. Fotbal se tu za poslední měsíc probíral horem dolem, a i když se o něj Hussein obvykle nezajímá, případ krajana z jeho původní vlasti, kterého Trumpova administrativa do země nevpustila, toho přimělo dění spojené se světovým šampionátem sledovat.
3: K tomu somálskému rozhodčímu se Spojené státy zachovaly hrozně. Je to vůči němu dvojitá nespravedlnost. Narodil se před 34 lety, tedy už za somálské občanské války, a určitě není z dobře situované rodiny, protože jinak už by dávno byl tady v Americe nebo v Evropě. V zemi zmítané konflikty se sám vypracoval v respektovaného rozhodčího světové úrovně. A pak přijede sem a doplatí jenom na to, odkud pochází. Je mi z toho smutno.
2: Americké úřady Artanovo nevpuštění do země vysvětlovaly kontakty s teroristickou skupinou Al-Shabaab. Rozhodčí to popřel a před několika dny to vyloučil i somálský ministr sportu Mohamed Abdulkadir. Doma v Mogadišu vítali Artana po návratu z 11-hodinového neúspěšného vstupního pohovoru v Miami stovky lidí, a podobného přivítání, včetně ministerského přijetí, se mu nedávno dostalo i při návštěvě Keni. Rozhodčí tam vyzval mladé Afričany, aby se ani přes překážky v životě nevzdávali.
3: Hodně to o tomhle mladém muži vypovídá. Když se nedostal do Spojených států, nejel nikam žádat o azyl, ale vrátil se tam, kde sám vyrůstal, za lidmi, kteří k němu teď vzhlížejí. Je to ale škoda, že nemohl být na šampionátu. Pro nás somalské emigranty by to byla radost. Byli bychom hrdí, kdyby nás někdo jako on reprezentoval na takovéto globální.

0: globální akci. Konečně z naší země vzešlo něco dobrého a netratíme na tom jenom my Somálci, ale celý fotbalový svět a kvalita turnaje. On patří k nejlepším rozhodčím v Africe.
1: Říká Hussein Gulov. On osobně na šampionátu vydělal, jeho restaurace asi 3 kilometry od stadionu měla prýžně. Jeho krajan Omar Artan, kterého se nijak nezastala Mezinárodní fotbalová federace FIFA, se teď chystá aspoň na evropský superpohár mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou, kam ho nominovala Evropská fotbalová unie. Hraje se 12. srpna v Salzburku. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Sting zpívá o Angličanovi v New Yorku. Angličané se ale do New Yorku, kde se bude hrát finále mistrovství světa, neprobojovali. V semifinále prohráli s Argentinou a tak na ně zbývá ten druhý zápas, ten méně nablízkaný z mistrovství světa, a to tedy utkání o bronz. To se bude hrát v Miami v sobotu ve 23 hodin. Francie proti Anglii, uslyšíte to na radiožurnálu Sport. Připomínáme ještě jednou, že finále potom uslyšíte v neděli od 21 hodin, také v přímém přenosu. No, hrát se bude mezi Španělskem a Argentinou.

Píseň Burning Heart od kapely Survival trvá 3 minuty a 640 vteřin a díky tomu, že jsme vyčkali až přesně na její konec, tak teď můžeme říct něco, co je poměrně vzácné. Právě teď cyklisté vjeli přesně do poloviny dnešní etapy na Tour de France. Odjeto mají 102 a kousek kilometrů, no a zbývá jim 102 a kousek. To zase není tak těžké dopočítat. Dokonce to v jednu chvíli bylo 103 a 103, teď už se to zase překlápí a už začali ukrajovat cyklisté právě druhou půlku z té dnešní etapy, která měří přes 200 kilometrů, jede se do města Belfort v Alsasku, no a aktuálně se stále nic moc nemění. 32 cyklistů jede v úniku, za nimi 40 vteřin další 20, no a peloton ten ztrácí už něco okolo 6 minut, ale není kam za stolik spěchat, ti největší favorité si stále udržují dostatečně malý náskok na to, aby věděli, že to celkové pořadí neovlivní, co dnes cyklisty čeká. To bude ten nejhorší výstup na Ballon d'Alsace, jeden z největších vrcholků pohoří, které se jmenuje Vogézy, právě nedaleko Alsaska, měří 1200 metrů, to je stoupání první kategorie, no a z něj potom budou sjíždět cyklisté už jenom z kopce právě do zmiňovaného Belfortu. Vítěze budeme znát okolo 17. hodiny, komentář samozřejmě i dnes přidá Jiří Ježek, no to všechno uslyšíte na Radiožurnálu Sport.

0: Žurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Na hodinách Radiožurnálu je 15:30. Poslechněte si zprávy s Kateřinou Sausidisovou.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu stoupnou o desítky haléřů. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření v pondělí skončí. Ceny výrobců v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o více než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíce zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky anebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny anebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina během jednoho týdne klesla o 5%. Píše o tom ruský list Komersant s odvoláním na výsledky čerstvého průzkumu státní agentury FOM. Podle něj Putinovu práci aktuálně schvaluje 660% Rusů. Názory dotázaných nejvíce ovlivnila válka proti Ukrajině a nedostatek benzínu. A policisté našli pohřešovaného 13-letého chlapce z Krnčic na Třebíčsku v Moravských Budějovicích. Je v pořádku.
2: Sport.
1: Nováček první fotbalové ligy Artis Brno má novou posilu, 18-letého záložníka Ismaela Silu. Hráč z pobřeží Slonoviny přestoupil z lotyšského celku Supernova. Do zbrojovky Brno zase přichází malijský reprezentant Amadou Dante. 25-letý levý obránce podepsal víceletou smlouvu. Za zbrojovku bude nastupovat taky Antonín Vaníček, bývalý ofenzivní záložník Českých Budějovic.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 za Prahou i kolem Brna, nehoda na D10 u Boleslavy. Na D1 za Prahou směrem na Brno čekejte velmi silný provoz od sjezdu na okruh z 10. kilometru. Různě pomalu se to vleče asi 35 minut do omezení na mostě na 24. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se poprvé zastavuje za exitem Domašov kolem 175. kilometru osobním autem do zúžení u D2 50 minut. A následně další kolona na D1 směr Vyškov od sjezdu 201 Slatina kolem 20 minut do omezení za Rohlenkou. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov za sjezdem na Brodce popojíždí kolona ze 37. kilometru kolem půl hodiny na 43. kousek před sjezdem na Boleslav, tam havarovalo nákladní vozidlo. Na konci dálnice D11 u Jaroměře směrem z Prahy se před kruhovým objezdem jen pomalu krátí kolona, teď za sjezdem na Velichovky ze 110. kilometru je to na půl hodiny. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 už sice nehodu před Ořechem na 20. kilometru došetřují stranou, i tak zůstává kolona od sjezdu z D5 na 20 minut, respektive z D5 z 5. kilometru od Rudné 40 minut k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Večera v noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, a v noci teploty klesnou na 19 až 15 stupňů. Kolik zprávy?
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Tréninky na velkou cenu Belgie Formule 1. Známe už první výsledky. Max Verstappen vyhrál ten první trénink, za ním Lewis Hamilton, potom Charles Leclerc. Znamená to tedy, že Ferrari se srovnalo za Red Bullem. Druhý trénink čeká jezdce v 17 hodin. Ještě než se k němu ale dostaneme, tak se v motoristickém magazínu vydáme k výhledu na to, jak bude vypadat velká cena Belgie, a to i s Davidem Prouzou. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Pojďme si rozebrat, v čem je ten okruh ve Spa-Francorchamps hodně specifický, protože současná pohonná jednotka všech formulí závisí hodně na elektrické energii a ta se generuje při brždění, a toho je právě v Belgii dost, nebo to bude naopak pro jezdce problém?
1: No, problém by to být trochu mohl, protože sice v Belgii se samozřejmě brzdí hodně, i z toho důvodu, že se tam také hodně rychle jezdí, jenom nájezd do té první zatáčky, to je opravdu pastva pro oči, pokud se na to díváte přímo tam na místě z tribuny. Každopádně to brzdění není takzvaně těžké, nebrzdí se příliš, a to znamená samozřejmě problém v momentě, kdy spoleháte z 50% na elektrickou energii, a ta generace právě té elektrické energie na okruzích, kde se tolik nebrzdí, viz Vespa, by mohla být docela velkým problémem pro závodění. Viděli jsme to už třeba hned na začátku v Austrálii, kdy s tím vozy měli docela problémy, v tom smyslu, že sice se hodně předjíždělo, ale nebylo to v důsledku schopností jezdce, ale spíše toho, kdo zrovna má více či méně nabitou baterii. A to samozřejmě je věc, která sice dálky vypadá zajímavě, že se prostě hodně předjíždí, ale celkově je to pak trochu takové uměle vytvořené. Zároveň je ale pravda, že i na některých okruzích, viz třeba ve Velké Británii, už se to povedlo týmům vyladit, respektive nastavení rozložení těch pravidel bylo od F1 takové, že ty závody, ty manévry byly nakonec docela pěkné. Ale myslím si, že v tuhle chvíli nás čeká zase trochu něco jiného, že by to mohlo být spíše blíže k té Austrálii, a v tu chvíli bych si troufl favorizovat docela Mercedesy, protože ta pohonná jednotka jejich zase je taková nejpřizpůsobivější na všechny tratě a okruhy.
0: No, Davide, já jsem se tě chtěl zeptat, kdo by právě na okruhu Vespa mohl být nejrychlejší, co se týče týmu, takže typuješ Mercedes?
1: Typuju Mercedes, ale to vlastně není nic odvážného. Typovat to takhle můžeme každý závod, každý víkend. Spíše zajímavější je, kdo by mohl Mercedes nahánět. Pokud bychom vycházeli z prvního tréninku, tak tam máme dva jezdce Ferrari vysoko. U Red Bullu si trochu troufnu tvrdit, že je to taková první, ale poslední vlaštovka, že přeci jenom v tréninku nikdo nejel naplno. Možná řada těch lepších týmů testovala v tuhle chvíli závodní režim, nejela to absolutní rychlé kolo. Takže trochu se obávám, že pokud je o Maxe Verstappena, tak tohle bylo asi jediné první místo, možná třeba v druhém tréninku ještě, ale pokud je o sobotu a neděli, tak tam prostě zatím Red Bull výkonnostně takový není. Myslím si, že Ferrari by mohlo být relativně těsně vzdálené od Mercedesu, ale Mercedes bude zase prostě ten team to beat, jak se říká anglicky, na něj si budou všichni brousit zuby a bude otázkou, jestli se jim to podaří.
0: K Maxi Verstappenovi se ještě dostaneme, pojďme ale ještě rozebrat jednu zajímavost. Kvalifikace bude až zítra, ale už teď víme, že úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu si na startu pohorší o 10 míst. Vysvětlíš nám to?
1: Je to z toho důvodu, že Lando Norris měnil pohonnou jednotku, každý jezdec má k dispozici tři takové pohonné jednotky, potom když použije čtvrtou během sezóny, tak právě přichází ta penalizace, takže pro Lando Norrise nic příjemného s ohledem na to, že úřadující šampion s McLarenem nemá buchví jakou sezónu, je to dáno tím, že McLaren úplně netrefil ta nová pravidla, to nové nastavení monopostů, takže pak, když skončí v kvalifikaci třeba pátý, což by odpovídalo, řekl bych, výkonnosti zatím Norrise a McLarenu, tak to znamená 15. místo na startu, a to pochopitelně na jakémkoliv okruhu není příjemné. V Belgii se celkem dá předjíždět, ale dá se říci, že Lando Norris si tak trochu zavřel cestu k pódiu vlastně ještě dříve, než ten závod vůbec začal.
0: No a teď už tedy Max Verstappen, protože v posledních týdnech nebo měsících se výrazně spekuluje o jeho budoucnosti. Mluvilo se třeba o velké hvězdné výměně s McLarenem, že by právě on zamířil tam, a na druhou stranu do Red Bullu by putoval Oscar Piastri. Jak to vypadá aktuálně s budoucností Maxe Verstappena?
1: No, přiznám se, že tahle rošáda by určitě otřásla světem Formule 1 hodně, ale vlastně by mi celkem dávala smysl, ale, a teď musíme říct to důležité, manažer Maxe Verstappena teď před velkou cenou Belgie mluvil o tom, že, nebo spíše popřel všechny ty spekulace, že ano, sice Max Verstappen má takzvanou výstupní klauzuli ve své smlouvě, ale to neznamená, že ji nutně musí aktivovat, i když ty výsledky pro Red Bull a Maxe Verstappena v této sezóně zatím nejsou vůbec ideální, ale zároveň prostě trochu bagatelizoval ty jednání, nebo ta jednání, které Verstappen, potažmo jeho zástupci vedli v minulých dnech, týdnech a měsících. Je to samozřejmě trochu také dano tím, že Max Verstappen velmi rád je nespokojený veřejně a jakmile tohle vidíte u SC, tak tím lépe se vám potom přemýšlí o tom, že možná třeba jedná už někde jinde, ale myslím si, nebo skoro bych na to vsadil, že Max Verstappen tu sezónu dokončí v týmu Red Bull, má smlouvu, jestli se nepletu, do roku 2028 a teď právě jeho manažer mluvil o tom, že ji plánuje dokončit. Ale zároveň samozřejmě něco se stát může, protože ta výstupní klauzule tam je.
0: Tak to byl David Prouza, se kterým jsme pozvali na víkendovou velkou cenu Belgie Formule 1. Díky moc, Davide.
1: Krásné odpoledne.

Fotbalový obránce Tomáš Vlček prodloužil smlouvu v pražské Slavii. 25-letý odchovanec klubu podepsal nový kontrakt, a to až do června 2030.

Na úvod přípravy na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Max Verstappen. Už jste to slyšeli od nás před chvilkou, teď trochu podrobněji. Nizozemský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojici jezdců Ferrari, tedy Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli, který jezdí za Mercedes, ten zajel až šestý čas, a to víc než půl sekundovou ztrátou. Dokonce o skoro sekundu zaostal za Verstappenem druhý pilot Mercedesu George Russell a skončil osmý těsně za mistrem světa Landem Norrisem. První tréninkové jízdy vyšly zkrátka lépe jezdcům, kteří se na legendární trati v Ardenách, která se jmenuje, nebo respektive je v obci Spa-Francorchamps, kterým se tam zkrátka dlouhodobě daří. Čtyřnásobný mistr světa Verstappen totiž tady třikrát vyhrál, držitel sedmi titulu Hamilton, ten za Nizozemcem zaostal o 145 tisícin sekundy, dokonce pětkrát, a jediný triumf ho teď dělí od rekordu, který zatím drží Michael Schumacher.

0: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
1: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
0: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Španici.
1: Od 20. do 26. července.
0: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport.

mezi vás posluchače a v roce a čtvrt jsme opět tady v areálu Dolní Vítkovic. Ale letos je to přeci speciální návštěva během fotbalového mistrovství světa v roce, kdy si připomínáme 50 let od největšího úspěchu tuzemské Kopané. A to s nejslavnějším aktérem toho mistrovství Evropy 1976. Dočkáte se ho za chviličku. Každopádně možná jste se divili, proč sportovní, respektive fotbalový pořad na hudebním festivalu. Zkoušel jsem si to taky sám vysvětlit a vlastně je to docela jednoduché. Fotbalisti přece taky potřebují v mužstvu někoho, kdo příslovečně tvrdí muziku. Špílmachry, kteří hrají soupeřům občas na housle. Je pravda, že mezi oblíbená novinářská klišé patří, že ta či ona hvězda se chytla nebo chopila dirigentské taktovky. Každopádně i jednomu z nejlepších fotbalistů československé nebo české historie, Tomáši Rosickému, se přezdívalo malý Mozart. Nicméně považujte tuhle krátkou overtyru za zakončenou a pojďme představit ty, na které jste přišli. Je tu bývalý reprezentant, který vstřelil první gol mistrovství Evropy 2008. Baníkovec tělem i duší ve svých nejlepších letech těšil chachary desítkami gólů. Je to Václav Sirkoš.

Rok 2026, jak jsem říkal, je významný tím 50letým výročím od zlata československého výběru na mistrovství Evropy 76. Ten muž, který přijde, se na něm jako poslední dotknul míče a svým zlatým dloubákem v Bělehradu vstoupil do historie světového fotbalu. Je to Antonín Panenka.

0: Pane panenko, jeden slavný český houslista Josef Špaček říkal, že Česko je známé tím, že se tady taky dlouho tleská, takže připravte se. Každopádně od února 2024 na jediné sportovní rozhlasové stanici v Česku u nás na Radiožurnálu Sport máme to štěstí, že se setkáváme a naším kolegou a milým kamarádem je taky držitel 6 pohárů českých, 5 mistrovských českých titulů, muž se zkušenostmi z Portugalska, Turecka a Japonska, aktuálně trénuje taky Baník Alemos Souš Pavel Horvát.
1: Dobrý. Nejdou, jdou. Dobrý den, dobrý den.
0: Já jsem to ještě chtěl dopovědět si, trenér Baníku, Most Souš, a výborně zpíváš.
1: A dál?
0: No, kdybych ti dal úkol zaspívat to, co bychom teď mohli pustit, tak to nebude zas tak složité. Můžeme první zvukovou ukázku.

0: No, asi...
1: Umí každej. Asi myslím, že je málo jako lidí, co se motají kolem fotbalu, aby neznali aspoň část jako baníkovský hymny.
0: Tak není to náhoda, než by vás podceňoval hudebně, ale přece jenom má to 4 tóny, tak ještě, aby to člověk nezvládl zaspívat.
1: Onzo, my jsme fotbalisti, nám je jedno, kolik to má tónu, nám se to líbí a...
0: No ale můžeme si pustit hymnu, která má teda daleko víc tónu, je taková, jak se říká, taky skladatelsky prokomponovanější a myslím, že souvisí tady s mužem v zeleném trikotu.

0: odezval.
1: Pane panenko, tahle píseň Polkani bojují byla představena poprvé v srpnu 1973 v Dělíčku zrovna před utkáním s Baníkem Ostrava. To je náhoda teda.
0: To je krásná náhoda, já se na to vzpomínám, ale já musím říct, že tenkrát ta naše hymna je taková trošku specifická v tom, že ji složil jeden člen České filharmonie, takže ono to trošičku, i ten sbor, i ta melodie, všechno taková do té vážnější hudby, no, tak dneska je to trošku pojatý jinak, ale myslím si, že přečkala kolik desetiletí, takže je výborná.
1: Pokud jsem to četl dobře, tak ten pán se jmenoval Čestmír Preclík.
2: Preclík, ano.
1: Každopádně, když Antonín Panenka narážel na to, že dneska ty hymny zní přece jenom trošku možná moderněji, jak pro koho, tak Pavel Horvát na své jediné zatím prvoligové štaci, co by trenér zažil možná před zápasy, tuhle píseň.
3: Příbram.
1: No, pan Starka je velkým příznivcem hip-hopu, má vytetováno vlastně taky tetování, jaké měl Tupac Shakur, pouze Bůh mě může soudit, což tak vlastně vypadá, což sedí.
3: A nevím, jakým směrem se chceš dneska ubírat, ale začal si dobře.
1: No ne, Václave, ale tak vy chodíte taky, ne, do kotle Baníku, zpíváte si Baníčku doma třeba někde ve sprše? Ta melodie souvisí s vaším životem.
4: Proč ve sprše?
1: Tak zpívá se, ne, ve sprše, tak minimálně v reklamách si to pamatuju. Nebo ve vaně, nevím.
4: Určitě chodím a i těch písniček je víc, nebo těch songů. Já vím, že i Bohemka má už novější tu hymnu, že jo? Bohemko, my jsme s tebou, jak to je, ne? Nemají?
1: Bohemka z Vršovic, která je na tu melodii Baníčku.
4: Že?
1: To je jako inspirace.
4: Vzali od nás.
1: A Baníček to má inspirované zase v Polsku, ale to je jedno.
4: Nemá.
1: To vykrádali se i sami skladatelé, občas Antonín Dvořák nebo Bránský to měli stejně. Nevadí.
3: Teď začínáme, tak pojďme.
1: Ano, tak Pavel Horvát, můžete si ho pustit taky ve filmu, o tom mluvit chceš nebo nechceš, jak zpíváš.
3: Tak byl to jeden z nejúspěšnějších snímků české kinematografie. Hrál jsem Popeláře, takže kdo chce, si to najde.
1: Ano, kdo nechce, ne, krásně ti to jde.
3: Kdo nechce, pustí si ordinaci.
1: Ano. Tak tady ten konkurs pochopitelně na to, aby se Pavel pak zařadil třeba taky na naší stanici Vltava nebo na Nadeldur, jsme asi skončili. Nicméně můžeme se dostat k tomu, že přece jenom fotbalisti vzpomínají asi ještě na větší věci, než jsou třeba fotbalové hymny, melodie. Chci se zeptat, pane panenko, jestli víc vzpomínáte na svůj první ligový gol anebo na první ligový zápas?
0: Tak tyhle věci se samozřejmě nezapomínají, to vím přesně, první ligový zápas jsem hrál v Teplicích, když jsem nastoupil jako mladíček na posledních 20 minut, myslel jsem si, že to trvá dva dny, ten zápas, nic jsme tam neudělali, prohráli jsme 2-0, jsme domů, ale musím se pochlubit, myslím, že 3 kola na to jsme hráli tady v Ostravě, kde jsem teda střelil svůj první ligový gól legendárnímu brankáři Frantovi Šmukerovi, takže samozřejmě si to pamatuju, no, bylo to pro mě takový netypický, protože jsem to střelil bodlem.
1: No bodlem, Pavle, ty ho nemáš rád, viď bodlo?
3: Já ho mám rád, ale nemůžu, protože mě to hrozně bolí.
4: A jak to dopadlo ten zápas tehdy?
0: No samozřejmě jsme vyhráli 1-0 a to je jasný.
1: Bohužel pro Bohemku to bylo jedno ze 3 vítězství sezony a pak spadla.
0: Ano.
1: No ale

0: Žoval na 3-2, obrovská euforie.
1: My ve sportu říkáme 2-3, víš, promiň. Když jste prohrávali, to nevadí.
0: Vy ve sportu, no my jsme v Jablonci říkali na 3-2. No. Já myslím, že to všichni chápali, když jsem asi nehrál za Baník, tak a snižoval jsem, no tak to je jedno.
2: Ale těch gólů z přímáků proti Baníku bylo víc.
0: Těch gólů proti, no tak Václav může připojit další historku teda. Václav tady podával balóny, když já jsem dal jeden gól z trestňáků.
2: Přesně tak, no. V roce 97 to bylo, jsme se o tom bavili, no. A v semifinále poháru, pokud si pamatuju, a pak si tam dělal něco na tu tribunu nebo na trenéra, co to bylo, můžeš to ukázat tady?
0: No ukázat to můžu, že jsme v rádiu.
1: Ale dneska nás taky natáčí.
0: Ne, já to samozřejmě nebudu ukazovat, ale bylo to obscenní gesto v podstatě, protože mi všichni nadávali, i pan trenér uliční, my jsme se o tom několikrát bavili, dostal jsem spoustu men už při zápase a tenhle gol, který vlastně nás posunul jako do finále toho poháru, tak jsem oslavil nevhodně, ale vzhledem k věku a k podmínkám si myslím, že se to jako povedlo celkem.
3: Já mám taky ještě na Ostravu ne zrovna příjemnou vzpomínku. Stalo se mi poprvé v životě a doufám i naposledy, že jsem kopal v jednom zápase proti Ostravě, byl to doma na Bohemce, chytal Palo Michalík, to byl brankář, proti kterému já jsem nikdy gól nedal. I kdybych měl 1000 příležitostí, prostě jsem měl na něj strašný smůlu, nebo on byl tak dobrý, tak jsem na něj kopal 2 penalty. První jsem nedal, rozhodčí opakoval, že trošku jako vyběh, kopal jsem druhou, to jsem taky nedal. Takže Palo Michalík byl mu takovej nepříjemný soupeř. Zas na druhé straně jsem měl jiný brankáře, s kterým, když jsem hrál 100krát za rok, tak jsem mi dal 100 gólů. Takže chci říct to, že každý ten fotbalista má něco prostě plus a plus minus.
1: Vy jste, pane Panenko, ale nemusel smutnit, nebyl jste zdaleka jediný, kdo Pavlu Michalíkovi nedal žádný gól, protože on v té sezóně, to byla ta titulová 75-76, mimochodem první rok Pavlova života, tak udržel 14 čistých kont.
0: Si pamatuju.
1: Nicméně zápas na stadionech, které jsou velké, pochopitelně asi let, který vzpomenete, spíš stadion, na kterém jste třeba nehrál a chtěl jste. Máte nějaký takový, po kterém se vám stýskalo, že na něj prostě nemůžete se dostat a nehrál jste na něj v životě?
3: Jako
1: obecně, obecně, no.
3: Ne v České republice, no v
1: Česku. Myslím jinde.
2: No, Bohumíně, nebo?
1: To je taky Česká republika, tak, no.
3: Taky jsem tam, myslím, že hrál. Já nevím, tak já jsem...
1: Třeba Marakana.
3: Já měl to štěstí teda, že já si myslím, že snem každého fotbalisty by mělo být v Evropě si zahrát ve Wembley, což je samozřejmě svatoslánek v Evropě, a ve světě je to Marakana. Tak já měl to štěstí, že jsem v obou případech jsem měl možnost si tam zahrát. No, jinak já nevím, no tak... Ne, tak jako... Tam bylo zajímavé je to, že my jsme tam hráli proti Brazílii na Marakana a byli jsme se podívat na utkání Derby Amerika, já nevím, Flamengem nebo co to bylo, kde bylo asi 120 tisíc diváků. Za 3 dny jsme tam hráli nároďák, bylo tam jenom 40. Ale bylo zajímavé to, že my jsme se byli podívat, nebo já jsem se byl podívat v těch ochozech nahoře, a když jsem vyšpal až tam nahoru, tak jsem vůbec nevěděl, že se dole hraje nějaký fotbal. Ty hráči byli jak figurky Člověče, nezlob se, ale zase zajímavé bylo to, že všichni ty diváci byli informovaní, protože to byla zajímavá věc. Okolo hřiště byli rozestavení reportéři různých rozhlasových stanic. A jakmile ten míč opustil hrací plochu, jako když střelíte do vrabců, všichni se rozeběhli, měli na zádech takový ty mobilní telefony, tenkrát s tou šňůrou, tou navíjecím bubnem, tak se rozběhli po celém hřišti a hned okamžitě dělali interview s nějakým hráčem. Rozhodčí písku, zase se vrátili, takže ty lidi, kteří byli někde nahoře, viděli kulový, tak všichni měli transistory a poslouchali aspoň, co si povídají, no.
0: Já bych chtěl využít češtiny, protože je krásná. My jsme s Václavem hráli třeba normální ligový kolo a pak to bylo Wembley. Asi jako to jde pochopit, no.
3: Tomu rozumím, no.
2: To dojde postupně.
1: Tak, pochopili jste to?
2: Počkej chvilku ještě.
1: Tak na konci pořadu si řekneme, dobře. No ne, ale tak Baník a Bazaly. Pavel Horvát má to štěstí, že tady taky leckdy hrál. Vlastně myslím, že jsme to počítali spolu 15 zápasů. Po každé si odehrál 90 minut, asi tady 3 góly, 2 z penalt.
0: Tady je takové jako menší hřiště mi to přišlo. Já jsem jako odehrál celý zápas.
1: Je takhle, vtip. Dobře.
0: Ale já jsem chtěl říct, že jsi mi dneska ukázal druhé, že já jsem furt žil v Mníži, že jsem tady dostal jednou bůra ze Slávy, to si pamatuju fakt velmi dobře. Ale dostal jsem tady bůra i s Teplicema.
1: Ale to jste

0: skórovali, takže jenom 1-5.
1: Tak to je dobrý.
0: To bylo v pohodě, jo.
1: Tak to jo.
2: To byla mistrovská s Teplicema, nebo kdy? Těch pět.
3: Jo.
2: Jo?
0: Ne, to bylo 2002.
1: S Teplicema bylo 1-0. Jsme tady prohráli. Okay. Když to byli mistři. Jo.
0: No. To bylo, Miroslav Matušovič dával tehdy gol z penalty v 85.
2: Kdo?
0: Miroslav Matušovič.
2: Ještě kdo?
1: No. Míra je tady jako oblíbený, jo.
2: Určitě. Tady moc ne, no.
0: Dobře, ne, tak on je napsaný v těch zápiscích, jakože tady hrával. Každopádně Václav Sirkoš jako velký baníkovec jako nastoupil na těch bazalech, jo. Ten zážitek, máte to v sobě ještě třeba teď, když se na to ptám, jestli si něco z toho vybavíte? Ikonický stadion, na kterém už se bohužel 11 let nehraje, ale třeba brzy?
2: Jo, tak my jsme to hlavně měli vlastně jako žáci, dorostenci už moc ne, že jsme podávali ty míče, takže v podstatě my jsme se s klukama snažili vždycky dostat pod ten kotel za tu branku, kde bohužel jsem zažíval i tady ty scény, jako když jsem dostali ten gól. Ale celkově prostě to člověk vnímal, tu atmosféru, ti lidi tady prostě fandili vždycky dobře a věřím, že ty nové bazaly se postaví a zase to zažijeme, no, protože je to takové ikonické místo, stejně jako Bohemka má Líček, teď se to tam staví už, jako ta nová tribuna jsem viděl, že jo, jedna, jo?
4: No, teď se to pozastavilo.
2: Pozastavilo se.
0: Ne, asi prázdninová výluka tramvají, ne?
2: Nebylo teď povolení, jo?
4: Ne, já už těli těch maket a modelů jsem viděl celou řadu. Dokovat nebudu přestříhávat pásku, tak tomu nevěřím.
0: Ale shodou okolností poslední zápas Pavel Horvát odehrál na bazalech v zápase, kdy Václav Sirkoš dal gól. Bylo to v roce 2014, prohráli jste teda 1-2, Stanislav Tecl se tehdy dvakrát trefil, ale nevím, jestli si něco vybavíte z toho.
2: To bylo Plzeň?
0: No, no, Plzeň.
2: Jo, a to bylo to, vy jste byli takový, že vám hodně pomáhali rozhodčí, si pamatuju. Ale počkej, vážně, ale to tak jako, to tak kdysi bylo.
1: Ne? Z toho pohledu toho soupeře to vypadá úplně jinak vždycky. Naopak.
2: 3-1?
0: 2-1.
2: 2-1,
0: jo. Ale je pravda, že Argentina došla do finále mistrovství světa, všichni to viděli, jak to vypadalo, dostaneme se k tomu ještě na závěr, ale taky někdo zpochybňuje, že jim trošku prý byla tak trošku rovina.
1: Ne, nebudí dopich, 2-1 jsme vyhráli a dál.
2: No, ta Argentina oproti tomu, co předváděli oni jako nic. Ne. Takže...
0: Ale můžeme tady připomenout i ty tituly, které s Baníkem souvisí s Pavlem Horvátem, jak jsem říkal v tom úvodu, a vlastně v tom jednom zápase proti Baníku Pavel pak taky mohl slavit, tak si to můžeme připomenout.
5: Ano, tady doznívá radost zaplněného stadionu na Štruncových sadech. Tušíte tedy správně, že tu změnu stavu mají na svědomí domácí fotbalisté, konkrétně jejich kapitán Pavel Horvát, který v 64. minutě se postavil k zahrávání přímého volného kopu po faulu na Milana Petrželu. Bylo to 22 metrů a Pavel Horvát svou levačkou poslal míč pravé tyči.
0: Ty jsi po tom utkání říkal, že ten první titul v Plzni je pro tebe slačí, což tady uslyší rádi, než ty dva předchozí ve Spartě.
1: Tak logicky, tak tam jsme byli odpadlíci, nechtěný hráči s nadváhou a s problémou se životosprávou a udělali jsme z toho, myslím si, celkem solidní příběh. A já bych řekl jenom jednu historku, kterou jsem ještě vlastně asi nikdy říkal, tadyhle po tom góle. On tam mockrát nebyl, ale v těch sezónách ještě tam chodil maskot jako velbloud převlečený, kluk nějaký v tom obleku takovým. A já vím, že nevím, jak to bylo možné, ale první dva dny těch oslav on furt se mnou chodil a furt měl tu hlavu a ten kostým. A furt mi tu hlavu nasazoval, já jsem samozřejmě chvílema jsem v ní byl, ale pak ten druhý den už mi to přišlo divný, tak jsem se s ním hrozně pohádal a od té doby jsem ho neviděl, ale dva dny jsem si užil s velbloudem, no.
0: Pane Panenko, ta první titulová sezona Baníku 75-76 byla pro vás významná samozřejmě tím, že jste ji zakončil tím zlatým dloubákem, ale byl jste hodně gólový v klubu. Pamatujete si, kolik jste dal gólu tehdy? To byla specifická sezona, Sparta hrála druhou ligu, Baník vlastně stahoval manko po podzimu a měl jste třeba víc o 7 gólů než nejlepší střelec tehdejšího Baníku, pan Knap, který měl 8 gólů, tak...
4: Já si myslím, že ty góly, které jsem dával, je super, protože já jako defenzivní záložník si myslím, to jsou dobrý čísla. Jako,
0: 15 gólů bylo dobrý, jako ne?
4: Ne, tak já musím se přiznat, že já si ta statistiku teda nevedu, ale musím říct, že když si spočítám sezóny, tak jsem měl v průměru 11 až 14 branek za sezónu, každý rok. víceméně jednou jsem dal 9, pak jsem dal možná 16, ale průměr byl kolem mezi 11 a 14 gola. Co by za to ty dnešní střelci dali dneska?
1: No, to se můžeme zeptat Václav, on je teďka manažer, jakou hodnotu by takovýhle hráč v tuhle dobu měl?
2: Velkou, no. Kolik bylo obránců v té době, jak se bránilo?
1: 2-6-2 se hrál.
2: Jaký byl systém?
4: Stáli na vápně,
2: ne, všechno čest, všechno.
4: Stáli na vápně a říkali, pozor, už jdu.
0: Vy si vybavíte něco pak třeba z té zlaté éry Baníku pod panem Hadamčíkem? Oni měli strašně dlouhou sérii bez no, pohledu v řadě.
4: Já si nepamatuju nic jakoby o fotbale jako takovým, ale pamatuju si krásnou věc. Hráli jsme tady zápas a tím byla Ostrava vlastně strašně známá. Hráli jsme zápas někdy na podzim, když už byl zmrzlej terén, prostě nedalo se na tom ani normálně běhat ve špuntech, to prostě klouzalo strašně. No a my jsme najednou v 10. minutě prohrávali 3-0 a my jsme říkali, to není možný, my tady kloužeme, my tady padáme a oni jsou, já jsem jako by se nic nedělo. A pak jsme zjistili, že oni si upilovali všechny ty, nebo vyndali šrouby, ty kolíky, dali si tam nějaký šrouby, ustřelili tomu tu hlavičku, takže já když jsem potom viděl ve sněhu ten otisk, tak to bylo jako, když tam zapíchli dvě jehly a dokonce vyvrcholilo tím, že šel vysoký balon od brankáře, který vykop a rozstřelil vojáček na půlící čáře ho stopil a ten balon udělal. Normálně ho propích těma šroubama, co měl. Jo. Ale to bylo jediné štěstí, že o někoho nešmrnc nebo někoho nenakop, protože to by mělo fatální důsledky, by roztržená noha jak nic. To bylo
2: strašné. Já si to pamatuju, že vlastně každý klub měl svého ševce. Dá se říct, že ty opravoval ty kopačky?
4: My ne, Bohemka neměla nikdy.
2: Vy jste neměli... Ano, ty špunty se kontrolují totiž před zápasem.
4: No já vím, to se dělalo, já vím, že rozdělováček není blbý, on si vzal normální špunty, pak na ravice převlík a už se jelo dál. Ne, bylo to zmapovaný, tenkrát to bylo dobrý všechno.
1: My jsme měli tadyhle, k tomuhle historka, já jsem byl v Jablonci, tam to bylo vlastně podobný už od konce srpna. Jsme hráli v těchto špuntech. Ale my jsme měli trenéra pana Kotrbu a ten nám to povinně kontroloval normálně. Byly kožený špunty, byly tři vrstvy, ta vrchní se sundala, vytrhly se z toho ty hřebíky a našroubovaly se tam opravdu šrouby a ustřihla se ta hlavička, nasadila se tam ta poslední vrstva a když šel rozhodčí, tak jsme šli na hřiště takhle, že jo, jsme šli takhle. A pak všichni, když prošli tu zkoušku, tak už šoupali nohama, aby to sundali a mě to stejně klouzalo.
0: Pane Panenko, dneska jsou i sponzorské smlouvy na kopačky. S kým jste to měl vy?
4: Tak já jsem vyfasoval své svrní kopačky, když mi bylo 18 v Bohemce. Řeknu vám, bylo to nějaký, tenkrát to byl nějaký, myslím, že to byla nějaká Bardiovky se to jmenuje, šili to Bardiově na Slovensku, takže jsem říkal Bardiovky. Já vám řeknu, španělskou botu jsem v životě neměl na noze, ale tohle jo. To bylo tak tvrdá kůže. Dokonce ještě pamatuju, že ve špičce bylo zalitý olovo. Protože tenkrát se víceméně před náma ta generace, ty kopali hodně bordlem, takže aby jim neslizali nechty, tak tam měli olovo zalitý, tak aby to zvládli, jo. Takže to byly boty, to bylo neskutečný prostě.
2: Pak to měl ten šmukr chytat, jo, to bodlo.
4: Pak jsem měl, já měl hrozně šikovnýho tátu, který sehnal od nějakých atletů nějaký tretry, tak tam z toho vymontoval ty hřeby, nasadil tam takový ty vložky a udělal mi z toho normální kopačky jako šroubovací špunty, tak to byla paráda. Lehoučký, krásně se ten míč lepil na tu nohu, byla vlastně technika, cit, akorát do té doby, než vám někdo šlap na nohu, to bylo hrozný.
2: No, tak... kolik párů na sezonu jste měl kopaček?
4: Jak na sezonu, já to měl na celý život. Jedni boty. Na sezonu, ty.
0: A tak neříkejte, že jste si před Vilehradem 76 nevzal nějaké nové.
4: Mně odešly boty, když mi bylo 31 let v Bohemce, tak jsem si zažádal, aby mi dali nový a oni řekli, ty už nejseš perspektivní. Jsem musel odkopat v jedné botě všechno. Ale je pravda to, že já byl trochu specifický v tom, že já jsem nemohl hrát v kolíkách, protože já když jsem běžel, tak jsem těma kolíkama jsem zakopával. Jsem drhnul furt, já jsem ani nemohl pořádně přihrát. Já jsem celý život hrál v těch, my tomu říkáme gumovky, jako normální boty s těma gumovýma špuntičkama. Přes zákazu trenérů, který mi dávali pokuty, prostě nikdy jsem hrál jenom v těch gumových botách.
1: No, já to doplním, já teda taky jsem k tomu měl averzi, nás do toho nutili, ale pak jsem zjistil vlastně, že je dobrý, když jako pomalejš zastavíš. Mm. Že nesmíš brzdit naplno prostě, že jako sice tě obejdou nebo ti utečou, ale neupadne.
4: No, tak jako. Tvojí váhou, nevím, jak to teda dokázal.
1: Právě jsem brzdil jenom, že jsem jako vypnul ten běh. Jo, jako. Ale zase jsem si neochodil ty špunty.
2: Ne, je pravda, že vlastně ti hráči, kteří nemají tu koordinaci toho pohybu, tak můžou mít kolíky a vlastně vypadají taky kloužou v tom. Víš, jako, že některý kluci se dokážou pohybovat i v těch lisovkách, jako Pavel prostě, když je metr vody, no. Že? A někdo v těch kolíkách prostě.
1: Říkal přece si nebo po tím Rooneyho, ne?
0: No, ale je pravda, že ty kopačky, chtěl jsem se zeptat na ty zlaté, ten loubák, jako máte někde vystavené třeba, nebo prodal jste?
4: No tak já tu pravou, kterou jsem to vlastně ten gol střelil, tak jsem 6x prodal. Ale originál mám pořád doma. Pozor. Pozor.
0: Já si říkám, jestli by ta kopačka teda byla dražší než ten váš knírek, říkáte.
4: No, já myslím, že ne zase. Já furt čekám, že já jsem byl možná jsem byl vůbec první fotbalista, který si nechal narůst knírek, jo. Byli hráči, kteří měli bratky, ale knírka nikdo neměl. A tak já furt čekám už 50 let, že někdo přijde a řekne, hele, já tě mám milion, když se oholíš. Furt nic.
0: Tak to je výzva samozřejmě i pro vás posluchače tady v sále v Gongu, anebo pro nás vše posluchače na Radiožurnálu Spoři, kteří to mají ze záznamu.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Posuneme se dál, Václav Sirkoš, bohužel pro něj, nevím jak to vnímáte, ale minul tu sezonu, tu titulovou Baníku, tu poslední zatím 2003, jste totiž odešel do Mönchengladbachu, kde jste hrál Bundesligu, tam jste taky sázel gol za gólem. Dal jste dva góly na tom slavném olympijském stadionu Oliver Kahnovi. Tak to si říkám, to byl tehdy vlastně čerstvě relativně ještě nejlepší hráč mistrovství světa 2002. Vy jste tam přišel nějaký rok a půl poté, tak Václav Sirkoš mu dá dva kusy. Na YouTube si to můžete pustit a myslím, penalta tam je neuvěřitelně
2: jedna
0: přesně
2: penalta,
0: proměněná.
2: Jo, byla teda jako úplně do šibenice, ale on to skoro chytl, jako, takže... A pak já vím, že jsme prohrávali 3-0 a do poločasu jsme teda snížili na 3-2 a v kabině jsme říkali, super, máme je, ne? No a skončilo to, myslím, 5 nebo 6-2, takže oni jako zabrali. Bo... Ne, takže, ale jo, jako Oliver Kahn, samozřejmě těžký mu dát ty goly, no.
1: Ten, a nějaký projev radosti?
2: Ale doby, když jsme se bavili v tom rádiu, tak tehda už řekni. Nebudu to říkat.
0: Ale posluchači se střídají, jak si říkáme, tak já jsem právě chtěl trošku tomu směřovat.
1: To je fáma, byl jste jako... někdo u nás v rádiu? No, vidíš.
2: Poslouchali to. Ne.
0: Ne, tak vidíme na aktuálně mistrovství světa, že se tak hecují střelci, obránci, brankáři, něco si vyměňují, asi úplně si nepřejí třeba.
2: Já nevím,
0: štěstí.
2: Tak já jsem tam byl 3 měsíce a neměl jsem německy, tak jsem prostě dal ten gól a zařval jsem na něho Baník píčo, nebo něco takového. Jsem nevěděl zrovna, co říct.
4: No ono v němčině to zní úplně stejně.
2: Jo.
1: Tak jsi to vlastně řekl gramaticky správně německy.
4: Jo, já když jsem přišel do Rapidu, tak jsem taky neměl říct ani slovo. Tenkrát se angličtina, němčina neučila, ale tak já jsem odcházel do Rapidu, jsem vlez do Vindobony a uměl jsem akorát dvě věci. Guten Tag a noch ein Bier. To bylo všechno, no takže musel jsem
1: si... Takže si nejet.
4: Musel jsem se s tím vystačit. No a to po čase zase, pak jsem se trošku jako učil slovník, blablabla, a se mnou tam byl ještě František Veselý půl roku v Rapidu. A ty kluci chtěli se mnou nějakým způsobem komunikovat, tak se mi furt jako něco ptali, tak já jsem koukal na nějak celebrace. A pak se mi jednou zeptali, proč já se jmenuji Panenka a moje manželka se jmenuje Panenková. Tak já jsem vzal slovník, jsem mi tam 3/4 hodiny vysvětloval, že k tomu mužskému jmenu si přidá koncovka ova. A když jsem si v hodě, jsem říkal, konečně jsem mi to vysvětlil, tak si přiřídil Franta Veselý a on říkal, moje žena je veselá. Tak jsem byl úplně totálně hotový.
0: No tak myslím, že samozřejmě Němci té češtině mají trošku dál než Slováci, které si můžeme teď v takových dvou věcech a tématech připomenout. Můžu poprosit jednu zvukovou ukázku teď?
6: Jasně vyplývá, že už to Pavel Hoftych ani v této sezóně nestihne, ale je to nádherný chytrý gol Pavla Horváta.
7: Nádherné, to je prostě vidět myšlenku fotbalu a nádhera.
0: Jak jsem představoval Pavla, tak jsem akorát neřekl, že Pavel je muž, který taky dokázal zhmotnit myšlenku. Ale to je pochvala, Pavle, já to jenom glosuju tady, co jsme
1: já
0: slyšeli.
1: Já ti říkám, že jsme fotbalisti, my tyhle ty jako třetí myšlenky nechápem, tyjo. Já potřebuji říct, hele, teď tě pochválím, je to hmotný.
0: Třeba. Ne, ale je to spíš vzpomínka na to, když si dal tehdy Slovákovi Lovásikovi gol z půlky na Andrově stadionu.
1: Jo. No,
0: potkali jste se pak třeba, nevyčítáte?
1: No, potkali jsme se po zápase, já jsem byl samozřejmě rozjařený, protože jsme vyhráli podle mě 2-0 a čekal nás poslední zápas s Mostem na Spartě a tam jsme potvrdili jako titul a vím, že jsem jako, tak jako jsem mu říkal, nešlo, viď? A on, ne, neřekl nic, jako, tak to bylo takový jako pro mě zvláštní, no. Se neradoval se mnou, no.
0: Antonín Panenka hrál na mistrovství Evropy i jinde v reprezentaci pod Josefem Venglošem, který v 70. letech přerušil nadvládu takzvané Velké Trnavy, která sebrala od roku 68 do roku 73 5 titulů na Slovensku, respektive tedy v té československé lize. A za Trnavu chytal brankář, kterého nám teď posluchači připomínali po pondělním vydání našeho pořadu, protože jsme se bavili o golmanech, kteří zahrávali penalty. Tak posluchači, pamětníci nám tam psali na YouTube, kde to taky máme, že jistý Imrich Stacho za Trnavu nasázel asi 10 gólů. Pamatujete si toho brankáře?
4: Tak pamatuju se, samozřejmě vím, že kopal penalty, ale jinak musím říct, že lepší nebo větší informace nemám. Ale vím, že za Trnavu v československé lize tenkrát ty penalty opravdu prováděl.
0: Protože váš přítel je i Karol Dobijáš, který ho tam zažil během té malatinského éry, když sbírali tituly, on tam vlastně byl až někdy do roku 77, nešel za vámi tedy do Dělíčku, tak vyprávil někdy třeba vám jako exekutorovi slavné penalty. Hele, měli jsme tam taky takhle Stacha, ten dával penalty jako golman.
4: Tak já už jsem ho víceméně nezažil jako na vlastní kůži, ale vím, on je, myslím, že o jednu generaci starší než já, takže ale jsem věděl, jsem z těch záběrů, které byly tenkrát v televizi, moc jich teda nebylo. Takže jsem viděl, že ty penalty kopali dobře, protože většinou ten brankář vždycky šel na druhou stranu.
2: Já si pamatuju, Honza Stejskal kopal taky penaltu jednou, ne?
1: No, myslím si, že jo.
2: Proti nám, že jo. Ne?
1: A většinou dají ty golmani, jo?
2: Většinou, jo. A za stavu 5-0 to jako umí dát každý,
1: to,
2: že?
1: To je to tak, je to tak. Za stavu 1-1 je ta brána takhle velká.
0: No, ale Antonín Panenka s golmany mohl mít jakékoliv vztahy, ale tušíme, že určitý čas asi neměl úplně nejlepší vztah s golmanem, kterého potkal na události, kterou si teď zvukově můžeme připomenout.
8: V bráně Majer. Panenka.
0: Pan Panenka, zlatý kouk z Velehradu.
4: No, samozřejmě děkuju za aplaus, ale pro mě to bylo strašně jednoduchý. Ten brankář Majer v životě na Bohemce nebyl. Takže vůbec nemohl vidět, že to kopu. To byla hrozná výhoda. Předehráč ten jich taky nedal. Uli Hennes. Takže pro mě to bylo strašně nevyklad. Já jsem měl 2 roky připravený, nacvičený, takže jako, a nevím, proč se možná budu vytahovat, ale není to pravda. Já jsem viděl 2 měsíce dopředu, že to takhle dopadne. Ale je to něco mezi nebem a zemí, říkám. Jako, já měl takový ten pocit, no takže.
0: Vy jste si vařil hodně čaje, nebo jste hrál karty, že jste to z nich vysledoval?
4: Ne, tak to jsou věci, které člověk si musí věřit a umět to, takže pak to není. Ta myšlenka je důležitá, ale pak to provést, to už je.
2: Jako mě zajímá v ten moment, jako že vás to takhle napadlo, že vlastně.
4: Ne, tak já jsem říkal, já jsem byl 2 roky mě připravený, já jsem mi do té doby kop asi 8 nebo 9, takže. Uh-huh. Víte, co je zajímavý teďko, já teď chodím hrát za starý gardy, různý, a největší sranda je, že já už toho moc nenaběhám, hlava by chtěla, nohy říkají, že ne, takže já většinou sedím na lavice, čekám, až rozhodčí písně penaltu. A protože všichni to chtějí vidět, jo, tak už před zápasem vždycky přijde ten jejich hlavní pořadatel, který říká, kdyby byla penalta, on ví, on skočí doprava. Jo? Takže je to připravený, je to hotový, je to tutový, já to kopnu do prostředka, zase si jdu sednout. A musím vám říct, já jsem letos už jich 17 kop. Letos, v této sezóně.
2: To
1: tam je ještě dobrý, že na těchto těch exhibicích vlastně ještě ty golmani dělají, že jsou jako překvapený, že to Kopton dá doprostřed. Jako,
9: zase.
1: Zase to není možný.
0: Ale viděl jsem, posílal mi jeden režisér z Písku, kdy jste tam byl natáčet s ním takový krátký studentský film. Vlastně ten film, ve kterém jste nějakým způsobem stvárnil tu myšlenku, že nakonec nad očekávání to šlo i nám.
4: No jsem to kop někam, no ale pozor, to mi režisér nařídil, to jsem musel plnit.
0: Ale vypadal jste přesvědčeně.
4: No, jsem to musel kopnout někam úplně daleko, jako no, tak je to pravda, no, tak to bylo poprvé v životě, co jsem to nedal.
0: Ale vemte si dneska, že byste kopal třeba proti Pickfordovi, který chytal za Anglii na mistrovství světa, teď výborný golman, on má tu flašku a má tam ty střelce a má tam doleva, po zemi, panenka. Doprava. Panenku tam neměl, jsem koukal na tu flašku, protože se dostala do ruky Argentincům po semifinále. Tak co byste dělal?
4: Já vám to řeknu, to je jednoduchý. Já bych šel kopnout levou nohou. Já měl tu výhodu teda, jsem říkal, že jsem dostal něco od Pána Boha, že jsem měl levou nohu jako pravou, nebo pravou jako levou. Samozřejmě pravá byla trošku jistější, jo? Ale i několikrát jsem kopal trestní kopy, rohy, penalty, jsem kopal taky levou nohou. No a levou nohou mě nikdy asi neviděl nikdo kopat, takže to bylo pro mě docela jednoduché pak to proměnit. No.
0: Antonín Panenka, autor slavného Dloubáku, sedí tady taky Pavel Horvát, kterého najdete v té historické tabulce proměněných penalt hned za Josefem Bicanem, dali nejvíc v české ligové historii Josef Bican, pak hned Pavel Horvát. A Pavla se chci zeptat na věc, nebudu tady říkat ty druhé věci, to je jedno, na to, když se vždycky v komentáři objeví takové to výborně umístěná, skvěle to kopnul, nebo fakt špatně jí kopnul. Mně prostě přijde, že občas to kopneš tam, kde je ten golman a občas ne. Jak bys ty jako expert to popsal, dá se to takhle vůbec rozklíčovat?
1: Jak jsme se o tom s Tondou bavili, stačí, když je to za lajnou. Kopni to, jak chceš, jenom to, ať je to za lajnou. No.
0: A líbí se ti, když to někdo komentuje a říká jako takhle expertně, no tak to jako utažená.
1: Tak Honzo, já jelikož teďka se pohybuju jako na tom tenkým ledu médií, tak nemůžu tady urážet kolegy, že jo, ale všichni to víme, jak to máme kopnout a když je to krásně kopnutý, tak je to krásně kopnutý a když to skvěle kopneš, dáš pecku a chytne to golman, tak samozřejmě to byl by kopnutý, no. To hezká myšlenka, ne?
0: Václav Sirkoš, kanonýr. A co penalty?
2: Jo, nějaký jsem dal, ale vím teda, že i pár nevyšlo. Ve Francii třeba. Tam jsou lepší brankáři. Ale největší ostuda asi byla, že jsem nedal v kvalifikaci proti San Marínu penaltu. No, to bylo strašný vlastně.
0: To jste mohl dát hat-trick teda? No, to byl ten zápas, jak jste dal dva góly.
2: To jo, to jsem nedal, no.
0: A to bylo proti nějakému teda profesně, řekněme, odborně...
2: To byl zedník, no, asi.
0: Byl zedník nebo elektrikář?
4: Ne, to byl pošťák.
2: Pošťák.
4: Pošťák to byl.
1: A co bychom za to dali teďka, kdyby někdo dal proti San Marínu hat-trick, viď?
2: Ne, ale hlavně jako je to strašně, u mě to bylo o té
1: No, se posmívá, to je...
2: Posmívá.
1: Houslista.
2: San Marino, no tak
1: houslista.
0: Já jsem v křeči teď.
2: Ne, že je to hlavně o té psychice asi u těch střelců, že jo, Pavlíku?
1: Je, tak když na tu penaltu, říkám, jednak jsou průběhy zápasu, když je to na začátku, když jsi na konci už jsi trošku utahaný, nebo já jsem bejval od 50. minuty už utahaný trošku. Takže to je těžší samozřejmě pro mě.
2: Teď mají ty pauzy, že jo?
1: Mají ty pauzy, by se to hrálo. Ale penalta prostě postavím, já tak Tonda, taky jsme se o tom bavili, prostě většinou se rozhodneš předtím, tady to tancování a poskakování, většinou to dopadne na prd, no.
0: A co vlastně dělal Sepp Maier? On tam jenom stál tak jako předkloněný, víte, před tou penaltou, koukal na vás?
4: Tak on byl známý, že měl větší rukavice, než měl ruce, takže on to měl jak popelář, ty ruce, takhle, pamatuji si, že furt dělal takhle. Já na něj koukám, říkám, ty jsi Kafka. To bylo tutový, to bylo jasný, že to dopadne.
0: No takhle, já chápu, vy jste říkal, že německy jste se učil až po tom příchodu do Rapidu. Ale chápu, že jste spolu nemluvili i z jiných důvodů teda. Bral to jako zesměšnění?
4: No tak je pravda to, že já jsem to trošku nevinně, protože já jsem tuhle penaltu vlastně kop jenom proto, protože jsem viděl nejjednodušší, nejlehčí cestu k tomu střelit gól. Ale bohužel ty západní novináři napsali, že jsem ho zesměšnil, že jsem z něj udělal klauna, já nevím co všechno. Takže bohužel on to takhle vzal, no tak se mnou 35 let nemluvil. A jsme se potkali před třema rokama, už byl úplně normální, ale já ho podezírám proto, že byl normální, protože už to zapomněl všechno.
0: Euro 1976 bylo posledním turnajem mistrovství Evropy, na které se musela hostitelská země, tedy tehdy Jugoslávie, kvalifikovat. Od té doby to měli a mají pořadatelé jisté. V roce 2008, kdy hostili mistrovství Evropy dvě země, tedy Rakousko a Švýcarsko, už to tam tedy bylo jasné. Rakušani na úvod podlehli Chorvatům. Takový talentovaný mladíček rozhodl to utkání ve prospěch Chorvatska, jmenuje se Luka Modrić. A pak, když hrálo Česko se Švýcarskem, tak si poslechněte, jak to bylo.
9: V polovině 70. minuty Švýcarsko-Česká republika 0-0 v permanenci. Teď bude levačka Marka Jankulovského. Centr do pokutového území, brankář se tam teď nedostal k míči a Jaroslav Plašil ještě může střílet, dostal se k odraženému balonu, ale na podruhé už ke střele se nedostal, takže se švýcarskému celku povedlo ubránit, ale pozor, Svěrkoš napaluje míč a je to gól! Tak to je obrovská příležitost, kterou Václav Svěrkoš také proměnil ve vedoucí branku. Obrovská radost, tak český celek teď nevím, komu může děkovat za tuto situaci, protože to bylo opravdu dar z nebes.
0: Krásný první gol Eura 2008.
1: Komu můžeme děkovat? Asi jemu ne.
2: Já si pamatuju, že v tom zápase jsme nebyli vůbec lepší teda, s tím Švýcarskem.
0: Ale co to bylo za dobu? Představte si to dneska. Tehdy se psalo, že Češi proti Švýcarsku ofenzivně téměř neexistovali a bylo to jako bráno jako potupa, Češi proti Švýcarům. Dneska by to asi bylo bráno jako pochvala, že jsme hráli třeba 0-0 v 72. No.
2: Celkově ta skupina vlastně s Portugalskem a Tureckem, kdy vlastně v 75. minutě jsme ještě postupovali s tím Tureckem a ten tým byl dobrý. Že se mohlo něco udělat, ale bohužel...
1: Přitom lehká skupina.
2: Jo, no, Ronaldo tam prostě...
0: Ale tehdejší optikou vlastně je to fakt trošku bizarní, ale jako jo.
2: Jo, jo, vlastně po tom zápase s tím Švýcarskem, pak bylo to Portugalsko, tam se počítalo, že asi to úplně nebude na tři body. Ale když vedeš s Tureckem 75. 2-0 a stačila možná i remíza tehda, nevím, jak to bylo, tak tam Peťa Čech prostě udělali jedinou chybu v životě. Tak podběhl ten center. Ne, ne. Byla to smůla, ale ten mančaf byl výborný. No, to je škoda, že jsme vypadli.
0: No ten gol totiž Václava Svěrkoše padl, pokud si to pustíte zpětně, je to třeba na YouTube, že tam, myslím, Tomáš Galásek dal dlouhatánskou takovou tu hlavičku, že to vracel do vápna a vy jste se tam objevil. Uh-huh.
2: Ne, on řekl podle mě jako do souboje, že vlastně chtěli jenom to nějak, ať oni jdou do breaku. Jako neřekl bych, že by to nahrával, ale svým způsobem to udělal dobře, že to dal jakoby tak do vzduchu. A oni se jako vraceli, já jsem tam vběhl a taky to bylo štěstí, protože já jsem šel střílet nártem v podstatě na tu blížší tyčku. Ale já to řeknu, jak to je, ne. A vlastně ten Lichtsteiner, jak za mnou běžel a natahoval tu nohu, tak mi škrtl vlastně v tom nápřáhu trošku tu kopačku a bylo z toho šajtle. Ale vypadalo to super, jako víš, jako, to jsem chtěl. Ale to byla ta sezona, kdy vlastně všechno vyjde.
0: Vy jste dal 15 gólů v lize za Baník. Jo. Mimochodem tady Pavla jste připravil o titul taky na Spartě tehdy. No.
1: A já jich mám dost, to stačí.
2: Ne, ale já myslím, že to Řepa vás připravil tehdy, ne s tím Brnem.
1: Já nevím.
2: Nevíš?
1: Já vím, ale jako
2: nechceš.
1: Nevím.
0: Psychologové říkají, že ty nepříjemné věci občas vytěsňujeme.
2: Jo, to
0: a já občas Pavlovi připomínám.
1: Já si to úplně nepamatuju, ale byl asi 5 metrů od toho. Když mu vypadnul Bestovi...
2: To bylo brzo nějak, ne? V druhé minutě?
1: To bylo ve 30. vteřině.
0: 21.
1: Tak promejně. Ve 21. vteřině to bylo.
0: A vy jste tam přijeli pak 29. kola, vy jste dával Ruda Otepka první mezi nohy po Štulkovi. My jsme na to s Pavlem koukali ve vlaku, já mu to právě...
2: Ale, a zase nás tlačili, penaltu
1: jste měli. Já jsem si objednal ve vlaku párky. Říkám, teď se nasnídám v klidu. Kousnu si do parku a on, pojď sem, hele, tady jste prohráli s Baníkem, tady si to půz, hele, gol.
0: Já si to pouštěl, protože Pavel v tom utkání taky skóroval, ale jenom snižoval.
1: To byl poslední gol ve Spartě.
0: Pavel snižoval.
1: Pak jsem končil za týden už.
0: Počkej, Pavel snižoval na 2-1.
1: To je jedno, měl 10 000 za gol.
0: Ale když se vrátíme k meritu věci, jenom k tomu faktu, že vy už jste, Václave, na tom Euro 2008 si nezahrál po tom gólu. No, to mě přijde zvláštní teda. Že dneska, když reprezentujeme střelce, tak většinou chceme, aby hrál dál třeba.
2: Já to řeknu takhle. Já jsem vlastně, když jsem šel před tou mistrovskou sezonou do Německa, tak mi bylo, já nevím, 19 let. A nechci se nějak chlubit nebo něco, ale vlastně dal jsem 11 gólů v Bundeslize, hat-trick v poháru Stuttgartu a byl jsem rád, že jsem v nominaci 21. Víš, jakože bylo strašně těžké se vůbec dostat do toho Ačka. Takže já jsem byl rád, že jsem tam byl na tom euru a samozřejmě po tom gólu jsem čekal, že dostanu třeba více šancí. Myslím, že i Milan Baroš třeba, tam bylo taková jako zajímavá situace, myslím, že dneska už to můžeme říct, že ten Milan vlastně čekal, že tam půjde místo mě, jo, že jsem střídal za toho Kolera, takže vím, že po zápase, jak už to tak bývalo, když se vyhrálo, tak jsme seděli na pokoji.
1: A koukali jsme na rozbor.
2: Rozebírali jsme to u Šodovky. Ne, takže vím, že tam potom bylo něco mezi trenérem a Barem, jakož to tam vysvětlovali nějak celkem.
1: Tam byl s vámi trenér, jo?
2: No, tam potom přišel, no. Já poslouchal, jak ten Bary se stěžuje, víš, takže to tam bylo, no. Ale byla to jako legrace, super. Nejlepší byl Dino, ne, ten seděl ještě v tom zápasu, vím vždycky, aby byl třeba 30 piv a přišel ráno na trénink, no.
1: V zápasových trenkách.
2: Zápasových. Ne, já, super.
1: Já bych jenom tadyhle k tomu, že přijde trenér na pokoj, já jsem hroznou smůlu, vždycky... Ne, to nebylo, ale to nebylo o alkoholu, ale já jsem měl lovečák. Dřív třeba jsme byli na hotelech, kde nebyly ledničky, takže na tom zimním soustředí jsme to měli jenom zezadu za oknem, že jo. A já jsem, protože jsme na pokoji nebyli nože, že jo, takže já jsem normálně ten lovečák kousnul a nechal jsem ho tam za tím oknem a přišel trenér Kotrba, no a říká, to není možný, tady nikdo nepije a to, no a šel k tomu oknu a vyndal ten lovečák a já dělám jako, že není můj, dělám. A on, to vidím, ten otisk, ne? To nešlo uhádat, no. Takže ty nezhubneš prostě, říkám, no já bych rád, ale je tady ten lovečák.
0: Jsou během Eura 76, pane Panenko, nějaké přípravy, rozbory na pokoji teda?
4: Ježiš.
0: Chodil na vás trenér, byl tam nějaký takový pes třeba mezi nimi?
4: Tak jsou.
0: Byli na vás dva ti trenéři, že jo?
4: Ne, tak více mě nám nechávali takový volný průběh, akorát jediný, co se tenkrát kontrolovalo teda dost fest, to bylo, jestli v 10 hodin jsme všichni na pokojích, jestli teda nemáme nějaký alkohol, nebo jestli nějakou návštěvu jinou a tak dále.
1: PlayStation.
4: No, to jsme hráli v kapse. Ne, takže to bylo to celkem jako nevinný, no. Já mám takový ale dobrou věc. Jeli jsme jednou z Ostravy zrovna, to je jaký náhoda, a zastavili jsme tady v těch Dalskabátech, nebo jak se jmenuje, na večeři. A tak jsme se dali po zápase, knedlíčky, vrabce nebo něco takového, a samozřejmě pivečko, ne. A teď najednou se nám přiřítil trenér, pospíchal, začal na celou hospodu řvát, to se mi snad zdá, vy tady chlastáte pivo. Teď ti lidi v okolo všichni koukali, vraceli pivo, mysleli, že nějaký špatný nebo co. Vy jste se, 3000 pokuty. Tak já jsem si ani, to mi bylo 32 let, měl jsem dvě děti. Tak já jsem se ani napil, 3000 v pytli, a teď vám řeknu ten rozdíl právě. Pak jsem šel za půl roku do Rakouska, měli jsme jako jugoslavského trenéra, výborného chlepika, a jeli jsme někam hrát, na hotelu jsme spali před zápasem, mimo Vídeň, a najednou v 10 hodin někdo ťuká, tak říkám, no to je kontrola trenéra, to je jasný, kontrol, jestli tady něco neděláme, jsem odevřel. On stál, měl v ruce takový podnos velikánský. Na tom podnosu bylo natočený nádherný pivo jedno. A říká, Anton, já vím, že máš rád pivo, dej si a budeš spát jako bábátko. Nedovedu si představit, co to s váma udělá jako psychického. Já byl v strašné euforii, druhý den jsme vyhráli 4-0, já jsem byl 3 góly. Jo. No a dostal jsem přidáno teda. Takže chci říct to, jaký je ten rozdíl mezi těmi trenérem nebo tím přístupem k tomu, no, tak jeden vám to zakazuje, druhý vám to zase jakoby naordinuje, protože ví, že vám to pomůže.
0: Já jsem nikdy nepochopil, pánové, když se ptám třeba i Pavla Horváta, že jste autory tak slavných desítek, ale máte raději 12, no.
1: Vám to bylo jedno.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Každopádně pořad Desítka Pavla Horváta, když ho vysíláme v pondělí v rádiu, tak se bavíme často o lize, teď o mistrovství světa a dáváme prostor posluchačům, aby třeba zavolali se svými názory, často se ptají úplně na něco jiného, ale je to úplně jedno. Máme tady prostor třeba, aby i vy jste se zeptali, máme tady myslím někde mikrofony, pokud by někdo se chtěl zeptat, tak ve zbývajících 10 minutách tady je prostor. Ptejte se hostů, pochopitelně my můžeme pokračovat dál, protože když jsme mluvili o tom, že mistrovství Evropy 76 rozhodli pokutové kopy, tak od té doby, tedy finále mistrovství Evropy v roce 21, až rozhodly tedy takhle vypjaté chvíle, jako jsou pokutové kopy, a zrovna tedy byli zase na straně poražení ti, kteří zpívají, že se fotbal má vrátit domů, Angličani, kteří padli s Argentinci.
2: Jo, nakonec vypadlo.
0: A nevím, jestli to českou duši trošku potěšilo, nebo spíš uklidnilo, ale někdo psal, že to vypadalo podobně jako Česko s jarem. Tak co?
10: Co myslíš?
0: No, jako ten styl po tom, co vedli. Antonine, tak se vás zeptám, nezalezli moc ti Angličani?
4: Myslíš, že je pražský jaro, jako jo? Ne, tak já jsem, musím říct, že v první poločas si myslím, že Angličani předvedli dobrou hru, byli agresivní, hodně napadali, ale je pravda to, že v druhém poločase se ten obraz hry úplně změnil. Já jsem ten druhý poločas viděl naše mužstvo přesně. Vedli jsme 1-0 a pak jsme se zatáhli, skovali se vzadu, přestali být aktivní. U nás to bylo samozřejmě nějakým herním projevem. Já bych řekl, že u těch Angličanů to bylo trošku jinak. Já jsem měl mám ten dojem, že jim došla šťáva. Že prostě už byli tak jakoby unavení nebo přeběhaní, že už potom jako už neudělali rychlej krok, a to vedlo k tomu, že Argentina je herně a fotbal je přehrála, a nakonec to dopadlo, takže to utkání skončilo 2-1. Takže, ale říkám, hodně mi to připomnělo výkony našeho mužstva.
2: No já myslím třeba do toho gólu, že vlastně i v té druhé půli, než dala Anglie gól, tak hráli dobře, jako víš, že tlačili, chtěli taky jako ten zápas vyhrát, a přesně jak říká pan Panenka, že při po tom gólu, jak kdyby dostal takovou tu českou, hele, pozor, vedem, vystřídalo se vlastně, šel tam ten stoper, že jo, tak jsem takový ten velký, vypadá jak Souček, víš, koho myslím.
0: Dan Byrne, no to je spíš levý back, ale hrál tam stoper.
2: No. Takže vlastně potom, jako jak oni vyrovnali a dali ten gól, tak to bylo už, vlastně, já myslím, že to prokoučovali trenér trošku, no. Podle toho, co píšou i média.
0: V historii mistrovství světa nikdy ten trenér, který nebyl z té země, nedovedl tomu mužstvo k titulu, takže Tuchel Němec, aby ještě dovedl Angličan k titulu. No.
1: To asi nedopadne zase. Já bych jenom tady k tomu tématu, jo. Vemte si někdo ten mikrofon a zeptejte se, protože pak už se nezeptáte, jo. Tamhle mladá paní nebo slečna ještě nám... Můžem.
11: Dobrý den.
1: Dobrý den.
11: Jak rozumíte komunikaci Baníku ohledně sázení na odchovance Aldi z kraje v kombinaci s výměnami trenérů v uplynulé sezóně?
2: Já to přiložím.
1: To není česky.
2: Ty cipe. Co jsi řekl?
1: Co jsi řekl? On to měl napsaný, jste to neviděli, on to má čet.
11: No, já jsem si to po včerejšku radši napsal, já jsem tady byl včera dlouho, tak jsem
2: dobře.
11: Si to radši napsal.
2: Takže otázka zněla, co říkáme na...
11: Na komunikaci Baníku ohledně sázení na odchovance v kombinaci s tím harakiri ohledně trenérů.
1: No,
2: Víš? Rozumíš? Rozumíš?
1: No, taková hezká otázka, takhle bys...
2: A ptáme se koho, Pavla?
1: No, mě ne.
2: Jo?
1: Já tady úplně o těch odchovancích nemám, jako... To je na tebe.
0: Tak Baník prožil docela pestrou sezonu, Václave, ne z hlediska teda těch odchodů přední, pak během odchodu trenéru a
1: tak
0: teď to říkáte.
1: Já než si to rozmyslí, jo. Já si myslím, že je skvělý, že i v té těžké situaci, v jaký Baník byl, takže ty mladí kluci do té ligy nakoukli, protože, jak se říká, těžkýma rosteš, a vím, že v tu chvíli to není jako ideální ani pro ty hráče, ani pro ten tým a klub, ale pro ten rozvoj je to fantastický zkušenost. Myslím si, že je to hodně posílilo, a doufám já, jako odborník.
2: Nelži, tak, doufáš no, co?
1: Doufám, že jako tyhle ty mladý hráče prostě uvidíme už teďka jako stabilně v té lize za Baník.
2: Za Baník?
1: No, nebo někde jinde, no.
2: Ne.
1: Třinců.
2: Ne, já jako ta otázka celkově, jak říká i Pavel, jo, je fajn, že tam ti mladí kluci šli i v té situaci, která byla těžká pro Baník, a já si sám vzpomínám, že když jsem nastupoval v 19 nebo ve 20, tak jsem neměl takovou tu, ostych, a jako vlastně bylo mi to celkem jedno, víš, jako že snažíš se, ale jsou tam ti starší kluci, kteří ti říkají vrať se, a mají tu zodpovědnost, že tě vlastně vedou, jo.
1: Takže si říkali vrať se, já jsem nestihl dojít dopředu.
2: Ne, takže potom třeba, když jsem se vrátil a hráli jsme s Baníkem o záchranu, tak jsem třeba jako měl z toho až deprese, víš, jako před tím zápasem, že jo, nešlo vyhrát, a takže to člověk víc bere, takže ti mladí jsou kolikrát pomůžou v těch situacích, když hráš o záchranu někdy, že je to lepší než ti starší hráči, ale ta komunikace ještě, komunikace k čemu? Výměně trenéra?
11: že jsem to spíše myslel tak, že jako komunikace byla, že se sází na místní hráče odchovance. Na druhou stranu na té pozici trenéra se jako vystřídali tři trenéři a až na závěr té sezóny na záchranu se tam jako poslal trenér z Bčka, který se pak úspěšně vyhodil hned poté, co zachránil Baník.
2: Pavle, ty jako trenér, no, řekni k tomu něco.
1: Tož to je složité. Ne, ale já si myslím, pak si o tom popovídáme, jako opravdu, tohle je otázka na 10 minut a na hlubší analýzu a na to teďka úplně nemáme čas, tím nechci říct, že to je těžká otázka.
2: Ne, ale samozřejmě, když Baník vyměnil podle mě za 9 měsíců 5 trenérů, ne 3, 5, jo, tak to logicky asi nemůže fungovat nějaké s automatizmy, že jo, trenére.
1: A taky to trošku leze do peněz, podle mě.
2: No, pak to leze do peněz. Ale no. Samozřejmě to s tím Pepou Dvorníkem bylo zvláštní, protože v podstatě ne jen on, ale zachránil ten Baník v situaci, která byla jako těžká, takže taky jsem to nečekal, ale tam asi do toho úplně nevidíme, co tam bylo mezi vedením a trenérem. Ale bylo to překvapení pro mě.
0: Nevím, jestli tam teď nějaký dotaz, já se chci zeptat Antonína Panenky, když tady je, co by, nezlobte se, pamětník, ale teď se hodně mluví o Messim. Maradona taky byl dvakrát vlastně takhle ve finále mistrovství světa, jako se to teď povedlo Messimu. Na podruhé to nevyšlo, ale vy jste Maradonu snad zažili na hřišti, víte?
4: Tak já měl tu radost a možnost být na hřišti jako on, sice jako protihráč, radši bych byl jako spoluhráč, protože myslím si, že by jsme si dobře rozuměli. Musím říct, že to bylo v době, když byla příprava na mistrovství světa a Argentina si pozvala československý národní mužstvo jako sparring partnera. A v tu dobu začínal vlastně svou kariéru Maradona. On vlastně vyhrál s Argentinou mistrovství Jižní Ameriky těch Lvíčat, nebo do 23 let, nebo do 21, jak to já přesně nevím. A tam už začínal potom se prosazovat v národním mužstvu. A já musím říct, že jsme o něm sice věděli, že je výjimečný a skvělý hráč, ale když to potom člověk ví na vlastní oči, tak teprve vidí, vlastně, jaký v tom je rozdíl a jaký to je vlastně kanon ten hráč. Já mám takový jiný případ. My jsme tady měli hráče, který budete možná znát, František Štambacher. To byl hráč, který byl nasazovaný na osobní obranu některého hráče, aby prostě se neprosadil. On byl tak zodpovědný a tak fyzicky a fondově připravený, že v podstatě toho hráče vždycky vymazal. Ten hráč je nekop. No a musím říct, v tomto případě Maradony, tak ten Maradona si z něj dělal trací kalendář. Musím říct jednu věc, že vědomě, myslím, že to by bylo na pozici trenéra těch spoluhráčů, oni na to byli připravení a oni vědomě prostě dělali jednu věc, že jakmile ten Štambacher stál vedle něj, jakmile ten Maradona najednou udělal rychlý 2-3 kroky doprava, doleva, dopředu a v ten moment oni mu přihráli. Oni to věděli, oni čekali do té doby, než on se odpoutá, pak mu přihráli. No a samozřejmě on měl časový náskok, takže pak, když ten balon zpracoval, tak si pak dělal, co chtěl, takže musím říct, že to byl skutečně výjimečný fotbalista.
0: Mimochodem Antonín Panenka na mistrovství světa 82 dal 2 góly, Diego Maradona taky 2 góly, tak jenom takováhle hezká spojitost na závěr. Antonín Panenka, otázka poslední. Maradona nebo Messi?
4: Teď vás překvapím. Ronaldo. Ne, já mám rád všechny tři.
0: Ano, Pavel Horváth hrál proti Messimu. Jak ty to vidíš, Messi vyhraje nebo vyhraje Lamine Yamal?
1: Tak já myslím, že Yamala ještě uvidíme. Když už ten příběh dospěl sem, tak já bych to přál tomu Messimu, protože si myslím, že fakt jako je fantastické. Musím říct, že jsem čekal, že už to nebude takový, ale má kolem sebe skvělý hráče, ale on je ještě vejš a je to neskutečný, co předvádí.
0: A bude se, Václave, na vás otázka, příštím roce snažit Baník o záchranu nebo o poháry?
2: Já věřím, že o poháry, jako asi, no když samozřejmě ta liga se tak vyrovnala a ty týmy, které mají ty finance a prostě možnosti nakupovat kvalitní hráče, těch je spousta, takže já věřím, že se vyhneme té skupině o záchranu a třeba to bude lepší než musí to být lepší než leto, loni.
0: Ano, držíme palce Ostravanům, protože jsou tady velmi věrní fanoušci, ať prožijí trošku klidnější rok, než to byl ten letošní. Moc vám děkujeme za návštěvu, vám přeji, abyste si užili Kalašov Ostrava. Děkujeme, že jste přišli na fotbalový pořad v rámci hudebního festivalu a moc děkuju našim hostům, kterými byli Václav Svirkoš.
2: Děkuju.
0: Letos jsme moc rádi, že s námi ty živé desítky objíždí Antonín Panenka, legendární autor Hloubáku.
4: Já teda děkuji za krásný aplaus, ale já vám ještě řeknu, mám na vás otázku. Znáte někdo nějaký vtip o fotbale? Nebo slyšeli jste někdy? Já za celý život nikdy neslyšel vtip o fotbale. Máte nějaký, nemáte?
0: Já se hlásí, pán se tam hlásí.
4: Ten se hlásí, chce se něco napít. Já jsem minulý týden slyšel první vtip o fotbale. Bylo domluvené fotbalové utkání mezi nebem a peklem. A svatý Petr říká, no to nemůžeme nikdy prohrát. Máme tady Pelého, Masopusta, Maradonu, to prostě nemůžeme prohrát. A ten čert se takhle pousmál a říká, my zase máme dole všichni rozhodčí.
0: Tak ještě prosím teda ten vtip, jestli máte.
10: Mám, snad bude dostatečně vtipný. Přijde ke svaté bráně nebeské Pele, Maradona a ptají se právě svatého Petra, jestli můžou jako stoupit a ten jim řekne, že ne, že fotbalisti prostě sem nepatří, tak zklameně odchází, ale ohlednou se a vidí právě skupinu kluků, že si kopou právě za tou svatou bránou, tak se vrátí a ptají se svatého Petra. Svatý Petře, ty jsi nám říkal, že fotbalisti tam nepatří a vidíme, že tam prostě si kluci kopou. To je kdo? A svatý Petr jenom jednoduše odvoví, to je Baník, pičo.

0: Tak pane Panenko, už máte dva.
1: Miluju sebekritiku, ty.
0: No, a to řekl Pavel Horvát, který je s námi na Radiožurnálu Sport, hostí desítku pondělí, čtvrtek a jezdí za vámi posluchači, byl tady v Ostravě. Pavle, moc děkujeme.
1: Děkujeme moc, děkujeme. My už přetahujeme, už musíme jít, protože nám jede vlak. Ale já samozřejmě poděkuju Honzovi Pěruškovi, protože má zase skvělý vohos, je nejlíp oblečený. V pondělí měl tričko od Pita Semprese a dneska, kdo zná Nika Slotra, já si myslím, že... Honza Pěruška, děkujeme.
0: Honza, děkujeme.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. Zprávu připravila Anna Horáčková. Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl a přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Do Číny o víkendu zamíří první česká politická delegace od roku 2019. Fotbalisté Slávie Zima a Vlček prodloužili v klubu smlouvu. Kvůli požáru auta čekejte problémy na příjezdu do Prahy dálnicí D7 z Chomutova za letištěm. A počasí zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a také krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Přilákat do Česka více turistů z Číny. S tímto cílem se tam vydá předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Do Pekingu, Šanghaje a Changchou vyrazí v neděli i s podnikatelskou delegací. S tamními politiky chce jednat taky o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Cílem je podle Okamury taky uspořádat výstavu terakotové armády v Praze.
2: Pokud se mi podaří otevřít to jednání o výstavě terakotové armády v České republice, tak půjde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních událostí v historii samostatné České republiky.
0: Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Součástí delegace bude taky náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země po 2 letech končí. Odchod zdůvodnil sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy hlavní priority patří zlepšení péče o nemocné a staré.
3: Musíme mít odvahu napravit velké věci, které politika zanedbávala. Jako třeba sociální péči. Musíme mít přesvědčení společně bojovat za naše řešení.
0: Meteorologové stále varují před silnými bouřkami. Objevit se můžou po celém Česku, a to až do půlnoci. Právě teď se bouřky podle radaru objevují hlavně v Pardubickém kraji, u Příbrami, na jihu Moravy a taky v Jeseníkách. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s menšími kroupami a může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí.
4: Sport. Účastník mistrovství světa, fotbalový obránce David Zima, prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června roku 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i dalšího defenzivního hráče Tomáše Vlčka. Slavia o tom informovala na svém webu. A nedělní finále fotbalového světového šampionátu mezi Argentinou a Španělskem bude řídit slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní federace FIFA to uvedla na sociálních sítích.
5: 46-letý Vinčič pískal například finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Dortmundem před 2 lety. V roce 2022 pak měl na starosti závěrečný souboj Evropské ligy mezi Frankfurtem a Rangers. Pro Vinčiče bude finále čtvrtým utkáním na letošním světovém šampionátu. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěly začne v neděli v 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
4: Asistovat budou Vinčičovi další Slovinci Klančník a Kovačič. U videa bude Němec Dankert.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Požár na pražském okruhu u Evropské a nehoda na D10 před Boleslaví. Na příjezdu do Prahy dálnicí D7 z Chomutova čekejte problémy kolem sjezdu k letišti Václava Havla. Kolona už skoro od exitu 3 Kněževe jde se až do zastavení, protože před sjezdem na Dejvice do Evropské hořelo osobní auto. Provoz byl teď pár minut úplně zastavený, před momentem uvolnili levý pruh. No a protože se přihlíží v opačném směru, kratší fronta je tam na okruhu i směrem na letiště kolem exitu 28 Dejvice. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se tvoří kolona od nájezdu z D5 na 20 minut k exitu 19 Ořech jenom silným provozem. Kamiony se sunou dále před okruhem plzeňskou D5 ze 3. kilometru. Na D1 za Prahou směrem na Brno se teď tvoří kolona až od exitu 15 Velké Popovice, zhruba 25 minut to trvá do omezení na mostě na 24. u Šmejkalky. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Ostrovačicemi se dojíždí do kolony kolem 181. kilometru osobním autem k k D2 je to na půl hodiny. A na D10 z Prahy na Turnov stále kolona za Broci ze 38. kilometru až půl hodiny k nehodě na 43. kilometru. To je těsně před sjezdem na Mladou Boleslav. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer už pak bude ubývat oblačnosti. A nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
3: Dobré páteční odpoledne, i když tedy moc dobré asi není pro fanoušky pražské Sparty. Nepřijatelný výkon, v mnoha směrech slabý a výsledek tomu odpovídá. Prohlásil trenér fotbalové Sparty Brian Priske po generálce Letenských na novou sezónu. Sparta totiž na závěr soustředění v Rakousku utrpěla s Norsjölandem debakl 1-5. Českého vicemistra přitom poslal rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezóny dánské ligy ale skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně se prosadil ještě dvakrát. Tak snad Sparta tedy v sezóně nebude pokračovat tak, jak hrála poslední přípravný zápas. Určitě si přejí všichni ti, kteří budou držet palce právě týmu z pražské Letné.
1: Radiožurnál Sport
7: a Filip Šedivý.

0: Je 17 hodin 10 minut a dvě české tenistky hrají v Aténách o postup do semifinále místního turnaje okruhu WTA. Zatím Barbora Krejčíková i Tereza Valentová svádějí se svými rivalkami vyrovnané duely. Krejčíková hraje s Číňankou Zheng a skóre je 3-3. Valentová prohrává s ruskou Kornějevovou 3-4, ale česká tenistka se právě chystá na podání. Tyhle dva duely budeme v dalším našem vysílání samozřejmě mapovat a jejich další průběh vám rozhodně nezatajíme.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Teď už ale pojďme za rozhovorem, který jste pravidelně zvyklí slýchat právě po 17. hodině. Když se řekne vodní sporty, většina lidí si asi představí veslování, kanoistiku nebo případně vodní pólo. Na vodě se ale i lyžuje. A to podobnou rychlostí jako na svahu v zimních lyžařských střediscích. A právě o vodním lyžování je dnešní odpolední rozhovor Radiožurnálu Sport, o který se postaral reportér Štěpán Bém.
3: Hostem odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport je Petr Veselý, prezident Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás.
3: Většina z nás píše to klasické lyžování na sněhu. V čem je ten největší rozdíl, když se přesuneme na vodu?
4: Tak samozřejmě v období, kdy se tenhle sport dělá nebo provozuje, víceméně začínáme lyžovat někdy v polovině dubna a konec sezóny bývá na přelomu září, říjen, někdo to dokáže dotáhnout i do konce října, záleží na počasí a teplotách.
3: V jakých disciplínách se vůbec závodí a co to je ten wakeboard?
4: Vodní lyžování je vlastně sport, který má tři disciplíny, slalom, skok a triky, figurální jízda, to se dá lehce představit jako takový krasobruslení na vodě. A víceméně ve slalomu se hodnotí počet obětých bojí při určité maximální rychlosti a délce lana, u skoku je to délka toho daného skoku. A u figurální jízdy jsou vždycky dva průjezdy, každá ta jízda trvá 20 vteřin a ten závodník se během těch 20 vteřin, respektive 40 vteřin, musí pokusit udělat co nejvíc nejhodnotnějších, nejvíce bodovaných cviků.
3: Na Radiožurnálu Sport mluvíme s Petrem Veselým, prezidentem Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu. Jak tvrdý sport vodní lyžování je?
4: Tak je to tvrdý sport hlavně s ohledem na rychlost, protože, jak jsem se zmínil, ta maximální rychlost například ve slalomu se pohybuje kolem nebo je 55 km za hodinu pro kategorii ženy a 58 km za hodinu jede člun v kategorii muži, takže samozřejmě si dokážete představit, když v téhle rychlosti, respektive ten závodník, aby se dostal z jedné strany na druhou mezi těmi bojemi, tak má rychlost, která dosahuje kolem 80-90 km za hodinu a pád v takové rychlosti je samozřejmě tvrdý. No.
3: Jste popisoval rychlost člunu, tak jak dlouhé může být to lano? Mění se to například v různých disciplínách?
4: V tom slalomu to lano nejdelší možné je 18 metrů 25 cm od člunu k závodníkovi s tím, že v okamžiku, kdy ten závodník projede tu slalomovou dráhu, která vlastně se skládá vstupní brány, 6 obětých bojí a výstupní brána, tak se to lano začíná zkracovat a zkracuje se následně o 2 metry na 16 metrů, 14, 13, 12, 11 a světový rekord u žen je 5 bojí na laně 10, 25 metrů a u mužů je to 2,5 boje na laně 9,75 s tím, že si představte, že od středu dráhy, ve které jede člun na tu boji, je

0: ta vzdálenost 11,5 metrů, takže jak mužům, tak ženám chybí dost metrů lana, který musí nahradit svojí výškou, uměním, technikou.
1: V odpoledním rozhovoru Radiožurnálu Sport mluvíme s Petrem Veselým, prezidentem Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu. Pokračovat budeme za chvíli.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Robbie Williams na radiožurnálu Sport a teď už se zase vrhneme do vln vytvořených motorovým člunem. Pokračuje totiž náš odpolední rozhovor s prezidentem Českého svazu vodního lyžování Petrem Veselým. O tom, jak je na tom česká reprezentace, s ním mluvil reportér Štěpán Bém.
1: Česká reprezentace ve vodním lyžování zaznamenala minulý týden dva velké úspěchy. Vodní lyžařka Kateřina Vrabcová posunula v italském Recetu český rekord ve slalomu a Linda Polidorová stanovila výkonem 47,9 metrů nové české maximum ve skoku do dálky. Co to pro českou reprezentaci znamená?
2: Je to obrovský úspěch, protože poprvé v historii se konkrétně Kateřině Vrabcové podařilo kvalifikovat mezi nejlepších 8 slalomářek světa a dostala se tedy do finále, do úzkého finále a Linda Polidorová v tom daném závodě skončila na krásném třetím místě, což je obrovský úspěch a samozřejmě ještě lepší, že v tomto nejprestižnějším závodě, který se jezdí, tak byli schopni zaznamenat i nový český rekord.
1: Kateřina Vrabcová se dostala do toho celosvětového finále pro Tour jako jediná Evropanka. Jak si vede česká reprezentace v globálním měřítku?
2: Teď v posledních letech mám pocit, že opět se dostáváme na vrchol a právě Kateřina Vrabcová byla minulý rok mistryní Evropy. Letos na mistrovství Evropy v Gruzii bude obhajovat své vítězství z minulého roku, tak jí budeme držet palce samozřejmě a Linda Polidorová je mladá závodnice, která každým rokem její kvalita, její výkony vstoupají, takže očekáváme taky velmi dobré umístění.
1: Které země patří třeba mezi tu světovou špičku ve vodním lyžování?
2: Je to jednoznačně Amerika a je to dáno hlavně možnostmi, které mají v tréninku od počasí a kvality vybavení. Takže určitě Američané a Kanaďané patří mezi úplnou top špičku.
1: Z karibských zemí nebo více na jich nikdo? Tam se vodní lyžování tolik nedělá?
2: Také určitě v Mexiko i Chile velmi rostou výkonnostně, ale samozřejmě z toho výběru a z těch možností na všech mistrovstvích světa vždycky je otázka, jestli zvítězí Kanada nebo USA.
1: Jak daleko je vodní lyžování, případně wakeboarding, od zařazení například na letní olympijské hry?
2: Je to složitý, protože naše nevýhoda je ta, že pořád ten závodník je nějakým směrem tažen prostřednictvím, ať je to člun, nebo v případě třeba cable wakeboardingu zase vlek, takže je to jako složitý a je to vlastně hlavní úskalí, proč vodní lyžování nepatří mezi olympijské sporty. Teď je určitá šance, že snad by na dalších letních olympijských hrách snad cable wakeboarding se mohl představit jako sport, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne.
1: Hostem odpoledního rozhovoru radiožurnálu Sport byl Petr Veselý, prezident Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju a mějte hezké léto.
1: Z Prahy Štěpán Bém, radiožurnál.

0: 17 hodin 24 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který na dálku sleduje a také drží palce dvěma českým tenistákám, které usilují o postup do semifinále na okruhu WTA v Aténách. Zatím se o něco lépe daří Barboře Krejčíkové, která nastoupila proti olympijské šampionce z Paříže 2024 Cheng Chin-Wen, které se ale v poslední době úplně nedaří, a zatím je to na kurtu tak trochu vidět, protože Barbora Krejčíková v sedmém gemu dokázala své čínské soupeřce sebrat podání. V tuto chvíli vede česká reprezentantka 5-4 a Barbora Krejčíková se chystá na servis, kterým věřme, že uzavře první sadu. Tereza Valentová hraje v souboji dvou 19-letých tenistek proti Rusce Alině Kornějevové a zatím je to velmi vyrovnaný duel. Obě tenistky si drží své servisy. V tuto chvíli Valentová prohrává 5-6, ale sama se připravuje na podání. Tyhle dva zápasy se samozřejmě ještě nějakým způsobem budou v dalších desítkách minut vyvíjet a na Radiožurnálu Sport o tom samozřejmě uslyšíte.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Jedna z nejpopulárnějších hudebních skupin současnosti Imagine Dragons na Radiožurnálu Sport. Před chvílí jsme mluvili o tom, že fotbalisté pražské Sparty v generálce před novou sezónou prohráli na soustředění v Rakousku s dánským Norrskjöldem 1-5. No a před pár minutkami dohráli svá přípravná utkání také u našich jižních sousedů další dva české prvoligové týmy a oběma se vedlo mnohem lépe tedy než letenským. Slovan Liberec zvítězil nad rakouským Zankt Peltnem 3-1, když o góly libereckých se postarali Masopust, Rus a Juliš v poslední půl hodině. No a Sigma Olomouc ta zdolala katarský tým Al-Sadd 2-1. Gólově se postarali svými trefami Barát a Janošek z penalty.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a první sety jsou dohrány ve dvou zápasech čtvrtfinálové fáze turnaje, tedy v Aténách, ve kterých figurují české tenistky. Barbora Krejčíková doservírovala první sadu proti Číňance Cheng Chin-wen a vyhrála ji 6-4. Naopak Tereza Valentová s ruskou Kornějevovou prohrála první sadu poměrem 5-7.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 17:30. A zprávy připravila Anna Horáčková.
3: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Počítá s tím návrh revize systému ETS1, který dnes komise představila. Reaguje tím na vysoké ceny energií, ale i další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pokládá návrh změn emisních povolenek za úspěch své vlády. Země jako Itálie, Polsko nebo právě Česko prosazují reformu, která bude vůči průmyslu vstřícnější. Naopak severské státy a Španělsko odmítají jakékoliv oslabování klimatických ambicí Evropské unie. Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči spolu s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut, to je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni. Dnes to oznámilo Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšil výrobu o 9,5%, navíc než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty, firmy Hyundai naopak o desetinu klesla. Japonsko přijalo kontroverzní zákon trestající veřejné poškození nebo zneuctění státní vlajky, informovala o tom agentura AP. Zákon postihuje ničení, strhávání nebo znehodnocení vlajky, pokud to vyvolá silný odpor u ostatních lidí. Pachatelům hrozí pokuta v přepočtu do 26 tisíc korun nebo 2 roky vězení. Změna vyvolala kritiku opozice i právních expertů, kteří varují před možným omezením svobody projevu. Japonská vláda uvedla, že se zákonem snaží chránit respekt k národnímu symbolu.
1: Sport.
3: Na úvod přípravy na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Max Verstappen. Nizozemský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojici jezdců Ferrari, Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu dnes zajel 6. nejlepší čas.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 před Boleslaví, kolony po požáru na D7 v Praze u letiště. Na D10 z Prahy na Turnov, kousek před sjezdem na Boleslav na 43. kilometru, po havárii nákladního vozidla průjezdný pořád jenom jeden pruh, kolona začíná za Broci na 37. kilometru, zdržení kolem 20 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutová kolona skoro od exitu Tři Kněžové popojíždí 20 minut před sjezd na Dejvice do Evropské, tam je po požáru auta provoz svedený do levého pruhu. Dál potom na pražském okruhu z letiště na D1 se sune kolona od nájezdu z plzeňské D5 až 20 minut k exitu 19 Ořech. Potíže na výjezdu z Prahy s Trakonickou čtyřkou směr Příbram, kolona od Zbraslavy na čtvrt hodiny za odbočku na Lipence, tam je po prudké bouřce na vozovce hodně vody a hlášený je taky potom na 5. kilometru padlý strom. Na výjezdu z Prahy D1 na Brno za nájezdem od Říčan se zpomaluje kolona potom od sjezdu Velké Popovice z 16. kilometru 20 minut na Šmejkalku. A na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Ostrovačicemi kolona ze 181. kilometru, kde dvojce osobním autem až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekejte převážně oblačno, ojedinělé, během dne přechodně místy, přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách, večer už pak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Ti, kteří zvládli nejrychleji 13. etapu letošního ročníku cyklistické Tour de France s 206 kilometry nejdelší, už jsou v cíli. No a jako první tam byl ve městě Belfort Švýcar Mauro Schmidt, který porazil ve spurtu dvou uprchlíků Kolumbijce Harolda Techádu. Na třetím místě se ztrátou 2 sekund dojel Tom Pidcock. No a právě tenhle Brit ztrácel před touto etapou necelých 12 minut na vedoucího Slovince Tadeje Pogačara, který ve skupině těch největších favoritů je zatím stále ještě na trase dnešní 13. etapy Tour de France. No a zhruba 2 kilometry před cílem měl Pidcock náskok zhruba 8 minut, takže v celkovém pořadí se tedy asi na těch nejvyšších příčkách nic nezmění, ale Tom Pidcock se určitě posune hodně nahoru. Rozhodně o tom ve vysílání radiožurnálu Sport budeme v dalších minutách mluvit. Vždyť se už opravdu velmi brzy spojíme s Jiřím Ješkem, 6-násobným paralympijským šampionem právě v cyklistice, který je od začátku závodu v pelotonu Tour de France. No a každý den s ním probíráme aktuální, a nejen to aktuální dění, právě na nejslavnějším cyklistickém závodu naší planety. Takže s Jiřím Ješkem o dnešní 13. etapě Tour de France, kterou vyhrál Švýcar Mauro Schmidt, opravdu na radiožurnálu Sport už za pár minut. Teď je 17 hodin a 39 minut, přejeme příjemné páteční odpoledne.

0: Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa v Severní Americe dostanou od Světové federace FIFA speciální prsteny po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Můžeme to brát jako další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit americkým zvyklostem. Vždyť podobně jsou odměňováni šampioni ligy amerického fotbalu NFL, basketbalové NBA, baseballové MLB a také hokejové NHL. Je tedy jasné, že to nebude hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey dostanou dočasné verze prstenů jen kapitán a trenér vítězného mužstva. Prsteny poté budou individuálně upraveny a šampioni je obdrží později. Na prstenu bude každopádně zobrazena trofej pro mistra světa, no a detaily specifické potom pro tým, který dokáže vyhrát, a jeho zemi. Mistrovské prsteny budou součástí limitované a číslované edice v symbolickém počtu 2026 kusů. 30 kusů tedy bude určeno vítěznému týmu, zdá se tedy, že především samotným fotbalistům, to je jasné, a pak také asi trenérům. No a zbylých 1996 kousků bude k dispozici fanouškům, kteří si je budou moci koupit jako oficiální licencované produkty. Za jakou cenu, tak to vám zatím úplně prozradit nemůžeme. A tak se pojďme věnovat jednomu zajímavému tématu a příběhu, který je spojený s nedělním finále světového šampionátu. A je to příběh opravdu hodně netradiční. Když se hvězdy obou soupeřů, tedy Argentinec Lionel Messi a Španěl Lamin Yamal, potkali poprvé, Messi mu bylo 20 let a Yamalovi pouhých 5 měsíců. V neděli se konečně potkají na jednom hřišti ve finále světového šampionátu.
1: Ano, trochu jsem od té doby vyrostl a myslím, že Leo taky.
2: Usmíval se Lamin Yamal v rozhovoru pro televizi DAZN. V tu chvíli mu reportér ukazoval fotografii z roku 2007. Na ní je mladý Messi, ještě s dlouhými vlasy, který koupe v modré vaničce 5měsíčního Yamala. Bylo to obyčejné focení pro charitativní kalendář. Nikdo tehdy neměl tušení, že se oba později potkají v tom největším fotbalovém zápase.
3: Je konec, Španělsko se raduje.
4: No a Lionel Messi, kapitán Argentiny, má 2 asistence a Argentinci postoupili do finále.
2: Těžko říct, jakou vodou Messi před 19 lety Yamala opláchl. Nebo to byl snad boží dotek. Tak či onak, z Yamala se potom stal velmi rychle jeden z nejlepších hráčů na světě, který snil o tom, že se s argentinským mistrem světa jednou utká. Španělský křídelník o tom mluvil i v průběhu světového šampionátu.
1: Doufám, že k tomu dojde. Moc rád bych se utkal s Messim ve finále mistrovství světa, protože ve finali si mě to nevyšlo.
2: Finalísima, tedy souboj mistrů Jižní Ameriky a Evropy, se v březnu kvůli dohadům o místo konání zrušil. Museli jsme si hold počkat na finále mistrovství světa. A speciální to bude i pro 39-letého Messiho.
5: Znám spoustu jejich hráčů, proti několika z nich jsem hrál a sleduju je. Spoustu z nich hraje za Barcelonu, za klub, který miluju.
2: A jedním z hráčů toho klubu je i Lamin Yamal. V Barceloně nosí legendární číslo 10, stejně jako dřív Messi. Někteří mladému Španělovi přezdívají nový Messi, což ale Yamal být nechce.
1: Pro mě je nejlepší v historii, hodně ho respektuju, ale nechci být nový Messi. I Messi to ví. Chci jít svou vlastní cestou, tak to je.
2: Cesty obou z nich se protnou v neděli v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou začne v 21 hodin českého času v New Jersey. Lionel Messi buď obhájí titul, nebo předá pomyslné žezlo o 20 let mladšímu Laminu Yamalovi. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Ať už nastane ta nebo ona varianta, tak rozhodně budete u toho. Radiožurnál Sport nabídne finále fotbalového světového šampionátu v neděli od 21 hodin v přímém přenosu. No a dnes jsme vysílali speciál právě k této výjimečné události, kterou můžeme zažít jen jednou za 4 roky, a jeho reprízu si dáme po 19. hodině. Teď je 17:46.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A míříme na Tour de France, nejslavnější cyklistický závod naší planety. Ten už má za sebou 13. etapu, nejdelší v letošním ročníku, s 206 kilometry a cílem v Belfortu. Zvítězil Švýcar Mauro Schmidt. To je určitě ta nejdůležitější informace, o které dodá podrobnosti také náš muž právě v pelotonu Tour de France, šestinásobný paralympijský šampion v cyklistice Jiří Ježek. Jirko, hezké odpoledne.
7: Příjemný podvečer z Belfortu.
0: Jaká tedy ta nejdelší etapa letošního ročníku Tour de France byla? Na první pohled mě napadá přívlastek plná úniků.
7: Ano, samozřejmě čekal se dneska v té rovinaté části, v tom rovinatém začátku etapy se čekal únik velké skupiny, což se nakonec opravdu stalo a odloupla se skupinka, která měla chvílemi přes 30 závodníků, která vlastně bojovala o to, kdo přežije jediný veliký kopec na dnešní trati. Bylo to 9-kilometrové stoupání Grand Ballon tady už na kraji alsaských kopců, takže se dalo čekat, že z té skupiny si někdo připíše vítězství, protože ta skupina měla náskok před tím začátkem stoupání zhruba nějakých 7 minut, takže už bylo jasné, že o celkové vítězství se bude bojovat právě z těch borců, kteří se odpoutali od pelotonu z začátku etapy a nejrychlejší nakonec byla dvojice Mauro Schmidt, švýcarský závodník týmu Jayco Alua a spolu s ním o vítězství bojoval jihoameričan Harold Tejada, který jezdí za kazašský tým Astana a nakonec v tomhletom souboji dvou mužů na pásce zvítězil Mauro Schmidt. Měl obrovskou radost, hodil přední kolo do pásky do vzduchu, takže bude mít i hezkou fotku na památku a teď tady dává rozhovory a vypadá velice šťastně. Tenhle ten tým australský Jayco Alula to vítězství potřeboval, takže myslím si, že jak Mauro Schmidt, tak celý tým je spokojený.
0: Třetí hned za Schmidtem a Tejadou byl se ztrátou pouhých 2 sekund nakonec Brit Tom Pidcock. Ten měl ovšem také určitě, Jirko, velkou radost, protože pro něj to, že se takhle dokázal dostat do úniku a vydržel v něm až do cíle, tak znamená výrazný posun celkovým pořadím.
7: Ano, Tom Pidcock na začátku dnešního dne ztrácel nějakých 11 minut na Tadeje Pogačara, ale tím, že se dostal jako jediný z těch mužů, kteří by chtěli bojovat o celkové pořadí do toho úniku a skvěle si vedl i v tom kopci, který byl těsně před cílem, tak přivedl na pásku skupinku asi 9 pronásledovatelů té dvojice, která nakonec bojovala o vítězství a jako třetí přijel opravdu těsně Tom Pidcock a pro něj to hlavně znamenalo stáhnutí té ztráty a dnes bude končit den na 4. místě celkového pořadí se ztrátou nějaké 4 minuty na Tadeje Pogačara, takže Tom Pidcock na tom úniku dnes vydělal nejvíc, stejně jako Mauro Schmidt, který tu etapu vyhrál.
0: Jirko, když se dívám do výsledků dnešní etapy na oficiálních stránkách Tour de France, tak zatím jako poslední se dostal podle výsledků do cíle Jonas Vingegaard, krátce před ním byl v cíli Tadej Pogačar, takže samozřejmě na čele se vůbec nic nemění, ale jak je to s českými jezdci, protože možná panovala určitá obava, že po tom včerejším pádu v závěru spurterské etapy by na tom Pavel Wittner nemusel být úplně ideálně.
7: No, já to vezmu od začátku. Matias Vacek pracoval v té etapě pro Matse Pedersena, který vozí ten zelený trikot nejrychlejšího sprintera a myslím si, že mu pomohlo aspoň posbírat body na sprinterské prémii a teď právě Matias Vacek ve velké skupině projel cíle, možná jste slyšeli to pozbuzování diváků, kteří tlučou do těch banerů tady v cílové rovince, já jsem opravdu 50 metrů před páskou, takže právě teď jsem zahlédl Matiase Vacka díky tomu, že vozí trikot českého šampiona, takže je dobře rozpoznatelný, takže Matias Vacek je v cíli, mluvil jsem na startu i s Jakubem Otrubou, který říkal, že by se rád dostal do toho velkého úniku dne, ale já jsem ho tam nezahlédl, takže sám říkal, že každý den těžší a těžší do toho úniku se dostat, tak se mu to asi pravděpodobně nepovedlo, ale ten den pro něj začal příjemně, protože myslím si, že měl milou návštěvu z České republiky, takže i on určitě začal den optimisticky. Horší to má Pavel Wittner, který po včerejším šeredném pádu v 70-kilometrové rychlosti říkal, že se moc nevyspal, má opravdu sedřenou velkou část zad a hýžďového svalu a co je ještě nepříjemnější pro něj, má ošklivě sedřenou celou dlaň, takže držet řídítka v té dnešní 200-kilometrové etapě je pro něj určitě peklo, takže zatím jsem ho neviděl projet cílem a doufám, že se na kole stále drží, neviděl jsem ho ani zatím v oficiálním komuniké, že by tu etapu vzdal, tak já doufám, že bude bojovat a bude se snažit dojet až do Paříže, ale v tomhletom horku, takhle sedřený, bude to opravdu těžké.
0: Byl to tedy boj a ještě stále je pro Pavla Wittnera, jak nám o tom o 13. etapě Tour de France pověděl přímo z cíle v Belfortu Jiří Ježek. Jirko, díky a zítra naslyšenou.
7: Díky, krásný den.
0: A já tedy jen pro jistotu zopakuji, že 13. etapu nejdelší v letošním ročníku Tour de France vyhrál Švýcar Mauro Schmidt. Je 17 hodin 52 minut, no a ještě malá odbočka k tenisu, protože dvě české hráčky bojují o semifinále turnaje v Aténách. Barbora Krejčíková nad Číňankou Cheng Chin Wen vyhrála první set 6-4, ve druhém prohrává 1-2, ale má výhodu při svém servisu. Tereza Valentová naopak první sadu s Ruskou Kornějevou prohrála 5-7, v té druhé prohrává také Tereza Valentová 1-2, ale je na servisu.

0: jedno mistrovství světa střídá v Americe druhé.
1: Na řadě jsou teď vodní slalomáři.
0: Ti čeští mají na co navazovat. Z loňského šampionátu obhajují 6 medailí.
2: Silver medal. Jakub Kretský representing Czech.
3: Kdyby mi někdo řekl, že budu druhý na mistrovství světa, tak se mu vysměju možná, protože to je úplně něco neuvěřitelného, být druhý nejlepší v tom, co děláte. Bylo mě to hodně. Jsem si to vždycky přál.
2: Winner of the bronze medal, Jiří Priskevec.
4: Krásný, já jsem strašně rád, že jsme tam takhle oba dva a že společně budeme na stupních.
5: Bronz slaví Matyáš Novák, teď už je to jasné, 6. cenný kov pro českou výpravu na světovém šampionátu ve vodním slalomu.
6: Když vidím, že se týmu takhle daří, tak se říkám, že bych na to taky mohl mít, že by se to mohlo podařit a je to super.
1: Tentokrát hostí vodní slalomáře Oklahoma City, kde budou za 2 roky pádlovat o olympijské medaile.
0: A právě teď a tady také začíná kvalifikace na příští letní hry.
1: Vodní slalomáře sleduje od 20. do 25. července přímo na místě reportér Jan Suchan.
0: Fandi českým barvám u rádia.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tenisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl zvítězili ve čtyřhře na turnaji v chorvatském Umagu. Nasazené jedničky ve finále porazili Brity Stevensona a Willise po setech 6-3, 4-6 a 10-6.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
2: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí průmyslu.
3: Naším cílem je podpořit průmyslová odvětví, která jsou srdcem evropské ekonomiky.
2: Ministerstvo financí naposledy určilo maximální cenu pohonných hmot. Petroleáři slibují, že ceny uměle nezvýší.
4: Budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn.
2: Fotbalová Slavia prodloužila smlouvy s obránci Zimou a Vlčkem. Po nehodě zůstává kolona na dálnici D10 před Mladou Boleslaví směrem z Prahy a počasí zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 27 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy, Anna Horáčková vám přeje dobrý páteční večer.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
6: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Riberaová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích zmiňuje i veřejnoprávní média.
7: Obavy podle unijní exekutivy vyvolává návrh, který má od příštího roku převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. A podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je Česko standardní demokratickou zemí.
8: Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
7: Vládu kvůli dokumentu kritizuje třeba předseda opoziční ODS Martin Kupka.
9: Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
7: Komise ve zprávě doporučuje Česku mimo jiné posílit transparentnost a pokračovat v opatřeních na ochranu nezávislosti médií. David Šalek, Radiožurnál.
2: Rybáři spolu s hasiči dnes lovili stovky tun uhynulých ryb pod novomlýnskými nádržemi. Na Zámecké a Staré Dyji podle jejich odhadu uhynulo nejméně 1,5 tuny ryb. Hlavním důvodem jsou vysoké teploty a nízký obsah kyslíku ve vodě způsobený sinicemi. Situace zůstává podle rybářů kritická. Pomoc se snaží i Povodní Moravy, jak popisuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
10: V současné chvíli provádíme provzdušňování vody tak, aby měly ryby lepší podmínky. Nicméně počkáme, jakmile se zlepší stav samotné řece Dyji, tak navýšíme odtok i do těchto ramen, tak aby byla proudící voda v obou těchto ramenech.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
2: Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nakonec nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Dvořák podle předsednictva občanských demokratů dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
11: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
12: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
11: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný ani ho nikdo nevyšetřuje.
13: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu Dozimetr, Bitcoin či Kampelička.
11: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu opět vzrostou. Litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 koruny a 1,40 haléřů, což je o 57 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a neděli stoupne skoro o korunu na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. Situace v Hormuzském průlivu, který je důležitou transitní trasou ropy, se přitom neuklidnila. Spojené státy útočily na Irán už 6. noc v řadě a uvalily na něj námořní blokádu. Ten odpověděl dalšími útoky na své sousedy v regionu, kteří s Američany spolupracují. Stovky požárů v Kanadě ohrožují tamní obyvatele a zamořily i ovzduší ve Spojených státech. V některých oblastech proto úřady doporučují vůbec nevycházet ven. V New Yorku se přitom má už v neděli hrát finále fotbalového šampionátu.
14: Chicagu nebo Detroitu úřady varují, že jakýkoliv pobyt venku je nebezpečný. V New Yorku a okolí, kde se v neděli má hrát finále fotbalového šampionátu, je vzduch nezdravý a lidé mají venkovní aktivity omezit a vyhnout se například běhání. Pořadatelé věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť. Podobné problémy měl New York před 3 lety. Podle Kanadského institutu pro změnu klimatu jsou požáry stále větší a ničivější kvůli oteplování, které způsobuje hlavně spalování ropy, uhlí a plynu. Mezi hlavní sponzory mistrovství světa ve fotbale patří ropná společnost Aramco, největší korporátní producent skleníkových plynů světa. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: Už za pár minut vystoupí na Colors of Ostrava Paris Paloma. Britská zpěvačka je jednou z hlavních hvězd dnešního festivalového programu. A u pódia je teď reportér František Kuča.
15: Někdejší malířka Paris Paloma se proslavila písní Labour o postavení žen ve společnosti. Ve své hudbě mísí poetické vyprávění s podmanivými melodiemi, pohybuje se na pomezí folku a barokního popu. Po ní na hlavní scéně vystoupí libanonský trumpetista Ibrahim Malouf, který propojuje jazz s východními melodiemi a energií. A závěr dne na hlavní scéně bude patřit Mobimu. Na druhé hlavní scéně ještě zahrají Tata Boys. Kdo bude chtít pokračovat do ranních hodin, může se vydat na Fresh Stage na Ventolina. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál. Sport.
16: Fotbalová Slavia prodloužila smlouvu s dvěma obránci, Davidem Zimou a Tomášem Vlčkem. Pražský klub o tom informoval na svém webu.
17: Tomáš Vlček prodloužil smlouvu do roku 2030. Na stejně dlouhou dobu si čeští mistři pojistili i účastníka mistrovství světa Davida Zimu. 25-letý stoper získal se Slavií zatím 4 ligové tituly, 2 z nich po návratu z Turína. Slavia vstoupí do nové sezóny Šance ligy 26. července domácím utkáním proti Slovácku. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
16: A 13. etapu cyklistické Tour de France ovládl po úniku Švýcar Mauro Schmidt. V cílové rovince přespurtoval Kolumbijce Harolda Techádu. Švýcaři mají etapového vítěze na Tour po 6 letech. Třetí dojel Brit Tom Pidcock. Nejlepší z Čechů byl 99. Jakub Otruba. Lídrem zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dána Jonase Vingegaarda náskok přes 3,5 minuty.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D10 nehoda u Boleslavy a nebezpečí za Hradištěm. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova před Mladou Boleslaví na 43. kilometru stále uklízejí po nehodě průjezd jedním pruhem. Kolona od exitu 40 od sjezdu na Nymburk u Bezděčína se krátí. Zdržení ještě kolem 10 minut. A potom dál na D10 směr Turnov pozor za Mnichovým Hradištěm. Za 60. kilometrem hlásíte vysokou zvěř u vozovky.
19: Se pohybuje při krajnici Strna.
18: Kvůli bouřkám v různých částech Česka počítejte s komplikovanější jízdou. Pozor na aquaplaning a myslete na svícení, a to na západě mezi Plzní a Rokycany, trochu ještě jižně od Prahy a hlavně silné srážky aktuálně na Moravě v částech jihu.

0: počasí.
1: Večer a v noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy čekejte přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné s přívalovým deštěm, menšími kroupami a taky nárazy větru. K tomu se ochladí na 19 až 15 stupňů Celsia. Zítra pak bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer už pak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách se ta maxima zastaví 18. Tolik zprávy.
2: 18 hodin 10 minut, pátek 17. července, z Radiožurnálu Sport přejeme příjemný den. Hodně příjemný je nakonec pro Adama Pavláska s Patrikem Riklem, protože tito dva čeští tenisté dokázali triumfovat na turnaji v Umagu v Deblu. Nasazené jedničky ve finále porazili 10-6 rozhodujícím super tiebreaku Brity Stevensona a Willise. Aktuálně bojují na kurtech v řeckých Aténách dvě české tenistky o postup do semifinále a nakročeno do ní má Barbora Krejčíková, která totiž je nad Číňankou Chen Qinwen, vede 6-4 a 4-3 a chystá se na servis. Naopak Tereza Valentová, ta v souboji s ruskou Kornějevovou, také 19-letou hráčkou, ztratila první sadu po výsledku 5-7. V té druhé Valentová prohrává 3-4, ale je na servisu. Tolik o tenisu, no a za chvíli dostane servis fotbal. Nedělní finále mistrovství světa v New Jersey je totiž ohroženo. No, ohroženo. Zjistíme, jak moc. Už za chvíli. Díky našemu zvláštnímu zpravodaji na tomto světovém turnaji.
0: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.

0: Fotbalisté Španělska i Argentiny už jsou dva dny před finále mistrovství světa v oblasti New Yorku. Tamní stadion, tedy MetLife Stadium v New Jersey, ovšem zahalil kouř z rozsáhlých požárů, který v Kanadě hoří aktuálně více než 800. Kvalita ovzduší nejen v Kanadě, ale i právě ve Spojených státech amerických je nebezpečná pro pobyt venku na mnoha místech, kde žijí desítky milionů lidí. Jaká je situace a jestli může ohrozit i nedělní finále fotbalového šampionátu, to zjistíme od Jana Kaliby, našeho zvláštního zpravodaje na turnaji. Honzo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kde se tedy teď aktuálně pohybuješ a jak to tam s kouřem z kanadských požárů vypadá?
1: Já jsem na cestě do New Yorku na sever, teď jsem ve státě Maryland a tady je ta situace ještě horší než v New Yorku a v okolí. Tady, když člověk se pohybuje venku, tak je tady cítit štiplavý kouř, dráždí to oči, jsou tady vidět i lidi v respirátorech, takže tady by se teď tedy fotbalový zápas rozhodně hrát nedal, nebo by to bylo minimálně velmi nebezpečné pro všechny účastníky a ta situace je podobná hlavně na středozápadě americkém, tedy třeba v Detroitu, v Chicagu, jsou to opravdu desítky milionů lidí, které jsou teď postiženy těmito podmínkami a i v určitých oblastech, v takových kapsách tady na východním pobřeží je to opravdu špatné. Úřady doporučují vůbec nevycházet ven a to všem skupinám, jak citlivým, třeba s astmatem lidem nebo starším či dětem, tak ale i všem ostatním, tedy včetně třeba vrcholových sportovců. V New Yorku a okolí tam je ta situace o něco lepší a od severu se taky dále zlepšuje, takže uvidíme, jaké budou ty podmínky v neděli. Každopádně nejhůř jsou na tom samozřejmě Kanaďané, kde stále řeší ty problémy s požáry samotnými, jejich, jak si říkal, hodně stovek, vlastně vyšší jednotky stovek tam stále hoří a naprosto zničili třeba domovy domorodého národa na Namaigu Sisagagan na severozápadě provincie Ontario. Ti lidé se museli evakuovat na lodích, jejich domovy jsou naprosto zničené, kouř se šíří tedy i na jich do Spojených států, ale v Kanadě i několik lidí už kvůli těm požárům zemřelo.
0: No asi si to tady úplně neumíme představit, na jaké ploše ty požáry musí zuřit, když ty následky jsou vlastně i stovky kilometrů jinde. Pojďme tedy k tomu, co se chystá k nedělnímu finále v New Yorku. Jaký je, Honzo, výhled právě na poslední den tohoto týdne, kdy se má rozhodovat o nových nebo možná staronových fotbalových šampionech?
1: No všichni doufají, že se to zlepší a že se to i podstatně zlepší, protože i teď v New Yorku jsou podmínky nezdravé. To doporučení zní, že i zdraví lidé by měli omezit pohyb venku a neměli by třeba běhat, což je samozřejmě při finále fotbalového mistrovství světa trošku problém, zvlášť tedy na otevřeném stadionu, jako je v New Yorku nebo za řekou Hudson už ve státě New Jersey. Jiná by byla situace, kdyby se hrálo například v Dallasu, kde je ten stadion uzavřený se střechou a vlastně odfiltrovaný od okolního prostředí, ale tedy bude se hrát na otevřeném stadionu, ale zítřek má v New Yorku a v okolí propršet, takže když to sečteme s tím, že už teď se ty podmínky od severu rozptylové zlepšují, tak od toho zítřku, kdy má skutečně spadnout asi 20 mm srážek, si pořadatelé slibují, že to výrazně to ovzduší zlepší a ty podmínky tedy budou mnohem zdravější pro odehrání toho finále mistrovství světa. Každopádně tady v této oblasti se podobná situace teď v posledních letech docela pravidelně opakuje. Pamatuju si extrémní situaci před 3 lety, kdy možná si i vy vzpomenete na ty fotky, kdy Manhattan byl naprosto neviditelný a zahalený celé to panorama právě také kvůli následkům požárů v Kanadě. Kanadský institut pro změnu klimatu ten opakuje to, co víme tedy, že člověkem způsobená změna klimatu, spalování uhlí, ropy a plynu způsobuje častější a ničivější požáry i s těmito následky toho kouře, který se pak šíří do rozsáhlých oblastí v okolí. FIFA ta na jednu stranu ten problém registruje, připojila se třeba k cílům snižování uhlíkových emisí, k cílům vlastně pařížské klimatické dohody. Na druhou stranu hlavním sponzorům mistrovství světa, se kterými se FIFA dohodla na dlouhodobějším partnerství, je třeba saudská ropná společnost Aramco, to je největší korporátní producent skleníkových plynů na světě. a jak opakovaně vidíme na tomto šampionátu, třeba i s tou vlnou veder, která teď taky na východním pobřeží další vlastně už doznívá, tak dopady těchto činností čím dál častěji mají vliv právě i na fotbal, na kvalitu zápasů, na zdraví hráčů i diváků.
0: Snad ten poslední zápas letošního mistrovství světa tedy z tohoto pohledu bude takový, jaký má být. Španělé i Argentinci jsou, Honzo, už v New Yorku teď. Jak ona situace, kterou si popsal, ovlivňuje jejich přípravu na finálový duel?
1: No, Španělé, ti byli v New Yorku s předstihem a i přes ty nezdravé podmínky trénovali, i když tedy lékařští experti něco takového silně nedoporučovali, zvlášť aktivity ve vysoké intenzitě, kdy plícemi prochází samozřejmě velké objemy vzduchu. Takže Španělé to svým způsobem včera riskli, protože jinak tedy bylo doporučení podobné aktivity, jako je fotbalový trénink, provozovat uvnitř, případně se venku pohybovat s respirátorem, což taky, řekněme si, není úplně ono. Ten trénink byl pro média otevřený prvních 15 minut, to znamená na rozcvičku, takže není úplně jasné, v jaké intenzitě ho Španělé absolvovali. Argentinci, ti to měli ještě komplikovanější i kvůli dalším problémům spojeným s meteorologickou situací, kvůli bouřkám v Atlantě, kde hráli své semifinále a odkud se měli přesunout, tak museli ten svůj odlet odsunout. Dorazili nakonec vlastně až vašeho času dnes do New Yorku a okolí, takže by tam měli trénovat dnes. U obou týmů platí, že jejich dnešní tréninky jsou uzavřené pro média, ale v noci vašeho času se možná dozvíme víc, jak to celé probíhalo a jaký dopad mají ty podmínky na přípravu obou týmů z tiskových konferencí Španělů i Argentinců, které jsou naplánované zhruba kolem vaší půlnoci.
0: Říká Jan Kaliba, který tedy je aktuálně na cestě do New Yorku, kde se v neděli večer odehraje finále fotbalového mistrovství světa. Snad doufejme tedy bez toho, že by tam zasáhly ony přírodní živly, tedy požáry, které devastují kanadské lesy a aktuálně tedy dosáhly právě i do mnoha míst ve Spojených státech amerických. Honzo, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Ono finále se tedy bude hrát v New Jersey v neděli v 21 hodin. Argentina versus Španělsko, samozřejmě v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Už zítra od 23 hodin našeho času nastoupí k duelu o bronz na fotbalovém světovém šampionátu Francie a Anglie. Ani u tohoto utkání samozřejmě nebudete chybět.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
0: A ještě aktuálně tenis, protože už je jasné, že Tereza Valentová si semifinále turnaje okruhu WTA v Aténách nezahraje. 19-letá Češka podlehla ruské vrstevnici Alině Kornějovové ve dvou sadách 5-7 a 3-6. A Tereza Valentová tedy nepotvrdila to, že je výrazně lépe žebříčkově postavenou hráčkou. Je 49. na žebříčku, Kornějovová 90. ale ten výsledek tedy mluvil právě pro Kornějovou. Doufejme, že mnohem lépe dopadne Barbora Krejčíková. Má k tomu nakročeno, protože ta ve čtvrtfinále v Aténách vede nad Číňankou Cheng Chin Wen, olympijskou šampionkou z Paříže před dvou let, 6-4 a 5-4, a v tuto chvíli podává Barbora Krejčíková na postup do semifinále. Jestli se jí to povede, tak to vám třeba povíme už poté, co dohraje a dospívá hudební legenda David Bowie.

Piloti vozů Formule 1 mají za sebou už i druhý trénink na nedělní velkou cenu Belgie na okruhu ve Spa-Francorchamps. Byl v prvním tréninku nejrychlejší Nizozemec Max Verstappen, v tom druhém to byl zvládl nejlépe vedoucí muž průběžného pořadí seriálu, tedy Ital Kimi Antonelli. Zítra samozřejmě kvalifikace, v neděli potom ve Spa samotná velká cena Belgie vozů Formule 1. Ve vysílání radiožurnálu Sport se téhle události samozřejmě budeme věnovat. 18 hodin 28 minut, teď Support Lesbians.

0: Barbora Krejčíková zvládla doservírovat čtvrtfinále turnaje v Aténách proti Číňance Cheng Chin-wen, zvítězila 2x6-4 a postoupila tedy mezi nejlepší čtyřku. O finále si Krejčíková zahraje s vítězkou utkání mezi Dánkou Tausonovou a Sárou Bejlek.
1: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin 30 minut. A také Anna Horáčková se zprávami.
2: Po celém Česku se stále objevují i velmi silné bouřky. Teď jsou hlavně v pásu od Jeseníků přes střední Moravu až po tu jižní. Bouřky doprovází výrazné nárazy větru a meteorologové nevylučují ani kroupy s průměrem přes 2 cm. Další, většinou izolované a alespoň zatím ne tak silné bouřky se objevují jihozápadně od Prahy a taky v západních Čechách. Izraelský nálet zabil nejméně 8 Palestinců, kteří se účastnili pohřbu v uprchlickém táboře v pásmu Gazy. Oznámili to tamní zdravotníci s tím, že zraněných jsou asi 20. Pohřeb v táboře Nusejrát v centrální části pásma byl smutečným obřadem za jednu z obětí předchozího dnešního izraelského útoku. Celkem při něm zemřeli 4 lidé. Teroristické hnutí Hamas incident odsoudilo a vyzvalo mediátory i OSN k zastavení izraelských úderů. Izraelská armáda se k útoku zatím nevyjádřila. Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale zároveň výrazně převyšuje ten loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 660 miliard korun víc než loni. Průměrná hypoteční sazba dál roste. V červnu dosáhla skoro 4,8%. Naopak průměrná výše hypotéky poklesla, a to na 4 miliony a 700 tisíc korun. A americký prezident Donald Trump pohrozil odebráním licencí několika televizním stanicím. Vadí mu, že v hlavním vysílacím čase neodvysílali jeho projev. Podle Trumpova tvrzení se televize ABC, NBC a CNN podíleli na spiknutí. Agentura Reuters s odvoláním na odborníky uvádí, že americké televizní stanice mají široká práva garantovaná prvním dodatkem ústavy. Sami tak můžou rozhodovat o tom, co budou vysílat. Historicky ale americké televize prezidentské projevy většinou přenášeli s tím, že jde o veřejný zájem. Sport. 13. a zároveň nejdelší etapu cyklistické Tour de France vyhrál Švýcar Mauro Schmidt. Lídrem zůstává Slovenec Tadej Pogačar. Z Čechů dnes dojel do cíle nejdřív Jakub Otruba na 99. příčce. O jedno místo za ním finišoval Pavel Bittner a Matias Vacek skončil s 36.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 sklidnění přešmejkal kouzbytek kolony v Brně a průjezdná už jede desítka před Boleslaví bez kolony. Na D1 za Prahou směrem na Brno už se před omezením na šmejkalce na 24. kilometru jede jenom pomaleji, bez zásadnějšího zdržení kolona se rozjela. To platí taky pro D1 v Brně. Na příjezdu z Prahy už jenom zbytek kolony od sjezdu na Vídeň na pár minut do zúžení u D2. Potom na dálnici D1 dál za Vyškovem směrem na Ostravu, opatrněji kolem Němčic v okolí 240. kilometru. Zpomaluje se tam ve velmi silné bouřce, hrozí aquaplaning a myslete i na odpovídající svícení. To platí na Moravě pro celý pás od Vyškovska na sever přes Prostějovsko a Olomoucko do Jeseníků. Na západě intenzivní bouřky momentálně v částech Sokolovska, taky jihovýchodně od Plzně mezi Rokycany a Spáleným Poříčím nebo ve středních Čechách na Brandýsku, Českobrodsku. A D10 z Prahy na Turnov už před Boleslaví. Průjezdná plynulé nehoda na 43. odklizená. Další zelená vlna za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Začátek víkendu bude převážně oblačný, ojedinělé, během dne pak přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty v sobotu od 23 do 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy tam bude tepleji až 30 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Generálka na novou fotbalovou sezónu vyšla pražským Bohemians. Klokani totiž v Opalenici v Polsku na soustředění dokázali zvítězit nad polským klubem Zaglebie Lubin 2-0. Brankově se o to postarali Smrš a Almáši, kteří skórovali v závěru prvního poločasu. To byl tedy jeden výsledek s datem pátku 17. července. Ty další důležité události, výsledky a zápasy si ve velkém přehledu připomeneme už za malou chvíli. Je 18 hodin a 38 minut, přejeme příjemné odpoledne, i když stále ještě pořádně horké a také někde pořádně bouřkové.

0: Na vrchol fotbalového mistrovství světa si musíme ještě dva dny počkat, ale už zítra večer se o bronz utkají Francie a Anglie. No a potom v nedělním finále dojde na souboj Španělska s Argentinou. Rozhodčím duelu o zlato bude Slovinec Slavko Vinčič, který pískal třeba finále Ligy mistrů před 2 roky. Teď už ale dostane prostor sportovní přehled, který připravil Adam Procházka. Dáme vítej.
1: Hezký večer. Fotbalová Slavia prodloužila smlouvu s 2 obránci, Davidem Zimou a Tomášem Vlčkem. Pražský klub o tom informoval na svém webu.
2: Tomáš Vlček prodloužil smlouvu do roku 2030. Na stejně dlouhou dobu si čeští mistři pojistili i účastníka mistrovství světa Davida Zimu. 25-letý stoper získal se Slavií zatím 4 ligové tituly, 2 z nich po návratu z Turína. Slavia vstoupí do nové sezony Šance ligy 26. července domácím utkáním proti Slovácku. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Sparty prohráli v generálce na Šance ligu v přípravě v Rakousku s dánským Norsjælandem 1-5. Liberec naopak přehrál rakouský Sankt Pölten 3-1. Vyhrála taky Olomouc, která porazila katarský Al Sadd 2-1. Slaví i Bohemians, kteří zvítězili v Polsku nad týmem Zagłębie Lubin 2-0.
1: A nováčci z první fotbalové ligy z Brna hlásí posily. Artis získal 18-letého záložníka Esmaela Silu. Hráč z Pobřeží Slonoviny přestoupil z lotyšského celku Supernova. Do zbrojovky Brno zase přichází malijský reprezentant Amadou Dante. 25-letý levý obránce podepsal víceletou smlouvu. Naposledy hrál za portugalský tým Aruka. A za zbrojovku bude nastupovat taky Antonín Vaníček, bývalý ofenzivní záložník Českých Budějovic.
0: Turecká policie zadržela 17 fotbalových funkcionářů. 4 z nich jsou z istanbulských velkoklubů Galatasaray a Bešiktaše. Úřady potvrdili, že zatýkání bylo součástí vyšetřování skandálu se sázkami a ovlivňováním zápasů, které probíhá v posledních měsících.
1: Barbora Krejčíková postoupila do semifinále premiérového ročníku turnaje v Aténách. Úřadující olympijskou šampionku ve dvouhře, Číňanku Cheng, přehrála 2x6-4. Mezi 4 nejlepšími se může utkat s další Češkou. Sára Bejlek se totiž večer střetne v dalším čtvrtfinále s Tausonovou z Dánska. Na turnaji v Řecku naopak končí Tereza Valentová, která podlehla Rusce Kornějevové 5-7 a 3-6.
0: U tenisu ještě zůstaňme, protože Adam Pavlásek s Patrikem Riklem získali svůj první společný titul. Vyhráli double na turnaji v chorvatském Umagu. Nasazené jedničky ve finále porazili Brity Stevensona a Willise 2-1 na sety.
1: A zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Utkání na centrálním dvorci může sledovat až 6 000 diváků. Ředitel turnaje Miroslav Malý mluví o tom, jak náročná byla rekonstrukce kurtu.
3: Ten dvorec byl v katastrofálním stavu a chtěl bych poděkovat opravdu lidem, co se na tom podíleli, na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce, byly to opravdu intenzivní práce. Největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího. Ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
0: 13. a z 206 kilometry nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Mauro Schmidt. Po úniku předčil ve Sportu Kolumbijce Harolda Techádu. Jakub Otruba se dostal do cíle na 99. místě. O 1 příčku za ním skončil Pavel Wittner. 3. Čech na staré dámě Matias Vacek byl 136. I největší favorité dojeli do Belfortu s velkou ztrátou. Průběžné vedení dál patří Slovinci Tadeji Pogačarovi. Celkově 2. Dán Jonas Vingegaard ztrácí stále přes 3,5 minuty.
1: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. 5x světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede o olympijské medaile.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
0: Hokejový brankář Filip Růžička má smlouvu s týmem NHL. 18-letý golman Hradce Králové podepsal nováčkovský kontrakt s Minnesota Wild, která ho před necelým měsícem draftovala v 5. kole. I když to Růžičkovi nezaručuje, že si nejlepší soutěž světa zahraje, smlouvy si váží.
5: Je to neuvěřitelný pocit. Je to jeden z dnů, který si budu pamatovat až do smrti a jsem si to užil, celý ten proces, i když jsem to vůbec nevěděl, přišlo to úplně narychlo a z ničeho nic. Takže je to jeden z kroků dobrých do dalšího.
1: A kanadský útočník Conor McMichael se domluvil s vedením St. Louis na 6leté smlouvě na přibližně 850 milionů korun. Jeho krajan Kirby Duch podepsal nový roční kontrakt s Montrealem na zhruba 75 milionů korun. Nový ročník NHL začne v zámoří 29. září.
0: Basketbalisty Lokomotivy Plzeň povede v nové sezóně dosavadní trenér tamního prvoligového týmu Jaroslav Lejsek. Záporočiši se díky sloučení Nymburka se Sláví vrací po 14 letech do nejvyšší soutěže. Lejsek mluvil ve vysílání radiožurnálu Sport o tom, že nejvíc se těší na utkání proti Písku, který trénuje Jan Čech. Pokračuje Lejsek.
6: Honza Čech je takovej můj nemezis, který když jsme dlouho jsem trénoval dorost v Plzni a on vždycky trénoval dorost v Písku, takže já jsem vždycky proti němu rád hrál. Nikdy jsem ho neporazil, takže uvidíme, jestli se mi to povede letos. A jinak se samozřejmě těším na první zápas s Děčínem.
1: A Zenkáři Karviné se ve skupině F Evropské ligy utkají s portugalskou Benficou, španělskou Torrelavegou a dánským Holstebrem. Rozhodlo o tom dnešní los ve Vídni. První zápasy jsou na programu koncem září. Do vyřazovacích bojů postoupí dva nejlepší.
0: Atletka Nikoleta Jíchová bohužel nebude po vynechání loňské letní sezóny závodit ani letos. Nedovolí jí to opakované problémy se zadním stehenním svalem. Jíchová, jejíž nejsilnější disciplínou je 400 metrů překážek, to oznámila na Instagramu.
1: V areálu Ultramarinka v Břasích je na programu o víkendu republikový šampionát v cross country horských kol. Zajímavou bitvu slibuje závod elitních žen, který začne v neděli v 11 hodin a 30 minut. Na své domácí trati chce uspět plzeňská bajkerka Simona Spěšná. Obhájkyně titulu v kategorii do 23 let a loni stříbrná celkově.
7: Určitě je to super, že to je doma. Taťka tam strávil nějaký čas s jeho týmem, takže doufám, že mi ukáže při rozjetí nějaký super stopy a samozřejmě se těším na to, že tam budu mít celou rodinu, přátelé a myslím si, že to bude určitě krásný víkend.
1: A elitní závod mužů s hlavním favoritem Ondřejem Cinkem odstartuje v neděli ve 13 hodin a 30 minut.
0: Tak to byl velký sportovní přehled, který připravil Adam Procházka. Adam, díky za něj.
1: Krásný večer.
0: 18 hodin 50 minut, teď už je tady skupina Counting Crows a kteří jste viděli Shreka, určitě tenhle song znáte.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: A o fotbalovém mistrovství světa jsme mluvili hodně také dnes odpoledne na radiožurnálu Sport, protože jsme vám nabídli speciál před finálovým víkendem. Hosty samozřejmě byli náš fotbalový expert a bývalý reprezentant Pavel Horvát a další dva muži, kteří něco odkopali v národním týmu, útočník Libor Kozák a brankář Tomáš Vaclík. No a reprízu tohoto speciálu před finálovým zápasem světového šampionátu ve fotbale vám nabídneme už za pár minut po zprávách v 19 hodin. Teď je 18:54 a je tady skupina Metallica.

0: Rádiu Žurnál je s vámi v 19 hodin. A taky Anna Horáčková se zprávami.
1: Evropská komise vytýká Česku nedostatky ve střetu zájmů. Zpráva zmiňuje i chystaný konec koncesionářských poplatků. Na kandidátce Prahy 1 v podzimních volbách nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodl o tom vedení strany. Tenistka Krejčíková postoupila v Aténách do semifinále. Valentová na turnaj naopak končí. Po vážné nehodě se tvoří kolony na silnici 34 ze Ždírce na Havlíčkův Brod za Českou Bělou. A počasí sobota bude převážně oblačná, místy čekejte přehánky a bouřky. Teploměry ukážou většinou maximálně 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Evropská komise vytýká Česku nedostatečný pokrok při řešení střetu zájmů. Podle každoroční zprávy komise o stavu právního státu totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Obavy unijní exekutivy vyvolává taky návrh, který má od příštího roku zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů Radiožurnálu řekl, že Česko zůstává standardní demokratickou zemí.
3: Já věřím, že Evropská komise i další unijní instituce jsou dostatečně realistické na to, aby odhalili laciné pokusy místních opozičních stran neustále vlastní zemi v Bruselu očerňovat. Takže Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
1: Jenže třeba podle předsedy opozičních pirátů Zdeňka Hřiba zpráva Evropské komise potvrdila, že Česko ustupuje od pravidel, která mají chránit stát před vlivem oligarchů. Občanští demokraté z Prahy 1 musí do týdne přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Výkonná rada ODS nechce, aby na ní byl ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Podle vedení ODS Dvořák dostatečně nevysvětlil původ svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Politik dnes zopakoval, že ho nikdo nevyšetřuje a že ani není z ničeho obviněný. Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina během jednoho týdne klesla o 5%, píše o tom ruský list Komersant s odvoláním na výsledky čerstvého průzkumu státní agentury FOM. Podle něj Putinovu práci aktuálně schvaluje 66% Rusů. Názory dotázaných nejvíc ovlivnila válka proti Ukrajině a taky nedostatek benzínu na čerpacích stanicích, způsobený ukrajinskými útoky na ruské rafinérie. Podle serveru RBK Ukrajina sociologové tak prudký pokles popularity ruského prezidenta nezaznamenali od podzimu 2022. Tehdy Putin vyhlásil mobilizaci 300 tisíc mužů, aby zacelil ztráty ruských jednotek bojujících proti Ukrajině. Přelouči dnes začal dvoudenní pobřežní festival. Na břehu Labe nabízí koncerty, divadlo i nový cirkus. Na louce bývalé občanské plovárny vystoupí už za chvíli Bára Hrzánová s kapelou Kondurango. Od 9 večer pak návštěvníky festivalu čeká interaktivní představení o zrození malé rybky se světelnými loutkami za doprovodu živé hudby. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě, v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní totiž pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žůrková z uskupení Občané pro Medlánky.
4: My jsme chtěli mít přírodní hřbitov a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně to místo, kde by se mohl nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce.
5: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková je v premiérovém ročníku turnaje v Aténách v semifinále. Číňanku Cheng vyřadila po dvou setech 6-4 a 6-4. Mezi nejlepšími čtyřmi se Krejčíková utká s vítězkou večerního duelu mezi Sarou Bejlek a Tausonovou z Dánska. Tereza Valentová na turnaj v Řecku skončila, v semifinále prohrála s ruskou Kornějevovou 5-7 a 3-6. A tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem získali první společný titul na okruhu ATP, ovládli debl na turnaji v chorvatském Umagu. Ve finále porazili britskou dvojici Stevenson-Willis 2-1 na sety.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D5C za Rozvadovem a nehoda na D35 před Olomoucí. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova na Plzeň a Prahu hned za hranicí pozor na kilometru 151, leží tam kusy roztrhané pneumatiky. Na D1 z Prahy do Brna už před omezením na mostě na 24. u Šmejkalky se nějak zvlášť nezdržíte, jen se jede trochu pomaleji od sjezdu na Benešov. To samé platí pro dálnici D1 v Brně, kde zůstává jen hustší provoz ve směru z Prahy na Vyškov před omezením u D2. Nově ale na D1 v Brně ve směru na Prahu počítejte s tím, že je uzavřený sjezd z dálnice ve směru z Vyškova do města exitem 196 v těch pracích na D2. Na dálnici D35 u Mohlnice směrem na Olomouc pozor, z Mohlnice na Olomouc pozor za sjezdem na Unčovice na kilometru 257 narazilo auto do svodidel. Na silnici 34 ze Ždírce na Doubravou na Havlíčku v Brod mezi Českou Bělou a Krátkou Vsí se tvoří kolony v obou směrech, provoz je tam omezený po srážce motorky s osobním autem. A na silnici 11 z Ostravy do Opavy zpozorněte na kilometru 270 před sjezdem na Velkou Polom nebezpečně odstavené vozidlo.
7: Je to zatáčce a ta hranice tam je relativně úzká, takže to auto zasahuje do pravého jízdního pruhu.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne pak přechodně místy čekejte přehánky a nebo bouřky, a to tedy hlavně na horách. Večer už by pak mělo ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
0: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
8: Po víc než měsíci o víkendu skončí ve Spojených státech fotbalové mistrovství světa. V Miami se utkají o třetí místo Francie s Anglií. V neděli potom na stadionu v New Jersey zabojují o titul Španělsko a Argentina. O končícím šampionátu teď na Radiožurnálu Sport budeme mluvit v hodinovém speciálu.
0: Speciál Radiožurnálu Sport.
8: U toho samozřejmě nemůže chybět náš fotbalový expert a tvář talkshow desítky, pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Naším hostem je ale i někdejší reprezentační útočník, hráč Lazia Řím nebo Aston Villa, nejlepší střelec Evropské ligy ze sezóny 2012-2013, Libor Kozák. Dobrý den.
10: Dobrý den všem.
8: No a se mnou ve studiu sedí taky fotbalový reportér Radiožurnálu Sport. Ten na mistrovství světla sledoval dění kolem českého týmu, Lukáš Michalík. I ty vítej.
11: Díky moc, trochu závidím pánům přede mnou ty přívlastky, ale tak to je. Každý máme svoji roli. Hezký den.
8: Pánové, začneme trošku odlehčeně. Končí nejdelší mistrovství, které zatím nabídla historie fotbalu. Poprvé se ho zúčastnilo 48 zemí, nabídlo 102 zápasů, ještě dva přijdou. Tak začnu u Pavla Horvát. My fotbaloví novináři, kteří se věnujeme mistrovství světa, my už jsme po ránu pomalu zombí. Nejsi teď přesycený fotbalu?
9: No, musím říct, že je to dlouhý, samozřejmě těch týmů bylo hodně. Snažil jsem se vidět co nejvíc zápasů, ale musím říct, že některý jsem opravdu jenom se kouknul na góly nebo to, co zajímavého se stalo, protože asi si myslím, že to fyzicky nešlo všechno zvládnout.
8: Jak to máte vy, Libore? Stíhal jste sledovat mistrovství světa?
10: Tady souhlasím s Pavlem, taky určitě jsem nestihl úplně všechno, samozřejmě i ty časy, které u nás byly v noci, tak samozřejmě šly stíhat hůř, takže těch zápasů bylo spousta, i když si myslím, že nakonec ukázalo, že i ty týmy, ty menší, které třeba neznáme, jsou konkurenceschopné, takže na jednu stranu v tomhle vidím pozitivu, ale opravdu stihnout všechno nešlo.
11: Na to jsem chtěl navázat, že skutečně je to hodně dlouhé, když vezmu v potaz tu svoji zkušenost, že jsem do Spojených států vyrazil už 30. května a teď už to budou 4 týdny, co jsem doma a stále se hraje, tak mi to přijde až neuvěřitelné. Navážu na Libora, mě taky zaujala velmi ta menší družstva z těch menších zemí, která mnohdy, nebo ty země mnohdy předváděly velmi dobré výkony, ať už Haiti, Panama, nebo samozřejmě Curaçao, Kapverdské ostrovy, bohužel z mého pohledu i lepší než český tým, ale já na to navážu dalším dotazem. Zeptám se Pavla, byť ještě tedy do konce turnaje dva zápasy, včetně toho nejdůležitějšího zbývají, co tě nejvíc zaujalo na tom aktuálním mistrovství, co si třeba budeš pamatovat?
9: No, já si budu pamatovat, byť si myslím, že v Evropě jsou krásný stadiony, tak vím, že jsem jako měl možnost jet do Ameriky.

0: trošku jiný a trošku mi mrzí opravdu, že jsem na těch staďákách nemohl bejt a zaujalo mě to vlastně ta technika, technologie, které tam jsou k dispozici pro ty fanoušky. To si myslím, že předčilo pro mě zatím ten fotbal, protože ten fotbal jsem nějak očekával.
1: Co na to říká Libor Kozák? Taky musíme zmínit, že fanoušci mají teď obrovský servis v tom, že poté, co zasáhne video rozhodčí, tak hlavní sudí musí do mikrofonu vysvětlit to, co šlo, což je rozhodně jedna z věcí, která také bude určitě nahlížena i v budoucnu zpátky jako pozitivní.
2: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že i ty pravidla, jak vlastně rozhodčí, které musí vysvětlit, tak i pravidla po těch autech nebo po odkopech, kdy vlastně je tam omezený čas, si myslím, že se ukázaly jako pozitivní a opravdu tu hru celkově zrychlilo, takže na to si myslím, že se určitě naváže. A když já navážu na Pavla, tak přesně ty stadiony, taky to je jedna věc, která opravdu v tom hlavně teda Američané jsou opravdu mílemi daleko a i s klukama, co jsem se bavil, co tam byli, přímo i s klukama z repre, tak vlastně i oni říkali někteří, kteří hráli na obrovských stadionech v Evropě, že to, co zažili tam, bylo ještě něco navíc, takže opravdu ty stadiony, to je pro nás jako Evropu takovej, může být i příklad v něčem a jinak potom samozřejmě ty fotbalové věci, ty fotbalové příběhy, ty si budem pamatovat, ať už to je Messi nebo přesně příběh Kapvert, takže těch příběhů vždycky to mistrovství píše hodně a jak jste se vlastně i bavili, jestli vlastně jsme přesycení, tak já osobně ne, protože spíš nedokážu představit, co bez toho mistrovství budu dělat, protože opravdu člověk si tak trošku spohronil v tom, že každý den má na výběr 3-4 fotbaly a bylo to fajn a tak teď jdeme do toho finále. No.
3: Já jenom navážu ještě na téma a stadiony, přidám osobní zkušenost, to byl asi možná největší zážitek pro mě na mistrovství světa, protože už jsme zmínili, že ty české výkony nebyly takové, ale na stadiony jsme měli skutečně štěstí. V Guadalajaře hodně zajímavý stánek, byla to v podstatě taková useknutá sopka, která byla posezená v trávě. Když jsme se bavili o těch moderních, tak Atlanta, to je skutečně hypermoderní stánek. Já ještě den před zápasem, když jsem si zařizoval nějaké věci, které byly potřeba k zápasu, jsem tam byl, já nevím, 4 hodiny předtím, než tam mohli všichni a vlastně snažil jsem se najít místnost, kde si vyzvednu nějaké věci potřebné k tomu zápasu a s tím člověkem, který se mě tam měl ujmout, tak jsem se nenašel. Zkrátka jsem tam hodinu bloudil, nešlo to absolutně najít, sídlili někde v podzemí, takže si pro mě ten člověk musel dojít. To bylo poměrně zajímavé. No a Aztécký stadion, neuvěřitelná stavba, legendární, 2000 metrů nad zemí, ještě víc, respektive nad mořem, leží ten stadion, má kolem sebe tu auru, samozřejmě božská ruka Diego Maradony, takže ty stadiony, to bylo něco neuvěřitelného.
1: To říká Lukáš Michalík ve speciálu Radiožurnálu Sport k mistrovství světa.
4: Speciál Radiožurnálu Sport.
1: Našimi hosty jsou ale také Pavel Horvát a Libor Kozák. Do konce turnaje zbývají už jen 2 zápasy. Zápas o 3. místo Francie, Anglie, potom finále Argentina, Španělsko. Já začnu, Libora, je to tak, že mezi tu top 4 se dostali ty zasloužené 4 týmy?
2: Asi ano, určitě. I těma výkonama, tím fotbalem, jakým vlastně hrajou, nebo hrali i v té skupině a potom následně v té baráži nebo v tom playoff, tak vlastně řekněme, že my fotbaloví fanoušci jsme rádi, protože tam je opravdu to nejsilnější, co asi se na mistrovství předvedlo a to si myslím teďka ukázali i ty semifinále, takže a vlastně i ty ukázali vlastně, že vždycky z těch semifinálových soubojů vlastně do toho finále postoupili ty týmy, které prostě měli v tom zápase navrch.
1: Co říká Pavel Horvát, nechyběl mu někdo v semifinále?
0: No, chybělo mi Česko samozřejmě, byl bych rád, kdybychom se takhle daleko dostali, ale logicky ta sportovní forma prostě nebyla dobrá a my jsme tam nebyli, takže jsem tak nějak jako vždycky hledal někoho, komu bych chtěl fandit, i když jsem nestranej žurnalista samozřejmě, ale ty příběhy, jak říkal Libor předtím, tam ty příběhy prostě jsou pronutý celým tím mistrovstvím a od Messiho, který asi všichni vnímají, počínaje po takový ty, řekl bych, teď se neurazí nikdo, štěky Merina, který poslal 2 gólama prostě Španěli až skoro do finále, tak prostě to jsou příběhy, který budeme vnímat a zase rozebírat ty následující, troufnu si říct, i roky, protože se jich tam stalo tolik, že to v podstatě nejde navnímat takhle za takovou chvilku. No.
3: Navážu na Pavla, pro mě ten aktuálně nejsilnější příběh je ten kolem Lionela Messiho, tak se pojďme trochu pověnovat Argentincům. Měl jsem možnost

0: komentovat to semifinálové utkání Anglie-Argentina, které v prvním poločase toho moc nenabídlo, ale ten závěr byl neskutečný, kdy Argentinci i zásluhou dvou asistencí Lionela Messiho otočili zápas a zvítězili. Tak se zeptám Libora, stručná otázka, zvládli by to podle vás Argentinci bez Lionela Messiho?
1: nezvládli, můj názor nezvládli, prostě to, co předvádí on v jeho věku vlastně od prvního utkání na to mistrovství, je prostě neuvěřitelný, jaký má efekt on na tým a vlastně ale i tým na jeho, že tým na něj, prostě jak jsou schopni vlastně pracovat kolem něho. A to celé, jak to vlastně dali dokupy, ale to není za poslední rok nebo čtyři, ale vlastně od té doby, kdy tam přišel Scaloni, který mimochodem pro mě to má osobní váhu Argentina, protože jsem se Scalonim ještě hrál v Láciu tři roky, takže měl jsem s ním krásný vztah, takže od té doby sleduju tu jeho kariéru trenérskou a když usadl potom tak trochu nenápadně na tu lavičku Argentiny, tak jsem byl hodně, hodně zvědavý, co vlastně s tím dokáže udělat, jo, po Maradonovi a takhle, takže to a to, co předvádí, to, co vlastně, jaký úspěchy dovedl a teďka je před dalším obrovským úspěchem, to je pro mě něco, jsou to pro mě velké emoce, říkám, protože jsem mohl s ním sdílet tu kabinu a on teďka dokázal dát tým okolo Messiho takhle dokupy na takový úrovni, že hrajou takovej fotbal a hlavně emočně a tím prostě jde na nich vidět, jak prostě to chcou to, když se člověk vidí jenom na tom chování na hřišti a celkově, tak jde prostě vidět, jak oni pro ně prostě to znamená všechno, ten zápas, ten moment, takže to se mi na ní strašně líbí a když se vrátím k tomu Messimu, říkám, to je kapitola sama pro sebe a jde vidět, že s tím týmem i s tím Scalonim mají prostě neskutečný až rodinný vztah.
0: To říká Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport. Podržím se ještě vašeho vztahu se s bývalým spoluhráčem Lionelem Scalonim, trenérem Argentinců, máme to pochopitelně v poznámkách, tak pojďte trochu rozebrat ten váš vztah. Měli jste v kabině skutečně k sobě blízko, máte na ně nějaké osobní vzpomínky a viděl jste v něm třeba ten potenciál, že by mohl být dobrým trenérem?
1: On už tehdy vlastně byl v Láciu, řekněme, že dohrával kariéru, takže už třeba nebyl tolik na hřišti, ale právě co se týká kabiny, tak měl obrovský slovo. Byl to jeden z těch lídrů, když tam byly další Klose a takový, tak on byl jeden z těch lídrů a hlavně my jsme měli v kabině spoustu Jihoameričanů, Argentinců, Brazilců, Uruguajců a on byl takový jejich šéf, řekněme, a hlavně největší vzpomínka na něj, to byl věčný vtipálek. To byl opravdu věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor. Různé narážky, takže ten náš tak byl hodně, já jsem byl mladý kluk, on byl, říkám, byl ten starší, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém, protože potom, když jsem vlastně začal dávat góly, nebo jsem víc nakoukával i v té Evropě, tak vlastně on byl ten, který vždycky cítil jsem od něj tu podporu, takže my jsme se ještě dlouho, když jsem nešel z Láci, a jsme si i psali a ten vztah s ním držel ještě někdy před Katarem. Jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něho nějak lehce dostat. Číslo už nefungovalo, už to bylo těžké, takže od té doby už vlastně to, ale říkám, pro mě to zůstává. Vím, že kdybychom se potkali, že prostě že by to bylo fajn jako tehdy, prostě říkám, celkově ta kabina tehdy byla super a říkám, on byl jeden z těch lídrů, takže to se týká ho jako jak si ho pamatuju a to, jestli jsem ho čekal jako takového trenéra, přiznám se, že ne, říkám, i když tehdy už ten fotbal viděl a byl v té kabině, jaký byl, tak pro mě vlastně, říkám, jak potom šel do té Argentiny, tak vlastně neměl za sebou velký zkušenosti, jo, opravdu tam byl i trošku dosazený, řekl bych překvapivě. A vlastně on tak nenápadně a hlavně tím, jaký je člověk a věřím tomu a tam je ta jeho síla, to, že dokázal dát tu kabinu a ty kluky takhle dohromady na té úrovni té repre, kde prostě ty kluci nevidí každý den, ale prostě jednou za čas, tak on dokázal prostě to a hlavně navázal skvělý vztah s Messim, tam jde vidět, tak kdyby byli bráchové a to je prostě něco, co prostě Leo umí, takže věřím, že on to postavil na tom, a potom ty fotbalové taktické věci jdou jako kdyby zatím, jo. Ale pro mě tohle je alfa omega, že on udělal z toho týmu rodinu.
2: Na Lionela Scaloniho vzpomíná Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport a Pavel Horvát by rád reagoval.
3: No já, mě to zajímá ještě takhle z toho důvodu, že vlastně vidíme, že on drží absolutní poker face a mně to přijde prostě takový podivný vůči tomu, co se, jak jsem ho viděl taky hrát, jak si ho vybavu já jako hráče. A viděl jsem ale zase na druhou stranu i záběry ze šatny a tak mě zajímá, Libore, jestli on opravdu v šatně dokázal říct i nepříjemné věci a jak se choval, když to bylo nepříjemné.
1: Jo, jo, přesně, Pavle, jak říkáš, no, jak, i vlastně já jsem mluvil o tom humoru, ale přesně nedodal jsem to, že když ale situace si to vyžadovala, nebo prostě bylo potřeba pevný ruky, tak on byl přesně ten jeden, který se prostě nechal dát slyšet, prostě který, když se něco řeklo a už to mohl být vážný, tak to byl on a ti kluci za ním šli a nebyli to vlastně jenom kluci, bylo to celkově i to vedení, který vlastně byl i často takovej prostředník k těm nejvyšším patrům, protože uměl s těma lidma a vždycky bojoval za tu kabinu a proto si myslím, že ta kabina ho takhle vždycky brala. A teďka, jak říkáš, přesně ten poker face, jak teďka i u toho gólu, jak to má, to je přesně, protože když hrával nebo na tréninku, tak vlastně ty jeho emoce dával pořád najevo, jo, to nebyl nikdy poker face, to bylo čistě často vlastně prostě jak Jihoameričani, že jo, rukama vším, ale David se naučil tu dobu samozřejmě se naučit, jak to říct, naučit ten poker face mít, nebo prostě ty emoce schovat dovnitř, nechat to na těch klucích a prostě i tohle může být na věcí, že prostě chce, ať ta pozornost je zaměřena na ty kluky a ať oni si to užívají, ale já věřím tomu, až to i na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martinéze a brečí ještě 15 minut, takže v tomhletom se samozřejmě on, neříkám změní, ale je to věc, která se prostě už na takové úrovni a ty sledovanosti, jaké on má, se takhle chová nebo se takhle naučil.
0: To říká Libor Kozák o svém bývalém spoluhráči a dnes trenérovi argentinské reprezentace Lionelu Scaloni. Já se toto tématu ještě podržím a zeptám se Pavla Horváta, co by trenéra. Samozřejmě v argentinském nároďáku se pochopitelně všechno točí hlavně kolem Lionela Messiho. Tak jak podle tebe je složité pro trenéra takovou situaci ukočírovat, protože se musí podřídit tomu, že on není a nemůže být tou nejvýraznější postavou.
3: Tak já si myslím, že trenér by neměl být asi tou nejvýraznější postavou. Fanoušci ho můžou mít rádi, ale ty fanoušci chodí na ty hráče samozřejmě. Jo. Tam ty můžeš tam dělat psí kusy a řeknou si o tobě, že jsi blázen, ale hráči, který rozhodují ty zápasy, tak ty jsou pro ty fanoušky, myslím, podstatní a myslím si, že to i tak jako vidíme. Jo. A já si uvědomuju taky trenéry, který to v sobě drželi a v šatně byli schopní rozmátit všechny koše a rozházet všechny věci a být nepříjemný a myslím si, že to tak je správně, že samozřejmě jakákoliv ta úroveň tohle to nabízí a je to vysoká škola, to, co Scaloni předvádí. A ještě se teda vrátím k tomu Messimu. Já si normálně troufnu říct, možná, že mě z toho vyvedete, a mně fakt přijde, že je ještě lepší třeba, než byl před čtyřma těma rokama, když prostě hrál v Paříži a tak nějak, nechci, že se tam trápil, ale nebylo to asi úplně ideální angažmá. Jo, a myslím si, že prostě teďka je lepší ještě těma zkušenostma. Vím, že už byl zkušený v 18, ale teď, co nabral za těch x let, prostě tak teďka jsem schopný, nebo myslím si, že je schopný on to prostě prodávat v každý té vteřině toho zápasu i třeba gestem, radou vůči těm spoluhráčům.
0: Já na to navážu a přehodím to na Libora. Souhlasím s tebou, Pavle, teď jsem o tom potom semifinále přemýšlel, že bych ještě hrozně chtěl vidět Lionela Messiho v Evropě a jsem přesvědčený o tom, že on kdyby byl v dnešní Barceloně, tak po boku Jamala nebo Rafíni by byl schopný dávat v La Lize klidně 20 gólů za sezonu. Co myslíte, Libore?
1: Jo, to s váma souhlasím, opravdu ty jeho výkony nedokážu si úplně vysvětlit, čím to může být, určitě, jak říkal Pavel, jsou to nějaký zkušenosti, je to i nějaký je to nějaký prostě už klid, vlastně už dosáhl všeho, co mohl, a má před sebou další obrovský cíl, který je opravdu na dosah ruky, a jde vidět, jak potom jako hladově jde, to mi jako nejvíc vlastně jako se mi líbí, že vlastně v tom věku, v tom, co všechno zažil, vypadá jak 18letý prostě fanatik, který to chce dokázat, a to je prostě úžasný. A vlastně šlo vidět, teďka si vzpomenu na penaltu proti Egyptu, kde mě přišlo, vlastně víme, že jim třeba jako po ideální, mě opravdu přišlo, že je pod tlakem ve smyslu toho, jak moc to chce, jo, ale prostě on přesně tohle ten rozdíl, že jsem přesně nedal penaltu a potom vám udělá zápas, a to je prostě v tomhle on jedinečný, a říkám, ten jeho hlad potom uspět v tom věku a potom všem je pro mě úplně, říkám, to něco neskutečného.
3: Já ještě jenom se vrátím, protože já opravdu to, co říkal Lukáš, tak já jsem o tom včera přemýšlel, že on by podle mě do té Barcelony se prostě měl vrátit, jo. Já samozřejmě Barcelona má tam hráče, který určitě jsou fantastický, ale jako spojení Messi, Jamal, jednak komerčně, musím říct, a samozřejmě i fotbalově, asi by to byla paráda, a tam si myslím, že by museli přistavit ještě jedno patro.
0: Tak pojďme ke Španělům. Ti jsou teď trochu v nejistotě, protože poslední trénink vynechala největší hvězda, už zmiňovaný Lamin Yamal, kterého kamery zachytily na hřišti s masivní bandáží stahující levé stehno. V utkání s Anglií schytal nepříjemného koněra. Upřímně si myslím, že ta absence na tréninku byla jen preventivní a že se dá dokupy. Co si myslíte vy, Libore, to by si asi Lamin Yamal nenechal ujít takový zápas?
1: Určitě, poslední zápas, pokud ten trošku půjde, tak si myslím, že se dá dokupy a spíš to bude preventivního rázu, a strašně se těším, protože za mě opravdu se potkají dva týmy, které vlastně Argentina, která musela spoustu zápasů otáčet, má to těžký a vždycky to zvládla fotbalem a tou emoční stránkou. A potom Španěláci, kteří prostě za mě se tady hráli by osobně nejvíc, prostě co se týká čistě fotbalu a to, co předvádějí se spojením s tou dobrou obranou a to, jaký jsou, jak presujou, takže to bude hrozně, hrozně zajímavý zápas.
2: No, co se týče Španělska, tak úřadující evropští šampioni po tom úvodním senzačním zápase, kdy pouze remizovali s Kaperdami, potom všechny zápasy vyhráli, na tom turnaji dostali jenom jeden gól. Je to tím aktivním vysokým pressingem, jaká je v tom třeba role Paua Cubarsího? Co říkáš, Pavle Horváte?
3: No, určitě tam je nějaký drill, který trénujou. Myslím si, že i trenér Španělska se k tomu vyjadřoval. Já trošku se bojím toho. Vím, že prostě vidět, že i tyhle ty mužstva, které pro nás jsou ofenzivním pokladem a mají tam hráče, na který prostě všichni koukáme, tak i tyhle ty hráči prostě dobře brání. Viděli jsme Španěle, který samozřejmě hráli výborně, ale skvěle bránili a ubránili vlastně, troufu si říct, dopředu nejsilnější mužstvo nebo hráče, který měla Francie, nedali jim ani čuchnout. A já se zase trošku bojím, aby jsme se neuchylovali k tomu, že jako Španělé dobře bránějí a Argentinci dobře bránějí a my musíme nejdřív bránit a pak, aby nám zbyly chvíle těch tréninků taky na to útočení, aby jsme prostě měli ty kreativní hráče, aby ty kluci měli šanci vymýšlet něco dopředu, protože vidíme, že ty mužstva opravdu všechny zalezou a je to těžký se tam dostat a přesto ty góly padají, ale k tomu potřebujeme ty hráči, takže já trošku jako změním to téma a bojím se, aby jsme nesklouzli k tomu, že musíme taky bránit jenom dobře a dopředu nějak se něco stane, no. Je to takovej pelmel toho, těch dovedností těch hráčů na téhle úrovni. Oni opravdu jsou dokonalí jak dopředu, ale i dozadu, což asi úplně normální fanoušek nevnímá, ale tu hru, zase se vrátím k tomu Messimu, vidíme, jak on presuje, jak je schopný napadat, proto říkám, mně přijde, že je ještě lepší, než prostě před 10 rokama třeba. No.
0: V souvislosti se Španělskem mě napadá jedna věc, ostatně jsme to měli možnost před lety vidět i v Barceloně, která často hrála třeba bez typického hrotového útočníka, Libore, vy jste typickou devítkou, která byla hodně nepříjemná ve vápně. Španělé dříve takového hráče také často měli, ať už Raul Morientes, Torres, Villa, Soldado, Llorente, těch hráčů bylo dost. Teď je jedničkou na hrotu útoku Španělů Mikel Oyarzabal, který už dal na šampionátu 5 gólů, ale je to trochu jiný typ hráče. Tak je to podle vás tou výchovou fotbalistů ve Španělsku, že se tam už třeba tolik neprosazují zabijáci do vápna, nebo je to celkově tím, kam se fotbal ubírá, velké nároky na techniku, pohyblivost a podobně?
1: Jo, souhlasím, nebo ta druhá varianta, je to prostě dneska ten fotbal opravdu vnímám tím, jak jsem třeba to beru u sebe začínal já, v té pozici toho vysokého hroťáka, kdy vlastně takový typický devítky, vysoký, čistě jako do toho vápna prostě měl každý tým, jo. Vidíme, že když už ten útočník je vysoký, tak ale samozřejmě musí být rychlý, musí být dynamický, musí mít nějakou mezihru. Jo? A třeba konkrétně u toho Oyarzabala je prostě neskutečný, i když se svojí výškou a postavou, i když bychom neřekli, tak třeba poslední zápas Francii, tam byly 2-3 balony, které on dostal dlouhý, takový jako na prsa těžší, za ním Upamecano, dvoumetrovej stoper, jo? A on si poradil. Takže ono to je o tom, jak říkal i Pavel, dneska ti hráči jsou na chystaní už tak, prostě jsou opravdu na takový úrovni, nebo dneska, i tím, jakou má jako fyzično, že takovej hráč 1,75 m, 1,80 prostě dokáže ten balon pokryt, má tu vnitřní sílu, má tu nebo takovou tu sílu, že se umí oplotit, jak se říká, jo, takže viděli jsme Argentina hrála proti Angličanům dvoumetrovým, když to přeženu, a prostě dokázali se prosadit s duchem, protože to je i o nějaký té vnitřní síle a toho timingu celkově, takže v tomhle nám ukazují už dlouhodobu Španělé, ale i další národy, že to není jenom čistě o té výšce nebo takhle, ale o té komplexní stránce.
2: To říká Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport k finále mistrovství světa. Libore, váš čas v našem speciálu se pomalu krátí, tak se zeptám, jak odhadujete, že dopadne to nedělní finále, ale bude se hrát samozřejmě ještě zápas o třetí místo. Zklamaná Anglie, zklamaná Francie, jak vidíte tenhle zápas?
1: No, oproti 4 rokům zpátky, kde vlastně bylo Maroko, Chorvatsko, kteří řekněme, to mohli brát jako úspěch, tak tady máme dva týmy, které budou brát jenom víceméně už jenom z nutnosti, když to přeženu. Takže opravdu těžko, ale budu věřit Francii, potom se ukazovala celý turnaj.
2: No a do finále?
1: A finále, říkám, já to mám takový, samozřejmě přál bych to Leo Scalonovi, takže nějakým způsobem řeknu Argentina, ale prostě celý turnaj jsem i fandil prostě Španělsku, protože říkám, já jsem unešený z toho fotbalu, který hrajou a s celkovým pojetím, takže já asi neprohraju, nebo respektive mi nebude vadit ani jeden, ale přeju to víc Argentině.
2: To říká Libor Kozák, bývalý kanonýr, který byl hostem našeho speciálu Radiožurnálu Sport. Díky za váš čas.
1: Já děkuji za pozvání, nasledanou, ahoj.
4: Speciál Radiožurnálu Sport.
2: My už teď ve vysílání můžeme přivítat také dalšího vzácného hosta, bývalou reprezentační golmanskou jedničku, mistra české, trojnásobného šampiona švýcarské ligy a také vítěze evropské ligy se Sevillou, Tomáše Vaclíka. Tomáši, dobrý den.
5: Dobrý den, dneska odpoledne.
2: Já vás hned zapojím do našeho speciálu Radiožurnálu Sport. Zeptám se na úvod, letošní mistrovství světa končí, ale jak hodnotíte ten turnaj, co se vám líbilo, nelíbilo, případně na co budete nejvíc vzpomínat?
5: Já musím říct, že jsem z toho měl trošku obavy před začátkem, co se týká třeba návštěvnosti a těchto těch věcí okolo, i že co se dělo politicky předtím, tak jsem z toho měl trošku obavy, ale musím říct, že ten samotný turnaj mě natchnul, chodí lidi. Myslím si, že viděli jsme možnost vidět spoustu skvělých zápasů, skvělých výkonů a celkově si myslím, že ten turnaj se povede a myslím si, že do budoucna i od tohohle turnaje si myslím, že se potom ať už FIFA nebo případně UEFA na těch turnajích se dokáže odrazit a posouvat je zase dál.
0: Tomáši, hezký den i ode mě. Finále Španělsko-Argentina. Než se dostaneme k detailům, ve Španělsku vy jste hrál, Argentince jste měl za spoluhráče, tak bylo to vaše vysněné finále, zasloužili si to oba týmy?
5: Já musím říct, že bylo. Já tak nějak od začátku jsem věřil, že Španělé by se tam mohli prokousat. Potom, když vlastně skončily skupiny a ta pravá strana pavouka, kde byla Argentina, tak jsem věřil, že by se tam taky mohli dostat. Takže pro mě je to takové vysněné finále, ať už ho vyhraje kdokoliv, tak já budu spokojený, upřímně. Manželka bude fandit Španělsku, taťka Španělsku, ale pro mě to je tak jako, že ať už vyhraje kdokoliv, tak já budu mít radost, protože, jak jste říkal, Argentince jsem měl v týmu dlouhodobě, nebo tak nějak, já jsem tým Messi tady v téhleté velké debatě a Španělsko je Španělsko, takže já budu spokojený v neděli.
2: Lionel Messi byl 3 sezóny také vaším protihráčem, když jste hrával za Sevillu. Jaké to je? Užívají vám vzpomínky, když vidíte, jak tenhle borec válí v tom neuvěřitelném věku 39 let?
5: Vzpomínky stoprocentně, spousta lidí se mi na to ptá, jestli jsem proti němu hrál, nebo že ať už třeba bráchův syn, bráchovi děti se mi na to ptají, kamkoliv teďko vlastně přijdu, tak se na to ptají, jestli jsem měl proti němu možnost hrát a měl a ty vzpomínky samozřejmě vzpomínají, mám od něj doma těch 5 legendárních piv, že, co potom rozesílal, když překonal rekord, takže měl jsem tu čest a jsem rád, že jsem mohl žít v té éře, mohl jsem jako hrát v té éře Messiho a nesmíme zapomenout samozřejmě na Ronalda.
0: Pavle, teď zapojíme Pavla Horváta opět. Já vím, že už jsme se tě na to ptali několikrát, ale teď to je aktuální téma. Zeptám se ještě Tomáše Vaslíka na Lionela Messiho na konkrétní věc. Ale jaké to bylo být s ním na hřišti? Ty jsi měl asi v plzeňském dresu víc práce s Iniestou a Xavim, ale vybavíš si třeba, že jsi s ním byl v souboji nebo že na tebe běžel?
3: Já si vybavím to, co říkal Libor, jo. Tam pominu všechny ty fotbalové vlastnosti, kdy je to strašný fofr. A on je to v televizi fofr a z tribuny je to rychlejší, z lavičky je to ještě rychlejší a na tom hřišti je to neskutečný, jak samozřejmě on a další jemu podobný dokážou v rychlosti pracovat s tím balonem. A já řeknu ale jednu věc, kterou taky už teďka vzhledem k těm technologiím můžeme vidět, a to je ten jeho pohled, já tomu říkám jako zabijácký pohled, prostě on větří, mně to přijde fakt, jak kdyby větřil šanci a jakmile se naskytne, tak prostě úplně přepne do jiné rychlosti. Vidíme samozřejmě naběhaný čísla ostatních hráčů a on se dostane možná na 9 kilometrů a přesto má rozhodující vliv na to, co se na tom hřišti děje nebo stane. Ale já si uvědomuji fakt ten pohled, ten takový ten vlastně úplně, nechci říct opovrhující všim ostatním, ale jenom to jedno soustředění se na to, že chce dát gol, že chce rozhodnout ten zápas.
0: V tomto případě okamžitě přehazuju samozřejmě slovo na Tomáše Vaslíka, protože mě zajímá i jeho názor. Tomáš, já si to vlastně nedovedu představit, že stojím v brance a buď na mě běží Lionel Messi, anebo stojím v brance a Lionel Messi se s balonem u kopačky někde ochomítá kolem 16. Viděli jsme to i v tom semifinále, že nevíte, jestli vystřelí, jestli vymyslí nějaký geniální pas, tak jak se člověk v takové situaci cítí? Mm-hmm.
5: Tak je to v tom zápase samotným, je to fofer, jak říkal Horvy. Ono je to strašně rychlý, ale pamatuju si, když mi dával, myslím, svůj první gol na Nou Campu, tak to byla ta typická jeho akce, že se zapomněl na půlce hřiště, balon k němu došel a já jsem celou dobu věděl, co udělá, že bude to navádět, půjde doprostřed a bude to valovat na zadní tyč. A stejně, když jsem to věděl to náš stoper, tak jsme to stejně nebyli schopni zastavit, takže je to strašná rychlost a on je opravdu genius a myslím si, že jako zaslouží si takový to, jak to říct, že i v 39 dokáže soupeři s těma nejlepšíma, což si myslím, že je opravdu, opravdu unikát a když vidíme, že vlastně teďka odehrál, že 2x 120 minut a i proti Anglii byl strůjcem toho obratu, kdy udělal vlastně 2 asistence, ale kolik dokáže ustat soubojů a i vlastně fyzicky asi zdatnějšíma nebo fyzicky momentálně asi líp třeba připravenýma nebo mladšíma protihráčema, on dokáže soupeře dokáže hrát a pořád dokáže být dominantní, což je neuvěřitelný a jenom to dokazuje tu jeho velikost.
0: To říká Tomáš Vaslík, potvrdilo se, že podobná příprava jako v Sevě byla před lety i v Plzni na Lionela Messiho, Pavel Vrba jde jenom na levou, ale on pak stejně udeřil. Pavle, už můžeš pokračovat.
3: No, vzal jsi mi tu myšlenku, no, já jsem se tady úplně začal smát, protože já si myslím, že to říká každý trenér, nebo teď už možná ne, protože teďka třeba na ten poslední gól centroval pravou, ale asi i on tuší, že ty obránci se na něj prostě připravují a já to opravdu zopakuju. Pavel Vrba rozbor samozřejmě nějakých hráčů a vrcholem toho rozboru byl Messi a říká, ale jenom levá noha prostě, jo, zakončení, kličky, tohle jenom levá noha a pak po zápase říkal, já vám to říkal.
0: Včera ve vysílání Radiožurnálu...
5: Já vám to říkal, ale neřekl jste nám trenér, jak mu to máme vzít.
0: To je přesně ono, Václav Pilař včera v našem vysílání mluvil o tom, že když to Pavel Vrba řekl vlastně na té týmové poradě, nevím, jestli to Pavle můžeš potvrdit, tak v podstatě někteří hráči se začali smát.
3: No jasně, tak my jsme, říkám, já taky to vlastně jsem neměl rád, jdeme si to užít, ale my jsme byli v té pozici, že jsme si to opravdu šli užít, protože s námi vůbec nikdo nepočítal, že vyhrajeme český titul na to, že se probojujeme do Ligy mistrů, takže to, když nám ten los přidělil hráče, který jsme znali opravdu z televize a na který jsme s otevřenou pusou koukali po večerech u piva na Ligu mistrů rok předtím, tak jsme se tam, tak jsme najednou stáli na té Barceloně, no a co vám zbývá, než se pobavit, a zase, jak říkal Tomáš, no prostě ty je to takový fofr, že ty nemáš vlastně šanci se s tím srovnat, protože jsi zvyklý na Českou ligu nebo na nějaký předkola Ligy mistrů a v jednom zápase vůbec nemáš šanci navnímat tu rychlost toho jejich fotbalu, rozhodování a možná, kdyby jsme hráli s nima 10 zápasů za sezonu, takže pak ten nějaký 7., 8., 9. by mohl být trošinku vyrovnaný, ale jinak tam byla prostě obrovská převaha, na kterou jsme vůbec neměli nárok.
0: To říká Pavel Horvát k fotbalovému mistrovství světa. Máme aktuálně hodinový speciál. Já si teď vyzkouším, nakolik mám dobře načteného Tomáše Vaclíka a naposlouchaného z různých rozhovorů a z podcastů. Vy jste, Tomáši, hlavně v Sevě hrál s několika Španěly i Argentinci. Tak kteří byli fotbalově nejlepší? Nějaké typy mám? Vojtěch Šafář, moderátor, mi bude svědkem.
5: Tak z Argentinců asi, jo, Verbanega.
0: Ano, to jsem čekal.
5: No, jasně. Takže já jsem, že měl Verbanega, Lucas Ocampos, Marcos Acuña. Mm-hmm. A vlastně sezonu potom přišel, myslím, Eric Lamela a Montiel, který vlastně, že byl i vyhrál v Kataru a teď je tam zase. Mm-hmm. V Bazileji jsem měl Valtra Samuela, který
0: a na to
5: vlastně
0: já
5: že ho členem,
0: no, jasně. Na to jsem chtěl
5: členem realizačního týmu, no. Navazujte.
0: Já jsem vlastně chtěl navázat na Valtra Samuela, ale ještě se tady zeptám na toho Španěla.
5: Tak Španěli asi nejznámější Jesus Navas.
0: Ano, no, přesně. Samozřejmě. Přesně toho jsem
2: jako svědek, ano, ty oba typy správně, Banega, Navas, tak můžeme pokračovat.
0: Ještě mě zaujala jedna věc, kterou jsem viděl teď na sociálních sítích a můžete potom i vlastně se dostat k tomu Valtru Samuelovi. Trenér Aston Villa Unai Emery mluvil o tom, že v kariéře vedl řadu argentinských fotbalistů a všichni měli jedno společné, byli extrémně soutěživí. Tak můžete to potvrdit?
5: Myslím si, že jo, že oni to co vidíme teďkom i na tom mistrovství světa, no měli jsme možnost vidět už i v Kataru, tak vlastně co vidíme vlastně teď, jak vlastně Argentinci se prezentují, tak si myslím, že to jim je hodně vlastní, že chtějí vyhrávat, chtějí být dominantní, chtějí si prosadit svou v hodně věcech, což měl třeba Lucas Ocampos, ten prostě měl svoji mentalitu a spoustu lidí s ním nebylo schopno pohnout, takže myslím si, že tohleto k ním sedí a když bych to jako přemostil na Valtra, tak u něj bylo hrozně zajímavé, že přišel vlastně k nám už, teď nevím, kolik mu bylo let, 36, 37 a neuměl anglicky, ale během roku se byl schopný naučit kvůli nám anglicky, aby s náma mohl komunikovat, aby si byl schopný říct něco v kabině, aby byl schopný rozumět pokynům, aby mohl rozumět hráčům. A myslím si, že jen to dokazuje takovou tu jako velikost tím, že už toho tolik prošel, vyhrál Ligu mistrů, ale stejně i v poslední rok kariéry tak se kousnul a pustil se do něčeho, co mu nebylo určitě příjemný. Že učit se 37 nový jazyk, abych mohl komunikovat s hráči, kteří jsou pro mě noví a kteří nebyli vítězi Ligy mistrů, jako byl on. Takže To si myslím, že jenom dokazuje takový to něco navíc a proč ty hráči to třeba dotáhnou potom, kam to dotáhli.
2: Stále posloucháte Tomáše Vaclíka ve speciálu Radiožurnálu Sport k mistrovství světa, s ním také Pavla Horváta, Lukáše Michalíka. Tomáši, my jsme už probírali, že Španělé na mistrovství světa hrají na hrotu nejčastěji, aspoň s Mikelem Oyarzabalem z Realu Sociedad, vy ho také znáte z La Ligy. Cítili jste třeba před těmi lety, kdy jste spolu působili v jedné lize, že může mít ten potenciál stát se takhle důležitým hráčem španělské reprezentace?
5: Byl vynikající, byl skvělej, myslím si, že to byl jako jeden z těch klíčových hráčů už Realu Sociedad v té době, ale neřekl bych úplně, že bude hrát za nároďák devítku, když to přeženu, že by hrál toho středního hroťáka, takže byl vynikající, výborná technika. Strašně těžko se mu chytali penalty, protože měl takový ten náskok a byl jeden z prvních, který ty golmany vyloženě každou penaltu posílal na druhou stranu. Takže byl skvělý, je skvělý. Já jsem zvědavý, jestli třeba se z Realu Sociedad posune nebo tam zůstane, protože tam je opravdu za krále, no. A teď ještě, kdyby vyhráli mistrovství, tak by tam byl úplně legendou.
6: Mikel Oyarzabal 5 gólů na aktuálním mistrovství světa. Určitě je trochu ve stínu třeba Lamina, Jamala, případně dalších ofenzivních hvězd. Pavel Horvát je s námi stále ve spojení. Tak jak vnímáš ty Oyarzabalovu roli? Protože jak už jsem zmiňoval ještě v době, kdy byl ve vysílání Libor Kozák, tak Španělé historicky měli opravdové ryzí kanoníry. Byť Oyarzabal těch gólů taky dává dost, tak není to úplně typická devítka.
3: No tak já jsem jenom to, co říkal Tomáš, tak pravděpodobně už před těma rokama nebude to žádný ořezávátko, když se dostává pravidelně do nominace Španělska a nastupoval, takže tam jsou vidět obrovské kvality, zase bylo to zmiňovaný, prostě nemá tu vejšku, dokáže uhrát těžký balon zády k bráně, technicky nemá žádný problém se zpracováním míče, se zakončením. Je to takový, řekl bych, klasický Španěl, který umí v podstatě všechno s tím balónem a je to prostě hrozně zajímavý, jak je možný, že ty hráče vlastně jako historicky furt mají a my máme jenom občas, no, tak pro mě to je spíš jako smutný, že hráč, který vlastně se nedostal v úvozovkách do španělského top klubu, tak vlastně je fantastický a my takovýhleho hráče vůbec nemáme. No.
2: To říká na adresu Mikela Oyarzabala Pavel Horvát ve speciálu Radiožurnálu Sport.
4: Speciál Radiožurnálu Sport.
2: Před finále mistrovství světa jsme ale také ve spojení se skvělým brankářem Tomášem Vaclíkem. Tak Tomáši, jak hodnotíte golmany obou finalistů a jejich výkony na šampionátu? Argentinec Martinez, proti němu Španěl Simon.
5: Tak Unai samozřejmě 6-0 ze 7 zápasů. To je neuvěřitelná bilance a myslím si, že když před mistrovstvím byla debata nebo hodně se řešilo, kdo bude španělskou jedničkou a Luis de la Fuente vystoupil a řekl, že oni o to mají jasno, tak myslím, že spoustu lidí trošku zdvihalo obočí, protože nechat na lavici Davida Raju, vítěze Premier League, finalistu Champions League a myslím, že trojnásobného vítěze Zlaté rukavice v Premier League a Joana Garciu, vítěze španělské ligy a brankáře Barcelony a jednoho podle mě s největším potenciálem na světě být jedním opravdu z těch to brankářů, tak myslím, že spousta lidí to jako řešila, moc to nechápala, ale myslím si, že Unai těmi svými výkony jednoznačně potvrdil, proč tou španělskou jedničkou je. Samozřejmě Luis de la Fuente mu dlouhodobě věří, vyhráli toho, že už spoustu, vyhráli spolu Ligu národů, vyhráli spolu mistrovství Evropy, takže tu vazbu spolu mají, on mu jednoznačně věří a Unai mu to splácí. A co se týče Emiho, Martinez je Martinez. Není třeba, myslím si, několikrát třeba vidět v některých situacích, nebo dostal třeba i góly, které si myslím, že třeba dostat nemusel, ale je ve finále a on spíš tou svojí mentalitou a tím, že ten tým dokáže podržet v rozhodujících momentech, tak je ten muž na správném místě. Takže myslím si, že to není náhoda, že už že ho vyhrál dvakrát Kopu Ameriku, vyhrál se s tom Vilou teď vlastně Evropskou ligu, vyhrál mistrovství světa a teď je zase dalším finále. Takže myslím si, že oba dva předváděli vynikající výkony a u obou bych řekl jako standardní jejich výkony, na které si myslím, že jsou všichni zvyklí z jejich klubu.
0: No můžeme teď ve speciálu využít toho, že máme ve vysílání skvělého brankáře a stále skvělého, ani nebudu říkat ten přívlastek bývalého, exekutora penalt. Co mě zaujalo po semifinále mezi Argentinou a Anglií, Argentinci zkoumali láhev golmana Pickforda, který na ní měl tradičně napsáno, jak se při penaltě chovat. U Messiho měl naznačit pohyb doleva, skočit doprava. Viděl to celý svět, tak jak na to teď reagovat, ať už jako hráč nebo golman. Začnu u Pavla Horváta. Kdyby jsi přečetl, co o tobě píše golman, kam kopeš, a ty víš, že to všichni viděli a že může přijít nejdůležitější penaltový rozstřel na celém šampionátu, tak jak by se zachoval?
3: Hele, zavírám oči a představuju si to, ale já si myslím, že na tom hřišti ten tlak a ten tok těch myšlenek je malinko jiný. Ten golman má přeci jenom velkou výhodu v tom, že nemá co ztratit. Myslím si, že je to velký rozdíl těch hokej, kde ta branka je menší, to provedení musí být úplně stoprocentní. Tady vlastně nechci říct, že stačí trefit v opačnou stranu než brankář a je to gól, protože vidíme i, že ty hráči prostě to neunesou a dají vedle nebo tyč, prostě je to hra nervů a já si myslím, že na tom se nic nemění. Myslím si, že můj pohled na penalty, pokud si určíš tu stranu, fakt jako trefíš tak, jak chceš, ještě bych jako přidal horní polovinu brány, tak si myslím, že by to prostě měl být gól, ale tyhle ty flašky, já se tomu samozřejmě taky směju, uvědomuji si momenty v Plzni, kdy proti nám byly penalty a Matuš Kozáčik vlastně měl ten, to, co teďka mají ty kluci na flaškách, tak Matuš Kozáčik to měl u sebe a okamžitě gestikuloval na naše brankaře, ať už to byl Indra Staněk nebo někdo další, kam to asi tak půjde kopat, ale myslím si, že stejně já to tak měl, že prostě ještě třeba 5 vteřin před tím, 10 vteřin před tou penaltou jsem sám nevěděl, kam to zahraju a rozhodl jsem se. A většinou, když jsem se rozhodl takhle jako určitě, tak ta penalta byla pro mě jiná. Když jsem zaváhal, tak si myslím, že byl problém. A ještě teda, jestli můžu, tak vím, že jsem kopal takovou tu penaltu proti Tomášovi za Spartu, jestli si to Tomáš pamatuje. A myslím si, že stoprocentně věděl, kam to budu kopat a šel tam, ale já jsem to trefil, jak jsem říkal, tu horní polovinu té brány a tu penaltu jsem proměnil. No.
0: Tomáši, pamatujete si to?
5: Já teď nevím, jestli jednu nebo dvě, že jedna byla určitě ta Limbová penalta.
3: Ta legendární.
5: A potom v poháru, v rozstřelu, kopal jsi nebo ne?
3: Ano, já jsem kopal. Kopal i v rozstřelu, ale tuhle, co jsem měl na mysli, tu jsem myslel tu Limbovou.
5: Tu Limbovu. Jo, pamatuju si samozřejmě si pamatuju a jak říkáš ty, já si myslím, že to je jako hodně hra nervů. Ta penalta, jestli to ten hráč ustojí, myslím si, že velkou roli hraje i reputace golmana v ten daný moment, protože když půjdeš kopat na mě, nebo když jsi šel kopat na mě, tak mi bylo 22 a potom, když jde třeba někdo kopat na Bona, který z 9 penalt, které se proti němu na mistrovství světa kopali, tak dostal pouze 2 góly. Tak si myslím, že ty hráči to taky vědí. Takže taky podle mě přemýšlí, co se dá dělat, co změnit. Samozřejmě spousta i těch útočících hráčů nebo těch kopajících ví, že ty golmani je studujou. Ten tok těch informací nebo možnost získat si ty informace o těch kopajících hráčích je mnohem jednodušší, než třeba byla 10-15 let zpátky. Takže i ty golmani mají takovou spoustu informací, mají seřazené penalty, kdo a jak kope, kdo co dělá. Studuje se to, samozřejmě zmíním, že ho Petra Čecha věděl, že když se mu Schweinsteiger zastaví v tom rozběhu, tak bude kopat po jeho levé ruce a je tam spoustu detailů, které si ty golmani můžou v tom daném momentě nebo u toho jednotlivce najít. Takže, jak říkáš ty, je to hra nervů a když vezmeme, jak kopal třeba penalty Messi ve finále v Kataru, tak to je, že tam prostě dojde a golman mu upadne na jednu stranu a pošle to na druhou, takže ta hlava je tam rozhodující, ale jak si říkal ty, no, kopaty v New Jersey na 90-tisícovém stadionu ve finále mistrovství světa by asi nebylo úplně nejjednodušší moment.
2: To říká Tomáš Vaclík ve speciálu Radiožurnálu Sport k fotbalovému mistrovství světa a říká to Pavlu Horvátovi, se kterým se budeme muset rozloučit. Náš čas společný už vypršel. Pavle, máš poslední příležitost ještě zareagovat a rozloučíme se s tebou.
3: No já asi předběhnu. Já jsem měl v různých typovačkách, jsem dával Španělsko. Celý šampionát jsem jim věřil, kromě zápasu s Francií, vsadil jsem proti ním a prohrál jsem, takže teď už jim přeju, aby to zvládli, byť bych to samozřejmě přál asi Messimu, protože by to byla zase závěr nějaký pohádky, ale on už toho vyhrál tolik, že bych to přál Jamalovi.
2: To říká Pavel Horvát ve speciálu Radiožurnálu Sport. Pavle, díky, naslyšenou.
3: Hezký den.
2: My ale stále zůstáváme ve spojení s Tomášem Vaclíkem a také s Lukášem Michalíkem. O poločase finále se chystá velká show, která bude podobná jako v Super Bowlu, ale bude mít jeden rozdíl. V Super Bowlu se vejdou do 15 minut, zatímco tady by to měli natáhnout až na půl hodiny, ale přitom pravidla fotbalové asociace stanovují, že přestávka musí mít maximálně 15 minut. Tak co na to říkáte?
6: No je to zase takový vliv té komercionalizace, viz samozřejmě přestávky k občerstvení a podobně v rámci obou poločasů. Tak Tomáši, jak to vnímá hráč? Jestli vás to trochu nemůže vykolejit, že ta poločasová přestávka bude delší, než jste celou kariéru zvyklí?
5: Já si myslím, že to bude nový pro všechny, protože toho to nikdo nezažil, že jo? Takže nikdo s tím nemá žádnou zkušenost. Já jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat, protože informace, které mám, je, že vlastně ty účinkující a všichni budou mít ten rehearsal v sobotu. A že až podle toho dají pokyn, jak dlouho to bude trvat. Takže sám jsem na to zvědavý a určitě ty hráči jsou na něco zvyklí. Jsi zvyklý, že jsi třeba v kabině, já nevím, než tam, že ho dojdeš, máš 10-12 minut a zase jdeš ven. Trenéři budou mít samozřejmě teďkom asi vícero času na třeba nějaké pokyny. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, jestli třeba ten tým, který povede, jestli to pro ně bude lepší, že se bude moct líp nachystat, nebo pro ten tým, který bude prohrávat, pro něj to bude lepší. Sám jsem na to zvědavý a myslím si, že na celá fotbalová planeta, nebo všichni se na to budou dívat, tak to budou sledovat, jak ty týmy se vrátí potom na ten začátek druhého poločasu, protože ta přestávka je nebo bude opravdu dlouhá.
6: Čas se nám bohužel krátí, tak spojím ještě dvě otázky v jednu na Tomáše Vaclíka, tak dostanu se samozřejmě opět k tomu finále. Komu, Tomáši, budete fandit? Vy jste strávil hodně velkou část kariéry ve Španělsku, tak jste s někým ze Španělska v kontaktu, jak tam teď prožívají atmosféru mistrovství světa, komu budete fandit a jaký typujete výsledek?
5: Úplně v kontaktu nějak moc nejsem, jenom že mám tam, že ještě třeba kamarády nebo rodinu, s kterou jsme tam byli hodně v kontaktu, tak třeba s těma ano, ale s hráčima úplně moc ne, ale samozřejmě Španělé to vnímají hodně, jsou tam zase po 16 letech jsou ve finále?
6: Je to tak.
5: Jo, je to po 16 letech, takže to je i velká událost pro celé fotbalové Španělsko a celá země za nimi bude stát. Jak jsem říkal na začátku, úplně nemám favorita, přeju to, kdyby tam byli Španělé proti někomu jinému, přeju to Španělům, kdyby tam byli Argentinci proti někomu jinému, přeju to Argentincům kvůli Messimu i vlastně i těm spoluhráčům, který jsem třeba v kariéře měl, takže já ať vyhraje kdokoliv, tak budu spokojený, ale asi bych více psal Messimu, aby tak nějak jako celkově ukončil tu debatu o všem a že on je ten GOAT.
2: To říká Tomáš Vaclík, tohle byl speciál Radiožurnálu Sport k mistrovství světa, konkrétně ke dvěma zápasům finále a souboji o třetí místo. Tomáši, moc krát děkujeme, že jste si našel čas.
5: Děkuju za pozvání, hezký den.
2: No a také moc děkuju za přípravu a za to, co tady všechno řekl Lukáši Michalíkovi. Máš ještě krátký čas na to, aby si třeba řekl svůj tip na finále.
6: Ano, já se přiznám, že to taky asi víc přeju Lionelu Messimu. Bylo by to krásné, kdyby Španěl Jamal v 19 letech zkompletoval sbírku Eura a mistrovství světa, ale přeju si druhý titul mistra světa pro Lionela Messiho.
2: To byl Lukáš Michalík, díky.
6: Naslyšenou.
4: K vysílání Radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
7: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
8: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
9: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
4: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
10: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
8: Desítka Pavla Horváta živě.
4: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
8: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
4: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál je 20 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
12: Přes Česko přechází silné bouřky, teď jsou hlavně na východě Čech a střední Moravě. Při izraelských úderech dnes zemřeli Palestinci, kteří se zúčastnili pohřbu oběti dřívějšího útoku v Gaze. Fotbalisté Slavie, Zima i Vlček prodloužili v klubu smlouvy a počasí zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami a teploty většinou do 27 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: ODS na Praze 1 musí do týdne změnit kandidátku pro podzimní komunální volby. Vedení občanských demokratů nechce, aby na ní byl ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Jak uvedl Seznam Zprávy, získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Tvrdí taky, že vedení strany se členy na Praze 1 dlouhodobě nekomunikuje.
13: Pokud vedení ODS leží opravdu na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc mě zaráží, že si nikdo neudělal čas na diskuzi s oblastním sdružením.
12: Po celém Česku se stále objevují i velmi silné bouřky. Teď jsou hlavně na Pardubicku a Královéhradecku, ale taky u hranic na Moravě. Bouřky doprovází výrazné nárazy větru, přívalový déšť a taky kroupy s průměrem přes 2 cm. Varování před silnými bouřkami platí až do půlnoci. Víc uslyšíte na Radiožurnálu přímo od meteorologa, krátce po zprávách. Izraelský nálet zabil nejméně 8 Palestinců, kteří se účastnili pohřbu v uprchlickém táboře v pásmu Gazy. Oznámili to tamní zdravotníci s tím, že zraněných jsou asi 20. Pohřeb v táboře Nusejrat v centrální části pásma byl smutečným obřadem za jednu z obětí předchozího dnešního izraelského útoku. Celkem při něm zemřeli 4 lidé. Teroristické hnutí Hamas incident odsoudilo a vyzvalo mediátory i OSN k zastavení izraelských úderů. Izraelská armáda ale uvedla, že útočila na buňku patřící militantní skupině Islámský džihad. Ta spolu s Hamásem ovládá části tohoto území. Nemocnice v Rouenu na severu Francie jako první v zemi začíná používat dron k doručování defibrilátorů pacientům se srdeční zástavou. Cílem je až šestinásobně zvýšit jejich šanci na přežití.
14: Při srdeční zástavě jde o minuty. Dron letí 65 km za hodinu a unese až 3 kg materiálu. Nemocnice v Rouenu počítá s tím, že se k pacientovi dostane rychleji než záchranáři a že na místo schodí defibrilátor. Lidé v okolí budou moct díky elektrickému výboji obnovit správnou činnost srdce. Skoro 50 tisíc lidí ve Francii postihne každoročně zástava srdce mimo nemocnici. Míra přežití po 30 dnech zůstává dosud nižší než 5%. Dron má tuhle statistiku vylepšit. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
12: Bronzovou, víc než 2000 let starou figurku kachny objevil na poli u Tučína amatérský archeolog. Keltská plastika váží zhruba 10 gramů a podle archeologů Přerovského muzea Komenského se jedná o jeden z nejzajímavějších nálezů v regionu. Návštěvníci si ji budou moct prohlédnout v nové archeologické expozici muzea.
15: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
16: Jedná se skutečně o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar. Vidíme, že má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerozku.
15: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy u Tučína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Z Tučína Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbaloví obránci David Zima a Tomáš Vlček prodloužili ve Slávii smlouvy do roku 2030. Pražský klub o tom informoval na svém webu. A čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede i na olympijských hrách.
18: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Omezení na D1 v Brně a překážka na tahu 11 u Velké Polomy. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna počítejte s novým omezením. Nedá se sjet na 196. kilometru na Bratislavu. Uzavírka bude trvat do sobotního podvečera. Musí se pokračovat ke sjezdu na Břeclav na 194. kilometru. Tam se otočit a pokračovat po D1 ke sjezdu na Bratislavu. Ve směru na Vyškov tvoří se tam kratší kolona. Na tahu 11 z Ostravy ve směru do Opavy dejte pozor, kousek před sjezdem na Velkou Polom. Na 270. kilometru stojí porouchané osobní auto u kraje vozovky, částečně zasahuje do pravého pruhu, je to v zatáčce a náhle se vybočuje. Na silnici 34 mezi Ždírcem nad Doubravou a Havlíčkovým Brodem pozor za nájezdem od České Běle. Řeší tam nehodu motorky a osobního auta a tvoří se fronty z obou stran. A 34 ještě jednou, tentokrát mezi Humpolcem a Pelhřimovem, počítejte s obousměrným zdržením před omezením u Záhoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Začátek víkendu bude převážně oblačný, ojedinělé, během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách, a teploměry zítra ukážou většinou 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
21: Dobrý páteční večer. Už zítra začne kvalifikací na kurtech na Pražské Štvanici tenisový turnaj ženského okruhu WTA. Pořadatelé se na něj rozhodli upoutat pozornost akcí na Vltavě. A tak na palubě výletní lodi postavili malý kurt, na kterém si během plavby zahráli 4 hru obhájkyně titulu z loňska Marie Bousková a šampionka letošní juniorské dvouhry z Roland Garo Alisa Oktiabreva. No a na druhé straně stály deblové juniorské vítězky z pařížského Grand Slamu a také Wimbledonu Kateřina Zajíčková s Janou Kovačkovou. No a pak poslali také pár tenisáků lidem, kteří vše sledovali na několika pražských mostech, kudy ona loď plula. Samozřejmě teď už jsou všichni tam, kam patří, a od zítřka tedy na Pražské Štvanici turnaj, který od pondělí samozřejmě budeme také sledovat s naším Airstreamem neboli stříbrným vysílacím studiem přímo v areálu pražského klubu první ČLTK. Takže o nic podstatného z nejlepší tenisové akce, tedy na ženském okruhu v našem hlavním městě, od pondělí rozhodně nepřijdete.
19: Radiožurnál Sport
22: a Filip Šedivý.

0: 20 hodin 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport a protože tedy máte naladěnou nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku, tak teď zjistíte, co se dnes dělo na nejslavnějším cyklistickém závodu světa. 13. a zároveň nejdelší etapu letošního ročníku Tour de France vyhrál cyklista Mauro Schmidt. Švýcar se z etapového vítězství radoval poprvé v kariéře. Největší favorité dojeli do cíle s velkou ztrátou. I tak si ale průběžné vedení pohlídal Tadej Pogačar ze Slovinska. Podrobněji tedy dnešní dění na francouzských silnicích sledoval Mikuláš Jáša. Mikuláši, vítej.
1: Dobrý večer.
0: Mauro Schmidt po takřka 206 kilometrech porazil ve spurtu dvou uprchlíků Kolumbijce Tejádu. Kdy se odpoutali od čelní skupiny?
1: Zhruba tak nějak 15 kilometrů před cílem zůstali právě Švýcar s Kolumbijcem v čele, poslední z velkého úniku, který, to jenom pro zajímavost, čítal v jeden okamžik až 57 jezdců. Až v cílové rovince si to Schmidt a Tejáda rozdali ve spurtu. Z něj vyšel vítězně Schmidt a slaví tak největší úspěch kariéry. Závěrečné metry 13. etapy viděl přímo v dějišti Tour de France šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek.
2: Na pásce zvítězil Mauro Schmidt, měl obrovskou radost, hodil přední kolo do pásky do vzduchu, takže bude mít i hezkou fotku na památku a teď tady dává rozhovory a vypadá velice šťastně. Tenhle ten tým australský Jayko Alula to vítězství potřeboval, takže myslím si, že jak Mauro Schmidt, tak celý tým je spokojený.
1: To popsal náš expert Jiří Ježek.
0: Říkali jsme, Mikuláši, v úvodu, že největší favorité dojeli do cíle s velkou ztrátou. Promítla se ona mezera nějak na celkovém pořadí?
1: Třetí finišoval Brit Tim Pidcock a právě, nebo spíše také díky volnějšímu tempu pelotonu se v průběžném pořadí posunul z 10. na 4. místo. Jinak, jak už jsme zmiňovali v úvodu, tak stále vede Tadej Pogačar před Dánem Jonasem Vingegaardem a třetí je Belgičan Remco Evenepoel. Češi Otruba a Bittner ti uzavřeli první stovku. Boj o žlutý trikot bude pokračovat v sobotní 14. etapě. Na 155 kilometrech jsou tři stoupání, která můžou zamíchat pořadím.
0: Ale zatím to ještě nejsou ta největší alpská stoupání, zatím to ještě není horská etapa. Je zvlněná, může se stát opravdu hodně zajímavého, takže samozřejmě i 14. etapu vám zítra přiblížíme ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď jsme mluvili o pokračování 13. na Tour de France s Mikulášem Jášou. Díky za to.
1: Hezký večer.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sportu jste mohli slyšet o tom, že do semifinále tenisového turnaje okruhu WTA postoupila Barbora Krejčíková, tedy turnaje, který se hraje v Aténách. Zvítězila nad Číňankou Cheng Ching-Shwen 2x6-4. Naopak neuspěla Tereza Valentová, která nestačila v souboji 19-letých tenistek na Rusku Alinu Kornějovou. Podlehla jí 5-7-3-6. No a teď se chystá do akce třetí česká tenistka, která se dostala mezi nejlepší osmičku v řecké metropoli, Sara Bejlek, a její soupeřkou bude Dánka Klara Tausonová. Světová třicítka Tausonová proti 42. Bejlek, duel, který asi nemá jasnou favoritku, tak doufejme, že to tedy české tenisce vyjde a že 20-letá Sara Bejlek dokáže postoupit mezi nejlepší čtyřku, protože to by samozřejmě znamenalo, že by český tenis měl v Aténách finalistku, protože Bejlek by se utkala s Barborou Krejčíkovou. Ale nepředbíhejme, duel mezi Sárou Bejlek a Klarou Tausonovou začne za pár minut a my ho budeme alespoň na dálku na Radiožurnálu Sport samozřejmě sledovat. Teď máme 20 hodin a 18 minut, přejeme příjemný páteční večer a za chvíli už se zase budeme věnovat fotbalovému mistrovství světa, které o víkendu vyvrcholí zápasy o bronz mezi Anglií a Francií a finále mezi Španělskem a Argentinou. Oba duely na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte v přímých přenosech.

0: Ze světového šampionátu ve fotbale zbývají odehrát poslední dva zápasy, tedy duely číslo 103 a 104. Zítra se o bronz od 23 hodin našeho času utkají v Miami Angličané s Francouzi. O zlato pak v neděli od 21 hodin v New Jersey Argentinci se Španěli. Na Radiožurnálu Sport vám tento týden nabízíme seriál, ve kterém se věnujeme novinkám na letošním turnaji. Už jste slyšeli například o rozšíření na 48 týmů, červené kartě za zakrytá ústa nebo o čipu v balónu. Dnes se zaměříme na rozhodčí, přesněji řečeno na mikrofony, do kterých sudí na turnaji oznamovali své verdikty divákům vždy po kontrole videa.
1: Na mikrofony a oznamování verdiktu pro celý stadion jsou zvyklí třeba fanoušci amerického fotbalu v NFL či hokeje v NHL a tento způsob komunikace funguje například i na rugbyových šampionátech. Ve fotbale, zejména tom evropském, je to stále novinka. Sudí sice měli mikrofony už na loňském mistrovství světa klubů ve Spojených státech a používají ho i v tamní lize MLS, ale na světovém šampionátu národních týmů se objevili letos vůbec poprvé.
2: Dohrál, dostává žlutou kartu za simulování.
1: Vedle mikrofonu mají na sobě rozhodčí i kamery. Záběry z nich se používají v televizních přenosech, ale i během utkání přímo na stadionu na velkoplošných obrazovkách. Technologický posun popisoval pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA ještě před letošním šampionátem Johannes Holzmiller, který je ředitelem inovací FIFA.
3: Zkouška používání mikrofonu a kamer na mistrovství světa klubů byla úspěšná. Rozhodně budeme tuhle cestu prosazovat dál. Chceme se posouvat a nabízet fanouškům co nejlepší pohled na hru.
1: Už víc než měsíc vysíláme živě utkání světového šampionátu na Radiožurnálu Sport a tak jste letos mohli díky mikrofonům rozhodčích slyšet i třeba trochu kostrbatý verdikt brazilského sudího Sampaia a to hned v úvodním utkání turnaje mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou.
4: Oplýváte angličtinou, byť brazilský sudí Sampaio ji nemá asi úplně dokonalou, trochu se zadrhl s tím verdiktem, ale myslím, že dvě jasná slova jste poznali, red card. Červená karta.
1: I kvůli takovému momentu se pak nepsalo na zahraničních webech BBC Sport, The Athletic, The Sun a dalších, jen o hře jako takové, ale i projevu sudích. Kristián Čveda, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slaví 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Nový ročník fotbalové šance ligy začne už za 8 dnů. Týmy ladí formu v přípravných zápasech, které se odehrály právě dnes. Bohemians zvítězili nad polským Zagłębie Lubin 2-0. Slovan Liberec zvítězil nad rakouským St. Pölten 3-1. Sigma Olomouc nad katarským týmem Al-Sadd 2-1. Jenom Spartě se tedy nedařilo, protože ta schytala dokonce debakl, když podlehla dánskému Norsjelandu 1-5. Samozřejmě, jak jste zvyklí, fotbalová liga na Radiožurnálu Sport, to bude jedno z hlavních témat už od toho příštího víkendu.
7: Radiožurnál je půl deváté. Krátké zprávy s Anou Horáčkovou.
8: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Plánuje ho zároveň víc propojit s investicemi firem do dekarbonizace. Vyplývá to z dlouho očekávané revize systému, kterou komise dnes představila. Reformu musí schválit Rada EU a Evropský parlament. Země jako Itálie, Polsko nebo Česko prosazují reformu, která bude vůči průmyslu vstřícnější. Naopak severské státy a Španělsko odmítají jakékoliv unijní oslabování klimatických ambicí. V pákistánském pohoří Karakoram zemřel český horolezec Jaroslav Bánský, bylo mu 46 let. Bánský byl v Pákistánu na expedici s dalšími dvěma horolezeckými kolegy, Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Vyarčedy 1 s vrcholem přesahujícím 6800 metrů nad mořem. Bánský zemřel při výstupu na horu Vyarčedy 2. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a uvedlo, že velvyslanectví v Islamabadu je ve spojení s pákistánskou policií. A festival Colors of Ostrava zasáhl velmi silný déšť. Pořadatelé kvůli němu, časovému harmonogramu a taky navazujícím koncertům zrušili vystoupení kyperské umělkyně Deli a taky Malkita Singha z Velké Británie. Opatření se týká venkovních scén.
0: Sport.
8: Ital Andrea Kimi Antonelli byl nejrychlejším pilotem na tréninku před nedělní velkou cenou Belgie Formule 1. Lídr šampionátu z Mercedesu překonal úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu i třetího Maxe Verstappena z Red Bullu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u hranic a nové omezení v Brně. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Ostravy dejte pozor u sjezdu na hranice. Na 308. kilometru havarovalo osobní auto. To skončilo v příkopě mimo dálnici. Na místě jsou hasiči, tak opatrně projíždějte. Na D1 z Vyškova směrem do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat dál na 194. kilometr. Tam se sjet na Mikulov, otočit se a na dálnici najet v opačném směru, tam se už na 196. kilometru dá sjíždět, tvoří se ale kolona od 194. kilometru, zdržení je okolo 10 minut. Na D35 z Lipníka nad Bečvou směrem do Olomouce opatrně za sjezdem na velký újezd. Na 283. kilometru narazilo osobní auto do svodidel a vybočuje se. A na tahu 20 mezi Pískem a Nepomukem dejte pozor u nájezdu na dálnici D4, havarovalo tam osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude převážně oblačno, ojedinělé, během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer už pak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách se ta maxima zastaví kolem 18. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Pokud posloucháte Radiožurnál Sport už nějakou dobu, tak určitě dobře víte o tom, že do semifinále turnaje v řeckých Atenách postoupila Barbora Krejčíková. Naopak se nedařilo Tereze Valentové, která tedy skončila ve čtvrtfinále. No a teď se do souboje proti Barboře Krejčíkové snaží postoupit Sára Bejlek. Ta rozehrála utkání proti nasazené jedničce turnaje v řecké metropoli Dánce Klaře Tausonové. Po šesti míčcích, když si Sára Bejlek uhrála svůj servis, ale bylo utkání na několik minut přerušeno. Teď už se ovšem znovu začalo hrát. Tausonová vyrovnala na 1-1. Samozřejmě i nadále uslyšíte o tom, jak se tenhle duel bude vyvíjet. No a za chvíli uslyšíte o tom, že před 50 lety se konaly olympijské hry v Montrealu. Mnohem se zapsali do historie, a tak něco z toho už za chvíli zmíníme. Jen co dohraje a dospívá skupina Buty.

0: Dovolím si otázku. Víte, co mají společného Matti Nykänen, legendární finský skokan na lyžích a čtyřnásobný olympijský vítěz, Brian Trottier, kanadský hokejista, člen hokejové síně slávy a sedminásobný vítěz Stanley Cupu, dále Jaap Stam, slavný nizozemský fotbalový obránce, který zářil v dresu Manchester United nebo AC Milan, a také Jiří Novotný, fotbalová ikona pražské Sparty, se kterou získal 14 ligových titulů, a Tomáš Galásek, bývalý reprezentační fotbalový záložník, bronzový medailista z Eura 2004 a dlouholetá opora Ajaxu Amsterdam. Ano, všech těchto pět vynikajících sportovců se narodilo 17. července. Tedy právě dnes, před více či méně lety. No a co se stalo přesně před 50 lety? To začaly letní olympijské hry v kanadském Montrealu. Československo na nich vybojovalo celkem 8 medailí a 2 z toho byly zlaté. O ty se postarali dráhový cyklista Anton Tkáč a sportovní střelec Josef Panáček.
1: Premier et champion olympique Josef Panáček. Czechoslovakia.
2: Pro tu rodinu to byla obrovská radost a obrovská sláva a myslím si, že je to takový krásný příběh člověka, který opravdu vyšel z velice jakoby skromných poměrů a tím, jak byl pilný, jak byl houževnatý a jak byl poctivý a samozřejmě tím talentem, tak mohl dosáhnout něčeho takového.
3: Vzpomínala na svého strýce neteř Josefa Panáčka Jana Hájková, a to v dubnu při otevření výstavy ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti právě na počest olympijského vítěze z Montrealu.
2: Pamatuju si ten moment, kdy se vrátil z té olympiády. Já jsem byla dítě, které ještě nechodilo ani do školky. Byla jsem tehdy u babičky a babička byla se mnou na dvoře a najednou se tam objevil strýc a bylo takové obrovské ticho. Ale potom oni se jenom objali a jako byl to takový dojemný moment.
3: Pokračuje Jana Hájková. Josef Panáček se přitom v závodní střelbě začal věnovat až ve 30 letech. Ještě v mládežnickém věku byl předtím třeba dorosteneckým mistrem republiky ve vrhu koulí, pak ale u myslivce ze Slovácka zvítězila broková střelba.
4: Já osobně bych velice rád, aby ta moje zlatá olympijská medaile trochu také vyprovokovala ty mladé, aby se snažili přestřílat olympijského vítěze. No a když bude samozřejmě ten základ, tak budou aj úspěchy.
3: Říkal v roce 1976 vítěz skýtu na hrách v Kanadě Josef Panáček. Ani druhý československý šampion z Montrealu neměl hned od dětství nakročeno k profesionálnímu sportu. Anton Tkáč se k cyklistice dostal trochu netradičním způsobem.
5: Na ulici jsem jednoho dňa teda viděl opreté kolo a vrtalo mi to hlavou, teda ako se na tom teda asi jazdí. Priatelia mi pri tomto pomohli nějak nasadnout na to kolo, ovšem teda obdivuhodně rýchlo som odjel z toho miesta, len horšie to bolo s tým zastavovaním. Keď som nevedel teda skutočne ako zastaviť, tak som si vybral teda kríky, boli teda podstatne mekšie ako ten betón a teda hodil som to takého hlavana do tých kríkov.
3: Tkáče tak při prvním seznámení s kolem zachránil zelený porost u silnice, ale svou dravost a výbušnost později využil v dráhovém sprintu. Montrealu překvapivě porazil ve finále Francouze Morelona a překazil mu tak zlatý olympijský hattrick. Hvězdou her v Kanadě se v roce 1976 stala teprve 14-letá Nadia Comanečiová. Rumunská reprezentantka ovládla víceboj a závody na bradlech a kladině a jako první gymnastka na olympiádě dostala absolutní známku 10 bodů. Jakub Marek, Radiožurnál. Shut up!

20 hodin 49 minut na okruhu ve Spa-Francorchamps, tedy v Belgii, už utichly motory, to proto, že už mají tréninkový den za sebou piloti vozů Formule 1. Právě v Belgii se totiž pojede příští velká cena, no a nejrychlejším mužem dnešních dvou tréninků byl lídr světového šampionátu Andrea Kimi Antonelli. Italský pilot Mercedesu za sebou nechal o 19 setin sekundy úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu. Třetí byl už ale se ztrátou skoro půl sekundy ex-mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který byl na slavném okruhu ve Spa-Francorchamps nejrychlejší v prvním tréninku. Zítra mají tedy piloti Formule 1 v Belgii na programu další trénink a potom kvalifikaci na nedělní velkou cenu, která odstartuje v 15 hodin.

0: V encyklopedii radiožurnálu Sport se tento týden věnujeme cyklistické Tour de France. Vždyť je nejslavnější závod naší planety v plném proudu. No a dnes se zaměříme na české cyklisty, kterým se podařilo vyhrát etapu na Starém Dámě. A představíme si je s Davidem Prouzou. Davide, vítej.
1: Krásný večer. Tour de France jezdí od roku 1903 a každé léto ji sledují miliony fanoušků po celém světě. Za více než 120 let historie se na start postavili tisíce cyklistů, ale etapové vítězství si připsala opravdu jenom část z nich. V české historii se to zatím v individuálních etapách povedlo jen dvěma, Janu Svoradovi a Zdeňku Štybarovi. Dohromady mají na kontě 4 etapové triumfy.
0: A právě na úspěšnějšího z nich se vás teď zeptáme. Víte, kdo z této dvojice, tedy Svorada Štybar, vyhrál 3 ze zmíněných 4 etap?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Správnou odpovědí je Jan Svorada. První etapové vítězství získal v roce 1994, tehdy ještě jako slovenský reprezentant. Druhé už jako Čech přidal o 4 roky později a poslední v roce 2001, když ovládl závěrečný spurt na pařížské třídě Champs-Élysées.
0: Na další české vítězství se čekalo do roku 2015, kdy už spěl Zdeněk Štybar. Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu k tomu využil technického závěru 6. etapy. Takhle o tom tehdy Štybar mluvil ve vysílání radiožurnálu.
3: Teďka mi to pomalinko začíná docházet, že se mě to konečně povedlo, že jsem se malinko uklidnil teďka a můžu si to užívat. A doopravdy něco neuvěřitelného, kora když taková etapa, kde jsem to doopravdy vůbec nečekal. Ale samozřejmě jsem na to pyšný, že se mě to povedlo a že jsem další Čech v řadě.
0: Zmínit můžeme ještě Pavla Padrnose, který stájím US Postal a později Discovery Channel pomohl k výhrám v týmových časovkách.
1: No a nejlepší český výsledek v celkovém pořadí Tour de France pak patří Romanu Kreuzigerovi, který v roce 2013 skončil 5. Etapového triumfu se ale během své kariéry nikdy nedočkal. Kreuziger se na start Tour postavil dohromady 10krát a drží tak český rekord v počtu startů.
0: Letos jsou na Tour de France v českých barvách celkem 3 muži, tedy Pavel Byt, Jakub Otruba a s nimi samozřejmě Matyáš Svacek. Davide, věří, že to jméno, které jsem teď zmínil, některé z nich přibude do toho seznamu, tedy k Janu Svoradovi, Zdeňku Štybarovi a také Pavlovi Padrnosovi.
1: Doufat samozřejmě můžeme a ve sprintu si myslím, že pádné šance má třeba Pavel Bittner, ale zároveň ukazuje se už, nebo ukazovalo se v několika těch spurtových nebo rovinatých etapách, že ta konkurence je obrovská a zkrátka musí se sejít asi řada faktorů. Ale věřme, že se to stane.
0: Přesně tak, ale Pavel Bittner je teď aktuálně také limitován zdravotními problémy po tom pádu několika cyklistů ve včerejším dojezdu etapy, tak snad hlavně bude v pořádku, schopný, konkurenceschopný, nebo třeba se Matyáš Svacek utrhne do nějakého úniku. Sám to plánoval, že rozhodně je jeho cílem vyhrát některou z etap. Třeba už ta zítra, celkově 14. bude ta jeho. Možná si o tom popovídáme za Davidem Prouzou, ale spíš o Formule 1 v neděli.
1: Je to tak. A i v sobotu tam je kvalifikace.
0: Je to přesně tak, 20 hodin a 55 minut. Vysílání radiožurnálu Sport je stále nabité. Teď jsme třeba mluvili tedy o dění na Tour de France a českých etapových vítězích v historii tohoto slavného cyklistického závodu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Wow!

0: světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
1: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
0: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
1: Od 20. do 26. července.
0: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport.
2: Tenisový turnaj okruhu WTA ale začne na pražské Štvanici kvalifikačními souboji už zítra. Pokud chcete vidět v akci třeba i některé nadějné mladé české hráčky, tak rozhodně na Štvanici můžete už od zítřka zamířit.
3: Radiožurnál 21 hodin. Zprávy pro vás má Anna Horáčková.
4: Evropská komise vytýká Česku nedostatky ve střetu zájmů. Zpráva zmiňuje i konec koncesionářských poplatků. Přes Česko přecházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Tenistka Krejčíková postoupila do semifinále turnaje v Aténách. A počasí zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami a teploty většinou do 27 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Evropská komise vytýká Česku, že neudělalo dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Unie. Obavy podle ní vyvolává i plán vlády ANO, SPD a motoristů financovat od příštího roku Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu místo dosavadního systému poplatků. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. Kabinet kvůli dokumentu ale kritizuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Je to bohužel zásadní kritika vlády Andreje Babiše, znamená jednoznačně, že Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
4: Česku stále hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Počasí ovlivnilo taky hudební festival Colors of Ostrava. Kvůli velmi silnému dešti a hrozící bouřce pořadatelé přerušili program a zrušili některé koncerty. Návštěvníci se zároveň na výzvu organizátorů schovali do budov. Bouřky by už ale podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu měly během večera postupně slábnout.
6: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
4: Německo se ještě letos zapojí do francouzského jaderného cvičení. Po společném zasedání francouzské a německé vlády to potvrdil německý kancléř Friedrich Merz. Reagoval tak na dřívější nabídku Francie rozšířit svůj jaderný deštník na další evropské země.
7: Německo podle kancléře Friedricha Merze výrazně navyšuje obranné kapacity a vážně zvažuje francouzskou nabídku ohledně jaderného odstrašení. Francie pořádá 4x ročně jaderné cvičení s názvem Pokr. Simuluje při něm nálet s jadernými zbraněmi. Spojenci by se mohli podílet na jaderném odstrašení v několika oblastech, včetně včasného varování, úderech do hloubky nepřátelského území a protiraketové obraně. Loni v prosinci se do francouzského cvičení zapojili Britové. Francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl, že by podmínkou zapojení bylo spolufinancování francouzského jaderného odstrašení. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále turnaje v Aténách. Číňanku Cheng porazila 2x6-4. Tereza Valentová naopak v Řecku vypadla. Vyřadila ji Ruska Kornějevová ve dvou setech 7-5 a 6-3. A deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem slaví první společný titul na okruhu ATP. Ve finále v Umagu přehráli Brity Stevensona s Willisem ve třech sadách. A zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Hlavní část odstartuje v pondělí a z pozice nasazené jedničky do ní vstoupí obhájkyně titulu Marie Bousková.
8: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani se tím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten centrokurs zaplní co nejvíc.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u hranic a nové omezení v Brně. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna zpozorněte těsně před sjezdem na hranice. Na 308. kilometru zasahují u nehody osobního auta, to skončilo v příkopu mimo vozovku, kolem se projíždí plynule. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte s novým omezením v Brně. Na exitu 196 Bratislava se nedá sjíždět, musí se pokračovat na 194. exit Mikulov. Tam se otočit a najet zpět na dálnici v opačném směru, tam se už dá sjíždět, počítejte s kolonou mezi sjezdy, zdržení je okolo 5 minut. Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou ve směru do Olomouce dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na 283. kilometru řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel, v místě se zpomaluje. Na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic začíná noční omezení za sjezdem na Hradec Králové, na 62. kilometru je neprůjezdný levý pruh. A na tahu 217 mezi Aší a Německem dejte pozor u Kamene. Havarovalo tam osobní auto, převrátilo se, na místo se sjíždějí záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekejte většinou oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy. S přeháňkami nebo bouřkami, a to hlavně na horách, večer už pak bude ubývat oblačnosti. Teploměry ukážou 23 až 27 stupňů, na jeho východě Moravy až 30. Tolik zprávy.
10: Dobrý páteční večer, vážení posluchači. Když někdo zahraje dobře na fotbalové mistrovství světa, dost možná se může odrazit k velmi zajímavému a lukrativnímu angažmá. Takovýchto příběhů už tedy fotbalová historie zná hodně. No a teď píše jeden takový další. Jeden z objevů šampionátu, Johan Manzambi, totiž přestupuje z Freiburgu do Aston Villy. A navíc za 20-letého švýcarského záložníka, který se na šampionátu v Severní Americe a Mexiku blízkl 3 góly a 2 asistencemi, zaplatil klub z Birminghamu podle britských médií 70 milionů euro, včetně bonusů, tedy skoro 1,75 miliardy českých korun. No a pro bundesligový klub to znamená s převahou nový rekord. Tolik o fotbalovém šampionátu z pohledu tedy Johana Manzambiho, nově fotbalisty Aston Villy. No a za chvíli se mu znovu budeme věnovat. Tentokrát se ale zaměříme na rozhodčí.
0: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

Fotbalové mistrovství světa už má nachystány jen poslední dva víkendové zápasy o medaile. Sobotní duel o bronz mezi Francií a Anglií začne ve 23 hodin našeho času a bude se hrát v Miami. A nedělní finále v New Jersey Španělsko-Argentina má nachystaný úvodní výkop na 21. hodinu našeho času. Oba dva duely samozřejmě na radiožurnálu Sport uslyšíte v přímých přenosech. Teď se ale zaměřme na rozhodčí, kteří budou řídit tenhle finálový duel. Tím můžem vyvoleným je Slovinec.

0: Z rýže a kozího nebo jehněčího masa. Na tomhle místě se potkává zdejší somálská i širší východoafrická komunita. Fotbal se tu za poslední měsíc probíral horem dolem a i když se o něj Hussein obvykle nezajímá, případ krajana z jeho původní vlasti, kterého Trumpova administrativa do země nevpustila, toho přimělo dění spojené se světovým šampionátem sledovat.
1: K tomu somálskému rozhodčímu se Spojené státy zachovaly hrozně. Je to vůči němu dvojitá nespravedlnost. Narodil se před 34 lety, tedy už za somálské občanské války. A určitě není z dobře situované rodiny, protože jinak už by dávno byl tady v Americe nebo v Evropě. V zemi zmítané konflikty se sám vypracoval v respektovaného rozhodčího světové úrovně. A pak přijede sem a doplatí jenom na to, odkud pochází. Je mi z toho smutno.
0: Americké úřady Artanovo nevpuštění do země vysvětlovali kontakty s teroristickou skupinou Al-Shabaab. Rozhodčí to popřel a před několika dny to vyloučil i somálský ministr sportu Mohamed Abdulkadir. Doma v Mogadišu vítali Artana po návratu z 11-hodinového neúspěšného vstupního pohovoru v Miami stovky lidí a podobného přivítání, včetně ministerského přijetí, se mu nedávno dostalo i při návštěvě Keni. Rozhodčí tam vyzval mladé Afričany, aby se ani přes překážky v životě nevzdávali.
1: Hodně to o tomhle mladém muži vypovídá. Když se nedostal do Spojených států, nejel nikam žádat o azyl, ale vrátil se tam, kde sám vyrůstal, za lidmi, kteří k němu teď vzhlížejí. Je to ale škoda, že nemohl být na šampionátu. Pro nás somalské emigranty by to byla radost. Byli bychom hrdí, kdyby nás někdo jako on reprezentoval na takovéto globální akci. Konečně z naší země vzešlo něco dobrého a netratíme na tom jenom my Somálci, ale celý fotbalový svět a kvalita turnaje. On patří k nejlepším rozhodčím v Africe.
0: Říká Hussein Bulow. On osobně na šampionátu vydělal, jeho restaurace asi 3 kilometry od stadionu měla prý žně. Jeho krajan Omar Artan, kterého se nijak nezastala Mezinárodní fotbalová federace FIFA, se teď chystá aspoň na evropský superpohár mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou, kam ho nominovala Evropská fotbalová unie. Hraje se 12. srpna v Salzburku. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Zatím to úplně nevypadá, že by na turnaji ženského tenisového okruhu WTA v Aténách mělo dojít na české semifinále. Už v něm je třetí nasazená Barbora Krejčíková, která si dnes poradila s čínskou olympijskou šampionkou z Paříže z před dvou let Cheng Chin Wen, ale Sáře Bejlek se zatím v utkání s Klarou Tausonovou, nasazenou jedničkou z Dánska, moc nedaří. Tausonová totiž nad 20-letou českou tenistkou vyhrála první sadu 6-2, no a hned na začátku té druhé Sára Bejlek zase přišla o podání, ztrácí tedy 0-1 a navíc Tausonová se sama chystá na servis. Jen připomenu, že z turnaje vypadla ve čtvrtfinále Tereza Valentová, která nestačila na Rusku Kornějevovou, která se k radosti domácího aténského publika v semifinále, tedy zítra, utká s domácí Marii Sakariovou. Je 21 hodin a skoro 18 minut z vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku, tedy radiožurnálu Sport, vám přejeme příjemný páteční večer.

0: Mistrovství světa ve fotbale se poprvé konalo v roce 1930, turnaj se tehdy hrál v Uruguayi, ale letos poprvé dostanou vítězové nedělního finále od Světové federace FIFA speciální prstény po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Je to jenom další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit zvyklostem jedné z pořádajících zemí. Vždyť udělování mistrovských prstenů je dlouhodobou tradicí třeba v hokejové NHL, ale i v lize americké fotbalu NFL, basketbalové NBA nebo baseballové MLB. Pro vítězný tým bude v neděli připraveno 30 speciálních prstenů. Hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey dostanou dočasné verze prstenů jen kapitán a trenér vítězného mužstva. Prsteny pak budou individuálně upraveny a šampioni je obdrží později. Na prstenu bude vyobrazena trofej pro mistra světa a potom detaily specifické pro šampiony. Mistrovské prsteny budou součástí limitované a číslované edice v symbolickém počtu 2026 kusů. 30 jich tedy dostane vítězný tým a zbylých 1996 bude k dispozici fanouškům, kteří si je budou moci koupit jako oficiální licencované produkty. Jakou cestou a kolik bude jeden mistrovský prsten stát, to se zatím tedy neví, alespoň ne veřejně.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

Že by české atletice rostla nová hvězda. Kladivář Josef Pazdera se stal Rieti, tedy v Itálii, dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79 metrů a 7 cm a nejbližšího soupeře za sebou nechal skoro o 4 metry. Vítězný hod znamená také český dorostenecký rekord, kterým Josef Pazdera překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha. A navíc se čerstvý junior, tedy dorostenecký mistr Evropy, ujal vedení v letošních světových dorosteneckých tabulkách.

0: Radiožurnál je půl desáté. Anna Horáčková má zprávy.
1: V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom dnes informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Šéf koncernu Oliver Blume se během srpna setká s pracovníky mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné uzavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto. Přes Česko stále postupují silné bouřky. Aktuálně jsou u Strakonic, Brna, ale taky třeba Valašského Meziříčí. Varování Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami platí až do půlnoci pro celou republiku. Přidává se k ním i přívalový déšť, nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu a taky kroupy. Situace na Dyji pod novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě vždy v létě už několik let. A americký ministr obrany Pete Hegseth zavádí povinné testy, které budou americkým vojákům měřit testosteron. Testy mají odhalit, zda vojáci nad 30 let mají mužského hormonu dostatek. Šéf Pentagonu řekl, že pokud testy odhalí nedostatečné množství testosteronu, dostane voják nabídku hormon doplnit. Jeho rozhodnutí ale bude dobrovolné. Cílem testování je podle mluvčího Pentagonu to, aby vojáci měli správnou hladinu testosteronu a mohli tak podávat absolutně nejlepší výkon. Sport. Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa dostanou od Světové federace FIFA speciální prsteny. Podobné ocenění dostávají šampioni zámořských profesionálních soutěží. V souboji o titul se utkají v New Jersey Španělsko s Argentinou. Zítra proti sobě nastoupí v Miami v duelu o bronz Francie a Anglie. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 v Brně a nehoda u hranic. Na D1 Zvyšková ve směru do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá si sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr ke sjezdu na Mikulov, tam se otočit a najet zpět na dálnici, v opačném směru už se sjíždět dá, počítejte s kratší kolonou. Na dálnici D1 z Ostravy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na hranice. Na 308. kilometru řeší nehodu osobního auta, to skončilo mimo vozovku, kolem se projíždí plynule. Na okruhu z Černého mostu ve směnu na Běchovice počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný levý pruh, v místě se zpomaluje. Na tahu 37 z Hradce Králové ve směru do Pardubic zpomalte za sjezdem na Stéblovou. Před Pardubicemi řeší nehodu a zpomaluje se tam. A teď zpráva z D3 z Tábora ve směru do Českých Budějovic velmi opatrně za sjezdem na Ševětín. Na 122. a 5. kilometru máme hlášený požár vozidla. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude převážně oblačno, výjimečně během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy i 30 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Skupina YouTube ve vysílání radiožurnálu Sport v 21 hodin a 38 minut. Ostravský festival Colors of Ostrava je nazýván jako multižánrový a důkazem budiš i to, že včera jste si tam mohli zajít také na desítku Pavla Horváta. Ano, oblíbenou fotbalovou talk show, jejímž hlavním protagonistou je náš fotbalový expert, ale samozřejmě zve si i za moc zajímavé hosty. Letos ho doprovází na všech výjezdech každý měsíc Antonín Panenka, autor legendárního dloubáku při penaltovém rozstřelu ve finále mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě proti západnímu Německu. No a včera v Ostravě se k ním přidal také Václav Svěrkoš, bývalý český fotbalový reprezentant a útočník, který to hodně odkopal, především za Baník Ostrava a třeba také v německé Bundeslize. Pokud jste se tedy do Ostravy nedostali, tak si můžete záznam desítky Pavla Horváta z Colors of Ostrava už teď pustit v jakékoliv podcastové aplikaci nebo třeba i v té naší Můj rozhlas. No a pokud jsem vás nalákal, že byste chtěli sami osobně zažít desítku Pavla Horváta, tak další příležitost bude 6. srpna v severomoravském Zubří. Pavel Horvát, Antonín Panenka a s nimi také muž, který vedl českou fotbalovou reprezentaci na stříbrném euru 1996 v Anglii jako kapitán. Ano, na mysli mám Miroslava Kadlece. I s ním se budete moci potkat tedy 6. srpna při desítce Pavla Horváta v Zubří. Vstupenky už jsou v prodeji, pokud se k ním chcete dostat, radiožurnál sport.cz a potom už to půjde poměrně jednoduše.

0: Tenistka Sara Bejlek bojuje ve čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Aténách o postup do semifinále. Proti dánce Kláře Tausen to zatím ale na úspěch nevypadá, protože Bejlek první sadu prohrála 2-6, v té druhé ztrácí 2-3 a navíc její soupeřka podává na to, aby potvrdila break, který získala hned v samotném úvodu druhé sady. Ať už tohle utkání dopadne jakkoliv, tak by Sara Bejlek měla být příští týden k vidění na pražském Štvanickém ostrově, protože tam se bude konat tenisový turnaj okruhu WTA Live Sport Prague Open. No a všechno to začne už zítra kvalifikačními zápasy. Nasazenou jedničkou bude Marie Bousková, která se navíc pokusí v Praze ve svém rodném městě obhájit titul. No a právě Marie Bousková a nejen ona se zúčastnila i dnešního netradičního slavnostního zahájení.
1: Tenisový kurt na střeše lodi plující po Vltavě. I takhle vypadalo zahájení tenisového turnaje Live Sport Prague Open, které se bude hrát na pražské Štvanici. Přímo na kurtu byla mimo jiné i vítězka dvou turnajů WTA v tomto roce, Marie Bousková.
2: Ne, je to poprvé, je to velice speciální, krásný výhled tady v Praze. Já myslím, že nemohlo to být hezčí.
1: Marie Bousková, vítězka dvou turnajů na okruhu WTA v této sezóně. No a kromě toho přátelského zápasu také vyzkoušela nabídnout suvenýr kolem jdoucím na pražských mostech, třeba aktuálně teď na mostě Karlově.
2: Určitě první pokus se hodně nepovedl, ale potom jsem ráda, že to tam lidi chytli a měli z toho radost. Je to fajn, je to takový moment, který za stolik nemáme, takže jsem za to ráda, že jsem tady to pozvání dostala a že tady můžu bejt.
1: No a po splnění mediálních povinností si pak Marie Bousková vyzkoušela ten kurt na lodi ještě jednou a soupeřkou byla, a to celkem nečekaně, přímo její maminka.
2: Jo, a maminka dlouho nehrála. Tohle to je krásný, tak je bejt na Vltavě a zahrát si s mamkou.
1: Říkala na palubě parníku, na kterém organizátoři vybudovali malý tenisový kurt Marie Bousková. Nasazená jednička už dříve v tomto týdnu měla možnost si zatrénovat i na zrekonstruovaném centrálním dvorci na Štvanici.
2: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten centr kurt zaplní co nejvíc. Vlastně naposled se nám byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten kurt takhle zrenovovaný a novej. Moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou.
1: Vyprávila přímo na parníku obhajkyně titulu Marie Bousková. Hlavní část turnaje Live Sport Prague Open začne v pondělí a na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu uslyšíte o všem podstatném. Z Prahy David Prouza, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport jsme před chvílí byli v Praze na Vltavě, no a pro dalších pár minutek se přesuneme do Šumperka. Tohle město v Olomouckém kraji totiž hostí tento týden 25. ročník setkání mladých hasičů a zároveň mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. Tato velká celosvětová akce se koná jednou za dva roky a získat její pořadatelství bývá v konkurenci ostatních zemí velmi složité. Letos to ale tak úplně neplatilo.
1: V této chvíli jsme měli stát v Berlíně před 10 měsíci. Německý svaz podal zprávu Mezinárodní federaci, že akci z různých důvodů nemůže uspořádat. V podstatě jsme na to měli strašně krátkou dobu, zasedali různé komise a tak dále a nešlo už o to pořadatelství přidělit, ale kdo se k němu spíš přihlásí.
2: Vysvětluje starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. Česko i s materiální a organizační pomocí kolegů z Polska a Slovenska výzvu přijalo a akci uspořádalo v Šumperku.
1: Celkový dojem, celková atmosféra nadšení těch dětí je maximální, takže já si myslím, že jsme obstáli víc než se ctí.
2: Nadšení dětí se projevovalo hlavně hlasitou podporou z tribun, nebo bylo evidentní třeba z pokřiků jednotlivých týmů po závodě. Smíšený tým z Chlumce nad Cidlinou skončil v konkurenci 39 celků na 9. místě. Jak kategorii mix, tak závod dívek, ale ovládli mladí hasiči z jen pár kilometrů vzdáleného Bludova.
3: My jsme na 100% spokojení s klukama, povedlo se nám to, jak mělo a jsem na ně hrdý. Skvělý, všechno je skvělý, prostě s klukama jsme se sešli taková elita, jsme na tom výkonnostně stejně a rozumíme si a prostě to přátelství mezi těma klukama a ten tým sam o sobě je prostě skvělý a to mě na tom hrozně baví.
4: No, my jsme spokojení, štafeta mohla být lepší, ale jsme šťastní, bylo to hrozný, protože byly stresy, ale zvládli jsme to s holkama, takže dobrý. Ta atmosféra dělá hrozně moc a prostě nabudí to všechny k těm lepším výsledkům, takže je to úplně perfektní.
2: Vyprávěli Kristýna Konečná a Štěpán Gregor. Na celý jejich tým byl pyšný i trenér Martin Sobotka.
5: Já jsem husík už, samozřejmě to přiznávám. Ty emoce jsou skvělé a nádherné a přál bych je zažít každému. To nejde ani popsat slovy, to nadšení je obrovský. Děti to vzali skvěle, takže my jsme tady doma a my vyhrajeme. A takhle to děti vzali a splnili to.
2: Závodní část přitom zaplní jen jeden den v týdenním harmonogramu celého shromáždění.
5: Poznávají nové kamarády, po městě tancuje Portugalec s Čechem a Rakušákem. Jo, je to skvělý i pro ty děti. Není to jenom o tom sportu, ale budou mít nový kamarády, poznají novou zemi, ti, kteří přijedou k nám a je to vlastně i o tom přátelství těch hasičů z celého světa.
1: Máme různé vzdělávací workshopy, máme různé dílničky, odpoledne se tady rozjede naplno táborová olympiáda, to jsou takové hry bez hranic, zaplníme Šumperk stánky, kde každý národ vyrobí výstavu, aby prezentoval svůj stát a večer v Pavlíně dvoře spustíme představení národů, kdy zase každý ten tým se cvičil něco národního a bude to trvat do půlnoci a pak bude abarevajevo a děti se budou bavit a budou spolu a budou se přátelit.
2: Doplnila trenér hasičů z Bludova Martina Sobotku starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. 25. setkání mladých hasičů tak v mnohem, i když menším měřítku, připomíná skautské jambory. Ze Šumperka Adam Kudet, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matyáš Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolenějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Máme pro vás zprávy.
1: Maximální ceny pohonných hmot dnes stát určil naposledy, paliva nejspíš od pondělí zdraží. Ukrajinský prezident Zelenský chce, aby parlament potvrdil do funkce nového ministra obrany navzdory protestům. 13. etapu Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Schmidt, lídrem zůstává Slovinec Pogačar. A počasí zítra bude většinou oblačno, místy zaprší, teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 korun a 1,40 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a taky neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů za litr. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Od pondělí se budou řídit jen trhem. I kvůli tomu spíš pohonné hmoty na začátku týdne zdraží.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že rezort bude i nadále monitorovat ceny paliv a marže čerpacích stanic.
4: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
3: Od pondělí zdraží hlavně nafta, protože výše spotřební daně se vrací na původních 9 korun a 95 haléřů. Ceny paliv v Evropě jsou teď navíc podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů jako v polovině května.
5: Před dvěma měsíci se nafta prodávala za 41 a benzín za 42 kus.
3: Paliva zdražují i v poslední době. Podle společnosti CCS se průměrná cena benzínu za uplynulý týden zvýšila o 84 haléřů a nafty skoro o 2 koruny. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal parlament, aby do čela ministerstva obrany potvrdil Jevhena Chmaru. Dosavadního šéfa ukrajinské tajné služby SBU včera dočasně pověřil vedením rezortu po odvolání vlády. Kvůli konci oblíbeného dosavadního ministra Michaila Fedorova večer protestovali v Kyjevě tisíce Ukrajinců.
6: Pod vedením Chmary ukrajinské tajné služby prováděly útoky i na vzdálené cíle v Rusku. Dosavadní ministr Fedorov skončil spolu s vládou premiérky Julie Svyridenkové. Sám politik přiznal, že měl spory s nejvyšším vedením ukrajinské armády. Fedorov údajně prosazoval digitalizaci a modernizaci armády, zatímco velení zastává tradičnější přístup. V rozhovoru pro Český rozhlas Fedorovův konec kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
7: On byl velkou nadějí a my jsme viděli na ministerstvu obrany pozitivní změny. Pokud je Zelenský chytrý, bude naslouchat společnosti.
6: Podle Klička by si měl ukrajinský prezident Fedorovův konec rozmyslet. Změnu vlády prý Zelenský dostatečně nevysvětlil. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Podle serveru IQR jsou kouřem nejvíc zasažená města Detroit, Chicago a Washington DC. Úroveň kvality vzduchu je tam buď na nejhorším nebo druhém nejhorším stupni. Požáry ohrožují kromě obyvatel taky neděl finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Pořadatelé šampionátu ale věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť.
2: Sport.
1: 13. a zároveň nejdelší etapu letošního ročníku Tour de France vyhrál cyklista Mauro Schmidt. Švýcar se z etapového vítězství radoval poprvé v kariéře.
8: I can't believe it at the moment.
9: Nemůžu tomu uvěřit, byl to neuvěřitelně těžký závod. Od prvního kilometru jsem šlapal naplno. Vítězství si zaslouží celý tým. Já jsem jenom ten šťastlivec, co stojí na pódiu.
1: Nejlepším z Čechů byl 99. Jakub Otruba. I největší favorité dojeli do cíle 13. etapy s velkou ztrátou. Navzdory tomu si průběžné vedení na Tour de France pohlídal Tadej Pogačar ze Slovenska. Celkově druhý Dán Jonas Vingegaard ztrácí 3,5 minuty. Boj o žlutý trikot bude pokračovat v zítřejší horské 14. etapě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D3 u Ševětína a omezení na D1 u hranic. Na dálnici D3 z Tábora ve směru do Českých Budějovic zpozorněte za sjezdem na Ševětín. Na 122. kilometru zasahují u požáru vozidla, projíždí se pouze levým pruhem, výrazněji se ale nezdržíte. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na hranice. Vyprošťují tam osobní auto po nehodě z příkopu, je to v zatáčce a vybočuje se. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna počítejte s novým omezením na 196. kilometru. Tam se nedá sjet na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr na sjezd na Mikulov. Tam se otočit a najet zpět v opačném směru už sjedete, počítejte proto s kratší kolonou mezi sjezdy. Na D8 z Drážďan do Prahy zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Na 74. kilometru stojí nákladní auto v odstavném pruhu. A na silnici 37 z Hradce Králové dejte pozor na příjezdu do Pardubic, tam řeší nehodu a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer už pak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jeho východě Moravy až 30 stupňů. Tolik zprávy.
11: Dobrý páteční večer ve 22 hodin a 6 minut. Ve chvíli, kdy už víme, že české semifinále se na tenisovém turnaji okruhu WTA v řeckých Aténách hrát nebude. Barbora Krejčíková svůj čtvrtfinálový duel proti Číňance Cheng Chin-wen zvládla, zvítězila 2x6-4. Sára Bejlech bohužel proti nasazené jedničce Dánce Klaře Tausonové neuspěla a podlehla jí poměrem 2-6 a 3-6. No a do semifinále nepostoupila ani Tereza Valentová, která nestačila na Rusku Alinu Kornějovou. V souboji 19-letých tenistek Valentová prohrála 5-7 a 3-6. Barbora Krejčíková tedy zůstává poslední českou zástupkyní v Aténách. Sára Bejlek a Tereza Valentová balí kufry, aby se už příští týden představili na Prague Open na Štvanici. Barbora Krejčíková by měla taky a třeba přijede jako šampionka z Atén. Potřebuje k tomu ale vyhrát ještě dva zápasy.
2: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: Fotbalista Lionel Messi táhne Argentinu za obhajobou titulu mistrů světa. Vždyť dal na šampionátu v Severní Americe a Mexiku už 8 gólů a je aktuálně nejproduktivnějším hráčem celého turnaje. V nedělním finále proti Španělsku bude na osminásobného držitele zlatého míče zase spoléhat celá jihoamerická země. Ovšem nejenom levonohý útočník stojí za úspěchy Argentiny. Důležitým článkem je také nenápadný trenér Lionel Scaloni.
1: Když Scaloni k argentinské reprezentaci nastoupil, málo kdo mu věřil. Zvědavý až skeptický byl i Libor Kozák, který se Scalonim hrál v Láciu.
2: Největší vzpomínka na něj, to byl věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor, různé narážky, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém. My jsme se ještě dlouho, když jsem odešel z Lácia, jsme si i psali a ten vztah s ním držel. Ještě někdy před Katarem jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něj nějak lehce dostat. Číslo už nefungovalo, už to bylo těžké.
1: V Kataru dokázal

0: mezi globální marketingové megastar, neplní titulní stránky novin ani si nepotrpí na velké tiskové konference a dramatická gesta. Nehnul s ním ani gol v 92. minutě do sítě Anglie, který poslal Argentinu do finále mistrovství světa.
1: Když hrával nebo na tréninku, tak vlastně ty jeho emoce dával pořád najevo, jo? To nebyl nikdy poker face, to bylo čistě prostě jak jeho Američani, že jo, rukama vším.
2: Martinez otáčí skóre ve prospěch Argentiny, no a jeho Američané jsou blízko postupu do finále mistrovství světa.
1: Ale já věřím tomu, až toto i vidí na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martineze a brečí ještě 15 minut.
0: Fotbal je o emocích a dát je najevo bude moci Scaloni po nedělním finále světového šampionátu proti Španělsku. Poslední zápas letošního mistrovství světa odvysíláme v přímém přenosu. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Montag lieben Glauben.

Na Radiožurnálu Sport před chvílí byla řeč o tom, že poslední zápas letošního fotbalového mistrovství světa obstarají tedy Španělé a Argentinci. No a tenhle duel bude řídit slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Asistenty mu budou dělat krajané Tomáš Klančník a Andraš Kovačič. Mezinárodní federace FIFA to uvedla na svých sociálních sítích. Vinčič má zkušenosti s velkými zápasy o velké trofeje. Před 2 lety rozhodoval finále Ligy mistrů mezi Real Madrid a Borussii Dortmund. Před 4 lety měl na starost závěrečný souboj Evropské ligy mezi Frankfurtem a Rangers. Teď tedy Slavko Vinčič dostal právo řídit zápas, nad který opravdu už není. Vy samozřejmě fotbalové finále uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport v neděli v 21 hodin, kdy se v New Jersey začne. No ale už zítra ve 23 hodin našeho času odstartuje duel o bronz. V Miami se proti sobě

0: okolí Stupna a Břas na Rokycansku se o víkendu pojede mistrovství republiky v cross country horských kol. Mezi muži chce rekordní osmý titul vybojovat v neděli Ondřej Cink. Mezi ženami se pokusí obhájit zlato Adéla Holubová. Reportér Vladislav Janouškovec pozval před národním šampionátem k mikrofonu radiožurnálu Sport její největší soupeřku, obhájkyni titulu v kategorii do 23 let Simonu Spěšnou. Pro plzeňskou bajkerku půjde o závod prakticky na domácí trati.
1: Je to super, že to je doma. Taťka tam strávil nějaký čas s jeho týmem, takže doufám, že mi ukáže při rozjetí nějaký super stopy a samozřejmě se těším na to, že tam budu mít celou rodinu, přátelé a myslím si, že to bude určitě krásný víkend.
2: Na Stupnu máte docela dobré vzpomínky. 2022 se psal rok, když jste tam získala český juniorský titul. Vzpomenete si ještě na tenhle závod?
1: Určitě vím o něm, byl to po něm překvapivý závod, zase jsem před tím mistrákem měla volno, protože se věci nevyvíjely tak, jak by se měly. Letos to bude takovej, dalo by se říct, že první mistrák, který vypadá, že bych to mohla mít pod kontrolou a nemusela bych týden před tím odpočívat, takže se na to těším, že ta příprava vyšla poměrně dobře a uvidíme, jak to půjde v neděli.
2: Vy si ale moc neodpočinete, nebo jste si moc neodpočala před tím mistrovským závodem, protože máte za sebou celou řadu světových pohárů a dalších závodů v zahraničí a tam se vám poměrně dařilo umístění ve druhé desítce v těch závodech delších cross country, tak i tohle vám dodává optimismu před mistrovstvím republiky tyhle výsledky?
1: Myslím si, že letos podávám poměrně stabilní výsledky, s tím jsem vlastně bojovala ty předešlý roky, takže to je určitě pozitivní a hlavně se na to těším a zatím mě to stále baví tuhle sezonu.
2: Ten závod mistrovství České republiky je vlastně postavený tak, že společně startují ženy elitní kategorie i té vaší kategorie do 23 let, tak pomýšlíte na ten celkový triumf, na to, že sesadíte loňskou mistryni České republiky Adélu Holubovou?
1: Asi spíš přemýšlím nad tím celkovým vítězstvím. Mám dvě stříbrné medaile už dva roky po sobě, takže ta zlatá by byla samozřejmě hezká. Asi důležitý je samozřejmě vyhrát tu U23 kategorii, ale spousta těch závodů už je spojených a vzhledem k tomu, že i příští rok přestupuji už do elitní kategorie, tak bych samozřejmě ráda ten závod jela s hlavou a pomýšlením na to vyhrát tu celkovou kategorii, tedy ženy elita.
2: Mistrovská trať, která se nachází mezi obcemi Stupno, Břasy, v areálu Ultramarinka, bude asi hodně technicky náročná. Máte ráda tyhle ty výzvy, kdy se musíte soustředit na každý metr?
1: Technická určitě bude, myslím si, že spíš bude víc náročnější to množství těch krátkých kopců, kteří jsou situovaní hned za sebou a bude to zhruba 10x 15 až 20 vteřin nástup na max a mezi tím si moc neodpočnete, což já úplně tyhle tratě, kde se jede, řekla bych tak furt šrot celou dobu, nemusím, ale to Stupno je hezký, protože je proložený technickýma pasážima dolů a letos se cítím silnější v těch kratších stoupáních, takže si myslím, že tohle by mi mohlo hrát do karet. Další otázkou je, jak dlouhej ten závod bude. To Stupno je známý poměrně dlouhejma závodama. Bude to chtít si asi dobře rozvrhnout síly a jezdit to spíš zepředu. Počítám s tím, že se vytvoří taková menší skupinka a nějaká taková taktika, by se tomu dalo říct, je, že bych to chtěla jezdit víc zepředu a pak uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
2: Zve na republikový šampionát v cross country horských kol do Stupna, Břas a okolí jedna z favoritek závodu žen, Simona Spěšná. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a ten moment jsem si to tak neuvědomoval. Ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 2230. Lukáš Pastejřík a zprávy.
6: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem podle rezortu stojí hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země končí po 2 letech. Zdůvodnil to sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy největší priority patří zlepšení péče o nemocné a staré. Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky. Novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní, v případě čínských občanů jen 90. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti si od opatření slibuje větší kontrolu nad migrací. Z Barandovského mostu v Praze se dnes zřítil kus betonové plastiky. Část zhruba 6 metrů vysokého díla zasypala ráno i přilehlou cyklostezku. Událost se podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny obešla bez zranění.
2: Sport.
6: Tenistka Barbora Krejčíková porazila 2x6-4 Číňanku Cheng a postoupila do semifinále turnaje v Aténách. Mezi nejlepšími čtyřmi se Krejčíková utká s Dánkou Tausonovou, která vyřadila po setech 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek. V Řecku vypadla taky Tereza Valentová po porážce 5-7 a 3-6 s Ruskou Kornějevovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u hranic a omezení v Brně. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna dejte pozor před sjezdem na hranice. Na 308. kilometru vyprošťují osobní auto po nehodě z příkopu, je to za zatáčkou a náhle se vybočuje. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna je nové omezení. Na 196. kilometru se nedá sjet na Bratislavu, musí se pokračovat ke sjezdu na Mikulov na 194. kilometr. Tam se otočit a najet zpět na dálnici, v opačném směru se sjíždět dá, počítejte proto se silnějším provozem mezi sjezdy. Na D8 z Drážďan ve směru do Prahy je neprůjezdný exit 74 Ústí nad Labem Bukov, vyprošťují tam uvázdý kamion. Na D3 z Tábora ve směru do Českých Budějovic zpomalte za sjezdem na Ševětín. Na 122. kilometru stojí osobní auto na krajnici, na místě je policie a také šipka silničářů, projíždí se pouze levým pruhem. Na Pražském okruhu směrem z Černého mostu do Běchovic pozorněte za sjezdem na Hradec Králové, na 62. kilometru opravují most, mají zabraný levý pruh, větší zpoždění nenaberete. A v Praze v Plzeňské ulici řeší nehodu u hotelu Golf, motorka se tam střetla s chodcem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude obývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin a 37 minut, Mick Jagger a Lenny Kravitz, to bylo hudební spojení, no a my si tady teď dáme takové sportovně zpravodajské spojení s Tomášem Petrem. Tomáši, vítej.
1: Hezký den.
0: A to proto, abychom vám nabídli všechny sportovní novinky s datem 17. července a začneme tím, že fotbalisté Sparty neprožili před novou sezónou ideální generálku. V přípravě v Rakousku prohráli s dánským Norsjælandem 1-5. Ostatní české prvoligové týmy zvítězili, jmenovitě Liberec, Olomouc, Bohemians a Zbrojovka Brno. Fotbalem tedy bude Tomáš pokračovat i dál. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Tak pojďme na ten velký přehled.
1: Fotbalová Slavia prodloužila smlouvu s dvěma obránci Davidem Zimou a Tomášem Vlčkem. Pražský klub o tom informoval na svém webu.
2: Tomáš Vlček prodloužil smlouvu do roku 2030. Na stejně dlouhou dobu si čeští mistři pojistili i účastníka mistrovství světa Davida Zimu. 25-letý stoper získal se Slavií zatím 4 ligové tituly, dva z nich po návratu z Turína. Slavia vstoupí do nové sezony Šance ligy 26. července domácím utkáním proti Slovácku. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: Nováčci z první fotbalové ligy z Brna hlásí posily. Artis získal 18-letého záložníka Ismaela Silu. Hráč z pobřeží Slonoviny přestoupuje z lotyšského celku Supernova. Do Zbrojovky Brno zase přichází malijský reprezentant Amadou Dante. 25-letý levý obránce podepsal víceletou smlouvu. Naposledy hrál za portugalský tým Aruka. Za Zbrojovku bude nastupovat také Antonín Vaníček, bývalý ofenzivní záložník Českých Budějovic.
1: Turecká policie zadržela 17 fotbalových funkcionářů. 4 z nich jsou z istanbulských velkoklubů Galatasaraye a Bešiktaše. Úřady potvrdili, že zatýkání bylo součástí vyšetřování skandálu se sázkami a ovlivňováním zápasu, které probíhá v posledních měsících.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále premiérového ročníku turnaje v Aténách. Úřadující olympijskou šampionku ve dvouhře Číňanku Cheng přehrála 2x6-4. V semifinále se mohla Krejčíková utkat se Sárou Bejlek, ale prohrála s Tausonovou z Dánska 2-6 a 3-6. Na turnaji v řecké metropoli končí také Tereza Valentová. Podlehla totiž Rusce Kornějevové 5-7 a 3-6.
1: U tenisu zůstaneme. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem získali svůj první titul. Vyhráli debl na turnaji v chorvatském Umagu. Nasazené jedničky ve finále porazili Brity Stevensona a Willise 2-1 na sety.
0: Už zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje na Prague Open kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Strohovky na Štvanici. Utkání na centrálním dvorci bude moci sledovat až 6 000 diváků. Ředitel turnaje Miroslav Malý mluví o tom, jak náročná byla rekonstrukce kurtu.
3: Ten dvorec byl v katastrofálním stavu a chtěl bych poděkovat opravdu lidem, co se na tom podíleli, na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce, byly to opravdu intenzivní práce, největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího, ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
1: 13. a zároveň nejdelší etapu letošního ročníku Tour de France vyhrál cyklista Mauro Schmidt. Švýcar se z etapového vítězství radoval poprvé v kariéře. Největší favorité dojeli do cíle s velkou ztrátou. I tak si ale průběžné vedení pohlídal Pogačar ze Slovinska. Z úspěchu měl Schmidt radost.
4: I can't believe it at the moment.
2: Nemůžu tomu uvěřit, byl to neuvěřitelně těžký závod. Od prvního kilometru jsem šlapal naplno. Vítězství si zaslouží celý tým. Já jsem jenom ten šťastlivec, co stojí na pódiu.
4: In the end, I'm the lucky one that stands on top.
1: Nejlepší z Čechů byl 99. Jakub Otruba. Boj o žlutý trikot bude pokračovat v zítřejší 14. etapě. Na 155 kilometrech jsou 3 stoupání.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech amerických připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. Olympijský vítěz a pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede o olympijské medaile.
5: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklý, rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší,
1: Nejrychlejší byl na tréninku před nedělní velkou cenou Belgie Formule 1 Kimi Antonelli. Lídr šampionátu z Mercedesu překonal úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu i třetího Maxe Verstappena z Red Bullu.
0: Házenkáři Karviné se ve skupině Evropské ligy utkají s portugalskou Benficou, španělskou Torrelavegou a dánským Holstebrem. Rozhodl o tom los ve Vídni. První zápasy jsou na programu koncem září. Do vyřazovacích bojů postoupí dva nejlepší týmy.
1: Česká atletka Nikoleta Jíchová nebude po vynechání loňské letní sezóny závodit ani letos. Nedovolí jí to opakované problémy se zadním stehenním svalem. Jíchová to oznámila na Instagramu.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A postaral se o ně Tomáš Petr. Díky za to.
1: Klidnou noc.
0: 22 hodin, 42 minut. Vaším společníkem je Radiožurnál Sport.

0: Máme pátek 17. července a můžeme klidně říci, že Pardubice se v těchto dnech proměnily ve světové hlavní město šachu. Začal tam totiž největší festival šachu a her na světě Czech Open. Na letošní ročník dorazilo rekordních 5000 hráčů z celkem 55 zemí všech věkových kategorií. U šachovnic se tak potkávají děti, rodiče i prarodiče.
1: Já jsem začal šachy ve 4 letech, docela mě to baví. Na 11 let si myslím, že to je docela dobrý jako výkon. Těší mě to a já jsem tady byl minulý rok a líbí se mi tady v Pardubicích.
2: 11-letý Petr Hroník z Říčan u Prahy patří mezi rekordních 5000 hráčů letošního 37. ročníku festivalu šachu a her Czech Open, který právě začal v Pardubicích. V otevřeném turnaji 4členných družstev soutěží se svou rodinou, mladšími sestrami Stelou a Lenkou, která je v 6 letech nejmladší hráčkou turnaje, a otcem Petrem.
3: Dcera byla mistryně Čech před 2 rokama. Takže ta celkem jako je, jako bych řekl, talentovaná. A kluk vlastně středočeský kraj, byl přeborníkem do 10 let a postupuje pravidelně na mistrovství Čech.
2: V turnaji proti sobě nastupují muži i ženy a všechny věkové kategorie. Nejstaršímu účastníkovi je 89 let. To 85-letý celoživotní šachista pan Karel z České Třebové letos přijel do Pardubic pouze podpořit své vnuky.
4: Jedno moje 11 a druhý moje 12.
5: Že spolu doma hrajete šachy?
4: Určitě, trénujeme. No. Jsou to krajský přeborníci, hráli i finále republiky, takže jako jo, jsou šikovní. No.
2: Czech Open se po 6 letech vrátilo do hokejové arény. Znovu tak může hostit taky mistrovství Evropy mládežnických družstev. Doplňuje zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.
6: V druhé části festivalu bude probíhat mistrovství Evropy juniorských družstev v kategoriích do 12 a do 18 let. Celkem jsou zúčastní 65 týmů, samozřejmě včetně českých, a některé týmy mají reálnou šanci dobít nějakou z medailí.
2: Do Pardubic míří také 17 velmistrů a hráči z 55 zemí světa.
6: Takže tady je například Nový Zéland, Austrálie, Japonsko, Čína, Tchaj-wan, Jižní Korea, Mexiko, USA, Kanada, Brazílie, Jihoafrická republika, Izrael a tak dále a tak dále.
2: Festival potrvá až do soboty 1. srpna. Vedle šachu nabídne dalších 15 her, například dámu, skrebl, piškvorky nebo skládání Rubikovy kostky. Z Pardubic Šárka Rusná. Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

22 hodin, 52 minut, za chvíli tedy zprávy v 11 hodin večer. No a potom už si dáme na Radiožurnálu Sport reprízu dnešních dopoledních kilometrů Jiřího Ježka. Hlavní téma samozřejmě cyklistická Tour de France. I nadále tedy příjemný poslech.

0: Jedno mistrovství světa střídá v Americe druhé.
1: Na řadě jsou teď vodní slalomáři.
0: Ti čeští mají na co navazovat. Z loňského šampionátu obhajují 6 medailí.
2: Silver medal. Jakub Krečský representing Czech.
3: Kdyby mi někdo řekl, že budu druhý na mistrovství světa, tak se mu vysměju možná, protože to je úplně něco neuvěřitelného, být druhý nejlepší v tom, co děláte. Bylo mě to hodně. Jsem si to vždycky přál.
2: Winner of the bronze medal, Jiří Priskevec.
4: Krásný, já jsem strašně rád, že jsme tam takhle oba dva a že společně budeme na stupních.
5: Bronze!

0: taky mohl mít, že by se to mohlo podařit a je to super.
1: Tentokrát hostí vodní slalomáře Oklahoma City, kde budou za 2 roky pádlovat o olympijské medaile.
2: A právě teď a tady také začíná kvalifikace na příští letní hry.
1: Vodní slalomáře sleduje od 20. do 25. července přímo na místě reportér Jan Suchan.
2: Fandi českým barvám u rádia.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 23 hodin. Lukáš Pastejřík a zprávy.
1: Zájem o hypotéky se v červnu mírně snížil, můžou za to i mimořádně silné předchozí měsíce. Americký prezident Trump obvinil Čínu ze zásahu do prezidentských voleb. Fotbalisté Sparty nezvládli generálku na novou sezónu, dánskému Norsjælandu podlehli 1-5 a počasí zítra bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale zároveň výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 66 miliard korun víc než loni. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela tak červnové statistiky neukazují, žádný propad hypotečního trhu.
3: Jde spíše o návrat k běžnějším úrovním po mimořádně silném jaru, kdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli přísnější regulaci centrální banky pro investiční hypotéky a také kvůli vyšším tržním úrokovým sazbám.
1: Průměrná hypoteční sazba dál roste. V červnu dosáhla skoro 4,8%. Naopak průměrná výše hypotéky poklesla na 4 miliony a 700 tisíc korun. Čtvrt milionu cizinců ve seznamech voličů, čínští hekři a hlasovací stroje z Venezuely. Americký prezident Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu vyjmenoval, kdo všechno podle něj ohrožuje americké volby. Odtajněné dokumenty, kterými argumentoval, to ale nepotvrzují.
4: Tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China.
5: Čína podle amerického prezidenta ukradla nebo odkoupila osobní údaje desítek milionů voličů v 18 státech. Jako důkaz nechal zveřejnit stovky stran odtajněných zpravodajských dokumentů. Podle amerických médií ale právě tyto dokumenty jeho slova v klíčových bodech vyvracejí. Závěr, že by cizí země změnily výsledky voleb, v nich chybí. Trump projev využil k tlaku na schválení zákona, který má zpřísnit pravidla hlasování ještě před listopadovými volbami do kongresu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb odmítla. Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%. Snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostalo po americko-izraelském útoku na Írán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla 1,1% a byla po Švédsku druhá nejnižší v Evropské unii. Návštěvníci barokního kláštera v Broumově na Náchodsku si nově můžou vybrat ze dvou prohlídkových tras. Historickou památkou totiž ode dneška provázejí jak zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, kteří mají část kláštera v dlouhodobém pronájmu, tak i průvodci vlastníka, tedy benediktínů. Jde o výsledek několika měsíčního sporu obou stran.
6: Benediktini původně kvůli pozdnímu zaplacení nájmu vypověděli agentuře smlouvu a začali klášterem provázet sami. Soud ale předběžným opatřením umožnil nájemci návrat. Agentura pro rozvoj Broumovska provází trasou, na kterou byli lidé v posledních 12 letech zvyklí. Benediktini nabízí jiná místa kláštera. Agentura chce benediktínské opatství žalovat kvůli ušlému zisku. Z Broumova Václav Plecháček, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Sparty na závěr soustředění v Rakousku utrpěli debakl 1-5 s dánským Norsjælandem. Generálky před novou sezónou naopak vyšly čtyřem jiným ligovým týmům. Bohemians porazili polský Lubin 2-0, Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil nad rakouským ZAK Peltnem 3-1, Olomouc zdolala katarský Al-Sadd 2-1 a Zbrojovka Brno vyhrála 2-0 nad slovenskou Podbrezovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u hranic a omezení v Brně. Na dálnici D1 Zvyšková směrem do Prahy počítejte s novým omezením na 196. kilometru. Tam je zavřený sjezd na Bratislavu, musí se tak pokračovat dál na 194. kilometr. Tam se otočit, najet zpět na dálnici, v opačném směru už se sjíždět dá, mezi sjezdy se jede pomaleji. Na D8 z Drážďan ve směru do Prahy se nedá sjíždět na 74. kilometru na Ústí nad Labem Bukov. Odtahují tam uvázlý kamion. Na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Vlachovic začalo noční omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. A na tahu 56 na výjezdu z Ostravy směrem na Frýdek Místek dejte pozor před čerpací stanicí Shell. Havarovalo tam osobní auto a projíždí se pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
9: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ješka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Máme Tour de France a i proto budou kilometry trochu jiné, než na jaké jste zvyklí. Běžně bychom hned na úvod přivítali muže, po kterém se pořád jmenuje, tedy šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ješka, ale Jirka je v pelotonu Tour, akorát se přemysťuje na start dnešní etapy. Nicméně nebojte, o jeho postřehy a názory rozhodně dnes nepřijdete. Ve studiu jsme dva, ale i tady máme novinku na hostování, které možná změníme v přestu, závisí to na výsledku. Vítám kolegu Adama Weidenthalera.
10: Krásný den.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
10: Nejsem si, Martine, úplně jistý tím přestupem, každopádně na hostování jsem tady velmi rád. Děkuji za pozvání. Tadej Pogačar vede na Tour de France v celkovém pořadí o 3,5 minuty před Jonasem Vingegaardem a o 4 před Remkem Evenpoolem. Otázka, kterou si asi klade každý fanoušek, který třeba o cyklistiku tolik nejeví zájem, ale když je Tour de France nebo když je kterákoliv jiná Grand Tour, tak přeci jenom přihlíží, alespoň zpovzdálí. Není to přeci jenom trochu nudný závod, když je tady Pogačar takhle brzy o tolik vpředu?
9: Úplně rozumím, kam míříš, a to kvůli tomu, že vlastně všichni koukají jenom na to celkové pořadí. Kdo vede, i ve zprávách po každé máme, kdo vede, kdo je první. Pogačar, když vede o 3,5 minuty v závodě, který ve výsledku, když někdo zvítězí, tak to třeba o ty 3,5 minuty je po 21. etapě. No jo, jenomže tady je to o 3,5 minuty po etapě 6., kde Pogačar už ukázal, že je naprosto fantastický, takže to svým způsobem k tomu může mířit, ale jak už jsem naznačoval, máme pro vás i pohledy Jiřího Ješka.
11: No já si myslím, že Tour de France je pořád otevřená i co se týče žlutého trikotu. Samozřejmě dominance Tadeje Pogačara je téměř neohrozitelná, co se týče jeho soupeřů, ale jsme na závodě, který trvá 3 týdny, 21 etap a v každé etapě se může něco stát. Samozřejmě nikdo by to Tadeji Pogačarovi nepřál, nikdo mu nepřeje nic zlého. Nicméně v jedné z těch rovinatých etap se stalo, že Tadej Pogačar málem spadl přes odhozenou láhev, odhozený bidon a říkal, že se strašně lekla, že mu v hlavě projelo, že by ta Tour pro něj mohla skončit jedním nepříjemným pádem. Takže už jsme to několikrát v historii Tour de France viděli, že drobná nepozornost některého ze závodníků může způsobit pád i žlutého muže. Může se stát cokoliv. I třeba výkonnostně může Tadej Pogačar onemocnět a může se stát to, že třeba jeho tým ho někde zapomene na větru v nějaké větrné etapě a ztratí 2-3 minutky, tým začne trošičku panikařit, soupeři si naopak čichnou k tomu, že by mohli toho Tadeje nakonec třeba přece jen zlomit. Ale tohle jsou všecko tak strašně málo pravděpodobné scénáře a jak jsem říkal, bylo by to spíš sportovní neštěstí, možná v úrovni nějaké sportovní tragédie. Takže tohleto, na to nikdo nemyslí, ale přesto my jsme tady opravdu na té letošní Tour de France a vlastně v poslední celé éře Tadeje Pogačara opravdu svědky sportovní historie, nejenom cyklistiky, ale obecně. Ta jeho dominance je neskutečná a pro každého fanouška, jak cyklistiky, tak obecně sportovního fanouška, to musí být krásná podívaná, když někdo takhle ve svém oboru dominuje.
10: Ano, ta dominance je dokonce taková, že by se v případě celkového prvenství mohl Tadej Pogačar přisunout k té čtveřici Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain a stal by se tedy spolu s nimi nejúspěšnějším cyklistou v historii Tour de France.
9: On se těmi výhrami vlastně má zatím 3 na letošní Tour de France, stejně jako Tim Merlier, ale ten potřebuje ještě hodně, může vlastně posunout před Cavendishe před Merckxe, pokud se tedy i v následujících letech mu bude dařit. No, otázkou, jestli se mu dařit bude, otázkou je, jestli vlastně tím, jak se závodí, sbírá úplně sympatie. No.
10: To mě zaujalo, Martine, jak časté je, že se bučí na peloton a že se konkrétně bučí na jednoho muže a toho muže, který je ve žlutém, který má být středobodem, který má být tím hlavním prodejním artiklem, řekněme, pro cyklistiku jako takovou. Prý na téhle Tour de France si nezískává úplně vždycky a u všech fanoušků tady Pogačar sympatie.
9: No, je to takové zvláštní, protože když si vezmeš, tak spousta těch fanoušků čeká na toho Pogačara ne na rovině, kde kolem nich udělá vžum jako motorka a je pryč, stejně jako všichni ostatní, ale většinou v kopci, kde tedy Pogačar udělá tak vžum, jakože to je delší, ale vlastně stejná situace, ale je také hnedka pryč. Nicméně na ten kopec, kde nemůžeš zaparkovat, tak si musíš dojet. No a teď si vezmi, že on, Pogačar, tam dojede, ty si vyvinul sám nějakou energii na to, aby ses na to místo dostal. Není to jako, že si tam dojdeš v úzovkách s kelímkem piva, ale něco si udělal proto, aby ses dostal na ten kopec. Musíš ocenit ten výkon, který dělá ten sportovec, protože ty si byť pomalej výrazně musel udělat to samé a vyjedeš tam proto, aby se na něj bučel. Je to taková jako zvláštní situace. Zároveň ale musíme zmínit, že on ta stáj Spojených arabských emirátů si nedělá úplně kamarády v pelotonu tím, jakým způsobem vystupuje, tedy jak suverénně se snaží všechno urvat pro sebe. Je to samozřejmě pochopitelné, tak je to závod, chceš vyhrát, tak buď lepší, a oni se zkrátka snaží dokázat, že jsou ti nejlepší. Na druhou stranu on, ten Pogačar vlastně jede tak a celá ta jeho stáj a on tu svoji stáj nutí, že vlastně nikomu nedává šanci a už jsou jako některé stáje trošku naštvané, že vždyť tohle je etapa, kdy ty se nemusíš snažit. Nejedete na celkové pořadí, peloton si může dát volno, můžete mít pohodu v uvozovkách a být teď pomalejší, nechat prostor ostatním na vítězství, a ne, on to stejně udělá pro sebe.
10: A ty jakožto cyklistický reportér, když se bavíš s lidmi z branže, cítíš, že spíš přejí Pogačarovi

0: přeje a dělají to s velkou láskou právě k té cyklistice. Ostatně můžeme se k tomu dostat také s hostem, který se připojil do kilometrů, Jiřího Ješka na Island. Stravím Petra Vakoče, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Jak vy to máte vlastně s Tadejem Pogačarem? Milujete to, co předvádí, nebo ne?
1: Já jsem fanoušek Tadeje. Mně se líbí ten jeho projev, samozřejmě obdivuju to, jakým způsobem dokáže závodit, ale je mi extrémně sympatický jako člověk a tím svým projevem je vidět, že to dělá s radostí a je otevřený fanouškům, takže myslím si, že to je skvělý závodník a moc mu to přeju.
2: V roli soupeře teoretického, jak by se vám proti němu jelo, co se na něj vůbec dá vymyslet?
1: Tam asi je to hrozně těžký něco na něj vymyslet. V minulosti bylo vidět, že tým Visma byl schopný ho přečíslit, trošku vlastně nechat ho vybláznit se nebo tak. To si myslím, že asi jediný, co může fungovat, tak je to právě ta jeho touha vyhrávat i ty etapy, který třeba by nemusel, nebo trošku plýtvat energii, ukazovat tu jeho dominanci, i když v jeho případě si myslím, že to je spíš prostě jenom ta chuť závodit a chuť vyhrávat a jít za každou příležitostí, kterou vidí, takže myslím si, že na tohle to může trochu doplatit. Na to třeba, že riskuje ve sjezdech, ale jinak je to hrozně těžký, jakoby v přímém souboji opravdu je o level výš v tuhle chvíli a ukazuje to.
0: My jsme se na začátku bavili o tom, jestli Tour vlastně tím není trochu nudná. Není nudná? Míří Pogačar vlastně k jasnému vítězství a může vůbec se něco stát, aby se to ještě nějakým způsobem stalo zajímavé i pro člověka, který sleduje pouze to celkové pořadí?
1: Asi se to dalo předpokládat po loňském roce, po průběhu letošní sezóny, že to bude složitý, aby ta Tour byla nějakým způsobem vyrovnaná, co se týče toho celkového pořadí. Na druhou stranu je tam ohromný boj o to pódiové umístění, tam je to nesmírně vyrovnaný, neustále se to přesýpá a z mýho pohledu je i opravdu zajímavé vidět ty jednotlivé etapy, například úterní etapa v tom centrálním masivu, tak ta se neustále přilývala, nakonec tam tady dominantně vyhrál, ale v posledních nějakých 10-15 kilometrech to ještě vypadalo úplně jinak, takže nemyslím si, že to něco mění na té napínavosti Tour těch jednotlivých etap a ta podívaná je skvělá, i když samozřejmě to celkový pořadí je nějakým způsobem nalajnovaný, tak pořád tam je těch soubojů plno, ať už o to pódium, tak o ty jednotlivé etapy a každý den vidíme neskutečný výkony, takže určitě co sledovat.
2: To říká český profesionální cyklista Petr Vakoč, který se k nám připojil na radiožurnálu Sport do kilometrů, Jiřího Ješka. Vy máte za sebou 3 Grand Tour, dvakrát z toho to byla Tour de France a ta druhá v roce 2021, kdy už tady Pogačar dokázal zvítězit, tehdy tedy přebral žlutý trikot od 8. etapy, letos už to bylo v té 6. Každopádně, jaká je kolem tady Pogačara třeba mediální pozornost, anebo i ta fanouškovská přímo v cíli nebo okolo trati? Kolik od něj musí odhánět takhle lidí, řekněme nějací ať už traťoví komisaři, nebo prostě jeho pomocníci, tak aby měl tady Pogačar klid na práci? Jak to vypadá?
1: Samozřejmě ta popularita je ohromná. Ta cyklistika je krásná v tom, že se fanoušek dostane opravdu blízko a může například v tom cíli nebo při startem etapy být přímo v tom prostoru, kde toho jezdce vlastně vidí úplně zblízka, někdy se mu poštěstí je podpis a všechno, ale samozřejmě na druhou stranu je to náročné pro ty jezdce, kteří jsou v těsném kontaktu, někdy dokonce až v přímém kontaktu, pokud dojde například k pádu, takže ten jezdec musí jít neustále na pozoru, opravdu ty diváci můžou být hodně blízko tomu závodníkovi, jsou nejen velké nároky a musí se závodník dávat pozor jak během závodu, kdy je to úžasný jet tím špalírem divákům, ale opravdu je blízko, tak i po závodě nesmí věnovat až moc energie tomu být s těmi fanoušky, té mediální pozornosti a opravdu pro tady je to náročný i v tom, že každý den ho čekají ve žlutém dresu tiskové konference a se to nabaluje a je toho opravdu dost.
0: Říká Petr Vakoč, mluvil jste, Petře, také o tom, že zajímavý bude souboj o pódium, tak si pustne názor Jiřího Ješka.
3: No, já bych si dovolil tipnout, že ten souboj bude opravdu mezi Jonasem Vingegaardem, Remco Evenpoolem a Juanem Ayusem. Zatím na mě nejlíp působí Remco Evenpool, ale on není psychicky úplně jako stabilní na to, aby dokázal udržet svoje nervy a nějaký takový klidný fokus na ten výsledek po celou Grand Tour.

0: Takže bojím se, že třeba někde zbytečně bude plýtvat energií s tím ohledem, že se cítí zatím z těchto těch tří nejsilnější, ale myslím si, že pořád, co se týče výkonnosti, je na tom nejlíp.
1: Jak to je podle Petra Vakoče? Kdo bude tím, řekněme, největším kandidátem na druhé místo? Jenom připomeňme, Jonas Vingegaard má celkovou ztrátu na Pogačara 3,5 minuty, pak zhruba 4 Evenpool, 4,22 Ayuso, pak třeba ještě Sexas nebo Lipovic, tam jsou do 5 minut za vedoucím mužem celkového pořadí.
2: Za mě je to stále Jonas Vingegaard, ten ukázal neskutečnou formu na Giro a i během té tour, tak jede výborně, samozřejmě není schopný sekundovat Pogačarovi, ale v tuhle chvíli je pro mě pořád hlavním favoritem na to druhé místo.
3: Říká Petr Vakoč, k Jonasi Vingegaardovi také mluví Jiří Ježek.
0: Jonas Vingegaard, tak ten zase naopak na mě ty poslední etapy působí hodně unaveně. On jel skvěle Giro, tím Girem d'Italia se měl připravit na Tour de France, to Giro vyhrál podle jeho slov poměrně snadno, takže jako měl pocit, že tu energii má našetřenou, ale zatím to moc vidět není. Jako buď se nastartuje v Alpách a bude chtít aspoň teda potvrdit tu pozici, že je za Tadejem Pogačarem nejlepší na světě, nebo se stane to, že z té Tour de France nějakým způsobem vycouvá. Což sice není v jeho jako charakteru, ale pokud by se měl nějak výrazně trápit, tak já si myslím, že pro něj nic jiného než vítězství na té Tour de France nehraje nějakou roli a možná by třeba začal přemýšlet o tom, že by zkusil vyhrát Vueltu nebo se připravit na mistrovství světa, které bude velice náročné v Kanadě.
3: Petr Vakoč s námi v kilometrech Jiřího Ježka stále. Dokázal byste si, Petře, tenhle scénář představit, že by Jonas Vingegaard v uvozovkách vzdal souboj o první místo, protože to druhé vlastně zas až tak lákavé pro něj už není, po tom, co ho zná z minulých let, bohužel poměrně dobře pro něj?
2: Myslím, že pořád bude chtít bojovat do konce a jak říká Jirka, tak ta třetí Grand Tour to asi by bylo jako moc. Nedovedu si představit, že by Jonas zkrátil tu tour, aby se připravil na Vueltu, to určitě by bylo velký sousto. Já myslím, že Jonas musí být trošku realista v tom. Tady je opravdu dominantní. Jonas má vyhraný Giro a pokud tomu přidá druhý místo z tour, anebo prostě může se stát cokoliv, ta tour je ještě dlouhá, tak ví, že pořád ta šance na to celkový vítězství je, takže já myslím, že on je schopný být nejlepší z toho zbytku a může čekat na nějakou chybu Pogačara, už se to stalo v minulosti, nikdo není neomylný, takže určitě bude věřit do poslední chvíle. Čekají nás pak na závěr neskutečně těžké etapy přes Alpe d'Huez. Může se stát opravdu cokoliv. Viděli jsme v minulosti velké zvraty v závěru tour, takže Jonas za mě si myslím s těma zkušenostma, co má, tím, jaký je kalibr závodníka, tak bude bojovat do poslední chvíle.
3: Probrali jsme Pogačara, Vingegaarda, Evenpoola. Ještě jedno jméno se musí zmínit při Tour de France, a to Paul Sexas, muž, o kterém se hodně mluvilo jako o velké francouzské naději, francouzské budoucnosti před Tour de France. A teď mně osobně přijde, jako kdyby při té samotné Tour, Petře, vlastně na něj nebyl ten tlak, který se před tou Tour očekával.
2: No, myslím si, že to je tak, že to není vyloženě skloňovaný s tím, že by se od něho očekávalo pódium nebo nic, nebo přímý souboj s Tadejem, nebo že musí vyhrát etapu. Za mě předvádí velmi sympatické výkony. Jede opravdu výborně, uvidíme, jak mu bude sedět ta druhá polovina tour nebo ten závěrečný týden, ale tím, jak se projevuje, dovedu si představit, že ještě se ukáže v těch etapách a pokud bude mít opravdu dobrý den, možná by mohl vyhrát i nějakou etapu. Myslím, že to je dobře, že na něj není zas tak velký tlak, vypadá to, že se s tím vypořádává velmi dobře a zatím se to jeví jako dobré rozhodnutí, to, že tour jede.
3: Také o Paulu Sexasovi mluvil Jiří Ježek.
0: Paul Sexas má strašně těžkou pozici. On ve svých, mám pocit, 19 letech je teprve na začátku té kariéry a vítězství nebo nějaký souboj o pořadí v takhle náročném závodě, jako je Tour de France, chce určité zkušenosti, samozřejmě i to tělo na to si musí zvykat. Takže kdybych já byl, a to nejsem, a vůbec nemám tu ambici, ale kdybych já byl sportovní manažer Paula Sexase, tak bych ho na téhle té Tour de France opravdu nechal jenom, ať si to osahá, ať nasává zkušenosti, ať třeba bojuje o etapové vítězství v náročných kopcích, protože Paul Sexas je v hlavním jeho zaměření vrchař. Ale nechal bych ho, nedával bych na něj tlak. Jenže jsme ve Francii, Francouzi strašně dlouho nevyhráli Tour de France a na těch talentech, o kterých se třeba už 4-5 měsíců před Tour de France mluví, tak na ně je obrovský tlak, obrovský stres v tom, že celá Francie doufá, že prostě on je ten, který tu letošní Tour de France může vyhrát, nebo minimálně bude nastupních vítězů. A to by si Francouzi strašně přáli a bojím se, aby se s Paulem Sexasem nestalo to, co se stalo s Romainem Bardetem, s Thibautem Pinotem, kteří prostě patřili také k těmhle těm talentům a vlastně ten tlak na té Tour de France, ten tlak té celé Francie, každého Francouze je, nechci říct zničil, ale hodně jim ovlivnil tu kariéru, že nakonec těch nejvyšších met nedokázali dosáhnout.
1: Tolik tedy Jiří Ježek v jeho kilometrech, my jsme dál ale ve spojení s Petrem Vakočem. Už jsme taky párkrát zmínili, že jste právě teď na Islandu, tak trochu možná nesportovní otázka. Vy jste utekl před vedrem, které nás aktuálně sužuje nebo sužovalo v Evropě?
2: Ne, nikam jsem neutekl, já tady závodím, takže samozřejmě ty teploty jsou tady nízké, ale zítra tady je jeden z největších a asi nejhezčí gravelový závod sezony, Drift Iceland, 200-kilometrový závod tady islandskou vrchovinou, naprosto nádherná měsíční krajina, neustále se to mění, takže úžasný prostředí a velmi náročný závod, takže samozřejmě ty teploty jsou tady příjemné, možná až moc studené, ale ten primární důvod je závodit na jednom z nejdůležitějších závodů sezony.
1: Takže se zvládne profík i trochu pokochat během těch závodů, nebo to je spíš na nějaké mimozávodní dny?
2: Ne, to spíš na ty mimozávodní. Loni vlastně jsem přijel dřív, projel jsem si velkou část té trati, kdy jsem měl možnost si to opravdu vychutnat. Při tom závodě už tolik ne, pak se budu asi kochat spíš jenom z fotek a z nějakých dronových záběrů, které doufám, že během závodu budou. A loni jsme tady vlastně s manželkou 4 dny zůstávali, udělali jsme tady krásnou dovolenou. Letos jsem tady sám, takže se budu vracet rychle zpátky, ale i tak člověk prostě na něho to dýchá už jenom když tady projíždí autem nebo bude pár hodin čas pak po závodě si tady prohlídnout, tak opravdu je to tady nádherný a jestli někoho láká nějaký gravelový dobrodružství a třeba spojení to s dovolenou, tak tenhle ten závod na Islandu je opravdu skvělá příležitost.
3: O Petru Vakočovi se často mluví jako o bývalém cyklistovi, ale vy to i tím, co říkáte, dokazujete, že to úplně neplatí. Tak viděl jsem i několik fotografií na sociálních sítích, že rozhodně nepatříte mezi někoho, o kom se má mluvit jako bývalý cyklista. Pochlupte se.
2: Ne, já jsem bývalý silničář v tuhle chvíli, ale dál jsem profesionální závodník, jen jsem vyměnil za širší gumy, ale jinak pořád funguji v podobném módu, jenom teď závodím individuálně, ne za tým, trénuji víceméně stejně jako za času na silnici, jenom teď závodím na gravelových závodech a je to vlastně pořád poměrně nově vznikající disciplína, rychle se vyvíjící, ale také rychle se zprofesionalizovala a i sám jsem byl překvapený, že můžu být profesionál na gravelu, původně jsem to neplánoval, ale naprosto mě to pohltilo a už asi čtvrtým rokem závodím na gravelu a užívám si to a neskutečně mě to baví.
1: Tak to pojďme ještě zkombinovat s tou Tour de France, co se týče Islandu. Vy jste sám zmínil teplota nižší, co se týče Tour, tak tam se jezdí v průměru vysoko přes 30, respektive jezdí se. Ty teploty tam jsou vysoko přes 30 stupňů Celsia. Co to je za podmínky a jak se na ně může profesionální cyklista připravit, když je to tak extrémní, že některé etapy v porovnání loňský a letošní rok na Tour de France jsou třeba o 10 až 15 stupňů vyšší.
2: Ty teploty jsou opravdu extrémní a ještě k tomu závodníci zpravidla startují někdy kolem poledne, finišují kolem 5. hodiny, takže se závodí opravdu v nejteplejší části dne. V poslední době je hodně populární heat training, kdy člověk se vlastně během tréninku úmyslně přehřívá a vystavuje se vysokým teplotám, například oblečený vevnitř na ergometru bez větráčku nebo tak, i když to je spíš něco, co člověk dělá přes zimu, aby se připravil na první závody v teple. Pak se tomu jedině může dále adaptovat, takže v těch teplotách trénuje a závodí, ale i ani to není dostatečný, aby člověk se mohl stát opravdu v takových teplých dnech komfortní, takže je to hodně o tom hydratovat se, ochlazovat se. Viděli jsme různé nové taktiky, jak se ochlazovat, ochlazovali si závodníci ruce před etapami, hodně ledu, dostatečně pít, polévání se, hnedka po etapě taky schladit se, opět se vrací studené koupele, nejenom z důvodu regenerace, ale i z toho, aby člověk tu svoji teplotu co nejrychle sundal dolů, zase se schladil a byl schopný regenerovat a vlastně v tom přehrátém prostředí strávil co nejméně času.
3: Říká Petr Vakoč, moc krát děkujeme, užijte si chladnější prostředí Islandu.
2: Děkuji. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Prý za pořadu kilometry Jiřího Ježka.
1: Jen tři cyklisté na letošní Tour de France vozili bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Jedním z nich je Isaac Del Toro, tedy superdomestik Tadeje Pogačara, hlavní hvězdy. Tím druhým Juan Ayuso, mladý Španěl, který už má za sebou třeba i třetí místo na své premiérové Vueltě. Takže už velmi, řekněme, protřelý cyklista. No a tím třetím do party je taková česká kometa toho aktuálního ročníku Matyáš Vacek.
2: Matyáš Vacek jezdí na této Tour de France naprosto výborně. Připomínám, že tohle jsou kilometry Jiřího Ježka, takže uslyšíte i názor šestinásobného paralympijského vítěze a mistra světa.
3: Matyáš Vacek hlavně v prvním týdnu a platí to i teďko v tom druhém týdnu, patří mezi nejsilnější závodníky celého pelotonu Tour de France. Sklízí tady obrovský obdiv všech odborníků, s kým mám možnost mluvit a zeptám se na Matyáše Vacka, tak jen jako velice uznale přikyvují ti lidé. Tak Matyáš Vacek fakt je v neuvěřitelné formě tady. To, že mu to vyneslo v té etapě, ve které Mats Pedersen vybojoval vítězství a vlastně se posunul do zeleného trikotu, že to vlastně dalo i Matyášovi na ten bílý trikot, byla trošku náhoda, bylo to také tím, že ti největší vrchaři a ti nejsilnější závodníci pro celkové pořadí zatím ještě neměli možnost získat nějaký velký náskok. Bylo to skvělé, samozřejmě každé takovéhle zviditelnění toho závodníka dělá skvělé jméno nejen jemu, ale celému týmu a potažmo i české cyklistice. Takže Matyáš Vacek tady plní skvělou roli i takového ambasadora české cyklistiky. Vzorem je určitě mladým závodníkům, že to jde, že tady z České republiky můžeme dosáhnout až na tuhletu úroveň.
1: Matyáš Vacek tedy dvě etapy vezl dres pro nejlepšího mladíka na Tour. V roce 2009 se to podařilo taky Romanu Korojcigrovi, taky na dvě etapy, ale Vacek je tedy vlastně cyklistou s minimálním prostorem pro sebe sama. On potřebuje pracovat na ostatní.
2: No právě i na toho Ayusa, kterého si zmiňoval, takže on se vlastně z jistého pohledu dostal k úspěchu, který je z hlediska toho, co on by mohl na té Tour dosáhnout, tím takovým dílčím a méně chtěným, protože on by určitě chtěl vyhrát etapu. Pravda, mít bílý dres samozřejmě, je to úžasné, on tím vlastně zkompletoval své bílé dresy z těch Grand Tour, protože on ho měl ať už na Giro d'Italia, anebo na Vueltě a teď ho tedy má, nebo měl na dvě etapy na Tour de France, ale ona vlastně celá stáje míří na to, že ideálně Juan Ayuso bude co nejvýš v tom celkovém pořadí, tím pádem bude co nejvýše i v pořadí jezdců do 25 let, za kterého se dává ten zmíněný bílý dres, takže je to vlastně logické, že celá ta stáje míří na to, že to bude Ayuso. A že po cestě k Ayusovi vlastně byl Matyáš Vacek, tak to pro ně je samozřejmě příjemné. No ale teď je to především sebou zmíněný souboj Del Toro Ayuso. Zatím samozřejmě Ayuso je na tom trochu lépe i díky tomu, že Del Toro musí pracovat pro Pogačara. Ayuso ten vlastně pro nikoho pracovat nemusí.
1: Ale zůstaňme ještě u Matyáše Vacka, českého reprezentanta. Myslíš si, že by někdy v budoucnu výhledově on mohl být tím středobodem, ať už právě stáje Lidl Trek nebo nějaké jiné, na kterého se pojede právě na jedné z Grand Tour? Chápu, že Tour de France je prochopitelně ta nejvyšší meta, ale Vuelta nebo Giro, mohlo by mu to tam být?
2: Tak on už teď Mats Pedersen řekl, že by chtěl končit na mistrovství světa, tuším, že, které by mělo být v roce 27-29, teď se nejsem úplně jistý v Dánsku, takže když Mats Pedersen míří k závěru své kariéry a tuší, že se samozřejmě blíží, on už naznačoval, že chce závodit do chvíle, dokud na to bude mít, tím, že tady vyhrál etapu, je zjevné, že na to pořád má, ale že by pro Matyáše Vacka možná byla cesta tímto směrem, protože on by také potřeboval, aby na tom byl jako Pogačar, jako Del Toro, jako Ayuso, mít v úzovkách ty jejich kilogramy. Oni jsou rizí vrchaři a ono se to celé rozhoduje, že jo, v kopcích. Nicméně Matyáš Vacek zatím na této Tour de France opravdu výborný nejen v tom svém celkovém pořadí, nebo z toho svého pohledu v tom celkovém pořadí, ale také v tom, jakým způsobem dokáže pracovat, ať už pro Juana Ayusa, anebo ve sprintech pro Matse Pedersena, protože když Pedersen veze ten zelený dres pro průběžného lídra bodovací soutěže, tak tím pádem to znamená ocenění i pro práci Matyáše Vacka. I když třeba v některých těch závěrečných sprintech nebyli Pedersen a Vacek tak blízko, jak bychom si možná představovali. Názor Jiřího Ježka.
3: No, já si myslím, že ta hlavní práce Matyase Vacka je v tom připravit Matsu Pedersenovi tu pozici do těch posledních kilometrů, ale už on není vlastně určený na to, aby ho tahal v těch posledních stovkách metrů, takže tam by ten tým potřeboval nějaký větší rozjížděcí vláček. Ale Mats Pedersen je ten typ spurtera, který si tu pozici umí najít sám, takže pro ně je důležité, aby se o něj Matyas Vacek a Quinn Simmons starali v těch posledních kilometrech a ty poslední stovky metrů už si bohužel v tom složení týmu musí tu pozici najít sám. Dříve Matyas Vacek tuhle práci dělal ji třeba pro Jonathana Milana na Giro, je schopný ji dělat i pro Matse Pedersena na jejich závodech, ale tady na té Tour má Matyas Vacek jiné úkoly a myslím si, že je dělá skvěle.
1: Tak a teď další věc, která se hodně řeší na cyklistické Tour de France, a to je vůbec rozpoznat toho bílého dresu. Ty jsi udělal takový maličký výzkum, řekněme, hodně amatérský.
2: Já jsem se podíval celé, no, kolik, jak to vlastně vypadá celé ze předu. On ten dres býval bílý, teď je bílý s reklamami. Hmm. Napočítal jsem jich celkem 15. Některé jsou zdvojené, některé jsou méně viditelné, počítal jsem z předu, tedy na hrudi a z boku, ale 15 reklam a k tomu plus jedna taková na břichu, jakoby mezi hrudí a břichem, zhruba tam někde se nachází velká reklama, logo, odkud ten jezdec vlastně je z té stáje, protože pořád nějakým způsobem musí být takhle poznatelný, i když to je na břichu a potom samozřejmě i ze zadu. Ale je to prostě takový přehršel trochu, no. Prostě reklamy, no. Současný marketing ve světě, v tomto případě profesionální cyklistiky.
1: Takže myslíš, že se úplně nestane, že by při příštích Tour de France UAE trochu pozměnila odstín své bílé, aby se odlišili od toho bílého dresu?
2: Ne, tak to samozřejmě asi udělají podle toho, jak jim se to bude líbit, no, že bílý dres, oni chtějí, aby zářil ten žlutý.
1: No, zároveň evidentně chtějí, aby jim zářil i ten bílý, tak myslím si, že pokud bude rozhodnuto třeba dlouho dopředu, že tady Pogačar bude majitelem toho žlutého jeho trikotu i na Champs-Élysées, tak že by třeba mohli ještě zkusit dotlačit i Isaaca Deltora.
2: To je pravda, to je samozřejmě možné. Za chvíli budeme pokračovat, budeme se v kilometrech Jiřího Ježka věnovat také tomu obrovskému vedru, které bylo v úvodních dvou týdnech.
0: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Stále posloucháte Kilometry Jiřího Ježka na Radiožurnálu Sport. Jiří Ježek v tuto dobu na Tour de France a to je tedy tím pádem i muž, který zažívá celou tu dobu počasí, které na Tour de France je, a jak vám teď sám dokáže, není to úplně pro závodníky i pro lidi okolo zas tak jednoduché.
2: Já oproti závodníkům, já jsem naprosto v pohodě, já sedím celou dobu v klimatizovaném autě nebo v těch VIP prostorech, jak na startu, tak v cíli, kde se snažím našim hostům vysvětlovat, o čem cyklistika je, tak já jsem naprosto v komfortní situaci. I samozřejmě závodníci s tím přihlédnutím, že to je obrovský výkon, tak oni jsou na to trénovaní a ty týmy se maximálně snaží jim to pohodlí vytvořit, i ten tepelný komfort. Závodníci dostávají každou chvíli z toho doprovodného vozu balíčky s ledem, které si dávají za krk, aby ochladili ten organismus, polévají se vodou. Všechno tohle to přispívá k tomu, že tu Tour de France zatím zvládají. I jak jsem mluvil třeba s Jakubem Otrubou a ptal jsem se ho na tu regeneraci. Říkal, hele, zatím se to dá. Zatím, jako je to těžká Grand Tour tou teplotou, ale jako zatím se to dá, není to nic, co by bylo extrémního nebo co by je nějakým způsobem třeba ohrožovalo na zdraví. Horší je to v případě diváků, horší je to v případě třeba policistů, který v těch těžkých vestách stojí podél trati a stojí tam třeba 5 hodin. Tak když jsem mluvil s nimi, tak ti toho mají opravdu plné zuby. Ale dneska, pokud teda můžu říct aktuální informaci, tak v noci tady okolo Burgundska proběhla těžká bouřka, bylo krupobytí a ten vzduch se vyčistil. Já jsem byl teď ráno s klienty na výšce a je příjemných 23 stupňů. Asi to bude zase kolem 30, ale ten vzduch je naprosto příjemný po té bouřce, tak doufám, že závodníci si dneska trošku vychutnají i lepší podmínky pro závodění.
3: To jsou čerstvé informace přímo z místa od našeho cyklistického experta a muže, po kterém jsou pojmenované kilometry každý pátek mezi 10. a 11. hodinou. Ještě k té průměrné teplotě. Je to právě v průměru něco okolo 32 stupňů Celsia, lehce přes, ale ta včerejší etapa snad měla být vůbec poprvé trochu chladnější nežli etapy právě s tím pořadovým číslem jako letos na minulé Tour de France. Jinak se zkrátka tahle Tour de France zase o něco víc vymyká. Tak věřme tomu, že i třeba to krupobytí trochu srazí teplotu níž.
1: Ono se dá postupovat podle řady různých materiálů, také Mezinárodní cyklistická unie postupuje podle svého vypracovaného materiálu, i když Tour de France je organizovaná organizací ASO, takže vlastně teoreticky má ještě nějaká svá nařízení a celé si to tam svým způsobem musí malinko míchat, ale dá se postupovat podle takzvaného WGBT indexu, což je index, když to hodně zjednoduším, nejen kolik je na teploměru, ale jak moc vás třeba ovlivňuje, že kolem fouká vítr, nebo že jste v nějakém pohybu, nebo jaká je vlhkost a všechny tyhle ty indexy a tyhle ty stupnice dohromady. A v něm existuje stupnice, nad kterou je nad 28 stupňů už jakoby červená zóna a je to úplně vlastně nejhorší možná teplota, kdy už by se mohlo nějakým způsobem se závodem něco dělat. A na současné Tour de France jenom jedna etapa byla zkrácená, takže nevím, jestli tenhle index vůbec uplatnili, nebo jestli nějakým způsobem si řekli, že to ještě není tak nebezpečné. Působí to trochu zvláštně, protože například v tenise je za extrém považovaná až teplota nad 32 stupňů Celsia, tam se teď kvůli tomu začaly i přerušovat zápasy, třeba po teplotě nad 32 stupňů, tak je v tenise jako přímo přerušený zápas, když je teplota nad 30 stupňů, celých dva, tuším, dvě desetiny, tak tam po druhém setu, když je to na tří sety, ve třech setech možno rozhodnout ten zápas, tak tam je možno dokonce se jít osprchovat, zkrátka nějakým způsobem schladit, na 10 minut je tam přestávka. No a teď tedy v cyklistice to je takhle, no.
3: Přitom se dívám na to, jak to funguje na Tour de France, nebo respektive ve Francii obecně, takhle v měsíci červenci, tak ty průměrné teploty vlastně docela často dosahují k nějakým 28 stupňům Celsia, takže možná i proto ten tebou zmíněný index tolik nepoužívají, protože oni by byli v podstatě pořád v červené zóně, nebo většinu času. Tak.
1: Zajímavé je, že i šéf Tour Christian Prudhomme naznačil, že se snaží v těchto letech hledat etapy ve stínu, což ale zároveň, když to bude spruterský dojezd, tak brání těm záběrům z helikoptéry, takže to úplně zase nedává smysl, protože většina lidí, když chce vidět dobře ten spruterský dojezd, tak to jinak, než z té kamery zhora nejde.
3: A ani na některých kopcích přeci nemáš stromy, nevím, samozřejmě. Jestli na Turmaletu kolik najdeš slunečního stínu.
1: Kvůli tomu se Turmaletu nevyhnou, no. Ale zkrátka ty teploty jsou v tomto ročníku extrémní, což se v tomto týdnu také jednou ukázalo při etapě, která byla na 14. července, což je ve Francii den dobytí Bastily, tedy státní svátek. Zpravidla se tam dělá těžká etapa právě na ten den, aby to bylo o to zajímavější. No a ten den pořadatelé použili takovou zvláštní směs na asfalt, která měla v těch vysokých teplotách zabránit jeho tavení.
2: No ty etapy v centrálním masívu, jak nedělní, tak úterní, kdy Francouzi slavili svátek dobytí Bastily, tak vedli hodně po takových úzkých cestách, bylo to nahoru, dolů, doleva, doprava, ten asfalt je tady v těch centrálních oblastech Francie vlastně jen tenká vrstva nalitá na štěrkové drti, takže pokud po těch silnicích jezdí zemědělská technika, tak to vytváří takovou roletu a je to strašně nepříjemné ve sjezdech. Samozřejmě i ve stoupáních to bere energii, ale hlavně ve sjezdech, v zatáčkách, v té rychlosti, když jedete po takových mírných hrbech po té roletě, tak je to strašně nepříjemné. A když se do toho přidalo to horko, tak ten nalitý asfalt právě na téhleté směsi taje. A organizátoři se to snaží řešit takovým bílým posypovým práškem, který vypadá jak namletá křída. A už z toho vyplývá to, že je to samozřejmě nekomfortní v tom, že to klouže. A závodníci s tím jako hodně bojovali. Někde se snažili dokonce organizátoři sypat na poslední chvíli před tím závodem na ten tekutý asfalt štěrk a zkoušeli to zavalcovat, ale bohužel samozřejmě v těch vysokých teplotách tohle to nefunguje, takže to spíš ještě přidalo tu nebezpečnost. Ty volné kamínky byly klouzavější a klouzavější, takže i třeba takový skvělý technik jako Tom Pidcock, který je známý s tím, jak dokáže ve sjezdech nadělit někomu třeba 2-3 minuty jenom tím, že skvěle zvládá tuhle tu disciplínu sjezd v těch serpentínách na tom silničním kole, tak se sklouzl po zadnici také v jedné zatáčce. Tak když už i on takovýhle mistr spadne, tak je vidět, že to je náročné. My jsme s tím měli problémy tady i v autech, kdy nám trošku ustřelovali kola. Samozřejmě organizátoři se snaží dělat maximum, nikdo nepočítal s tím, že bude u teploty přes 40 stupňů, ale i tohle to samozřejmě přispívá k tomu, že ta letošní Tour de France je strašně těžká. Je to samozřejmě i v kombinaci v tom, že se jedná o zatím možná nejrychlejší Tour de France. I ten stres v té rychlosti tomu nenapomáhá.
3: Za námi tedy 12 etap nebo za cyklisty na Tour de France, takže už se pomaličku blíží do Alp, jenom drobná predikce, jakže to má vypadat v tom příštím týdnu. Právě v Alpách má být vždy okolo nějakých 30 stupňů Celsia, ale spíš míň.
1: Spíš míň, tak to je hezké. To se tady Pogačarovi bude líbit, tak on nemá úplně rád vysoké teploty, ale samozřejmě pro cyklisty, zvláště v tom stoupání, tak zná to každý. Když jdete nahory, že jo, tak jak to sluníčko pálí, prostě ještě do toho vydáváte nějakou energii. No nechtěl bych úplně být v kůži cyklistů, když jsou v těch extrémních podmínkách.
3: Já bych nechtěl být v kůži těch cyklistů, kteří mají hodně světlou kůži. Sám jsem takovým človíčkem a potřebuji se mazat opalovacím krémem co půl hodinu, pokud jsem na přímém slunečním svitu, nemůže to být vůbec příjemné.
1: Takže cyklisté míří na Tour de France. Do Alp, tvoje predikce, Adame, udrží si tady Pogačar žlutý dres?
3: Já už jsem dnes naznačoval, že mám rád příběhy outsiderů, takže doufám v to, že se ještě do toho někdo zapojí, nevím, jestli úplným outsiderem v úzovkách je Jonas Vingegaard v tomhle ohledu. Každopádně, kdyby se to ještě trošku povedlo změnit, nebo by ho někdo potrápil v kopcích, tak by byl rád.
1: Ano, byl by to zajímavý příběh a minimálně zpestření Tour de France, která je samozřejmě zajímavá, jenom se tak nějak jeví od 6. etapy trochu rozhodnutá. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka s názory Jiřího Ješka a ve studiu také s Adamem Weidenthalerem. Děkuji ti.
3: A Martinovi Charvátovi také díky.
1: Hezký den.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil.
6: Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem přinášíme hlavní zprávy.
1: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. V Kanadě hoří víc než 800 požárů. Ohrožují i nedělní finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Tenistka Bousková se coby úřadující šampionka pražského turnaje těší na zápasy na centrálním dvorci na Štvanici a počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS, který ETS 1, který včera unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
3: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Ribeiroová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. V každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích zmiňuje i veřejnoprávní média.
4: Obavy podle unijní exekutivy vyvolává návrh, který má od příštího roku převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. A podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je Česko standardní demokratickou zemí.
5: Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
4: Vládu kvůli dokumentu kritizuje třeba předseda opoziční ODS Martin Kupka.
6: Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
4: Komise ve zprávě doporučuje Česku mimo jiné posílit transparentnost a pokračovat v opatřeních na ochranu nezávislosti médií. David Šalek, Radiožurnál.
1: Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
7: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
8: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
7: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný ani ho nikdo nevyšetřuje.
9: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, Bitcoin či kampelička.
7: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
10: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
1: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, to odpovídá čtvrtině všech kontrol. Stovky požárů v Kanadě ohrožují kromě tamních obyvatel taky finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Kouř se šíří do Spojených států, včetně východního pobřeží. V některých oblastech úřady doporučují vůbec nevycházet ven. Pořadatelé šampionátu věří, že nedělní finále zachrání déšť.
11: Chicagu nebo Detroitu úřady varují, že jakýkoliv pobyt venku je nebezpečný. V New Yorku a okolí, kde se v neděli má hrát finále fotbalového šampionátu, je vzduch nezdravý a lidé mají venkovní aktivity omezit a vyhnout se například běhání. Pořadatelé věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť. Podobné problémy měl New York před 3 lety. Podle kanadského institutu pro změnu klimatu jsou požáry stále větší a ničivější kvůli oteplování, které způsobuje hlavně spalování ropy, uhlí a plynu. Mezi hlavní sponzory mistrovství světa ve fotbale patří ropná společnost Aramco, největší korporátní producent skleníkových plynů světa. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Na festivalu Colors of Ostrava právě teď vystupuje americký zpěvák a producent Moby. Do Dolních Vítkovic přivezl své známé hity, ale i novinky z letos vydané desky. Je u toho reportér Radiožurnálu Jiří Štefl.
12: Hitmaker, který tady v Ostravě dokázal rozproudit 10 000 fanoušků před hlavním pódiem. 60-letý Moby přivezl velmi energickou a nabitou show, ve které reflektuje svoji skoro 40-letou kariéru. A není na to sám, na pódiu s ním jsou i 4 solistky. V tuhle chvíli tady sklízí potlesk za velký hit Why Does My Heart Feel So Bad. Slavné songy, které zazněly i v mnoha filmech, doprovází taky propracovaná vizuální show. Před chvílí tady taky zazněla legendární píseň Heroes Davida Bowieho, kterou připomíná měl přátelství s tímto legendárním zpěvákem. Moby bude hrát ještě necelou hodinu. Poslední koncert tady v areálu skončí ve 3 hodiny v noci. Z festivalu Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o 1/5 víc než jindy, v srpnu skoro o 1/4. Vyplývá to z dat za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
13: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
14: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
13: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
15: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brznou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
13: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Sport. V Praze dnes startuje tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech začne v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhájkyně titulu Marie Bousková. Ta měla jako první možnost zatrénovat si na zrekonstruovaném centrálním kurtu, který má kapacitu 6 000 míst a už se nemůže dočkat prvního ostrého utkání.
16: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten center kurt zaplní co nejvíc. Vlastně na posledce tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten kurt takhle zrenovovaný a novej a moc se na to těším na ten týden, co máme před sebou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Omezení na D1 v Brně a nehoda na 56C v Ostravě. Na D1 Zvyšková směrem do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat dál na 194. kilometr. Tam sjet na Mikulov, otočit se na dálnici a najet zpět v opačném směru, tam už se na 196. kilometru dá sjíždět. Na tahu 56 na výjezdu z Ostravy směrem na Frýdek místek dejte pozor před čerpací stanicí Shell. Havarovalo tam osobní auto a projíždí se pouze jedním pruhem. A na příjezdu do Prahy je Brněnskou ulicí opatrně za sjezdem na průhonice. Na 3. kilometru stojí kamion a osobní auto v odstavném pruhu. Na místě je šipka silničářů a může se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku místy přehánky nebo bouřky i silné, postupně srážky jen ojediněle. A přes den bude proměnlivá oblačnost, ojediněle, přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
18: Jak hodnotí Martin Kupka svůj první půlrok v čele ODS? Co o aktuálním stavu strany vypovídá spor, kdo povede kandidátku ODS v komunálních volbách v centru Prahy? A smířila se opozice se znovu zavedením EET a reformou stavebních úřadů? Nebo se obě změny pokusí v případě volebního úspěchu v příštích letech zase zrušit? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Občanské demokratické strany, poslanec a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
19: Dobrý den a děkuji za pozvání.
18: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme dopoledne před jednáním výkonné rady ODS. Právě výkonná rada z našeho pohledu za chvíli, z pohledu posluchačů před několika hodinami, rozhoduje o kandidátkách pro podzimní volby. Velkou pozornost budí otázka, kdo bude kandidovat na starostu Prahy 1, tedy v centrálním pražském obvodu. Tamní organizace ODS nominovala bývalého komunálního politika, současného viceprezidenta hospodářské komory Filipa Dvořáka. Předsednictvo ODS v tomto týdnu konstatovalo, že Filip Dvořák neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku, tedy kolem 230 miliard, které měl zdědit po otci. Já nevím, jak to dopadne. Vy jako předseda ODS víte už v tuto chvíli, jak dopadne jednání výkonné rady?
19: Já jsem přesvědčený o tom, že Filip Dvořák na té kandidáce nebude. Na druhou stranu není to 230 miliard korun, 230 milionů.
18: Ano,
19: nicméně i to je částka, kterou on opravdu veřejnosti jasně a srozumitelně a rychle nevysvětlil. A s ohledem na to, že já vyžaduju od toho, aby ti, kteří kandidují, tak aby přijali to, že je na ně přísnější metr a že přirozeně v případě takového mediálního otazníku musí prostě reagovat rychle, jasně a nemá to být odmítnutí toho dotazu novináře, protože v okamžiku, kdy se ucházejí o důvěru veřejnosti, tak prostě musí předložit na stůl to, co se týká její historie. Tečka.
18: Takže z vašeho pohledu už v tuto chvíli před jednáním je jasné, že Filip Dvořák tu kandidátku nepovede.
19: Říkám já jako předseda občanských demokratů, že ji nemůže vést a nepovede jí.
18: Jak velkým problémem pro ODS je už to, že se to vůbec řeší?
19: Každá politická strana přeci v tomto směru může mít a také má, vidíme to u hnutí ANO, kandidáty, kteří pak musí třeba rezignovat v okamžiku, kdy podobně nevysvětlí, jako to je v případě Ondřeje Prokopa a hnutí ANO, jaký je původ jeho bytů, nebo se do toho zamotají.

0: nikdy tak neučinil, tak pokládáme za jediné možné řešení, že prostě kandidovat nebude.
1: Filip Dvořák se stal předsedou ODS v Praze 1 v loni v březnu. I z rozhovoru bylo jasné, že o tu funkci bude usilovat. Opravdu v rámci ODS jste to neměli řešit dřív?
0: Já jsem na to odpověděl. Novináři přinesli jednak informace o tom dědictví, na druhou stranu vypadá i z té jeho argumentace, že tam porušení zákona není, ale za mě to, jakým způsobem k tomu vysvětlování přistoupil, tak právě poškuzuje onu důvěru, ale to se odehrálo opravdu až v posledních týdnech, v posledních dvou týdnech, a na to jsme reagovali a reagovali na to velmi rychle.
1: Jestli se nepletu, vy jste byl před čtvrtstoletím mluvčím hlavního města Prahy zrovna v době, kdy Filip Dvořák byl tehdy radním hlavního města. Tehdy se objevily otazníky okolo Filipa Dvořáka, řešila se kauza, kdy chtěl údajně získat privatizovaný byt v Pařížské ulici v centru Prahy. Také kauza, že jeho otec měl získat byt ve Špinderově mlýně za poloviční cenu, a to od firmy, která od Prahy získávala zakázky. Měl jste tehdy nebo někdy později pochybnosti, jestli všechno okolo Filipa Dvořáka bylo čisté?
0: Filip Dvořák se pak z politiky na nějaký čas stáhl. Měl jsem za to, že vyřešil všechny ty pochybnosti. Teď, když přišly znovu otázky novinářů a přišly pochopitelně, protože v okamžiku, kdy kandiduje na viditelné místo starosty městské části Praha 1, tak musí počítat s tím, že podobné otázky bude dostávat. A právě v tomto ohledu ta neochota jasně, rychle, srozumitelně a vlastně vstřícně odpovědět je důvod, proč na té kandidáce nebude.
1: Měl jste nebo máte pochybnosti?
0: Přece není to jenom o mých pochybnostech. Je to o tom, že politik v tomto směru může naplnit zákon, ale může tím, jak to dělá, tak vzbuzovat u veřejnosti i u novinářů v tomto směru otázky. A pokud je vzbuzuje a neodpoví na ně, no tak pak je to opravdu důvod k tomu, aby takovou kandidátku nevedl.
1: A u vás vzbuzuje ty otázky?
0: Pro mě platí stejně tak, že pochybnosti o tom nerozptýlil.
1: Měl by zůstat členem ODS?
0: To, aby zůstal členem ODS, tak znamená, že především nebude poškozovat dobré jméno Občanské demokratické strany, nebude za ní kandidovat v těchto volbách, to je jasné. V okamžiku, kdyby se pustil dál do toho, že by její dobré jméno poškozoval, pak je to určitě důvod k tomu, aby vyloučený byl.
1: Očekáváte, že ta kauza může poškodit ODS v celé Praze v rámci komunálních voleb, že třeba ohrožuje šance vašeho lídra Tomáše Portlíka, aby se stal primátorem?
0: Myslím, že lidé hodně vidí ten jasný postoj a řešení té otázky, tak věřím, že ve výsledku to můžou vyhodnotit právě tak, že ODS je schopná se s tím vypořádat a reagovat rychle.
1: Vyplývá z té situace okolo Filipa Dvořáka něco obecnějšího pro ODS?
0: Já v tom nic obecnějšího nevidím, než to obecné, co platí pro všechny politické strany. V okamžiku, kdy jde někdo do voleb, kandiduje na viditelném místě, tak jak říkám, musí počítat s tím, že je na něho přísnější metr a že se novináři budou ptát a na ty otázky on musí prostě odpovídat.
1: Předseda Občanské demokratické strany Martin Kupka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Dnes je to na den přesně půl roku od chvíle, kdy jste se stal předsedou ODS. Jaké hodnocení, jakou známku byste si za ten půl rok dal?
0: Myslím, že člověk si nemá dávat sám hodnocení. Já jsem
1: nemá
0: spokojený.
1: Se člověk sám hodnotit?
0: Tak nepochybně dělá reflexy toho, jestli splnil to, co slíbil konec konců i delegátům toho kongresu. Já jsem slíbil, že ustanovím stínovou vládu a udělal jsem to dokonce o něco dřív, než jsem původně plánoval. Vyhodnotil jsem, že je důležité to opravdu udělat co nejdřív, tak abychom dokázali přicházet do toho veřejného prostoru s našimi návrhy, s našimi nápady. Taky jsme byli první, kdo navrhl i pro vládu Andreje Babiše, jak reagovat na krizi na Blízkém východě. Navrhovali jsme tehdy okamžitě snížení spotřební daně a přišli jsme s krizovým nárazníkem, který kdyby vláda realizovala, tak bychom dokázali čelit rychleji těm turbulencím, které ta krize na Blízkém východě přinesla.
1: Takže jedničku byste si zasloužil?
0: Já sám za sebe říkám, protože předseda taky má být patřičně sebevědomý, že za splnění těch úkolů si jedničku zasloužím, a zároveň ale říkám pokorně, jde přeci také o to, aby všechny ty kroky zhodnotili voliči. A v tom určitě ještě čas potřebujeme. Potřebujeme čas na to, abychom ukázali,

0: ukázali. Konec konců my jsme zorganizovali v červnu programovou konferenci, kterou já jsem sliboval, proběhla, a to za poměrně velkého zájmu médií, a to, co jsme představili, ať už je to reforma daní, její základní obrys toho, kam chceme jít, aby se podařilo v České republice snížit odvodovou zátěž práce, protože na tom panuje obecná shoda všech ekonomů i ekonomů Národní ekonomické rady vlády, která působila v té, při té předchozí vládě, než ji Andrej Babiš zrušil, protože on přece žádnou poradu odborníků nepotřebuje, ale ti ekonomové se shodovali na tom, že pro další ekonomický rozvoj té země jedna z největších překážek je právě významně nadprůměrné zatížení práce. Odvodové. Tak tohle je jeden konkrétní krok. Reforma zdravotnictví, reforma školství, konkrétní věci, které tu zemi budou posouvat dopředu. Tohle se podařilo a vedle toho každotýdenní účast někde v regionech, v debatě s lidmi, což já pokládám za nezbytnou součást politické práce.
1: Když se podíváme na volební preference, na volební průzkumy, tak ODS u žádné agentury na tom není lépe, než byla v době vašeho nástupu do funkce, tedy v období ledna. Jak výrazně nebo jak zásadně vnímáte tenhle ten vzkaz? Je to pro vás důležité sledovat ty preference?
0: Politik, který by nesledoval preference, tak snad ani do té role předsedy politické strany by nepatřil. Zažili jsme to kdysi u Jiřího Paroubka, který říkal, že přece nic takového nesleduje a sledoval. Já to sleduju také.
1: Co si v tom případě z toho berete?
0: Že musíme ještě víc přidat. Že to, abychom pro veřejnost byli atraktivní, tak znamená vedle jasné opoziční kritiky toho, co dělá vláda špatně, a ona nás tím teda fakt zásobuje, tak aby vedle toho byly viditelné návrhy těch dobrých řešení, se kterými přicházíme, a pak, aby opravdu naši politici, stínoví ministři, pochopitelně také všichni poslanci, senátoři, mluvili s lidmi, byli mezi nimi a sledovali, co je trápí. Já, když se jenom vracím teď z těch letních cest na kolech křížem krážem po České republice, protože my jsme se vydali na tuhle kampaň, je jasné, že během léta pořádat večerní debaty, tak lidé jsou víc buď doma na zahrádce, anebo jsou někde na dovolených, tak se vydáváme za nimi tam, kde to léto tráví. A z těch všech setkání několik postřehů. Jednak, a jistě jsou to hlasy našich voličů, hrozně je štve, jak arrogantně a nekompetentně se chová vláda Andreje.
1: Rozumím, že teď můžete kritizovat, ale já jsem se ptal na něco jiného.
0: A já na to odpovídám zároveň v reakci od těch lidí. Já si uvědomuju to, že chtějí, abychom byli víc vidět, abychom ukazovali na řešení a zároveň stavěli jasnou hráz Andreji Babišovi. To je přímá odpověď na vaši otázku. Co nejjasnější hráz jeho opravdu špatným nápadům.
1: A to tedy zatím neděláte, když ty preference nerostou.
0: Je na mě, abych to ještě víc ukázal, ale abych třeba zrovna zdokumentoval to, co se podařilo. Andrej Babiš chtěl, aby vládní většina schválila do Rady České televize Pavla Matochu, Romana Bradáče a naším i jasně společným postojem všech opozičních stran. Prostě se mu to nepodařilo a nepodaří. To je jeden z konkrétních výsledků. Chtěl rychle schvalovat úplně nesmyslné návrhy mediálních zákonů, o kterých všichni věděli, že jsou jednak ušité horkou jehlou, stojí za starou belu, nakonec mu to museli říct i jednotlivé rezorty. A ten mediální zákon z pera Otto Klempíře se neprojedná. Prostě vláda sama ho musela shodit pod stůl. Další z těch věcí, kde ta opozice a občanští demokraté dokázali jasně říct, tohle nemůže být cesta pro Českou republiku, byl ten fakt škodlivý zákon o neziskových organizacích, který všem, kteří v té společnosti něco dělají a platí do nevládních, patří do nevládních organizací, tak je vlastně dopředu ten zákon trochu diskvalifikoval, svítil na ně, pokud by měli jakýkoliv zahraniční kontakt.
1: Předseda Občanské demokratické strany, poslanec, bývalý ministr dopravy Martin Kupka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se dostal k hodnocení půl roku ve sněmovně, protože sněmovně začaly prázdniny, takže můžeme bilancovat. Když to vezmeme odzadu, vy jste v posledním týdnu, respektive koalice v posledním týdnu, prosadila normy, vůči kterým jste jako ODS dlouhodobě měli zásadní výhrady. Novelu stavebního zákona, která zahrnuje reorganizaci stavebních úřadů, znovu zavedení EET. Jak říkám, vy jste oba ty návrhy kritizovali, přesto ta závěrečná hlasování jste nijak nezdržovali. Proč?
0: Postavili jsme proti oběma normám, zároveň jsme přinesli vlastní pozměňovací návrhy a k tomu aby bylo jasné, jaký je postoj občanských demokratů, tak několik bodů. Nám na EET, na té první podobě, zdaleka nejvíc vadilo to, že tím vláda dává najevo, že nedůvěřuje lidem. Že za každým podnikatelem vidí vlastně tak trochu sprostého podezřelého a k tomu všemu, aby teda si posvítila na ty, kteří nepodnikají poctivě, zatížila všechny hromadou nové administrativní povinnosti.
1: A to v té EET 2.0 není?
0: Je o něco méně a my jsme navíc navrhovali, aby například bylo možné pro ty nejmenší, které to nejvíc zatíží, tak je až do úrovně 2 milionů v tomto směru od té EET odbřemenit, aby tomu nemuseli v té podobě čelit, protože tam samozřejmě ta zátěž pro stát zdaleka v takové podobě není. Navíc konec konců byla to věc, kterou my jsme navrhovali jako vůbec první. Přinesla ji nakonec i vláda Andreje Babiše v tom předchozím období. To byla paušální daň, kde se má za to, že když ten podnikatel jednou se státem tou cestou paušálu všechno vypořádá, no tak pak by ten stát vůči němu už neměl uplatňovat další byrokratické nároky. Tady jsme se jednoznačně stavěli za to, aby se ulevilo všem právě do toho limitu 2 miliony korun. Přišli jsme s dalšími návrhy.
1: A s tím jste uspěli?
0: No s tímhle zrovna ne, uspěli jsme s něčím, kde nebudeme vyžadovat právě v případě vedlejších příjmů takovou
1: administrativní zátěž. Navrhovali jste, neuspěli jste, přesto jste nezdržovali, tak se ptám proč?
0: Ne, hlasovali jsme jednoznačně proti a zároveň jsme sledovali i to, že například, protože od toho kongresu já jsem se viděl se všemi zaměstnavatelskými svazy. Mluvil jsem s mnoha podnikateli. V téhle oblasti jsme i s našimi vlastními členy debatovali o tom a adresovali jim v anketě několik otázek a z toho vyplynulo jednoznačně, že pokud EET nebude přinášet dramatickou byrokratickou zátěž a bude znamenat to, že se v České republice všem v podnikání bude měřit férově, tak to nemusí být tak zásadní problém. A my jsme se snažili věcně, jasně přinést lepší podmínky pro to, aby to prostě nevznamenalo tak dramatickou byrokracii. Kde jsme také oponovali a na to ukázal už ústavní soud v tom předchozím období, že z té nové EET i z té staré logicky měly být výjimuty platby kartou, protože o nich stát už vlastně má správu, má digitální stopu a je nesmysl, aby se to znovu evidovalo. Vůbec nechápu, proč Alena Schillerová v tomto směru i to usnesení ústavního soudu odmítla respektovat a trvala na tom, že tam i takové platby zůstanou.
1: Když předminulá vláda schválila EET, vy jste slibovali, že až se dostanete k moci EET zrušíte, to jste udělali. Teď tedy vláda Andreje Babiše EET zavádí podruhé. Z toho, co říkáte, chápu dobře, že tentokrát, když se dostanete k moci, už ho rušit nebudete?
0: A budeme v každém případě ale usilovat o to, aby EET nezatěžovalo českou
1: takže
0: veřejnost.
1: Takže upravíte případně, ale nezrušíte.
0: Protože cíl je opravdu, aby ten stát měl nástroje k nastavení férových podmínek. O tom není sporu. Já jsem se o to snažil taky jako ministr dopravy, třeba v tom, že vznikla Česká inspekce silniční dopravy, aby české dálnice, české silnice nelikvidovaly přetížené kamiony. A tohle bylo ale adresné zaměření na ty, kteří pravidla porušují. V tom směru to neznamenalo novou byrokratickou zátěž pro všechny, ale cílený úder na ty, kteří prostě podnikají nepoctivě a to logicky vadí těm, kteří jsou poctiví, protože pro ně to znamená, že ti nepoctiví podnikají na jejich úkor. V tom ten stát má postupovat naprosto jednoznačně, ale znovu říkám, budeme upravovat EET tak, aby to neznamenalo, že tady někdo zbytečně bude muset tomu státu odvádět nová data, nové povinnosti, bude tím zatížení místo toho, aby podnikal, protože to je přece základní předpoklad i pro dobré fungování státu,
1: rozumím
0: že
1: tomu.
0: Se bude stavět na stranu těch, kteří něco dělají.
1: Pojďme ještě ke stavebnímu zákonu, reorganizace stavebních úřadů. To byl podobný příběh jako EET. Vy jste tvrdili, když jste byli minule v opozici, že to zrušíte, pak jste to zrušili. Teď tedy reorganizace znovu prošla. Pokud se dostanete do vlády, budete se snažit ji zrušit? Nebo už jste s tím smířeni, že stavební úřady přejdou z města obcí na stát?
0: Nejsem jsem s tím smířený a hlavně se obávám, a to byl důvod, proč jsme také vystupovali proti, že tohle může zásadně ohrozit vůbec výkon stavebního práva v České republice, protože nebudou lidi, kteří by rozhodovali. A tady ano,
1: ale
0: sledujeme
1: to se ještě
0: mnohem
1: bude řešit v tomto volebním období.
0: Bude a otázka je, já se fakt vážně obávám toho, to není moje opozice pro opozici, ale tohle je opravdu vážná obava, že tenhle neuvážlivý krok ohrozí vydávání stavebních povolení v České republice. A my jsme měli tři zásadní výhrady a na nich dál trváme. To, že přestože na jiné straně třeba právě ministryně pro místní rozvoj kritizovala kolegy, že důležité normy předkládají formou poslaneckých návrhů, tady to u super závažné novely udělala také cestou poslanecké novely. A ukázalo se, jaké to nese problémy. Nakonec ten komplexní pozměňovací návrh měl víc než 1000 stran. Teda procesně je to špatně.
1: I s důvodovou zprávou, abychom byli přesní.
0: A všechny ty další body, a bylo to dokonce tak, že opakovaně sama vláda pak nesplnila termíny, které si sama sobě uložila, protože to nebyla schopná dotáhnout do podoby, kde by chyby nebyly. A ukáže se to i při projednávání v Senátu, že tam chyby jsou. Druhá závažná výhrada, pro mě vlastně nejpodstatnější, a slyším to i teď znovu z debat s lidmi, kteří jsou v regionech, v terénu, tak místo toho, aby urychlili digitalizaci, což je věc, kterou my jsme vyčítali Pirátům, sami jsme pak realizovali ten technologický bypass a to, co bychom určitě udělali ve vládě, že bychom naopak urychlili dotažení té digitalizace, protože ta sama o sobě jak úřadům, tak samotným stavebníkům ulehčí práci a urychlí ty procesy a navíc je sjednotí napříč Českou republikou. Na to bychom zaměřili pozornost a místo toho ta vláda odkládá digitalizaci až do konce roku 2030. Úplný nesmysl. No a to, na co jste upozornil a co představuje největší výhradu, je právě to, že vzniká nový superstavební úřad a ti, kteří by tam měli přejít, tak říkají a vzkazují vládě, nepřejdeme tam, protože pro nás bude zajímavější zůstat třeba tady na těch našich stávajících úřadech, anebo odejdeme do důchodu, protože už důchodoví jsme a nemáme zájem tady v tomto směru jako se pouštět do nového příběhu, který je navíc značně nejistý, protože bychom byli zatíženi tím, že tam nebudou lidé a na nás tím pádem spadne ještě víc práce. Tak to nedává smysl.
1: Váš stínový ministr zahraničí Jan Lipavský včera vyzval předsedu poslanecké sněmovny a předsedu SPD Tomia Okamuru, aby nejezdil příští týden na plánovanou cestu do Číny. Reagoval tak na informace o zadržení českého občana v Číně. Není naopak v dané situaci výhodou, pokud vrcholný politik do Číny poletí? Není to příležitost, aby jednal a pomohl, aby ten český občan byl propuštěný?
0: No, nedělá se to, protože je potřeba k tomu říct hned B. A to B je, že i čínská diplomacie dala do souvislosti zadržení toho Čecha v Číně s tím, že v České republice je zadržený čínský špion. A to, že to tímto způsobem provážou, tak ukazuje na jiné případy, kterými prošla Kanada, Austrálie, Japonsko, Švédsko, kdy se tímhle způsobem čínská totalitní vláda zachovala a vlastně tak trochu tlačí ty svoje v uvozovkách partnery ke zdi. To se nedělá a je pak na diplomaci, aby se proti tomu postavila to nejhorší, co můžete udělat, že tam pošlete slona v porcelánu jménem Tomio Okamura. Jak on tam bude reálně tlačit na čínskou vládu.
1: No to znamená, vrátila... kdyby byl někdo jiný předsedou poslanecké sněmovny, tak byste neměli problém s tím, že by tam příští týden jel?
0: Ne. Aby to dobře fungovalo, tak by to znamenalo především koordinovanou práci celé diplomacie ministerstva zahraničních věcí. Místo toho Petr Macinka, z důvodu, kterým vůbec nerozumím, přestože tady mluvčí čínské diplomacie říká, že ty případy spolu souvisí, nebo je tak aspoň Čína do souvislosti dává, tak on říká, že souvislost nemají. Tak jak tomu rozumět? A co tomu opravdu nepomůže, když do toho někdo vtrhne, navíc v situaci, kdy vezme sebou do letadla další podnikatele. A to prosím, aby bylo jasné, máme komunikovat s Čínou, ale má to být vztah, který je mnohem vyváženější a nesmí vonět patolízalstvím, nebo spíš smrdět patolízalstvím. A v okamžiku, kdy Čína udělá tenhle krok, tak je mnohem víc na nás, abychom na druhou stranu i české občany varovali, že pokud se tímhle způsobem chová Čína, takže je to fakt závažná záležitost. Takhle reagovala Austrálie, Japonsko, Švédsko. To jsou přeci příklady toho postoje, který se vyplácí, a pokud my se budeme chovat jinak, no tak to je k naší škodě. A znovu říkám, poslat tam slona v porcelánu není jako ideální řešení. A na druhou stranu to neznamená, že nemáme s Čínou jednat. Tak se to opravdu nemá na druhou stranu obrátit.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda ODS, poslanec, bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a všem posluchačům hezké léto.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem a jeho hostem je za námi a teď hodiny ukazují necelé 4 minuty po půl jedné. Lukáš Pastyřík a krátké zprávy.
4: Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své síti True Social. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa požáry zuří, protože Kanada zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Japonsko přijalo kontroverzní zákon trestající veřejné poškození nebo zneuctění státní vlajky, informovala o tom agentura AP. Zákon postihuje ničení, strhávání nebo znehodnocení vlajky, pokud to vyvolá silný odpor u ostatních lidí. Pachatelům hrozí pokuta v přepočtu do 26 000 korun nebo 2 roky vězení. Pražští hygienici vyhlásili zákaz koupání v nádrži Džbán v Praze 6. Přemnožili se tam synice a vodní květ. Vyplývá to z výsledků kontrol na webu pražské hygieny. Sice synice naměřili hygienici taky v Šeberáku, ale v nižší míře. Koupání by se tam měli vyhnout citliví lidé, alergici nebo děti. Ostatní by se měli po koupání osprchovat čistou vodou.
2: Sport.
4: 13. a nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Mauro Schmidt. Ve spurtu dvou uprchlíků porazil Kolumbijce Tejedu. Průběžné vedení si pohlídal obhájce prvenství Slovinec Pogačar. Všichni tři Češi, Jakub Otruba, Pavel Bittner a Matias Vacek, dorazili do cíle ve skupině s víc než 17-minutovou ztrátou. V celkovém pořadí je na tom nejlépe na 33. místě Vacek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 v Brně a překážka na D46 u Prostějova. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte s novým omezením v Brně. Na exitu 196 Bratislava se nedá sjíždět, musí se pokračovat na exit 194 Mikulov. Tam se otočit, najet zpět na dálnici v opačném směru, tam už se dá sjíždět. Na dálnici D46 z Vyškova ve směru do Olomouce dejte pozor před sjezdem na Prostějov jih. Stojí tam porouchaná dodávka a musí se vybočovat. Na pražském okruhu z Černého mostu ve směru na Běchovice dejte pozor za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu v pravém pruhu. A na příjezdu do Prahy Brněnskou ulicí opatrně za sjezdem na Průhonice. Na 3. kilometru stojí kamion a osobní auto v odstavném pruhu, v místě se vybočuje, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jeho východě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Dočkali jsme se víkendu, před 37 minutami začala sobota 18. července a vyladíte noční Radiožurnál, který právě začíná. Chtěl zažít americký sen, ale pak objevil své rodné Chorvatsko, které ho inspirovalo v jeho hudební kariéře. Na festivalu Colors of Ostrava dnes v noci vystoupí zpěvák Baby Lasagna, kterého možná znáte z Eurovize. Za chvíli s ním uslyšíte na Radiožurnálu rozhovor.
2: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Petr Habka a Lucie Bílá z písní Dívám se, dívám doznívají v nočním radiožurnálu a hudba bude i naším dalším tématem. Na Eurovizi sice skončil druhý, i tak mu to, ale tato soutěž otevřela dveře do světa. Chorvatský poprokový zpěvák Baby Lasagna za několik minut vystoupí na festivalu Colors of Ostrava. Na kus řeči ho v industriálním areálu pozval náš hudební reportér Jiří Štefl.
1: After Eurovision.
2: Jsou to dva roky, co jste se zúčastnil Eurovize a skončil druhým. Jak na tuhle soutěž vzpomínáte dnes?
3: Upřímně se za ní moc neohlížím. Jsem rád, že jsem teď tady v Ostravě a čeká mě koncert. Letos nás znovu čeká spousta koncertů. Jsem rád, jak to celé dopadlo, ale moje hlava už je nastavená na jiné věci. Mám radost z toho, jak to všechno proběhlo a tím to pro mě končí.
2: Cítíte po Eurovizi větší tlak?
3: Ani ne, možná jen tlak ukázat lidem, že mám víc písní, než jen Rimtim Tagidim. Jinak ale vůbec žádný tlak necítím, ani se nepovažuji za eurovizního interpreta, protože hudbě se věnuju už od 9 let, takže se na sebe nedívám jen jako na někoho, kdo prošel Eurovizí.
2: Je pro vás hudba spíš terapie nebo zábava?
3: Rozhodně zábava, nemyslím si, že je to terapie, je to nejdůležitější součást mého života hned po lidech, které mám rád, ale neromantizuji si ji tak, že by mi pomáhala překonávat těžké chvíle. Hudba je pro mě spíš způsob, jak se vyjádřit, než jak řešit své vnitřní problémy.
2: A ještě mi řekněte, jak chorvatská kultura ovlivnila vaši hudbu?
3: Hodně. Když jsem vyrůstal, chtěl jsem být americký kluk. Myslím, že jsme všichni chtěli napodobovat velké americké hvězdy. Ale když jsem dospěl, uvědomil jsem si, jak bohaté kulturní dědictví Chorvatsko má a chtěl jsem ho přenést dál do Evropy. Myslím, že Poláci, Češi a další podobné národy tomu mohou dobře rozumět. Jsme si kulturně i jazykově blízko, ale zároveň jsme každý dost odlišný na to, aby v tom člověk pořád objevoval něco nového.
2: Dodává v rozhovoru pro Radiožurnál chorvatský zpěvák Baby Lasagna. Z festivalu Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Lukáš Pastýřík doplní zpravodajský přehled.
1: Spojené státy znovu útočí na Írán, cílí taky na přístav na jihu země. Ředitele škol nově čeká delší příprava. Ministerstvo školství představilo nový standard jejich studia. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. A počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy spustily další vlnu úderů na Írán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Írán čelí útokům už sedmou noc v řadě. Výbuchy hlásí například jeho íránské přístavní město Sirík. Pokud budou údery pokračovat v dalších několik dní, hrozí Írán totální ofenzívou. Uvedl to vojenský poradce íránského vůdce Mohsen Rezaí. Írán zatím odpovídá hlavně údery na americké základny v okolí Perského zálivu. Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než dosud. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Zaměřit se má na vedení lidí, pedagogickou kvalitu a situace, se kterými se ředitelé při své práci setkávají, popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
3: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
1: Automobilka Volkswagen spustila k jedné z fotovoltaických elektráren v Polsku asi 100 ovcí, které budou spásat vysokou trávu. Jsou tak ekologičtější alternativou k mechanickému sečení. Na projektu se podílí Přírodovědecká univerzita v Poznani.
4: Výrobní závod Volkswagen nedaleko Poznaně funguje od roku 2016 a zaměstnává asi 3000 lidí. V roce 2023 společnost otevřela vedle továrny solární farmu, která dokáže pokrýt asi čtvrtinu celoroční spotřeby výrobny. Nyní se na 27 hektarech pase asi stovka ovcí, která nabízí alternativu k mechanickému sečení. Projekt je zároveň součástí výzkumu agrovoltaiky, tedy využití půdy pro výrobu solární energie a zemědělství současně. Vědci z Přírodovědecké univerzity v Poznani například zjišťují, jestli stín vytvářený fotovoltaickými panely snižuje tepelný stres zvířat. Sledují také změny v mikroklimatu, vegetaci a půdě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Po rozsáhlé rekonstrukci se dnes lidem slavnostně otevře rozhledna na Libíně u Prachatic. Na návštěvníky od 12 hodin čekají hudební vystoupení i program pro děti. Zájemce navíc na Libín doveze autobus z prachatického Malého náměstí. Rekonstrukce historické kamenné rozhledny z roku 1883 trvala 9 měsíců a stála necelých 8 milionů korun.
2: Sport.
1: Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa utkání o bronz. Duel o třetí místo začne v Miami ve 23 hodin našeho času.
5: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 v Brně a překážka na D2 za Brnem. Na D1 Zvyšková ve směru do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se tam sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr ke sjezdu na Mikulov, tam se otočit a najet zpět na dálnici, v opačném směru už se najíždět dá. Na D2 z Brna směrem do Bratislavy dejte pozor na začátku dálnice, na druhém kilometru stojí porouchané osobní auto. A na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu na opravě mostu, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Adam Carda.
7: Je to přesně tak, pokračuje noční radiožurnál 5,5 minuty po 1 hodině a pokračujeme sportem. Domů jako wimbledonská šampionka. Linda Nosková se vrátila do Přerova a sebou přivezla i slavnou vítěznou trofej. Jak ji přivítali fanoušci, uslyšíte za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: stovky fanoušků, čekání na autogram a vítěz na trofej z Wimbledonu. Tak to ve čtvrtek vypadalo na náměstí v Přerově. Domů se totiž vrátila čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková, která stále hraje za místní tenisový klub. Město pro 21-letou sportovkyni připravilo slavnostní přivítání. Nechyběly na něm ani tradiční wimbledonské jahody se smetanou.
1: Podpis od wimbledonské šampionky si na Přerovské náměstí přišli nejen místní, ale lidé z okolních měst a obcí. Třeba i pan Martin s rodinou.
2: Přijeli jsme z Uničova asi hodina cesty a těšíme se, že potkáme Lindu.
1: Pavel přijel z nedalekého města Hranice na kole.
3: Hlídám kola, bohužel rád bych šel, ale už asi ji nestihnu.
1: A jak hodnotíte tu atmosféru tady, ta akce?
3: Jeli jsme sem hodinu a půl na kole, tak takhle vám to řeknu, takhle vám odpovím. Bomba. Skvělé.
1: Organizátoři pro návštěvníky připravili taky 300 porcí jahod se smetanou. Tradiční wimbledonskou pochoutku ochutnala i vnoučata paní Ireny z Brodků Přerova.
4: Takže Miki, chutnalo to?
5: Jo.
1: Jak si užíváte tady tu atmosféru, jak to tady na vás působí?
4: Ve mně i slzičky tečou. Já to hrozně prožívám tady takové věci.
1: Linda Nosková pochází z Valašska. Do Přerova se před lety přestěhovala za tenisem a město se stalo jejím domovem.
6: Je skvělý, že se vždycky mám kam vrátit, hlavně v posledních pár letech, kdy je ten můj program hodně nabitý, takže vždycky mám to zázemí a hlavně ten klub, který si můžu opřít.
7: Drahoš Nosek.
1: Jste teda tatínek od Lindy Noskové.
7: No, vypadá to.
1: Co na to říkáte, vaše dcera wimbledonská šampionka, jak se to poslouchá?
7: To je pořád science fiction a dlouho bude.
1: Vítězka Wimbledonu Linda Nosková si chce v nabitém programu teď najít čas na odpočinek a poté se začne naplno věnovat tréninku na další turnaje. Z Přerova Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než 1000 lety zasadit kněžna Ludmila v místě narození svého vnuka, knížete Václava. Odborné odhady říkají, že strom ve Stochově na Kladensku je minimálně o 200 let mladší. Teď postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. Ty zamíří na významná místa.
1: To bude osvěžující výlet, no.
2: Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
2: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme, vidíte, jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohleto je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin z roku 2018, jestli se nepletu.
2: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než 1000 lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně jako prokazuje, protože většinou to jádro už jako nežije. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to bude opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let, ale jestli je to opravdu 1000 let, to bych si nedovolil tvrdit.
2: Tady tento

0: náš osmiletý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry, a ten kmínek je uzoučky do 10 cm a ze spodu jsou ty větve, řekla bych, docela krátké.
1: To je přímo synáček, by se dalo říct, toho původního stromu, takže to je první generace. Tam jsme odebrali roup a jsme geneticky strašně blízko tomu původnímu exempláři. Ale ještě to bude chvilku trvat, ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat a pravidelně řezat, aby pravidelně dělal nové výhony a z toho se teprve začnou pěstovat ty nejkvalitnější exempláři.
2: Tak tady máme ten svatováclavský dub.
0: Bere Jiří IX. ve skleníku dendrologické zahrady květináč s jeho roubem.
2: Je roubovaný v loni na jaře v dubnu. Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního. Takhle dlouhý řez.
0: To je tady vlastně vidět dva různé proutky, které jsou spojeny k sobě.
2: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté, a na tom necháváme tak 3 pupeny. A z nich pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
0: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
2: Ano, tohle to udělalo za rok.
0: A co s ním budete dělat?
2: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za 3. listem, aby nám posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m, kdy budou hotové k výsadbě.
1: My jsme teďka přišli do matečnice. Tady máme právě naroubované potomky památných stromů.
0: Říká Zdeněk Kissenbauer, vedoucí dendrologické zahrady Výzkumného ústavu pro krajinu v Průhonicích.
1: Jsou to skutečně stromy vynikajících kvalit, že na nich nevidíte dřevokazné houby, mají zdravé listy a tak dále.
0: Jsou tady ve 4 řadách vysázené stromy, které jsou zhruba ve výšce člověka.
1: Máme jich tady zhruba 200, většinou lípy velkolisté.
0: Takže kmínek je lípa,
1: ano.
0: Ale to zelené, to co vidím lípa. Nahoře, to je taky lípa.
1: Ano, ale to už je roub toho cenného exempláře. Tady máme konkrétně lípu v Sedloňově, potom to pravidelně seřezávám, jak vidíte, v jednotné výšce. Stromek, to je záležitost 5-6 let, než dopěstujete. Takže tady vidíte, že máme každoroční letorosty, to jsou krásně napřímené až třeba 100 cm dlouhé větve.
0: Pak právě tyto větve můžete přenést do nějakého jiného místa.
1: Ano, protože dostanou novou šťávu. A při tom množení samozřejmě máme více exemplářů a ty potom nabízíme obvykle obcím, které využívají při různých příležitostech k výsadbě.
0: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Radio.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Lukášem Pastejříkem.
3: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká taky nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmu, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví. Ceny výrobců v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o 1,3%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíc zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavebnictví a službách ceny stouply. Venezuelská vláda eviduje už 5069 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 000 dalších lidí utrpělo zranění a na 18 000 Venezuelanů je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadů dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město La Guaira, kde se zřítily desítky výškových budov. Fanoušci počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 se dnes setkají na hradě Trosky v Českém ráji. Právě tam se její děj odehrává. Akce nazvaná pod praporem Bergova začíná v 10 hodin dopoledne. Návštěvníky čeká středověká atmosféra, vystoupení herců, hudebníků a ukázky řemesel.
0: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 2-6-4 nad olympijskou vítězkou Číňankou Cheng do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Dánkou Tausonovou, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek. Mezi nejlepší čtyři se nedostala ani Tereza Valentová. Rusce Kornijevové podlehla 5-7 a 3-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na D1 v Brně a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Prahy počítejte s novým omezením. Na 196. kilometru se nedá sjet na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr na sjezd na Mikulov, tam se otočit a najet zpět, v opačném směru už sjedete. Mezi sjezdy počítejte se silnějším provozem a kratším zdržením. Na pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic dejte pozor za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný levý pruh, kolem se projíždí plynule. Mimo to jsou dálnice volně průjezdné, nemáme na nich hlášené žádné kolony ani nehody. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: A dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
5: 9 jedinečných barokních kostelů na Broumovsku se i letos promění v koncertní sály plné špičkové klasické hudby. Festival za poklady Broumovska pomáhá obnovovat vzácné národní kulturní dědictví. A my si více povíme už za pár minut v nočním radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Festival klasické hudby Za poklady Broumovska zve po celé léto na podvečerní sobotní koncerty renomovaných českých i zahraničních umělců. Ty se odehrávají v jedinečné atmosféře barokních kostelů na Broumovsku. Tradičně je část výtěžku ze vstupného věnována na obnovu právě souboru 9 barokních kostelů, které jsou zapsány jako národní kulturní památka.
1: Ředitelky festivalu Terezy Kramplové se ptám, čím je unikátní letošní 21. ročník festivalu Za poklady Broumovska.
2: Letošní ročník je specifický spojením klasické hudby s tou filmovou a herní. Některé programy jsou právě zaměřené na filmovou hudbu a dost programů u nás je zaměřených na herní hudbu. Spojili jsme síly s Janem Valtou, což je světově uznávaný skladatel oceňované hry Kingdom Come, a Honza Valta pro nás skládá jak halálí pro letní hornové kurzy, tak se objeví v roli dirigenta, bude dirigovat Filharmonii Hradec Králové s kínovým sborem, kde jsme vymysleli takovou dramaturgickou linku propojení mozartovského rekviem a Valtova rekviem.
1: Proč jste zvolili právě hudební tématiku her?
2: My jsme chtěli ukázat, že to je strašně důležitá složka. Dnes vlastně ty počítačové hry si můžou dovolit zaplatit skvělé umělce, živé umělce, není to žádná AI. Když se realizuje ta nahrávka, tak se musí pronajmout celý živý symfonický orchestr, a to je právě ta deviza, kterou dneska ty herní prvky mají.
1: Jak tato moderní hudba bude znít v barokních kostelích?
2: To jsme sami zvědaví, protože náš festival je víceméně o klasické hudbě, ale věřím tomu, že tvorba právě Jana Valty vychází tak hluboce z klasické tradice, že to bude velmi přirozené a příjemné.
1: Neformálním vrcholem festivalu jsou týdenní hornové kurzy, na které se sjíždějí do broumovského kláštera hornisté doslova z celého světa. A vede je hornistka Zuzana Rzounková.
3: Jan Valta napíše halali ve formě filmové. Já vím už teď, že jich to bude bavit.
1: Z broumovského kláštera pro Radiožurnál Daniela Brůhová.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Když se fotbalisté Lionel Messi a Lamine Yamal potkali poprvé, Messi mu bylo 20 let a Yamalovi nebylo ani půl roku. Zítra se konečně setkají na jednom hřišti ve finále mistrovství světa.
2: Ano, trochu jsem od té doby vyrostl a myslím, že Leo taky.
3: Usmíval se Lamine Yamal v rozhovoru pro televizi DAZN. V tu chvíli mu reportér ukazoval fotografii z roku 2007. Na ní je mladý Messi, ještě s dlouhými vlasy, který koupe v modré vaničce 5měsíčního Yamala. Bylo to obyčejné focení pro charitativní kalendář. Nikdo tehdy neměl tušení, že se oba později potkají v tom největším fotbalovém zápase.
4: Je konec, Španělsko se raduje.
5: No a Lionel Messi, kapitán Argentiny, má dvě asistence a Argentinci postoupili do finále.
3: Těžko říct, jakou vodou Messi před 19 lety Yamal opláchl. Nebo to byl snad boží dotek. Tak či onak, z Yamala se potom stal velmi rychle jeden z nejlepších hráčů na světě, který snil o tom, že se s argentinským mistrem světa jednou utká. Španělský křídelník o tom mluvil i v průběhu světového šampionátu.
2: Doufám, že k tomu dojde. Moc rád bych se utkal s Messim ve finále mistrovství světa, protože ve finali si mě to nevyšlo.
3: Finalísima, tedy souboj mistrů Jižní Ameriky a Evropy, se v březnu kvůli dohadům o místo konání zrušil. Museli jsme si hold počkat na finále mistrovství světa. A speciální to bude i pro 39-letého Messiho.
6: Znám spoustu jejich hráčů, proti několika z nich jsem hrál a sleduju je. Spoustu z nich hraje za Barcelonu, za klub, který miluju.
3: A jedním z hráčů toho klubu je i Lamine Yamal. V Barceloně nosí legendární číslo 10, stejně jako dřív Messi. Někteří mladému Španělovi přezdívají nový Messi, což ale Yamal být nechce.
2: Pro mě je nejlepší v historii, hodně ho respektuju, ale nechci být nový Messi. I Messi to ví, chci jít svou vlastní cestou, tak to je.
3: Cesty obou z nich se protnou v neděli v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou začne v 21 hodin českého času v New Jersey. Lionel Messi buď obhájí titul, nebo předá pomyslné žezlo o 20 let mladšímu Lamine Yamalovi. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lukáš Pastejřík, zazní zprávy.
1: Francouzská armáda chce mít ještě letos letku špionážních a bombardovacích dronů. Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Fotbalová Slavia prodloužila smlouvy s obránci Zimou a Vlčkem a počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzská armáda ještě letos vytvoří letku špionážních a bombardovacích dronů. V rozhovoru pro deník Le Figaro to potvrdil generál Dominique Tardif. Francouzské letectvo tak reaguje na využití bezpilotních prostředků ve válkách na Ukrajině i na Blízkém východě.
3: Francouzská armáda poukazuje na to, že už nestačí mít jen klasické letky o několika stíhačkách, které dokáží čelit hrozbám země vzduch a nesou střely schopné zasáhnout vzdálenější cíle. Francouzské letectvo chce mít širokou škálu dronů. Ty menší a levnější mají zahltit nepřátelské radary, ty větší typu iránských šahedů mají zasáhnout cíle vzdálené stovky kilometrů. A pak tu jsou ještě další drony, které by bylo možné vypustit například z taktického letounu Airbus A400M nebo z moderních francouzských stíhaček Rafale. Armáda zároveň vyvíjí munici, která by zvýšila účinnost těchto bezpilotních prostředků a počítá taky s využitím umělé inteligence. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Státní dluh tvoří dluhy vlády. Vzniká hlavně hromaděním schodků státního rozpočtu. Financovaný je pak naopak přímými půjčkami od Evropské investiční banky, státními dluhopisy nebo pokladními poukázkami. ODS na Praze 1 musí do týdne změnit kandidátku pro podzimní komunální volby. Vedení občanských demokratů nechce, aby na ní byl ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Tvrdí taky, že vedení strany se členy na Praze 1 dlouhodobě nekomunikuje.
4: Pokud vedení ODS leží opravdu na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc mě zaráží, že si nikdo neudělal čas na diskuzi s oblastním sdružením.
1: Téměř 40 interpretů dnes vystoupí na festivalu Colors of Ostrava. Headlinerkou závěrečného 4. dne je držitelka 2 cen Grammy, novozélandská zpěvačka Lord. Bude to její první vystoupení v Česku.
5: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá zpěvačka Lord přiveze do Ostravy jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals. Na hlavním pódiu se představí i americký zpěvák Teddy Swims. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy rozhovor moderátora Radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalová Slavia prodloužila smlouvu s 2 obránci, Davidem Zimou a Tomášem Vlčkem. Pražský klub o tom informoval na svém webu.
6: Tomáš Vlček prodloužil smlouvu do roku 2030. Na stejně dlouhou dobu si čeští mistři pojistili i účastníka mistrovství světa Davida Zimu. 25-letý stoper získal se Slavií zatím 4 ligové tituly, 2 z nich po návratu z Turína. Slavia vstoupí do nové sezony Šance ligy 26. července domácím utkáním proti Slovácku.